Ve čtení na pokračování otevíráme životní příběh muže, který se zapsal do české sportovní i duchovní historie. Miloš Scholz, který odešel do svého nebeského domova v roce 2007, byl významný tenisový reprezentant i osobitý baptistický kazatel. Jeho vzpomínky shromáždil jeho syn a doplnil svými komentáři. Tak vznikla kniha Jak život šel. Do role Miloše Scholze staršího se postavil Pavel Hromádka, jeho syna stvárnil Michal Bumbálek.

Otec byl hrdý na to, že 7 jeho předků bylo krejčovskými mistry a jako krejčí měli dobrou pověst. Tehdy ještě platilo pořekadlo, řemeslo má zlaté dno a mistři Šolcové to byli umělci.

Děti ani nedýchali a když u nás byli sousedé, tiše usedli kam jen mohli a naslouchali, protože vždycky stálo za to pana mistra poslouchat. Jednou, když se probouzelo jaro, hřiště začala vysíchat a my jsme s tatínkem šili, dal se pojednou do vyprávění o mém dědečkovi, Josefu Martinu Šolcovi. Ten měl dvě starší sestry a jednoho mladšího bratra. Mnoho o svém otci sice nevěděl, ale co věděl, uměl poutavě vypravovat. To nejzajímavější se týkalo následující tragické události. Josef Martin Šolc byl věhlasným krejčím moravské šlechty, jejichž panství se rozprostírala kolem Boskovic na Moravě. Tehdy si šlechta objednávala šatstvo ve větším množství několik měsíců dopředu. Bylo to někdy kolem roku 1885 a pan mistr Šolc, tehdy se naše jméno psalo německy, Scholz, si svázal větší objednávku šatstva, přehodil si ji přes rameno a šel svou práci odvést. Šolcův rod se vždy vyznačoval mimořádnými siláky. Mistr Šolc, přezdívaný Jehlička, nebyl jako Jehlička, ale jako pravý Herkules. Když se vracel domů, přepadli ho v lese tři muži a jedna žena. Dědeček později vyprávěl, že ta žena byla horší než ti tři muži. Odehrál se mezi nimi přes dvě hodiny trvající zápas. Posléze, když muži do sebe byli zapasovaní, žena se vrhla na zem ze zadu k nohám dědečka a udělala takzvanou stoličku. Muži přes ní dostali dědečka na zem a dupali po něm tak dlouho, dokud nestratil vědomí. Oloupili ho o peníze a nechali ho tam ležet. Když dědečka příští den vyšli hledat sousedé s babičkou, nalezli ho v hrozném stavu. Byl samá modřina, měl zlámaná žebra a nepochybně i nějaká vnitřní zranění. Dva roky umíral a nakonec svým zraněním podlehl. Mému otci bylo tehdy kolem 10 let. Léčení pohltilo všechny rodinné úspory a pro paní Šolcovou nastaly krušné časy. Jenomže tehdy ženy často vynikaly statečností nad své slovutné manžele. Paní Šolcová byla poctivá, bohabojná žena. Byla ženou, kterou pán Bůh neopouští. Takovým ženám nahrazuje manžela a dětem otce. Tam, kde je boží bázeň, tam je boží požehnání a kde je boží požehnání, tam není nouze o to nejpotřebnější. Tak tomu bylo u babičky Šolcové. Začala s prodejem textilního zboží a sousedé rádi kupovali u vdovy po tragicky zahynulém krejčovském mistru. Sláva a čest tobě, trojjedinému pánu. Tvá moc, láska a síla, pane Bože, nikdy nikým nebyla a nebude beze zbytku vystižena. A jsou blahoslavení všichni ti, kteří k tvým nohám složili svá srdce. V našem rodu byla takovou blahoslavenou moje matka Aloizie, rozená Mlčochová. Pocházela z Podomí u Vyškova. Ve Vyškově a okolí byly dva rody nejsilnější, rod Gottwaldů, ten dal Československu prvního dělnického prezidenta, a dále rod Mlčochů. Můj praděd Mlčoch byl dokonce jedním z předáků obce a proslavil se svou moudrostí natolik, že o něm byla složena píseň, která se hrávala při venkovských zábavách. Znám jenom zboreček té písně. Všichni se ptají, komu to hrají, a to pánu Mlčochovi. Žádná univerzita nedá člověku do života takové vzdělání jako početná rodina. Maminka byla z 11 dcer. 12. dítě byl syn. Básník by nedokázal vypsat, co v rodině Mlčochů znamenalo, když se nad kolébkou skláněla šťastná matka, která se konečně dočkala toho, že svému muži porodila mužského potomka. Skláněla se, její tváře hořely a kolem kolébky se tlačilo 11 starších sestřiček. Nejstarší už sami věděli, co to vlastně znamená být nejen starší sestrou, ale i chůvou. Vždyť se to už na těch mladších naučili. Nyní tomuto poslednímu v řadě dětí dají tu nejlepší péči a výchovu.
Radovala se dokonce celá vesnice, jak to

mu bývá na venkově, když je čistá radost. Když byli chlapci 2 nebo 3 roky, přijel na návštěvu jeden strýc. Vzal chlapečka, vyhodil ho do stropu, jednou, po druhé a po třetí, a najednou chlapec ze vzpažených rukou vyklouzl. Smích utichl, dítě spadlo na zem, bolestně vykřiklo, zlomilo si žebro a do roka umřelo. Nad Mlčochovým domkem se snesl hustý černý mrak smutku. Chlapeček, který prospíval věkem, moudrostí u Pána Boha i u lidí, odešel. Mlčochové platili za hluboce věřící katolickou rodinu. Každou neděli byli na svém místě v kostele a Pán Bůh jim dával bohatě milost a požehnání. 11 sestřiček se nedalo ničím utěšit. Chlapeček byl, ale Pán Bůh si ho neočekávaně vzal. Babičku z maminčiny strany jsem nezažil. Na dědečka mám pěkné vzpomínky. Jednou byl u nás delší čas, ale my děti jsme ho moc zlobili, tak to vydržel jen 2 měsíce a pak už nikdy nepřijel. Pro zajímavost ještě dodávám, že 2 dcery Mlčochovy se provdali do smutně proslulého rodu Gottwaldů. Moje matinka byla svatá žena. Byla rodilá katolička, žila hlubokou vírou v Pána Boha a jako křesťanka byla bezúhonná následovnice Pána Ježíše Krista. Její manžel byl zaměstnán v továrně na výrobu vojenských uniforem. Narodili se jim 2 děti, dcera Helenka a syn Karel. Pečovala o ně s velikou starostlivostí. Manžel maminky byl sokolským náčelníkem. Na jednom všesokolském sletu se nachladil a v roce 1906 zemřel. Matinka tedy ovdověla. A protože se provdáním jmenovala Trávničková, její 2 děti nesly otcovo jméno. V továrně, kde manžel pracoval, měli sdružení dělníků, kteří ze svých výplat dávali stranou určité obnosy do fondu pro případné sirotky svých rodin. Tak se stalo, že po smrti maminčina manžela nosíval podporu na její 2 děti sám mistr z jeho oddělení. A stalo se, že si tento mistr nakonec vzal vdovu po svém zemřelém kolegovi za manželku. Svému druhému manželovi pak porodila další 3 děti. A tak nás dětí bylo celkem 5. Každý z nás byl jiný. Každý jakýmsi originálním kvítkem. Ve vzpomínkách na matinku si vybavuji například to, jak sama pro potřebu rodiny zadělávala na chléb, jak pak těsto hnětla a nakonec se pecen veliký jako kolo uvozu nesl k pekaři, aby ho upekl. To byl chleba. Nemohu na to zapomenout. Žít pod výchovou a dozorem svaté Alojzie znamenalo bez problémů věřit v Pána Boha, v Pána Ježíše Krista i věčný život. Žili jsme tak v poctivosti a život v takové domácnosti to bylo jako žít u pramene vody života.

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19:21. Otče svatý, spravedlivý, dobrý, jak slavně, moudře a prozřetelně si řídil osudy členů našich rodin od nepaměti až do dnes. Otče můj, děkuji ti za mé předky, zvláště za mé rodiče. Můj otec byl tělesný silák, povahy dobrosrdečné, přející. Byl krajně štědrý k přátelům, kteří toho využívali i zneužívali, až celou rodinu přivedli na mizinu a k zoufalství. Lidsky pojato, prohrál svůj život na celé čáře. A přece to není pravda u tebe, otče. Jeho pády, prohry, ztráty, všechny jeho katastrofální životní děje se staly výchovným zdrojem k životním úspěchům dětí a vnoučat. Pane náš, spravedlivý a moudrý, Hospodine, Bože zástupů, díky tobě, že nás tvá mocná pravice vytáhla z bahna veškeré nečistoty tohoto světa, který dle tvého slova všechen ve zlém leží. To vědí učení v písmu svatém a my jsme to poznali v praxi života. Záchrana pro nás byla jedině v tobě, dobrém a milostivém Pánu Bohu. Ty jediný si pomohl, pro nás už jiné pomoci nebylo. A ty si tak slavně pomohl v Pánu Ježíši Kristu. Tvá pomoc je také pomocí pro tělo, aby bylo také pomoženo tvému tchnutí života, které si vdechl do prachu země. Začalo to matinkou. Ona byla první povolána k svatosti nového života v Pánu Ježíši Kristu. Její vnoření se do písem svatých, její modlitební život, její neuvěřitelná tichost, její příklad mlčenlivé ženy, to byla univerzita života pro jejich 5 dětí. Všech 5 dětí následovalo její svaté šlépěje, které byly šlépějemi zbarvenými krví Beránka Božího, Pána Ježíše Krista. To byly šlépěje ženy, která neměla v celém životě nic než rány osudu. První manžel, ušlechtilý muž, zemřel na souchotiny. Druhý muž, jako samorostlý dub, silný jak lev, ale měkké povahy jak ochočený beránek, kam vítr, tam plášť. 2 děti z prvního manželství, 3 děti z druhého manželství, světová válka a s ní spojená bída. Tatínek ve válce, matinka přes den v továrně na uniformy. Nejstarší dcera Helenka se musí starat o 4 děti. V noci matinka poučuje Helenku, co dělat zítra. Jíst není skoro co. Děti bez matinky, tatínek na frontě. Helenka zastupuje matinku i tatínka. Její autorita je úžasná. Všecko se odehrává podle plánu, prostě jako na frontě. Válčí se všude, před frontou, na frontě i za frontou. Jak jsme vše přežili, už ani nevíme. Neměli jsme nikoho a nic. Víme však jedno. Byli jsme pod tvou všemohoucí ochranou. Byli jsme a žili pod tvými křídly. Pán Ježíš byl s námi. Proto, Pane náš a Otče, tobě samému, jedinému Pánu Bohu, chceme vzdávat čest a slávu od tohoto času až na věky.

29. září roku 1911 jsem uzřel světlo světa v brněnské porodnici po svém starším bratru Josefovi jako druhé dítě svých rodičů. O 2 roky později se rodičům narodila ještě dceruška Jarinka. Po svém narození jsem byl v náručí matičky donesen do pronajatého rodinného domku v Jundrově u Brna. Dnes se jedná o součást Brna. Domek měl předsíň, kuchyň, ložnici a ohrazený dvorek. Vzpomínám, že byl v poslední ulici Jundrova. Mezi sousedy se jí říkalo Chmatálka, protože tam většinou bydleli šikovní zloději. Rodiče byli římskými katolíky. Matka hluboce věřící, bohabojná, zásadová křesťanka. Otec byl dobračisko od kosti. Pokrokový, pročtělý, kritický, samorostlý myslitel. A přece se dá říci, že více věřící než nevědec. Ovšem podle písma svatého mrtvý ve vinách a hříších. Po svém narození jsem byl pokřtěn pokropením, samozřejmě o tom nic nevím. Byl jsem nemluvně, nemohl jsem ani protestovat, ani vyjádřit svůj souhlas. Ve 2 letech mi vyrostl v rozkroku veliký vřet. Maminka mne vzala do dětské nemocnice a tam rozhodli, že vřet musí dozrát a propustili nás domů. Protože však noha postupně začala modrat, běžela se mnou matinka znovu do nemocnice a lékaři rozhodli, že budou nohu amputovat. Naštěstí nás však lékaři poslali ještě na 2 dny domů. Náš dům se proměnil v dům pláče a modliteb. Přes několik domů vedle nás bydlela starší ošetřovatelka. Když se dozvěděla o našem zoufalství, přispěchala za maminkou, aby si vřet prohlédla, zjistila situaci a rozhodla: podejte mi prostěradlo. A pak mne položila na postel. Matinku vyzvala, aby mi držela nohy, sestru, aby mi držela za hlavou ruce, a pak paní ošetřovatelka podložila palce pod vřet a vší silou ho podebrala. Stiskla tak mocně, že hnis vystříkl až vysoko na stěnu. Já jsem křičel, že mne bylo slyšet v celém domě, a pak jsem upadl do milostivého bezvědomí. Všichni mysleli, že jsem mrtev, ale probral jsem se a noha byla zachráněna. Nohy byly později mou největší tenisovou slávou. Dodnes mám na pravém stehně po vředu jizvu. Satan několikrát usiloval o to mě zmrzačit, utopit, schodit ze stromu. Často jsem napodoboval veverky, skákal z větve na větev, ale andělé mě doslova chránili na všech mých cestách. Ať to byly výšky, silnice, řeky nebo moře. A hlavně jsem byl svým pánem chráněn před mocnostmi temnosti, kterých je v naší drahé vlasti všude plno. Ale chvála pánu Bohu za to, že moc Ducha Svatého je stále větší než moci pekelné. Pán Ježíš se mocně dokazoval jako pán pánů, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi. V písmu svatém je řečeno, že svět ve zlém leží. Ale pán Ježíš vyzýval k doufání v něj, protože on přemohl svět. V Jundrově jsem žil v idylické přírodě životem venkovského chlapce. Krásná řeka, hemžící se rybami, nádherné lesy, hojnost veverek a ptactva všeho druhu, mnoho hadů i dravých ptáků. Zkrátka vše, čím kypěl venkovský život v panenské kráse před 100 lety. Miloval jsem vodu. Jen jsem se naučil chodit a došel k blízké řece, se zaujetím jsem sledoval, jak plavou lidé, děti, psi i kočky. Neměl jsem rozum a tak mne ani nenapadlo, že se lze utopit. Nebyly mě ještě ani 3 roky a já jednou z nepochopitelného instinktu vyčkal na okamžik, až všichni odejdou, budu sám, aby se mi nikdo nevysmíval. Vybavil jsem si obraz, jak plavalo štěně, které jsme koupávali. Při předpokladu, že to, co umí na poprvé štěně, musí tím lépe umět člověk, jsem vstoupil skoro jako nemluvně s boží ochranou do vody a plaval jsem. Plaval jsem pudlíka a přeplaval řeku. Utíkal jsem se pochlubit matce. Ta byla šokována a přišla k sobě až po řádném vysílení z bohatého výprasku.
Bral jsem výprask s hrdostí, že jsem matce dokázal, jakého má nebojácného kluka. Ostatní mi však nevěřili, že jsem dokázal přeplavat řeku. A když mi nikdo nevěřil, zapochyboval jsem i já o svých schopnostech. Když jsme se příště dostali k vodě, přicházel jsem k ní s porušenou vírou. Dětská hrdost mi ale nedala, přemohl jsem sebe i pochybovačné okolí a vstoupil do vody. Byla hluboká a já myslel více na diváky stojící na břehu, než abych myslel na vzor v plavání svého pudlíka. Začal jsem polikat vodu, klesal pod hladinu a začal jsem se topit. Když jsem začal ztrácet vědomí a byl bez vlády, pocítil jsem, že po mně někdo sahá. V posledních křečích uhasínajícího života jsem se chytil tak mocně, jak mi má dětská síla dovolovala, a pocítil jsem, že jsem neznámou silou nesen nevěda kam. Probudil jsem se pod krupobitím dopadajících ran mé o 7 let starší sestry, která upadla do hysterického záchvatu, protože si nejspíš představila, jak by byla bita, kdybych se byl utopil. Byl jsem z chlapců nejmladší, možná proto tak trochu miláček. Když mi byly 3 roky, vypukla první světová válka a tatínek musel na vojnu. Život se stal dobrodružnou honbou za obživou. Maminka musela do práce, byla přijata do podniku, kde byl zaměstnán otec. Na její místo nastoupila sestra Helenka, která byla nejstarší, a my začali prožívat všechny strasti válečných let. V době, kdy jsem ještě nechodil do školy, se mi má přirozená odvaha málem nevyplatila. Jednoho letního dne se šlo k vodě, a jak to bylo pro mne samozřejmé, vlezl jsem do vody první. Šel jsem po dně a pojednou začala půda pode mnou ujíždět. Předešlého týdne tam totiž vybírali ze dna řeky písek. Najednou jsem se ocitl pod hladinou. Dostal jsem se sice nad hladinu, ale už jsem měl v sobě několik doušků vody a topil jsem se. Rval jsem se s vodou, jak jsem mohl. Ještě jednou jsem se dostal nad hladinu, ale už ve mně nebylo síly, jen jsem zoufale volal o pomoc a připojil se ke křiku dětí na břehu, které volali: "Topí se, topí, pomozte, on se topí." Přestože tam na břehu stálo několik chlapců, nikdo se neměl k tomu, aby mi z vody pomohl. Konec, myslel jsem. Myslel jsem, že už je konec. Klesal jsem ke dnu. Tu se ke mně něco přiblížilo. Chytil jsem se toho tak, jak se jen tonoucí může chytit. Když jsem přišel k sobě, viděl jsem vedle sebe promodralé tělo svého o 2 roky staršího bratra Josefa, který mi skočil na pomoc. Byl výtečný plavec. Dovedl plavat s otevřenýma očima a rozpoznal mne v jámě. Když se ke mně přiblížil, dal si mě ve vodě na záda, jak jsme často plavávali. Jenomže já už byl téměř v bezvědomí. Sevřel jsem ho však pod krkem, a to tak, že jsem ho téměř udusil zaškrcením. Nakonec vše dobře dopadlo. Zvítězili jsme nad řekou i nad ďáblem, ale to se nepodařilo vždycky všem. Moravská svratka byla řekou, ve které se každoročně lidé topili. Nejen v přírodě, ale i ve městě, kde byla regulována. A smrt utopením vždycky otřásla lidmi daleko široko. Matky byly načas bdělejší, brzo se však zapomnělo a děti se opět pomalu trousily k vodě. Když mi bylo asi 5 let, vydal jsem se s partou venkovských kluků na obchůzku zjistit, co nám zima zanechala za překvapení. Tající led ještě lemoval břeh řeky. Sestupovali jsme před Bystrcem ze Stráně a naši pozornost najednou upoutal předmět plynoucí po proudu od Bystrce ku komínu. Pojednou někdo vykřikl: "Balón." Zbystřil jsem zrak a skutečně byl to tenisový míč, tedy balón. To bylo zároveň signálem pro smečku kluků, která se rázem jako na závodišti řítila ze svahu do řeky. Led neled, zima nezima. Než by někdo řekl švec, většina z nás byla ve vodě. Nevím jak, nevím proč, ale byl jsem první, kdo chytil míč, i když několik rukou po něm sahalo zároveň se mnou. Ale má ruka už míč držela a nepustila. To bylo mé první setkání s tenisovým míčem. A stalo se mi jakoby osudným.
Nevěřím v osud. Vím, že vše bylo přesně podle vůle a plánu nebeského Otce. Po 6 letech, když jsem se stal sběračem míčů, mi ohmatávání toho kulatého nesmyslu již nebylo neznámé. Později bylo součástí smyslu mého života a jiné cesty pro mne nebylo.

Z knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Dnes ve 12.15 otevřeme druhý díl této knihy.

stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1. Tesalonickým 5, 16 až 18.

Po kapele Octeto mám připravenou skladbu Řeka Kamily Apetauer, ve které zní: tvá slova jsou životem, jako řeka, která proudí přímo skrze mě.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Ve středečním vysílání Rádia 7 s datem 5. srpna jsme překročili práh 3. hodiny. Před námi je repríza pořadu Fortepiano. Budete-li mít k pořadu jakýkoliv komentář nebo dotaz, nevolejte prosím do studia, využijte k tomu e-mail a pište na adresu radio7@radio7.cz. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.
1: Fortepiano.

0: Potřeba a schopnost milovat a být milován patří k těm nejzákladnějším, které my lidé máme. Bez lásky se jen těžko žije. Bůh nás tak stvořil a sám nám svou lásku k nám ukázal a stále ukazuje. Dokonce dvě největší přikázání, ve kterých se spojují všechna ta další, se týkají lásky. A o tom si budeme povídat s Jiřím Němcem, který je dnešním hostem v pořadu Fortepiano. Vítej, Jirko.
1: Děkuji mu za pozvání, zdravím všechny.
0: Jirko, ty jsi pastor?
1: Jsem pastor, takový malý, pomocný, druhý.
0: Malý, dvoumetrový. Řekni, odkud jsi přišel, řekni něco o své rodině.
1: Tak, já jsem z Brna a jsem pastorem Církve Slovo života. Druhá nejlepší církev po ACčku hnedka, že? To jsou takový ty legrásky. Máme nádherný vztahy se všema pastorama, církvema, takže to mě moc těší. Já mám rodinu, nádhernou rodinku, mám tři děti, jednu manželku celý život a mám dvě dcerky a syna, kteří mi dělají velkou radost.
0: Prosím tě, ty jsi teď pastor, ale co bylo předtím?
1: Na počátku bylo slovo. Předtím jsem dlouhé roky pracoval jako vedoucí provozu v uklidových dvou firmách. Napřed v jedné, potom jsem přešel do druhé. A to byla velmi zajímavá zkušenost. Měl jsem na starost některé objekty, některé autosalony, i léčebnu v Černovicích a desítky lidí jsem měl na zodpovědnost. A to byla moc dobrá zkušenost ve vztahu s lidmi, s kolektivem, kde je desítky ženských. Si dokážeme představit, že to nebylo vždycky jednoduché, ale nádherné. I po té, co jsem odešel, máme nádherný vztahy. Občas se je navštívím, nebo když se vidíme, tak máme dobré vzpomínky. Takže tam jsem zažil tu milost, že jsem mohl být oproti tomu, jak to mám teďka, jsem hodně s věřícími lidmi, tak jsem byl vlastně obklopen lidmi, co Boha neznají nebo hledají a měl jsem možnost jednak s nima komunikovat o Bohu a jednak vidět, co prožívají, jak to řeší, neřeší. Takže to byla výborná zkušenost pro mě i ohledně vlastně vztahu s lidmi, ohledně tohodle a to mě pomáhá i do dneška v té pastoreční práci.
0: Kudy vedla tvoje cesta k Bohu? Kdy ses poprvé setkal s tou boží láskou? Dneska se to bude všechno točit kolem lásky.
1: Boží láska, to je strašně krásný téma. Někdy se může zdát až abstraktní, ale je velmi praktický. Já s boží láskou asi míříš ohledně mého svědectví, jak jsem uvěřil Boha. Protože tam se setkáváme, že poprvní s boží láskou asi nejvíc. No, u mě to bylo zajímavé, že rodiče mě nevedli k Bohu, protože nemohli, protože nebyli věřící. Jediné, co si pamatuju, že prababička mě někdy vykládala o tom, že byl odvalený kámen, že Ježíš vstal z mrtvých, ale to je všechno, co jsem si pamatoval. Kámošům jsem se smál, když chodili do náboženství. Až potom ve třeťáku na průmyslovce, na elektro, tady v Brně, tak kámoš mě vykládal o Bohu, ukázal mě Biblii, něco mě četl a mě to začalo zajímat. A on mě postavil před takovou situaci, kdy říkal, je tady otázka života a smrti, otázka věčnosti, jestli člověk bude žít s Bohem nebo ne. Já jsem říkal, to bych byl hloupej, kdybych nechtěl být s Bohem jako na lepším místě, tak jsem to chápal. A on mě vedl k tomu, že je potřeba, abych vlastně měl očištěný život. Jo, Ježíšovou krví, tak mě to vysvětlil, podal mě evangelium velmi srozumitelně. A já jsem říkal, tak do toho chci jít a velmi romanticky na chmelu jsme ještě jezdili, mě bude 50 letos, jsme ještě jezdili na chmel, tak tam jsem ještě s jedním kamošem, nějakým seníku, po první životě poklekl a modlil se k Bohu. No.
0: Prosím tě, mě by zajímalo, když ty říkáš, když ti ten kamarád řekl, jo, že teda jako můžeš být tam nebo tam, že jsi teda řekl, že budeš na tom lepším místě. To mě docela zajímá, jak takový mladý člověk, teenager, jo, který v Boha nevěří, najednou uvěří, že může být na lepším místě.
1: Hele, já do dneška nechápu, vůbec asi úplně nerozumím té boží milosti ke spasení, co nás vede. Jako, myslím, že se tam byly dvě věci, nebo dali se dohromady. Jednak to byla moje vypočítavost lidská, že chci být na lepším místě. A pak tam byla ta určitá víra, které Bůh dal povstat, že jsem uvěřil tomu poselství o Ježíši, no, o kterém jsem dříve neslyšel. Takže tohle dohromady mě vedlo k tomu, že jsem ten krok udělal, ale vím, že jsem se tehdy modlil, jestli Bůh je teda, tak aby mě dal sebe nějak poznat osobně, abych jenom nevěřil, že mě kámoš něco řekl. No a začal se dít fakt zajímavé věci.
0: Dál se poznat,
1: od té doby jsem začal číst Bibli, začal navštěvovat i církev apoštolskou, kde jsem uvěřil, a Bůh mě začal dávat poznat takovým způsobem, že jsem úplně byl v úžasu, jak to, že žiju život podobný, jako žili učedníci s Ježíšem. Strašně zajímavý.
0: Tak to trošku rozveď.
1: No, jako to, že s ním měli vztah, to, že mu naslouchali, to, že zažívali jeho přítomnost, to, že k ním mluvil, jeho moc zažívali, tak já jsem zažíval vlastně po 2000 letech to stejný. A tady bylo zajímavé to, že jsem vlastně, moje rodiče, kteří mi dali úžasnou výchovu a lásku, všechno, tak oni byli jinde najednou, že já jsem, jako oni mě v tom nemohli porozumět, ani vést, ani pomoct, takže to jsme se jako kdyby oddělili trošku ve víře, že jsem byl jinde, ale měl jsem Boha a od té doby s ním žiju a poznávám ho. To
0: jsou různé důvody, proč se lidé rozhodují žít s Bohem a pro Boha. A
1: no.
0: To je právě, ale to tajemství, co se stane v tom lidském myšlení, v tom srdci, tak to asi se dozvím možná někdy až v nebi.
1: Já tomu právě úplně nerozumím. Spousta lidí vydává svědectví, že byli na dně, jo, pak začali hledat Boha, nebo hledali Boha ve všech možných alternativách, co jim vlastně nabízí všechna náboženství a všechno. A pak Boha nějak najdou. Já jsem Boha nepotřeboval v tomhle smyslu, že já jsem měl jako kdyby dobrý rodinný zázemí, všechno. A
0: prostě to
1: stejně
0: přišlo.
1: To přišlo, jako jsem to strašně vděčný, že ta tu boží milost, která přišla, že Bůh si nás hledá a nachází.
0: To je právě to, že Bůh hledá člověka, ať je v jakékoliv situaci,
1: je to tak,
0: že
1: jo? Je to tak.
0: Ať je spokojený, ať je to ten takzvaně slušňák nebo lotr, že?
1: Ano.
0: A co bylo potom dál? Tak jsi byl na střední škole a pak ses rozhodoval, co budeš dělat dál.
1: Pak jsem se rozhodl, z toho slušňáka se stal ještě větší slušňák. Ne, jako fakt, pak jsem pochopil zpětně, když jsem četl písmo, že Bůh nám dává nový srdce, takže vlastně ten základ, co jsem měl dobré výchovy, tak najednou ten boží standard v těch srdcích byl ještě daleko vyšší. To jako bylo pro mě osobně největší svědectví tehdy, že Bůh ve mně fakt něco udělal, jo, že jsem měl jeho touhy a tak. No a pak bylo dál, pak jsem měl nějaký krátkodobý zaměstnání a pak v komerční bance, to mě taťka pak vyčítal strašně, že jsem tam odešel, že jsem mohl mít dobrý zázemí, já jsem chtěl zažívat nějaký zajímavosti, jak jsem šel do soukromých firem nějaký něco zkoušet, no a pak dlouhý roky jsem teda pracoval v tom v úklidu, jsem měl na starost nějaký objekty a teďka dlouhý rok. Já jsem si to hledal, myslím, od roku 2009 pracuji v církvi, takže
0: a proč? Celkem
1: dlouhá doba.
0: Proč ses takto rozhodl?
1: No, já jsem dostal vlastně nabídku od pastora, abych prakticky to, co jsem dělal jako koníček, to znamená nějaké skupinky, vyučování, pastorační péče, nějakým způsobem tímhle jsem sloužil v církvi, tak abych to dělal naplno, abych mu pomáhal, vlastně aby on se mohl věnovat zase jiným věcem. Takže jsem dostal tu příležitost, takže jsem naplánoval svůj odchod z firmy, a během 2 let jsem předal pozici a nastoupil do církve.
0: Nebylo ti to někdy líto, že už nejsi s těmi lidmi?
1: Oni mě lanařili pořád, abych tam zůstal. Ty lidi byli tak nádherní. Jako líto mě to bylo v tom smyslu, že jsem je měl rád a že mě, jako kdyby bylo s nima dobře a dobře to fungovalo. Na druhou stranu jsem vešel do věcí, které mě naplňovaly. Věřím, že to je boží vůle, takže takový rozporuplný to bylo, ale jsou rád ten krok, určitě jo.
0: Tak dnes máme název toho našeho povídání Stačí milovat Boha a lidi. Stačí to?
1: Stačí to, jde o to, co tím myslíš milovat, no.
0: Já mířím tam, že pán Ježíš v Novém zákoně říká 2 největší přikázání. My víme, že ve Starém zákoně Mojžíš dostal těch 10 přikázání a Židé měli těch přikázání strašně moc a bylo to docela náročné to všechno dodržovat, nikdo nebyl schopný to dodržet.
1: Ano.
0: No a v Novém zákoně pán Ježíš říká, že jenom 2 věci stačí. Já to přečtu, je to v Matoušově evangeliu. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduce, smluvili se a jeden z nich z jejich zákoníků se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl, miluj Boha, Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Takže tyhle dvě věci stačí podle Pána Ježíše. Jenom dvě, to by se mohlo zdát, že to je super, ne? Jenom dvě.
1: Je to krásný. A ještě se mně líbí, že Ježíš upgradeoval to druhý. A říkal, že máme milovat jedni druhý, jako on miloval nás, takže to je obrovská věc.
0: Vysoká laťka.
1: Hodně vysoká laťka.
0: No ono by se mohlo takhle zdát, když se to řekne úplně na první dobrou, že jo, to je super, z těch deseti se to smrsklo na dvě, tak to zvládneme.
1: Jako já, abych pravdu řekl, občas přemýšlím, že máme ty chvály, já tě miluju, Pane, Bože můj a takový, tak se někdy říkám, jako jestli to můžu s plným srdcem vyslovit vůbec, jo. Jestli fakt Boha miluju celým srdcem, myslí, silou. Jako já si myslím, že ne. A jako myslím, že do toho dorůstáme a Bůh to ví, jako že on je v pohodě, když mu to říkáme, i když to není úplně pravda, i když jako kdyby v tom našem smyslu, že bychom chtěli víc, chtěli bychom to umět, chtěli bychom jako kdyby tu lásku mu prokazovat nějak. Takže je to taková veliká věc pro mě.
0: Co to znamená tedy milovat Boha pro tebe? Jak to teď vidíš jako skoro 50-letý muž?
1: No,
0: protože možná dá-li Bůh, tak za 20 let třeba zase to uvidíš trošičku jinak. Jak to vidíš teď?
1: No, jako určitě jsem se posunul jako kdyby z toho přemýšlení té platonické zamilovanosti. Stejně jako manželství, že jako na tom nemůžeš stavět celý život. Jako ta zamilovanost je krásná věc, ale zamilovanost sama o sobě, nebo ty pocity, nebo jak to nazveme,
0: tam
1: tak to
0: není
1: všechno.
0: Tam jsou hodně ty emoce.
1: Ty emoce jako nejsou všechno, jsou krásný a musíme přikládat do ohýnka, aby tam byly. S těmi emoce je to suchý, to je špatná věc. Ale není to všechno a přemýšlím o tom, hodně poslední dobou, a jsem trošku v kázání to zmiňoval, že je zajímavý, na jakou rovinu to třeba Ježíš staví, že on říkal, jestli mě milujete a Boha, tak zachováváte přikázání. Jo? To je až takový drsný. Ale na druhou stranu, pokud vlastně jako kdyby jsem s Bohem a chci s ním být, poznávám ho, tak přirozeně vlastně ta touha, ta jednota s ním vyústí z toho, že vlastně mluvím a jednám jako on víc a víc, takže je to jako kdyby přirozený, ne, že se snažím dělat ty skutky, abych mu ukázal svoji lásku, ale když ho miluju, tak z toho to pramení, jako z toho srdce tak nějak. A Ježíš to hodnotí, že takhle i otec pozná, že ho milujeme, když to nějakým způsobem dokážeme vyjádřit. To je takový zajímavý, že to není jenom o těch emocích, ale je to o nějaké té praxi, o těch skutcích. Což zase nemůže být jenom o tom, protože když apoštol Pavel, že on krásně popisuje lásku, 1. Korinským ve 13., tak tam říká, i kdybych vlastně vydal svoje tělo ke spálení, lásku bych neměl, než jsem nic. Takže někdy láska není jenom to, co vidíme na povrchu, ale vlastně postoj. Jo? To já jsem o tom přemýšlel. Někdo prostě vydá svůj život za někoho a nemusí to být z lásky. Může to být, aby byl viděn, nebo já nevím. Je to pro mě
0: můžou
1: jako
0: být různé otázky. Motivy.
1: No, ty motivy jsou důležitý pro Boha. Určitě jo.

0: Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, za mikrofonem je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem je Jirka Němec, současný to druhý pastor ve Slově života v Brně a povídáme si o tom, že v Novém zákoně máme dvě přikázání, jsou to ta největší přikázání, když bych se někoho zeptala, jestli ví, co jsou ta největší přikázání, tak možná bychom trochu tápali, ale my už jsme si to tady řekli, že milovat Pána Boha, my už to víme, milovat Pána Boha a milovat lidi. Aha. Tak zatím jsme se zastavili u toho prvního, aha, milovat Pána Boha, to je základ toho všeho, kde můžeme čerpat také tu lásku k těm lidem, ale jak milovat někoho, koho nevidíme, to může být někdy problém.
1: No, já myslím, že může být problém milovat někoho, koho vidíme. Tím se potýkáme. Já si myslím, že to jako kdyby až tak veliký problém být nemusí. Že vlastně nemusíme Boha vidět, nebo nevidíme ho. Ale myslím, že nám pomáhá popřemýšlet o tom, co ho třeba těší, co mu udělá radost. Jo? Myslím, že z toho vychází vlastně nějaká láska, nějaký projev lásky, třeba máme jak nádherný knihy, nějaký jazyky lásky, že každému z nás lidí se projevuje láska jiným způsobem, nebo k nám mluví, když se někdo k nám chová nějakým způsobem. A myslím si, že to je i s Bohem a myslím, že to souvisí s tím, jak ho poznáváme, jak ho známe. Jo? Já osobně si myslím, že ho známe každý trošku jinak, mm-hmm, že to je takový jedinečný naše víra. A potom i vlastně naše láska k němu je jedinečná. Protože se odvíjí z toho, jak ho poznáváme, co ho těší, jak hluboko jsme ve vztahu s ním, jak ho poznáváme. A potom na základě toho můžeme vlastně tu lásku, možná tu emoční nebo tu vnitřní, z ducha do ducha, ze srdce do srdce, kterou máme, můžeme mu nějak vyjádřit, nějak ho potěšit, nějak udělat něco, co jako se dotkne jeho srdce, něco, co k němu promluví.
0: A víš co, já se teď zeptám, a co to teda je? Co Pana Boha potěší?
1: Mě hodně pomáhá a možná jdu až na nějakou hranu, že vlastně já když vidím jak otce, tak syna, že vlastně otec tak miloval svět, že dal syna, jo? A Ježíš tak miloval církev, že dal sám sebe za ní. Je to k nevíře, moc to nechápu, že Bůh nás tak miluje jako lidi, se nás stvořil. A myslím, že ho nejvíc těší, když se nám nějakým způsobem daří. Jo. To znamená, že když dokonce se Ježíš tak stotožňuje, až prostě na dřeň kosti, říká, jestliže uděláte něco pro někoho druhého, tak jste to udělali pro mě. Pamatuje si, jak je to v písmu, prostě navštívili jste mě, dali jste mi najíst a tak dále, učeníci byli překvapeni. A kdy? A on říkal, jestli jste to udělali někomu z těchhle svých kamošů maličkých, tak prostě jste to udělali pro mě. Takže ho těší, když prokazujeme lásku jeho milovaným dětem, církvi, a myslím si, že se to dotýká hodně jeho srdce. A myslím, že to souvisí i s tím, jestli dokážeme milovat sami sebe a jako i pro sebe něco udělat, i to bohatější, si myslím.
0: Jsou některé texty v Novém zákoně, které nám pomáhají aspoň trošičku pochopit tu boží lásku. Hmm. Vlastně celá Bible, to je hlavně ten Nový zákon, ale třeba ty Janovy listy, že? Tam se o tom hodně píše. Co to znamená milovat Pána?

0: že? Já jsem tady si našla takový text, někde jsem to četla. Boží láska je až zarážející. Přestože Bůh vidí naše dějiny z hůry, zná minulost i budoucnost se všemi našimi krutostmi, neptá se, zda se mu vyplatíme. Je trpělivý, každý den dává šanci, nekalkuluje, není zemdlený nebo unavený, tiše oslovuje každého z nás a je k nám osobní a férový. Touží, abychom jej poznali, ale nikoho k tomu nenutí. Dal nám svobodnou vůli jako svrchované právo na sebeurčení a respektuje je. Jen svobodné osoby se mohou milovat a důvěřovat. Zajímavé myšlenky.
1: Jako to je strašně zajímavé, že Bůh nám dal svobodnou vůli, že nám dal prostor, aby jsme ho poznali, aby jsme se do něho zamilovali. Myslím, že jednoduchý se zamilovat do Boha, když ho člověk jako pozná, když trošku zakusí jeho přítomnost, jeho lásku, tak je jednoduché se na něho zamilovat a pak vlastně možná už je těžší tu lásku vyjádřit, protože láska je vždycky nějaký skutek a je to nějaká oběť aj.
0: Takže... A kde ho poznáme? Musíme jít kvůli tomu do církve?
1: Ještě, myslím, že to má každý jinak, ale s církví to souvisí taky. Já myslím, že nejde plně Boha poznat bez jeho těla, bez církve. Myslím, že Bůh to tak udělal, protože on přebývá ve svém lidu. Takže pro mě osobně je strašně důležitý, abych s Bohem trávil čas. Myslím, že to je ta nejcennější věc pro mě.
0: Trávil čas, co tím myslíš?
1: Když jsem s ním, já řeknu takový krásný jeden příklad, který mě teda úplně dostal. Já když jsem s manželkou chodil ještě, já jsem bydlel v Bosonhoách, ona v Řečkovicích, ona přes celý Brno, jo, bez auta, městskou, tak jsme si dlouho povídali, jak to mají ženy rády, to usínal, vždycky kontrolní otázka, co jsem říkala, jo, tak, taková legrace.
0: To známe.
1: No, známe to. Takže pak jsem rozjezdem většinou jezdil domů a tak jsem... Jenom chci říct, že každý volný čas jsem věnoval tomu být vlastně se svojí milou. Vyhledával jsem to, těšil jsem se tomu, že si budeme povídat, budeme spolu, budeme se mít rádi. No a jednou jsem takhle jel na Konečnou, kde jsem bydlel v autobusu a tam v tom polospánku tak Bůh ke mně promluvil a řekl mi něco v tom smyslu, že tak jako já se těším na Evku, tak on se těší na mě. Takže to bylo pro mě velmi silné a uvědomil jsem si, že pro Boha ten čas, co s ním trávím, je velmi cenný a že to je taky nějakým způsobem skutek mojí lásky, když jsem s ním a on je rád se mnou a povídáme si. Takže to je jedna taková věc, že jsem sám s Bohem a čtu jeho slovo, chválím ho a druhá část je, že jsem s ním v církvi. To znamená v jeho těle, kde on přebývá, kde on jedná, mluví a tak je nám s Bohem tak dobře.
0: Pán Bůh hledá způsoby, jak oslovit člověka. Už jsme to tady trošku nakousli na začátku, že on je velmi originální. A protože nás zná, tak ví, jakým způsobem k nám promlouvat, nebo jakým způsobem k nám přijít. Jaký byl ten způsob u tebe, jak k tobě přišel, nebo co k tobě promlouvá? Já jsem kdysi slyšela takové přirovnání, že jak jsme každý trošku jiný a máme každý trošku jiné vnímání, takže máme takové anténky, kterými se můžeme naladit na tu boží vlnu a že u někoho to funguje hodně v přírodě, u někoho, já nevím, při hudbě, u někoho o samotě, že to máme každý trošku jinak.
1: No, já to mám tak, že až jsem zjistil, že to někoho irituje, kdo to má nastavený jinak, že já třeba, když se připravu na kázání nebo jsem s Bohem, bo chci, aby ke mně mluvil, chci mi být blízko, tak si dám sluchátka, jako máš ty, a pustím si nějaký chvály a můžu být třeba v kavárně někde, když nemám tu možnost být o samotě a vypnu okolí a jsou takhle s Bohem a rozjímám s ním, takže někdy moje práce, moje příprava se může zdát u kávičky, u sluchátek taková, jakože tím někdo pohrne, ale to je můj způsob, jak se setkávám třeba s Bohem, jak jsem mu blízko.
0: Jaké jsi prožil takové zásadní doteky boží lásky ve svém životě? Tak mluvili jsme tady o tom, kdy jsi poprvé poklekl a poprvé se modlil takovou tu modlitbu vydání, jak my říkáme křesťané, že ses otevřel Pánu Bohu, řekl si mu, jestli existuješ, tak se mi prosím tě dej poznat.
1: Ano, ano.
0: A on to slyšel a udělal to, dal se ti poznat.
1: On to udělal, naštěstí jo, mě vyslyšel, takže moje víra není na základě víry mýho spolužáka, ale na základě toho, že jsem Boha začal poznávat. Mně se strašně líbí třeba v písmu, jak myslím Ondřej s Petrem, bráchové, jeden přivedl toho druhého k Ježíši, aby ho poznal. Mm-hmm. A to si myslím, že máme dělat, takhle můžeme Boha poznat osobně a nebýt jenom závislí na víře někoho druhého. Takže jsem mě dal poznat, a ten dotek boží lásky, já jsem jich zažil spousta, ale takový jeden krásný a nejvíc takový silný byl možná, když jsem byl pochřtěn Duchem Svatým, s tím kámošem, jak jsme uvěřili, tak jsme oba toužili být pochštění duchem a mluvili v jazycích a tak. A ten kámoš, co nás přivedl k Bohu, ani se před vámi nemodlil v jazycích. Jo? Takový, nechtěl nám to ani pořádně ukázat a tehdy se na nás nemodlili ze vzkáraním ruku, ano, jak to dneska děláme. Takže jsme každý svou cestou hledali Boha, aby nás naplnil. No a jednou kámoš přišel a já jsem naplněný duchem, modlím se vás, jestli říkám, bože, jak je to možný, jak to, že já ne, takže jsem trošku říkal, bože, a co já? No a jednou jsem takhle, vždycky jsem večer Boha prosil o to a jednou jsem takhle jel do školy, úplně si pamatuju, tehdy z Bosonoch jezdil autobus kolem Ronda, tak v té zátočině najednou jsem zjistil, že ty lidi, co tam jsou všude kolem, že je strašně miluji, že se na ně usmívám. Já jsem se cítil jak blázen. Říkám, musím se nějak zakryt nebo něco, ať si nemyslím, že jsem se zbláznil. Říkal jsem tomu kamošovi, co nás přivedl k Bohu, a on prý, asi seš pokřtěný duchem. Tak se začnu doma modlit v jazycích. Takže jsem čekal, až přijdu dom, začal jsem se modlit k Bohu a najednou i ten dar byl uvolněný a byl to takový první projev té obrovské boží lásky k lidem, že jsem zjistil, že jsem fakt naplněný duchem, přeplněný.
0: A jak jsi to měl předtím? Měl jsi rád už lidi předtím?
1: Já
0: víš, jako každý jsme nějaká lidi. Povaha, jo?
1: Jo.
0: Byl jsi rád s lidma?
1: Já jsem měl rád lidi, už od malička jsem se snažil pomáhat těm slabším a tak. A pak, když jsem uvěřil Boha, tak se to fakt jako kdyby ještě zvětšilo. A pak, jak Bůh proměnil srdce a pak ještě mě naplnil duchem, tak je to
0: krásné. A proč jsi vůbec chtěl být naplněný duchem? Co jsi od toho očekával?
1: Já nevím, bylo to takový fascinující vidět, jak to proměnilo učedníky. Jsem to četl, jak jsem říkal, jsem začal číst Bibli.
0: Že jsi četl třeba v těch skutcích?
1: V těch skutcích, uh-huh. Jak byli naplněni duchem, začali se mluvit nových jazycích, začali být smělí, že jo, Petr, který zapřel Krista, tak najednou všechny osočoval, jo, mohl být za to, že jo, zabit, vy jste ho ukřižovali. Přišla tam moc, přišla tam boží sláva, takže bylo to takový inspirativní, že to je něco víc, jako co ještě Bůh dává. A my chceme lidi víc, my chceme to nejlepší, takže i já jsem to chtěl. No, tak to byl asi ten důvod.
0: Stačí milovat Boha a lidi. To je to, o čem si povídáme dnes ve Fortepiano. Takže když to zhrneme tady, tuhle naší část, o které jsme si teď povídali, milovat Pána Boha, bereš to jako, že je to základ toho všeho?
1: No, jako pro mě to je úžasný základ. Já obdivuju lidi, co milujou druhý bez Boha. A mají to o moc těžší, abych pravdu řekl. To máme lehčí, protože on rozlil svoji lásku do našich srdcí a my se to učíme používat. A znám lidi, co milují druhý a Boha ještě neznají.
0: A obětují se,
1: Boha
0: že?
1: Ještě neznají. A jako klobouk dolů. Takže pro mě osobně to je základ. Jako v rodině, v manželství, ve všem. Já si nedokážu představit fungovat dneska vůbec bez poznání Boha, bez jeho lásky, protože vím, že to je velmi praktická věc. Naše láska má nějaké hranice a u mě to funguje tak, že už prostě se mi nedostává, tak můžu jít k Bohu a mám víc trpělivosti, nápadů. Změní se věci a Bůh tam jako kdyby doplní, dolije, že zase můžu pokračovat z tého milosti a lásky. Tak jsem na to strašně vděčný. Moc nám to pomáhá prakticky v manželství.
0: A dá se to nějak předat? Stál si také před tou otázkou jako každý rodič, který má děti. Jak těm dětem přiblížit boží lásku? Že předat se to
1: ale
0: úplně nedá.
1: Ale
0: si
1: budeme říkat, co chceme, tak oni stejně budou kopírovat většinou náš život. Takže můžeme toho napovídat spoustu a je dobrý říkat věci. A pak ten příklad hodně inspiruje. Nicméně každý má vlastně svobodnou vůli, o které jsme se bavili. A každý se vydá nějakou cestou a je to milost, když jako kdyby děti se dostanou k té osobní víře jako my. A za to se modlím, aby naše děti, moje a vlastně všech, co znám v církvi, následovali Boha a aby ho znali, že oni ho budou milovat, když ho poznají, a to je takovej, jako kdyby, takovej kruh, kdy se to jako kdyby stupňuje, kdy člověk se odváží Bohu důvěřovat natolik, že mu svěří svůj život a pozná Boha fakt, že je dobrý, jo, že už nedržíme svůj život ve svých rukách, ale svěříme ho jemu. Pak ho můžeme poznávat a být naplněni jeho láskou a jako ten život získá úplně jiný rozměr.
0: Hodně rodičů se trápí nad tím, jestli dětem dostatečně ukázali na Pána Boha, kde udělali chyby, když třeba se děti vydali jiným směrem a tak dále a tak dále. To všichni, kteří máme děti, známe, že se někdy nad tím i trápíme a modlíme se, kde jsme udělali chybu a ptáme se nebo hledáme ten způsob, jakým nejlepším způsobem těm lidem můžeme Pána Boha přiblížit. Na co ty si přišel ve svém životě?
1: Asi to nebudu vztahovat jenom na děti, ale všeobecně na lidi, kterým nějakým způsobem chceme přiblížit Boha, svědčíme nebo toužíme, aby uvěřili. Tak jedna z věcí, co jsem si uvědomil, že my nemůžeme očekávat, že oni budou tam, kde jsme my, po x desítkách letech, prostě hnedka. Jo, ta cesta jednak má každý jinou a jednak, když na ní nastoupí, tak prostě jsou různé oblasti, v kterých jinak Bůh s nima jedná, jinak prostě rostou a tohle nemůžeme očekávat, že nás budou kopírovat jako kdyby přesně, jak jsme žili my, ani to očekávat, ale myslím, že to nejcennější je, co jsem zmiňoval, jako se nám podaří seznámit s Bohem a prostě, aby s ním žili, tak...
0: Aby si to vyzkoušeli.
1: Aby si to vyzkoušeli, aby Boha poznávali, aby k ním mluvil, aby je proměňoval. Protože tehdy to je trvalý, že jo? Jestli něco udělají, protože jim něco řekneme, je to hezký z poslušnosti, ale není to trvalý. Takže když Bůh promění jejich srdce a postoje, tak to je věc pevná a trvalá. Takže za to se modlím a potom toužím, aby ti, co Boha neznají ještě, anebo mu nevydali celý svůj život, aby k tomu došli, protože to je to, o čem to je. Jako jsme tady chvilku na světě a co potom, jako kde budeme.

0: Na Rádiu 7 pořad Fortepiano vstoupil do své druhé poloviny. Povídám si dnes s Jirkou Němcem o dvou největších přikázáních. Vy, kteří posloucháte, tak už víte, která to jsou. A vy, kteří jste si pustili naše vysílání třeba teď, tak se zkuste zamyslet, jestli byste věděli, která jsou to ta dvě největší přikázání. Protože Pán Bůh nám dal ve Starém zákoně 10 přikázání. Židé to měli ještě složitější, ty jich měli strašně moc, několik set, ale v Novém zákoně Pán Ježíš udělal docela revoluci ve všech věcech a zdálo by se, že to zjednodušil, ale ty nároky, které na nás má, dáli se to tak říct ovšem, jsou možná ještě trošku vyšší než v tom Starém zákoně, já tedy nevím, nechci se do toho úplně pouštět. Jiří, jak ty to vidíš?
1: No, tak já myslím, že zase nám Ježíš ukázal, že potřebujeme Boha, aby jsme naplnili ty přikázání. A myslím, že to je hlavní, o co Bohu jde, aby jsme byli s ním. A z toho vychází náš život, z toho vychází ta láska.
0: Jde tam o ten vztah.
1: Jo, jde o ten vztah, z kterého vychází podle mě úplně všechno. Hmm.
0: My jsme si tady už povídali o tom, co to je milovat Boha na základě tvého příběhu osobního. Jak můžeme Boží lásku poznávat, těch způsobů je určitě strašně moc. Jak můžeme Pána Boha poznávat a jeho lásku, protože on je všechno ve všem. Ale jak je to s těmi lidmi? Ty už jsi řekl, že obdivuješ lidi, kteří milují lidi a nevěří v Pána Boha.
1: No.
0: Skutečně takoví lidé kolem nás jsou, musíme to poctivě říct, že to tak je. A musí také někde čerpat k tomu tu sílu. Bez toho to nejde. A my jako věřící lidé, křesťané, máme ten zdroj, kde čerpáme a to je Pán Bůh sám, Pán Ježíš Kristus.
1: Kéž bychom čerpali.
0: Ano, ano, ano. A platí to, že kdo miluje Boha, miluje lidi. Protože milovat lidi bez Boha jde, ale milovat Boha a nemilovat lidi, to nejde.
1: No, Ježíš to byl celkem striktní, nebo apoštolové, oni říkali, že to nejde prakticky. Nemůžu nenávidět bratra a říkat, že miluju Boha, jako to pak si člověk na něco hraje. Jo, pokud je ta láska k Bohu opravdová a jeho láska je ve mně, tak se prostě projevuje i k lidem, no.
0: Tam někde v Novém zákoně je také to místo, ale nenašla jsem si to, takže budu to parafrázovat, že kdo miluje Boha a nenávidí svého bratra, a teď nevím, jak to pokračuje dál, že to prostě nejde.
1: Že to nejde, jako že to je lež, že žije ve lži, že to prostě nejde dohromady. Asi na to schválně ťukl autor, protože možná se tak někteří chovali, jakože ústy vyznávali, že milují Boha, ale jejich život tomu nenasvědčoval, tak
0: my
1: jasně, striktně to napsal.
0: Setkáváme se přece i mezi křesťany s tím, že máme problémy v našich vztazích.
1: Máme.
0: A že tam někdy přijde i ta nenávist, neodpuštění, různé těžké věci. Co s tím?
1: Já myslím, že není problém, když to přijde. Myslím, že to je normální a v každém vztahu, jak víme, ať už v osobním, rodinném, církevním, pracovním, nastávají situace, kdy prostě se to tře a kdy každý smýšlíme jinak a jenomže otázka je, co s tím. Jako není problém, že si ublížíme, není problém, že ti řeknu něco, co ti ublíží. Problém je ten, co s tím uděláme. Jo? Jestli ty se to necháš v sobě, necháš to tam zahnít, řekneš to svým kamoškám a už to valí a je to problém veliký. Jo? Ale jestli přijdeš za mnou a řekneš prostě, ty jsi mě řekl to a to, myslel jsi to tak, jo? A vyjasníme si to, můžeš mě odpustit, já si můžu dát příště pozor. Bůh k tomu vede, že si máme hlídat, co říkáme, a máme taky jednat s tím hříchem nebo s tím, co se nám nepodaří. A to je způsob lásky. To je těžší, to je ta úzká cesta. Když se to nechá jen tak, je to jednoduchý, zamést pod koberec, ale je těžší vlastně, jako kdyby to nepříjemný vyhrabat a odstranit s Boží pomocí a tehdy se uzdravit i vztahy. Takže myslím si, že to je složitější cesta, je to práce, ale stojí to za to a s Boží pomocí to prostě jde a musí to jít. Já jsem strašně smutný, když si lidi v sobě drží dlouhou dobu, roky něco proti někomu, neřeší to, nebo o tom mluví pak s někým druhým. Myslím si, že Bůh je z toho smutný a tohle není naše cesta pro nás v žádném případě.
0: Tam to druhé přikázání, které říká Pán Ježíš, zní přesně, Miluj svého bližního jako sám sebe. Ten pojem bližní nezahrnuje nutně jenom křesťany.
1: Ne.
0: Bližní je každý člověk, ne?
1: No, myslím, že není každý. Promiň.
0: No, povídej.
1: Mně se líbí strašně to podobenství, kdy Ježíš vlastně mluvil o tom, o té pomoci druhému člověku. Jo? Oni se ptali, kdo je můj blížní, že jo, aby vlastně jako kdyby se vyhnuli tomu, že by někoho měli milovat nebo na tom pracovat. A on tam popisuje ten příběh, kdy někomu ublížili, zbili ho člověka a teďka chodili kolem různí lidé a jeden mu potom pomohl, ten, o kterým by se to nečekalo. A Ježíš to úplně otočil, tu otázku, a vlastně říká, kdo je tvým blížním? A ukazuje, tak jak já jsem to pochopil, takže vlastně bližním je ten, koho já si udělám bližním, pro koho já ten skutek lásky udělám. To znamená, že na mě záleží, jestli ty budeš mým bližním, jestli to bude tamten člověk, tamten, že to není otázka, že Bůh nám říká, ten je tvůj bližní a ten není, ale je to otázka, koho já učiním svým bližním, komu já vyjádřím tu lásku nějakým způsobem. Myslím, že to jde víc do hloubky, a když to schválně otáčí a dává to na nás, komu ty budeš bližním. Mm-hmm. Takže takhle to, jak to chápu já, je to strašně zajímavý.
0: Láska se vždycky nějak projevuje, a když mluvíme teď o té lásce k bližnímu, o lásce k lidem kolem nás, jde to vůbec?
1: No jde to. Hele, ještě to jde, ještě prostě je tady církev, je tady Duch Svatý, ještě to jde, protože až budeme vzatí, tak to bude velký problém. Jako jo. Ale dneska to ještě jde a s Boží pomocí to jde moc dobře. A myslím si, že i když to není jednoduchý, protože jsme lidé, kteří dělají chyby, jak jsi říkala, kteří ubližují, i když nechtějí, tak jde to navzájem si odpouštět, milovat, ukazovat si zrcadlo a musíme to dělat, musíme v tom růst. A
0: dá se to naučit svým způsobem asi, jo?
1: Jako dá se naučit, já si myslím, že pro nás je potřeba vědět, že i to vyjádření lásky se dá naučit, že každý vlastně přijímáme jinak tu lásku, nebo je nám jiným jazykem ta láska vyjádřena, jako srozumitelná. Takže to se dá naučit a jako co třeba mě pomáhá, když si pamatuju, když jsem byl ještě v úklidové firmě, tak tam jsem se setkal s člověkem, kterýho jsem měl problém milovat. Jako fakt to bylo správce autosalonu. Pak teda po nějaké době jsem slyšel, že měl bouračku, že zemřel. Takže to je taková smutná věc. Ale když jsme byli v kontaktu, tak on mě strašně iritoval, protože tam člověk strávil tolik času a tolik telefonátů, tolik nepříjemností, aby to bylo autosalony musel špígl nigl, že jo, ty podlahy, všecko. A tam se to nedařilo nějakou dobu, chemie a tak. A úplně to bylo strašně nepříjemný. V noci jsem tam jezdil a tak. A měl jsem problém asi toho člověka milovat. A pak zase Bůh je tím naším zdrojem nebo pomocí, protože stejně jako všechny věci předkládám Bohu. Takže i tuhle nepříjemnost. A Bůh mě dal zažít úžasnou věc a slyšel jsem to od více lidí, nejenom, že jsem to prožil já, ale že mě dal prožít lásku k němu. Jako kdyby tu boží lásku. A taky mě dal porozumět, proč on tak jedná třeba. Jo. A to byla obrovská změna, to říct, pro mě uvnitř, jak jsem k němu pak mohl přistupovat, co jsem vnímal, a takže zase Bůh mě v tomhle velmi pomohl. A jako někdy to je těžký, ale dá se to učit, můžeme od Boha přijímat jeho milost, lásku, moudrost, takže je to práce, ale jde to.
0: Tak to je ten případ, kdy já mám problém někoho milovat, protože se třeba nějak vůči mě chová a dělá problémy a tak dále a tak dále. A pak je tady druhá strana, když mě někdo nemá rád. Setkal ses někdy, měl jsi někdy takový případ, že jsi cítil, že tě někdo nemá rád?
1: Já nevím, jestli to bych taky to není vyloženě snadné. Řekl, nemá rád, ale někomu nemusím být po chuti.
0: No.
1: Jak už jsem zmiňoval, některé moje nastavení můžou někoho iritovat, někdo to má nastavený úplně jinak. A já nevím, se musíme přijímat v lásce, musíme pochopit toho druhého.
0: Víš, někdy cítíme třeba, ani to neumíme pojmenovat, že někdo s námi má problém. A teď jako, jak se k tomu zachovat? Bible nás vyzývá k tomu, že když někdo proti nám něco má, tak abychom my šli za ním. Ne on za námi, ale my za ním. Že někdy je to lepší, než vyčkávat, že se to změní, jít a zeptat se, prosím tě, vnímám to nějak. Možná, že se pletu, ale zdá se mi, že proti mě něco máš.
1: No, jako tohle je úžasný. Jako Bible je návod pro život, fakt. Nejenom, že se setkáme s Bohem, písmu a tak, ale fakt je to úžasná pomůcka, jak to říct.
0: Ale není to snadné.
1: To nikdo neříká, to je těžký boj, ale nebýt toho, že víme tu cestu, tak po ní ani nevykročíme, ale fakt i za někým i vnímá, že proti tobě něco má, otevřít tu věc, popovídat o tom, najít s Bohem nějakou cestu, tak to je úžasný, než když něco, jak jsem říkal, tam zůstane pod povrchem, zahnívá to je veliký problém. Takže Bůh nám radí, že Bůh hodně mluví o vztazích, protože z toho pramení vztahu s Bohem a s lidmi všechno, tady mluvíme o té lásce, jo. A taky písmo říká, že nemáme říkat nic, co by nebudovalo druhé. Jo. Takže někdy ublížíme slovem, někdy skutkem, jo, různě. Takže je potřeba to otvírat.
0: Stane se to, protože jsme jenom lidé. Jsme jenom lidé a stane se to.
1: Je to tak? Chyby děláme.
0: A ještě jedna věc, o které bych se chviličku chtěla zastavit, a to je prokazování lásky. Pán Bůh nás k tomu taky vybízí. Bible nás k tomu vybízí, abychom si prokazovali lásku. Tady mám jenom jedno místo z Janova listu. Milujeme, protože Bůh napřed miloval nás a on nám to nějak prokázal, ukázal, dokázal a stále ukazuje a vede nás k tomu, abychom to i my dělali. A zase těch případů a příkladů může být mnoho, jak i tou láskou si můžeme někoho získat, že?
1: Jako Bůh si nás získal svoji lásku, to je prostě jasný. On dal sám sebe, on dává, on o nás přemýšlí. Já jsem někdy fascinovaný tím, jak Bůh někdy prokazuje jeho lásku, že jako dovolenou, když vybírám čas odpočinku, jak mě Bůh dá milost najít něco, kde to sedne, kde prostě jsou věci, které bych sem jako třeba ani nevěděl, že tam budou a on to ví, jako takže on o nás přemýšlí a prokazuje nám lásku, jako že nám ukazuje, že na nás myslí. A stejným způsobem, když tu lásku prokazujeme my druhým lidem, tak oni ví, že na ně myslíme, že s nima trávíme ten čas. To je vlastně nějaký ty způsoby, jsme se bavili. Myslím, že pro Boha nejcennější je ten čas, který s ním trávíme. Pak vlastně jako kdyby, že odložím přikázání a jsme v tom v jednotě. A s lidma to je prostě, když někomu prokážeš přijetí, to je veliká věc.
0: Posloužíš někomu nějakým způsobem prakticky, že?
1: Prakticky pomůžeš, dáš peníze, čas, modlitbu, všechno vlastně, co vidíš, nějakou potřebu, co ten člověk má, a Bůh ti k tomu dává milost, aby si naplnil, tak to k člověku mluví. To člověku mluví a váží si to, jak říkáš, může si ho získat. A myslím si, že hodně i v dřívějších dobách církev fungovala tak hezky, že vlastně jako kdyby můžeš získat člověka beze slov možná, že? A jakože může přemýšlet o té lásce, kterou zažívá s tebou jako z církví a pak k tomu přidáš evangelium. Jako.
0: Možná i v těch případech, kdy jsme v rodině, kdy ostatní nejsou křesťané, tak tam místo slov by měly nastoupit ty skutky lásky.
1: Mě fascinuje to písmo, jak Bůh promlouvá k ženám, že když mají manželi nevěřící, že dokonce můžou beze slov získat svým chováním.
0: To je docela síla, že?
1: No, jako, to je velká inspirace pro posluchačky. Věřím, že spoustu ženských věřících mají manželi, kteří nevěří v Boha. A tohle to je jeden z velkých způsobů, jak Boha můžou vlastně zprostředkovat manželům.
0: Tak jsme v samém závěru našeho dnešního povídání. Já jsem ti slibovala, že ta hodina uteče rychle.
1: Utekla rychle.
0: Utekla velmi rychle. Já tady mám ještě citát z 1. Petrova listu. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte. A jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Jásáte nevýslovnou vznešenou radostí.
1: To je co?
0: Jásáš někdy?
1: Já sám. Já někdy jásám v církvi, někdy klečím, někdy jásám. Naučil jsem se, že se moc nedívám na to už, jak lidi reagují třeba na mě, ale někdy jásám před Bohem. Někdy si víc uvědomím, jaká milost to je, že mě našel a kde žiju, jako mám církev, přátelé, rodinu, jak se Bůh o mě stará, takže někdy já sám, když zažiju jeho přítomnost, jeho lásku, je dobré žít s Bohem, stojí to za to a pozbuzuju všechny, aby jsme do toho investovali nejvíc, do lásky k němu a k druhým.
0: Ono totiž, když druzí lidé a na sobě navzájem vidíme tu lásku a tu radost, tak nás to přitahuje.
1: Je to tak?
0: A úplně poslední, můžeme dát jen to, co máme. Tím bych chtěla skončit dneska, protože nemůžeme lidem něco vyprávět a vykládat, co sami nezažíváme, co sami nemáme, co jsou jenom naučené nějaké poučky nebo něco, co jsme kdysi prožili, že je to tak.
1: Co není čerstvý, tak je mrtvý a lidi to poznají. Proto pro nás, pro věřící, je to hodně důležité, aby jsme měli čerstvý vztah s Bohem. Ne nostalgicky, co v 90. bylo, že jak jsme si o tom povídali, ale aby jsme dneska prostě zažívali Boha, dneska ho poznávali a takhle ho lidem ukázali a vedli ho k němu a vzájemně si pomáhali ve víře. To čerstvost, máme rád
0: všechno. Tohle čerstvé doporučuje můj dnešní host ve fortepianu Jiří Němec. Děkuji, Jirko, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A zveme i vás, milí posluchači, abyste čerpali z té studny Boží, ano, která je nevyčerpatelná. A abychom všichni společně stáli za tím, že stačí milovat Boha a lidi a dělali to.
1: Ano.
0: Děkuji ti, Jirko.
1: Ať nám Bůh v tom pomáhá.
0: Děkuji, Jirko.
1: Děkuji taky.

Ze středy 5. srpna uplynuly 4 hodiny. Posloucháte Rádio 7. Moderátorem nočního vysílání je dnes Kuba Lofítek. Ještě jednu reprízu fortepiana nabídneme v sobotu v 11 hodin. V pondělí od 10. hodiny dáme prostor rozhovoru Lenky Malinové se Samuelem Kaletou. Název jejich společného rozvažování zní Stará láska nerezaví. Teď k aktuálnímu vysílání. Pořad Zákoutí, který startuje ve 4 hodiny 15 minut, zve k setkání s Ondřejem Škochem. Do té doby několik písniček, novou 60-minutovku začneme s Lidií Soubkovou a skladbou Poutník.

Hosté pořadu Zákoutí jsou ochotní mluvit o svém vnímání duchovního světa otevřeně. Dnešní pořad půjde ještě o kousek dál a dá nahlédnout do duchovní zkušenosti hudebníka Ondřeje Škocha naplno a bez obalu. Poslouchejte po písni Přijď, jsme navždy tví kapely Adonai. Tato skladba pochází z alba Navždy tví z roku 2015, nicméně loňského roku vydala kapela album Vytrváme a k tomu také videotutoriály jednotlivých nástrojů k tomu, jak tuto hudbu hrát. Pokud byste si rádi poslechli nebo třeba i naučili jednotlivé nástroje a využili to ve svých společenstvích, církvích, tak navštivte YouTube kanál kapely Adonai.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Někdejší člen skupiny Chinaski, dnes muzikant vystupující s kapelou Na pořád, ambasador Mezinárodního vězeňského společenství, muž, který zhudebňuje básně. Ondřej Škoch je hostem dnešního Zákoutí. Ondro, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já většinou své okolí děsím tím, že říkám, že když čtu nějaká slova, tak zatím nemám obrazy. A opravdu to tak je. Já když čtu knížku, tak si nepředstavuju to, co se v ní popisuje, protože to prostě neumím. Není mi tenhle dar imaginace daný. Máte vy za slovy hudbu?
1: No, já si myslím, že to byl právě ten hlavní důvod, proč jsem začal zhudebňovat básničky, protože ve chvíli, kdy jsem už jako kluk začal ty básničky číst, tak se mi právě v hlavě už jako vytvářely nápady melodický. A to byla takový můj zvláštní prožitek, který opravdu asi nasměroval mě jako autorsky k tomu, že vždycky, když to jenom trochu jde, tak se věnuju zhudebňováním básní.
0: A máte to obecně u všech textů, jakože jdete do restaurace na večeři a napadá vás to?

0: Pro mě tam byla taková část, která byla trošku zvláštní v tom, že jsem si představovala, že ty básně jsou hodně folkové. A ve vašem podání prostě folkové nejsou. Je to tak, že každá ta báseň na sebe může obléct v podstatě jakýkoliv kabátek? Nemyslím. Jak to vnímáte?
1: Určitě ne jakýkoliv, ale samozřejmě je to hrozně individuální věc. Pro mě bylo třeba strašně zajímavý poslouchat Jimmyho Čerta, který taky zhudebňoval básničky Bohuslava Rinka, měl to opravdu specifický výraz. A zároveň třeba pan Vepřek taky to dělá. Každý to cítíme trošku jinak. Právě proto možná se mnohem víc potom soustředil na překlady básní Mé ženy Suzanne Reno, protože tam byl vlastně i ten autorský potenciál, který vlastně svým způsobem trošičku se vymezoval od toho Bohuslava Rinka. Bohuslava Rinka jsme například zhudebňovali už jako kluci s mým bratrem a bylo to ryze punkový kabát. To byl rok 92, tuším. Já vlastně se snažím ctít ten text. To znamená, ve chvíli, kdy ta hudba jako přepere ten text a člověk už vlastně přestává vnímat ty slova, tak se domnívám, že došlo k nějaké chybě. Tak toho jsem se snažil se tomu vyhnout, ale zároveň jsem se nechal, respektive hodně jsem se nechal inspirovat těmi texty. Nebyl jsem střídmý v těch orchestracích. Cítil jsem, že to nechci jenom s kytarou, protože folkově to můžu dělat kdekoliv.
0: A zároveň o to víc mě zajímá, vy hodně zmiňujete svou ženu jako autorku těch přebásnění. Čím je to tedy to, že to zapadá víc jakoby do toho, že se vám daří potom ty texty zhudebňovat?
1: Já si myslím, že to je i proto, že Alice vlastně ví o tom, že se ten text bude zhudebňovat. To znamená, že na to myslí a přemýšlí o tom, o rytmičnosti těch textů. Ale zároveň, když jsme jezdili do Petrkova konzultovat vlastně všechny ty překlady s Jiřím a s Danielem, tak Jiří tehdy říkal, Jiří Rejnek, že vlastně ty překlady Mé ženy Alice jsou v podstatě bližší tomu originálu. To znamená, že byly bližší tomu francouzskému originálu paní Suzanne Reno, než jak to vlastně přebásnil nebo přeložil pan Rejnek. Protože pan Rejnek si vlastně do toho vložil sebe a Alice možná víc se držela toho originálu. Takže to tehdy nás překvapilo, že vlastně Jiří říkal, ale ten důvod, proč mě se to tak dobře dělá, je možná i proto, že skutečně Alice předpokládala a věděla, že se to bude dál zhudebňovat, takže myslela i na rytmus těch slov.
0: Ještě jednu otázku tím směrem. Přece mi přijde, že i Reinkova tvorba, i básně Suzanne Reno jsou nějak specifické. Jsou jakoby i v té české básnické tvorbě výsostné a jakoby svébytné. Nemají žádný ekvivalent, nedají se příliš mnoho k čemu přirovnat. Čím pro vás byly tak přitažlivé? Je to tou svébytností, nebo co bylo to, že zrovna u těchto speciálních básní víc jakoby vnímáte tu hudbu, která k ním bude sedět?
1: Já si myslím, že podstatný byl ten úplný začátek, že já jsem k tomu měl vztah, protože naši rodiče do Petrkova jezdili, tatínek dokonce zažil ještě i paní Suzanne Reno, byli to blízký přátelé s panem Rinkem. Maminka tam jezdila strašně ráda, protože tam našla takový, bych řekl, velmi duchovní místo. Jí to v podstatě přivedlo ke křtu a my jsme tam trávili dost času jako malí děti. To znamená, že pro mě to místo mělo nějaké svoje kouzlo, ale absolutně jsem samozřejmě nevnímal a neřešil nějaký básně. Já jsem se tam potuloval po zahradě, ale je pravda, že to prostředí bylo něčím kouzelný a především i ty návštěvy potom Daniela a Jirky Reinkových a jejich smysl pro humor. A možná právě proto, že tam byla ta rodinná vazba, tak jsme už jako kluci teda s bráchou začali zhudebňovat ty básničky pana Rinka. A to, že potom Alice začala překládat Suzanne Reno, z toho vyplynulo, protože jsme prostě tak nějak jezdili do toho Petrkova navštěvovat a ta atmosféra nás pohltila. Ale je pravda, že kdyby ty básničky byly nám cizí, tak to dělat nebudem. To znamená, že skutečně nás fascinoval vlastně život paní Suzanne Reno a vůbec celá ta historie toho jejich vztahu. Ty básničky nejsou veselý veskrze, je v tom hodně znát ta touha po domově a dejme tomu ten pocit toho uvěznění v té České republice. Nicméně to, jakou formou to Suzanne ventilovala, je svým způsobem dokonalý a proto jsme to tak rádi dělali.
0: Vy jste mi velmi nahrál tím, že jste

0: zmínil maminku a tu duchovní část tvorby Bohuslava Reinka a potažmo i Suzanne Renault, protože to je podle mě jedna z velkých částí toho, proč ta poezie je tak svébytná a tak jakoby svá v rámci té české poezie. Vnímáte to tam taky? Je pro vás i ten přesah v rámci té poezie nějakým způsobem důležitý?
1: Já si myslím, že to duchovno je tam obsažený téměř v každé básni nějakou formou. Je na tom hezký to, že právě ty básničky nekřičí dokola pán Bůh, pán Bůh, pán Bůh, ale je to uvnitř, je to tam schovaný a to je jak u pana Reinka, tak i u paní Suzanne naprosto zřejmý, že to duchovno je naprosto jako takový podhoubí, nebo jsou to kořeny každé té z těch básní. A já si myslím, že právě proto, že to duchovno v tom Petrkově bylo tak intenzivní, tak to vlastně přivedlo i moji mámu ke křtu.
0: No a co vy? Jak vy to máte s Pánem Bohem a tou částí tvorby Reinka a Suzanne Renault?
1: Tak já jsem víceméně tradiční pokřtěný dítě, jako po narození katolík, ale já v podstatě to vnímám natolik jako součást svýho života, že nad tím moc nepřemýšlím do té míry, ale v těch básničkách to je a myslím si, že možná samozřejmě i proto mám k tomu tak blízko, možná blíž než k některým jiným básníkům, ačkoliv jsme s mojí ženou pracovali třeba na Býtnický generaci, která je opozit dětství duchovní poezie, taky jsme se tomu věnovali. Ale pravdou je, že srdce je mi blíž k tomu duchovnějšímu formátu. No.
0: Já se s dovolením teď budu ptát tímhle směrem a kdybych šla někam, kde se vám to nebude líbit, tak klidně řekněte, ale mně se moc líbila ta formulace, já jsem to pokřtěné dítě, které v tom vyrostlo, takže o tom nepřemýšlím. Znamená to nepřemýšlím o tom, že je to tak přirozené, že vůbec ani neřešíte, jestli to tak je nebo ne, nebo co znamená nepřemýšlím
1: myslím,
0: o tom?
1: Samozřejmě každý dítě, který je pokřtěný jako malý, si potom musí najít tu vlastní cestu. A pro mě to asi bylo běžmování, protože já jsem v té době hrál už v činasky a pohyboval jsem se úplně v jiném světě, byl jsem obklopený absolutně jiným světem, ale myslím si, že to moje osobní rozhodnutí pro Pána Boha nebo pro moji víru potvrdilo běžmování, nicméně měl jsem asi velký štěstí, že u nás ve farnosti ve Vršovicích, když jsem byl malý, působil Michal Slavík. A já jsem byl dost intenzivně zapojený do celé charismatické obnovy, která tady ve Vršovicích probíhala. Jako muzikant jsem byl součástí jako kapely kostelní nebo farní, která sloužila při konferencích a i při všech těch různých seminářích. A je možný, že jsem byl sice možná trošku malej na ty věci, ale intenzivně jsem to vnímal. Vnímal jsem taky to, jak pro moji mámu to bylo hodně intenzivní období. Ona jako konvertita dostala potom v tom období, kdy jsme procházeli tady u nás ve farnosti touhletou formou obnovy, dostala takovej, bych řekl, obří novej dar víry. Jo? A ten my jsme cítili celá rodina. A já jsem nikdy neměl takový ty, jak to říct, ty obří dary typu, že se něco skutečně vizuálně děje, nebo že jsem... Já nevím, jak moc můžu jako zabrušovat do téhle ty tematiky, protože ne všichni katolíci to mají rádi.
0: Aha, no záleží na tom, jak to máte rád vy, jako berte si to po svém úplně.
1: Pro mě to bylo naprosto zásadní. Celá charismatická obnova byla pro můj duchovní život a moje osobní rozhodnutí v dospělosti, dejme tomu, nebo v tom přechodu do dospělosti byla naprosto klíčová, protože jsem vlastně zažil živou víru. A asi potom takový druhý můj životní krok k tomu, že jsem nějak byl obdarován tou existencí boží, je, že když se nám narodila dcera, která měla nějaký jako problémy, měla nějakou rozenou vadu, tak ta cesta do jejího života vůbec nebyla jednoduchá. Dokonce tam bylo spoustu otazníků, jestli vůbec to jako zvládne a doktoři jí nedávali skoro vlastně žádný šance. Tak tam ten Hospodin zakročil a nedá se to vysvětlit jako nijak jinak. Takže já mám v tohle výhodu, že já mám jako konkrétní přímý důkaz toho, že Pán Bůh existuje a budu se klidně o tom s kýmkoliv bavit.
0: To je hezký. Děkuju, že to říkáte takhle napřímo. Já se toho moc vážím, protože hosté tohoto pořadu jsou lidé, kteří chtějí mluvit o duchovních věcech, ale vlastně hodně často to nejsou lidé, kteří by jako nějak praktikovali křesťanství, ale o to vzácnější je, když mluvím s lidmi, kteří říkají takovéto věci a říkají ano a chci o tom mluvit a nevadí mi to, protože mi přijde, že mluvit o duchovních věcech, zvlášť ve veřejném prostoru, vlastně je v něčem výzva, protože se to prostě nedělá a nenosí, protože, nebo dobře, nosí se to ve chvíli, kdy člověk bude buddhista nebo cokoliv jiného, ale nemyslím si, že by se to úplně nosilo ve chvíli, kdy je křesťan a kdy říká, jako Bůh zasáhl do mého života a já o tom vím, proto se ho držím. Když to takhle říkáte, tak o to víc mě to vede k tomu ptát se, a měl jste někdy chvíli, kdy jste to chtěl pustit? Kdy jste, vy mluvíte o tom přesvědčení, a já to slyším, a stejně jako i takové věci přece někdy bývávají prozkoušeny.
1: Určitě, já si myslím, že nemůžeme si myslet, že bychom měli tak silnou víru, protože to prostě nemáme a těch pochybností je určitě spousta a já můžu jenom děkovat Bohu za to, že jsem neprožil nikdy nic tak hroznýho, abych se ptal, Pane Bože, proč jsi mi to udělal, ale jako určitě jsou momenty, kdy je člověku těžko, ale já mám spíš pocit, že ve chvíli, kdy je nám těžko, tak máme spíš tendence se na toho Boha obracet, jo? Protože žijeme takový životy, kdy snadno se stane, že člověk na toho Boha zapomene, nebo já žiju den za dnem. Vlastně ve chvíli, kdy se něco stane, nebo se něco děje, nebo mám o někoho strach, nebo o nějakou situaci strach, tak v ten moment já se v podstatě na toho Boha obracím víc. Naprosto ze zjištěných důvodů, protože prostě potřebuju to věc vyřešit. To asi není úplně dobře. Člověk by měl opravdu jako tohle vnímat právě i v momentech, kdy je všechno v pohodě a zalitý sluncem, jak se říká, a umět i chválit. No. Jo, já myslím, že krize víry může spočívat právě v tom, že člověk zapadne do takového pocitu jako ničeho, jo, nebo nic moc nedělání, že taková ta pohodička. Já mám teď před sebou výzvu, že máme příští rok právě vést nějaký seminář obnovy, já jsem z toho strašně nervózní, protože vlastně tuším, že mě to vyhodí z té mý komfortní zóny té pohodičky a zároveň vím, že to jako potřebuju. No.
0: V čem si myslíte, že to potřebujete?
1: Protože prostě ty aspekty té víry jsou jako velmi pestrý a člověk může být věřící katolík a chodit jednou za týden do kostela a tím to jako končí, anebo může prostě v toho Boha skutečně věřit a důvěřovat a ve chvíli, kdy ráno vstávám, nevím, s pocitem úzkosti, že nevím, co bude za dva dny a jestli bude tohle nebo nebude tohle a vlastně člověk nedokáže odevzdávat ty věci Pánu Bohu, tak si myslím, že to je přesně ten moment, kdyby si měl jako resetovat tu víru. No.

0: Kdo je pro vás Ježíš?
1: No já mám pocit, že to mám v srdci nastavený tak, že pro mě Ježíš je někdy můj nejbližší přítel a někdy můj otec, jako ve smyslu božského charakteru. Ale možná to přátelství je možná pro mě něco, co bych tím asi víc definoval. Protože já když třeba myslím nebo se modlím nebo nějaký střelný modlitby posílám, tak vlastně to je nějakým způsobem vedený jako rozhovor. A rozhovor prostě s někým mě velmi blízký. Ale to je dost komplikovaná otázka. Těžko se na to dá odpovědět jednoduše.
0: Co bude po smrti?
1: No, na to bych se chtěl zeptat těch, co už jsou po smrti. No. Ale já si myslím, že to je stejně jako ta otázka předtím. Dost jednoduše se na to zeptá, ale jako odpověď. My věříme v nějakou formu, dejme tomu, posmrtného života, života věčného. Jak to bude vypadat? To se nejde vůbec říct, to nemůžeme si, můžeme si představovat, můžeme mít nějaké domněnky, ale jaká bude skutečnost, to prostě uvidíme, až umřeme. Já si myslím, že právě proto to Pán Bůh udělal, aby ta zvědavost tam je samozřejmě, že jo, já vím, že se všichni snaží jako komunikovat s těma lidma, co se třeba že jo, vrátili z nějaký tý klinický smrti a tak dále. Ale netuším, já jsem zvědavej.
0: Představujete si něco?
1: Je na to spoustu zajímavých dobrých vtipů, jak ty katolíci se tam topí v té lávě a vedle procházejí ty lidi a ptají se, co to je, co to tam, proč tam tak trpí. A někdo říká, svatý Petr říká, no to jsou katolíci, oni to tak chtějí. Že? Tak to se mi moc líbí, ten vtip. Ale představuju si něco, já si vlastně... Já si to jako nedokážu představit, ale je pravda, že před 2 lety mi zemřel táta a vlastně dost často se mi teď o něm zdá a vlastně o tom hodně přemýšlím a vlastně svým způsobem je to asi nějaký stav duše, tak jako samozřejmě všechno je to někde napsaný, já bych mohl tady citovat nějaký úryvky z Bible, ale já si asi nepředstavuju nějaký prosluněný ráj. Já si myslím, že to je prostě něco ryze duchovního, netělesného, ale v jednu věc teda doufám a to je to, že se tam skutečně teda potkám s těma lidma, který už tu nejsou.
0: Mm-hmm. To je hezký. Na to bude úplně dobře navazovat ta další otázka, kterou mám. Kde čerpáte naději a co je vaše naděje?
1: Já si myslím, že právě to, aby člověk mohl pokračovat ve svém životě a v nějaký své cestě, tak bez víry v to, že to celý dává smysl, to asi moc smysl nedává. Pro mě je strašně klíčová moje rodina, to je vlastně to, že mám Alici, moji ženu, děti, že prostě jsou tady s náma, že žijeme společný život i moje máma. Prostě rodina je pro mě hodně důležitá a naděje, kde čerpám naději, Já mám pocit, že prostě věřím v to, že to, co tady nějak dělám, nebo že to má vnitřní nějaký smysl a snažím se to dělat, jak nejlíp to umím. A když ten pocit jako ztrácím, to znamená něco se nedaří, všechno se kazí, tak to je právě ten moment, kdy si sednu a začnu toho Pána Boha trošku žmudrat, aby to třeba už se nějak zlepšilo a tu naději očekávám vlastně od něj.
0: Jak to děláte? Mně přijde, že křesťané používají slovo modlitba nebo nějaký kontakt s Bohem jako něco přirozeného, ale každý zatím něco má. Já jsem nedávno mluvila s jedním kamarádem, který není křesťan. On říkal někdy, jako říkám, taková svá přání. A já jsem mu říkala, a proč máš pocit, že to není modlitba? A on říkal, a proč ty máš pocit, že to je modlitba? A pak jsme vlastně vedli sáhodlouhou debatu o tom, co to je nebo není modlitba. Jak vypadá ta vaše modlitba? A jestli je to moc osobní otázka, úplně ji zapomeňte, ale mě to zajímá.
1: Ne, tak já už jsem to vlastně naznačil, že? Protože možná to i souvisí díky té charizmatické obnově, která mě naučila vlastně vnímat modlitbu jako osobní rozhovor, kdy jsem prostě opustil předepsaný fráze a to třeba upřímně nemám naprosto vůbec nic proti růženci. Růženec mi připadá jako nesmírně jako silná modlitba, která když je potřeba, tak je to ta nejlepší modlitba, kterou prostě máme. Ale pro mě modlitba osobně je osobní rozhovor s Bohem a ten skutečně se liší podle toho, co se zrovna v mém životě děje. Ale pokud bych to měl nějak jako rozčlenit, tak ve chvíli, kdy třeba máme nějaké modlitby právě ve společenství, tak vždycky věnujeme čas chvále, protože si myslím, že chválit Boha je klíč k tomu. Já třeba mě zažívám i to, že mi, když mi je blbě a mám pocit, že se všechno jako kazí a začnu toho Boha chválit a hledám ty důvody, proč ho chválit, tak mi prostě vždycky najednou líp. Věřím tomu, že té chvály není nikdy dost. A pak samozřejmě přichází ty momenty, kdy člověk potřebuje tedy řešit nějaký konkrétní věci. A já jako mluvím s Bohem naprosto konkrétně. To znamená, pokud nemám nějakou práci a potřebuju tu práci, tak prostě se Bohu modlím, abych tu práci měl, abych ji prostě dostal, aby ke mně přišla. A pokud řeším nějaký náročný situace třeba ve vztazích, tak se modlím za ty lidi, se kterýma to prostě nezvládám, nebo za sebe, abych já nebyl ten problematický v tom vztahu. Je to osobní rozhovor, každopádně. A vlastně mnohem více modlím svými vlastními slovy, než bych používal nějaký předepsaný fráze.
0: Apoštol Pavel vyzývá v listu Efeským, nebo mluví v listu Efeským o tom, že nás Bůh stvořil proto, abychom byli chválou jeho slávy. Jak když vás poslouchám, tak přemýšlím, jestli náhodou vaše tvorba, vaše písničky, taky nejsou chvály, i když to nejsou chvály. Jestli to není to, jakože dobře, chybí tam prostě ta správná slova, aby to byla chvála, ale jestli to není tak, že prostě cokoliv, co děláme, děláme-li to s vědomím toho přesahu a toho, že je to určeno k Boží oslavě, tak jestli to jako není chvála. A pokud ano, tak v té chvíli prostě vaše tvorba je chvála. Tečka.
1: Jo, je to docela zajímavé, že to říkáte, protože já si uvědomuji nebo vybavuju, že v té době, kdy jsem nějak jako dospíval a procházel tou obnovou, tak jsem vnímal, jak všichni kolem mě dostávají různý dary toho Ducha Svatého. Někdo začal prostě mít dar modlitby v jazyku a tak dále a já furt jako nic. A byl jsem z toho takový otrávený a takový, protože jsem prostě člověk jako v tom nějakém svém přelomu dětsko-dospělostního režimu. A pamatuju si, že jsem tehdy právě o tom mluvil s Michalem Slavíkem a on se tak na mě podíval a říkal, tak teď tobě dal pánbu dar té muziky, tak co si furt stěžuješ, tak prostě dělej to, co umíš a dělej to prostě ku chvále Boží a ten dar jako využívej. A je pravda, že mě to dost jako otevřelo hlavu a řekl jsem si, no vlastně, teď to tak je. Tak ano, já myslím, že jo, že pokud člověk nedělá nějaký hrozný hrůzy hudební, tak se to dá považovat za chválu.
0: A neměl jste někdy potřebu napsat chválu? Nebo udělal jste to někdy?
1: Tak já vedu tady ve Vršovicích schůlu a vlastně tyhle ty písničky jsou pro mě takové, jakoby jednou měsíčně máme mši, kde zpíváme. Nenapsal jsem vyloženě jakoby chválicí píseň, ale napsal jsem třeba řadu žalmů. My jsme měli takový plán, že jsem psal žalmy na texty žalmů, ale jako novou hudbu a ve více hlasech a tak dále. Takže vlastně nějaká forma tvorby toho typu tam už je. Ale že bych napsal vyloženě chválicí písničku, co jsem asi zatím nenapsal. Ono jich je spoustu napsaných a jsou krásný. Nevím, já prostě, když si poslechnu o Boroch, tak mám třeba pocit, že už stejně to nikdo líp neudělá. Jo? A nebo i my tady čerpáme z Jirky Černýho hodně, který je pro nás takový jako hlavní materiál. A to jsou tak nádherné písničky, že jo, je možný, že to někdy ke mně přijde. Zatím se tak nestalo.
0: Vy jste se stal ambasadorem Mezinárodního vězeňského společenství. Bylo tohle všechno, o čem jsme doteď mluvili, tím hlavním důvodem, proč jste to udělal? A nebo co byl ten hlavní důvod?
1: Já si myslím, že to byla shoda různých okolností. Ale je pravda, že nitky, nebo vlastně ten projekt nitky, ty naše zhudebněné básničky byly u toho prvního kroku. Protože já jsem kdysi dávno hrál v Milevsku. A tam byl Páter Míček a ten vlastně slyšel, nebo nás tam pozval vlastně s tím repertoárem a leta následuje, prostě po letech se potom uskutečňoval ten koncert Pěti tváří zdi a tam nás pozvali, nebo mě pozvali právě s projektem Nitky a to byl vlastně první moment, kdy já jsem se účastnil něčeho takového, co jsem vlastně do té doby nikdy nezažil, samozřejmě jsem nevěděl, že existuje Mezinárodní vězeňské společenství. Dozvěděl jsem se to, až když nás oslovili, trošku jsem se o tom něco snažil zjistit, ale ani to ještě nebyl vlastně ten vstup do toho společenství můj, protože potom byl covid a já jsem dostal takovou práci, že jsem dělal výroční zprávu pro jednu neziskovou organizaci, která se jmenovala Rubicon, která vlastně taky spolupracuje s MVS. A já jsem pro ně dělal vlastně jejich zprávu, tudíž jsem se vlastně ještě s kolegou dozvěděl spousty věcí, které se toho tématu týkaly, a to bych nikdy sám od sebe neudělal, nikdy bych se k tomu jako nerozhodnul. A to byla taková zvláštní asi shoda okolností, nebo nevím, boží vůle, protože potom, když přišlo znova pozvání na tenhle ten koncert, tak vlastně ten covid nám to znemožnil, ale mluvil jsem tam, s někým jsem mluvil a vyšlo najevo, že já vlastně o tom něco vím, že nejsem jako úplně nepolíben, a vlastně vyšlo najevo, že jsem shodou okolností o tom viděl relativně hodně díky té zprávě. A je teda napadlo, že bych mě oslovili, abych byl prostě ambasadorem. A tak já jsem řekl, že pokud si myslí, že to jako je dobrý nápad, takže s tím nemám problém. Ale upřímně řečeno jsem netušil, co to vůbec znamená. Jako vlastně jsem nevěděl, co se zatím skrývá. A tak jsem vyrazil na návštěvu do věznice ve Světlé nad Sázavou. To byl pro mě hodně intenzivní zážitek, kdy já jsem kdysi jako právě tady s kapelou z Vršovic duchovní jsem navštívil vězení. Pamatuju si, že to bylo hodně zajímavý, ale pak jsme ještě třeba jednou s činaskama hráli taky jako vězňům. To byl určitě zajímavý zážitek, ale bylo to koncert, nebylo to nic navíc. Tady jsem zažil právě to, že jsme skutečně seděli na oddělení vysokých trestů a byla tam s náma řádová sestra. Já, moje úloha tam byla prostě zpívat ty písničky, vlastně jim teda dejme tomu jakoby proložit ten duchovní program. A bylo to pro mě strašně zajímavé sledovat ty ženy, které víceméně všechny jsou doživotně jakoby ve vězení, jak některé skutečně jsou připravené a rozhodnuty ten duchovní život nějakým způsobem si nastartovat. Jo. Což je možná i přes to, co spáchali, což v žádném případě nebylo nic malého, protože doživotní tresty jsou prostě za zločiny těžký a vážný. Jo, to byl hodně silný zážitek a nicméně potom furt jsem, jo, pak jsem ještě navštívil různý ty kluby, Dvě ryby a tak dále, kde se zase starají o už jako propuštěný vězně. To původně měla být moje hlavní cesta, jakoby chodit třeba na tyhle ty kluby a dejme tomu pomáhat tím, dejme tomu teda mým darem, tou hudbou a i jakkoliv jinak vězňům, který jsou po propuštění. Ale já se přiznám, že jsem furt necítil ten hlavní jako důvod, proč to dělám. Furt jsem tak jako váhal, říkal jsem si, k čemu tam jsem. Jo. A pak jsme právě s mojí ženou Alicí přemýšleli, že možná nejlepší by bylo zase jo, použít ten dar, který, dejme tomu, teda máme, a napsat písničku pro děti těch věznů, protože mě čím dál tím víc rezonovalo tohleto téma. Je pravda, že když jsem právě byl na tom koncertu Pěti tváří zdi, tak jsem zažil jako svědectví jedné slečny už dneska, který nás absolutně jako dostalo. A myslím si, že dodnes jsem jí za to vděčný, protože byla statečná ta holčina. A celý to téma mě mnohem víc jako zaujalo, než ty témata jiný. Takže jsem se rozhodl, že prostě tahle ta cesta by mohla být dobrá. A tak jsme začali přemýšlet o té písničce. Můj kolega Viktor Hlobil, se kterým píšem písničky pro kapelu Na pořád, vykopnul takový ten první signál, že napsal, jak zní Tlukot srdce za kamennou zdí, jak zní takový ten hlavní nápěvek toho. A to bylo skvělý, protože nás to nastartovalo a potom jsme požádali pracovníky z MVS, kteří byli na andělském kempu, jestli by s dětma neprobrali tohleto téma a jestli by děti nechtěli napsat nějaký úryvky, nápady, cokoliv, co prostě by bylo autentický, protože to jsem chtěl, aby ta písnička byla autentická, aby jsme si my něco nevymýšleli. A to se skutečně podařilo a ty děti to opravdu napsali a díky tomu vznikla ta píseň.
0: A ta píseň je velmi autentická. Na ní to je slyšet. Já jsem za to vděčná, že se vám to takhle povedlo, protože i bez klipu, když si to člověk pustí, tak mu prostě běhá mráz po zádech, protože je to slyšet, že to jde hluboko. Já když jsem vás poslouchala teď celou dobu, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně tam, kde jsme začali, můžeme klidně i skončit. Já jsem si uvědomila, že když jsem se vás ptala, jestli máte za slovy hudbu, tak by mě vlastně zajímalo, jestli může život znít jako hudba. Jestli může život být jako ta dobře udělaná skladba. A co je proto potřeba?
1: No tak, aby to bylo tak dobře udělaná skladba, tak ten život musí být dobře odžitej, že? Já si myslím, že to je na nás, jako jakou skladbu si každý složíme. Každý máme vlastně danou tu svobodu, vůle a svého vlastního rozhodnutí a máme tu ten dar, který nám pán dal v tom, že se prostě skutečně můžeme svobodně rozhodnout, co budeme dělat nebo nebudeme dělat. Takže když to zkusím jakoby dostat od toho tvaru té písně, tak jestli ta vaše píseň bude satanistický death metal, anebo píseň, která má chválit pána a to může být jakákoliv, tak je to naše osobní rozhodnutí. Můžeme si vybrat a každý si píše tu svoji vlastní píseň, no je to na každém.
0: Říká Ondřej Koch, muzikant kapelní kapely Na pořád. Děkuji za vaše povídání, děkuji, že jste byl hostem dnešního Zákoutí, díky.
1: Děkuji za pozvání.

Umět s Bohem mluvit, počítat s ním v životě, přicházet k němu nejen v těžkých chvílích. I o tom mluvil hudebník Ondřej Škoch v pořadu Zákoutí. Příště možná už méně vyznavačsky, ale opět s touhou pohledání odpovědí na základní otázky života. I to je Zákoutí. Naslyšenou.

Hranici 5. hodiny překročíme společně s kapelou Land of Color a jejich zhudebněnou verzí 23. žalmu.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Krátce po 5. hodině vstupujeme na Rádiu 7 do závěrečné 60-minutovky nočního programu s datem 5. srpna. Ladíte rádio, které nemyslí za vás? Nechceme přinášet laciné odpovědi a instantní návody na život? Chceme probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Tato práce stojí na modlitbách a finančních darech podporovatelů. A my jsme vděční za všechny, kteří jsou dlouhodobými podporovateli, i za ty, kteří se k podpoře přidali třeba tento rok, tento měsíc. I vás zveme k této formě spolupráce. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde jsou také podrobnosti ke stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Relace Stopy o božím jednání v životě lidí přinese za okamžik příběh Pavla Dirdy. V 5.30 se v relaci Překročit hranice naposledy zaposloucháme do série pastora Lukáše Targoše s názvem Josef životní jízda. Příjemné poslouchání přeje Kuba Lofítek.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7, pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během srpnových týdnů sáhneme do archivu a připomeneme svědectví lidí, která zazněla ve vysílání již dříve. Dnes uslyšíme příběh hudebníka Pavla Dirdy. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš. Doptává se Pavel Kohl.
10: Přeju požehnaný den, jmenuji se Pavel Dirda, jsem Rom, mám rodinu, dva kluky, Pavlíka a Denisa, ženu Irenu a ještě z prvního manželství mám dceru Katku. Můj život vlastně, když to vemu pospátku, byl hodně temnota tam byla, protože od malička, když si vzpomínám, tak jsem v 11 rokách už zkusil toulen. Potom jsem to dělal asi 2 roky, ale ne jako každý den, ale občas jsem prostě k tomu vždycky přičichl jako s partou. Ale když mě bylo 13 roku, protože otec byl muzikant, tak mě donesl klavír. A si pamatuju, jak do teďka, protože to mě udělalo velkou změnu v životě. Když jsem se dotkl poskory, když nesl klavír z půjčovny, tak když jsem se dotkl té klapky, když jsem bouchl na klapku, tak ve mně se něco změnilo, protože ta klapka mě začala znít a najednou jsem dostal chuť hrát, přestal jsem chodit s kamarádama, jo, a že jsem fakt cvičil doma. Ale když mi bylo 15 roku, tak už jsem vlastně chodil hrát do baru. No a tam, jako ještě za komunistu, začal jsem pomalý pít alkohol. A zase mě to dovedlo k kamarády, začal jsem kouřit trávu. V 18 rokách jsem vlastně začal hrát proficky, jakože jsem to měl povolání. Jo, a tam jsem prostě kouřil a hodně muzikantů prostě je na alkoholu. A když jsem hrál prostě každý den a byla to už taková rutina, tak když je v baru nikdo není, tak jsem si říkal, dám si, abych si udělal trošku náladu. 5-6 roku jsem hrál proficky a potom vlastně přišla revoluce. A Začal jsem jít tvrdý drogy. Pervitin. Setkal jsem se s pervitinem a byl jsem z toho úplně omámen. Jako protože když jsem kouřil, tak jsem taky cvičil, ale když jsem si dal pervitin, tak jsem vydržel hrát týden. Jo, že jsem týden nespal a ale jsem ani nevěděl, ke komu chodím pro ty drogy, protože to byli satanisti. A pro tu drogu jsem byl schopen udělat cokoliv, jako byl jsem zlý člověk, jako a do toho jsem chlastal, kouřil trávu a píchal jsem si vlastně ten pervitin a ten pervitin jsem vlastně měl 13 roku. A když jsem potkal svoji ženu Irenu, Bohu díky za ňu, tak ona mě od toho hodně pomohla. Moje žena, když se narodil právě Denis, můj syn, kterému je 19, tak vlastně 18 roku už to nejedu. Ten pervitin, ale trávu jsem kouřil furt dál. Z toho jsem si vůbec nedělal hlavu, že to je nějak, že mě to může ničit. To jsem si říkal, to je příroda a to je dobré, jako. A alkohol jsem pil taky dál, až do té doby, než mi vlastně umřel tatínek, to je 6 roku to bude, než mi umřel a tam se to nějak začalo všecko lámat. Tam už jsem sice dávno nejel ten pervitin, ale trávu jsem kouřil, hodně jsem pil, jsem začal víc pít. A když umřel, tak po pohřbu, asi den po pohřbu, když jsme byli jako v klidu, protože u cigánů, u nás u Romů je zvykem, když někdo umře, tak ten týden, než je pohřeb, takže chodí známí rodina a mluví se o tom zesnulým a pije se. Já jsem vlastně pil celý týden v tahu od večera do rána, protože tam se to mění, prostě ty lidi chodí od rána do večera. A když to všechno skončilo a nějak jsem byl v klidu, jakoby, tak jsem si zapálil trávu a zhroutil jsem se. Jsem si musel zavolat sanitku, jsem myslel, že mám infarkt, jakože odcházím tady z toho světa. Ale ne, bylo to prostě přepracování těla, jako, ale Bůh mě ukázal, protože já věřím, že všecko, Bůh vede všecko. On je v každé situaci, když jsem předtím dělal ty věci, tak spousta mých kamarádů, jako co znám a kamarádek, umřelo na ty drogy. Jako hodně, hodně mladých děcek na to umřelo, ale Bůh prostě mi dával milost, že fakt držel nade mnou ochranou ruku. A než jsem se dostal k Bohu, tak Bůh si použije jakoukoliv situaci. Teď to vím, protože žiju s Bohem, jako. A když mi prostě umřel tatínek, tak do toho já jsem se zhroutil psychicky a 5 roku jsem byl na antidepresivách. Bral jsem Lexaurin a další prášky, byl jsem prostě na psychiatrii, ale do toho jsem kouřil a hrál jsem vlastně z guločariště, jo, ale měl jsem takový stavy, který jsem nikdy předtím neměl. Prostě měl jsem depresi, strach, to jsem nikdy neznal, jako. Ale přes mého syna vlastně, toho malýho Pavla, je mu 14 roku, on začal chodit asi před 2 nebo 3 letmi do takového romského sboru na Krnerku. A on tam začal chodit jako dítě a já, když jsem slyšel, že tam chodí, tak jsem na něho nadával, protože jsem myslel, že to je sekta, jako. Říkám, proč tam chodíš, my máme v srdci Boha, proč ty někam chodíš, jako. No a potom tam začala chodit manželka, a když ona tam chodila, tak mě nechávala doma prostě slovo na každý den. A já, a když jsem byl ožralej, tak jsem si to, když odešla, tak já jsem si to četl. A Boží slovo je opravdu živé a mocné a ostřejší než dvousečný meč a proniká do srdce a mění život. A mě se to dotýkalo. Já jsem ani nevěděl, že to ve mně pracuje, to slovo. A najednou mě řekla moje žena, přijď do sboru, přijď, je tam nový pastor, vlastně Igor Mamojka. Bůh nám poslal jiného pastora, je to muzikant, přijď a uvidíš. Třeba se ti to zalíbí. Říkám, tak já se tam přijdu podívat, jako kam vlastně chodí, jdu se podívat, kam chodí a tam se mě to slovo dotklo. Ale neudělal jsem ještě modlitbu spasení tam, jako bavil jsem se s Igorem, jako s pastorem, s bratrem, jsem ho pozval k sobě domů a tam vlastně jsme udělali tu modlitbu spasení, ale předtím, než tady toto se odehrálo, jsem měl živej sen. Asi 3 týdny, než tady toto všecko se odehrálo, tak jsem měl prostě živej sen s Bohem. A Bůh zná každého člověka, protože nás stvořil. A ví, že protože tu muziku, že jsem muzikant, tak to je Boží milost a to je dar od Boha, abych to předával dál. A měl jsem prostě sen, že někde hraju a přestali mít klávesy a já v tom snu jsem se modlil. Pane Bože, jestli ty existuješ a jsi živý Bůh, tak to můžeš opravit jedině ty. A jestli ty to opravíš, tak já v tebe uvěřím. A tak se stalo. A ty klávesy skočily. Já, když jsem ráno vstal, ještě jako nevěřící, tak říkám své ženě, Ireno, Bůh je živý a on existuje doopravdy. A to už ve mně prostě začalo působit. A když jsem přišel tam a přišel Igor ke mně domů a udělali jsme tu modlitbu spasení, tak ze mě spadlo fakt, protože mě odevřel oči, protože jsem měl zavřený oči a kamenné srdce, uši jsem měl zavřený. Ze mě spadlo tolik hříchu, že to, jak řekla sestra, když jsem se s ním právě bavil na vrchu, to museli slyšet až v nebi, jak to spadlo ten hřích ze mě. A od té doby vlastně, jak se mě dotkl Pán Ježíš a dal mě tu milost a ten jeho boží dotyk, od té doby se mi mění život každý den víc a víc se mi Bůh otvírá a já se mu otvírám jako proto, aby si mě Bůh mohl použít, abych to mohl předat dál tu dobrou zprávu, protože je hodně Romů, já cítím, že moje služba je hodně k Romům, protože mezi Romama je hodně tady těch, co jedou, jsou na drogách a pijí alkohol a jsou hodně svázaní. Jo? Já jsem byl taky tak svázán, ani jsem o tom nevěděl, abych svědčil jim, protože Bůh pro ně má přichystané vysvobození a milost. A tak stejně, když jsem uvěřil já, tak uvěřil můj bratr. Fakt, to je taková velká boží milost, protože v mé rodině, když jsem uvěřil, uvěřil druhý bratr, třetí bratr, moje sestra, moje maminka, tchýně, švagrová, jo, a celý jejich rodiny, jako. Fakt, Bůh dal takovou milost, něco úžasného. Já jenom můžu děkovat Bohu a chválit Pana Ježíše Krista a jsem mu vděčný za každou chvilku, protože jsem našel smysl života. Doporučuji každému člověku, protože každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je moje svědectví.
11: Říkal jste, že stačilo táhnout na klávesy a ta hudba něco změnila. Změnilo se něco v té hudbě po tom, co
10: no,
11: se
10: hodně
11: dostal k Bohu?
10: Hodně se změnilo, protože já jsem hrál hodně roky pro svět a teď vlastně hraju jenom pro Boží slávu a chci chválím prostě hudbu jenom Boha. Velká změna pro mě jako.
11: Kým pro vás Bůh je teďka?
10: No, Bůh je pro mě vlastně vším. Vzduch, co dýchám, to je od Boha. On je opravdu pro mě vším, protože on mě vyléčil a léčí mě, protože furt mám v sobě věci jako svoje já a jedině on mě z toho může zbavit. Já ho potřebuju, Boha potřebuju, abych mohl vstát, abych mohl jít večer spát, abych mohl něco udělat. Všude potřebuju být s Pánem. Bez něho nemůžu dělat krok. Potřebuju ho a děkuju, že on je tady pro nás.
11: Z začátku jste říkal o temnotě. Jak Bůh se projevil v té temnotě? Ohledně třeba i těch drog, alkoholu a toho dalšího, co
10: no,
11: tady
10: můžu říct, že opravdu, jak říká, když se dotkne někoho Pán Ježíš Kristus, tak je vysvobozen od svých svázaností, tak já nejsem závislý na ničem jiném, než na Pánu Ježíši Kristu. Nekouřím, nepiju, nekouřím trávu, žádný alkohol. Jsem závislý na něm a na Božím slově.
11: Teďka zaznělo to Boží slovo, Bible. Jaký máte vztah k Bibli, k tomu Božímu slovu?
10: No je to pro mě zrcadlo, jako. Když ho čtu, tak je to pro mě živé slovo, jako, který potřebuju, jako. Protože v tom se mnou Bůh komunikuje, můj Pán. A s každým z nás, Kdo věří, kdo ho zná, tak ví, že přes Boží slovo s náma Pán mluví. Mě tvaruje, osekává mě přes to Boží slovo, ukazuje mě prostě, co ještě mám dát pryč, a mám toho spousta věcí ještě musím dát pryč ze sebe. Jako. Ale děkuju za ten dar víry, že mohu věřit v živého Boha.
11: Ještě ohledně té modlitby spasení, co to je, nebo jak se mohu modlit modlitbu spasení?
10: No právě to se mnou udělal bratr Igor. Modlitba spasení, prostě vyznal jsem opravdu svoje hříchy, že jsem hlavně hřešil proti Bohu. A litoval jsem toho a každý den činím to pokání, protože potřebuji to pokání dělat. Protože jsem člověk, jsem v těle, ale když jsem udělal poprvní tu modlitbu, pak tu modlitbu spasení, že jsem vyznal, že hřeším, že jsem hříšník a lituju toho, tak Bůh mě dal milost. Spadlo ze mě moc a moc hříchu jako dolů a cítil jsem, že Bůh mě odpustil. Něco nádherného, úžasného, jaký Bůh milosrdný.
9: Každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je mé svědectví, říká Pavel Dirda a dodává, že byl zlý člověk, ale Bůh mu otevřel oči a od té doby, co se ho dotkl Pán Ježíš a dal mu svou milost, mění jeho život každý den. Pokud byste se chtěli o Ježíši Kristu, o víře dozvědět víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní i předešlým epizodám se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a Pavel Kol. Naslyšenou.
0: E-mailová adresa byla zmíněna, na to můžete psát i v případě, že byste rádi předali druhým ten váš příběh.

Ještě jedna písnička je před námi a poté už dostane prostor relace Překročit hranice. Kateřina Hodecová bude společně s Lukášem Targošem po desáté a naposledy přemýšlet o starozákonním Josefovi.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u závěrečné části cyklu věnovaného Josefovi, velké postavě Starého zákona. Finále jeho životního příběhu opět přiblíží pastor Lukáš Targoš z církve Element v Hradci Králové.
2: Josef vidí, že odpuštění je možné i tam, kde k tomu není žádná naděje. A možná tohle probleskuje Josefovi v hlavě, když vidí své bratry, jak pláčou a nabízejí sebe jako otroky místo Benjamína. Možná tohle je přesně, co mu prolétlo hlavou. A možná si vzpomněl na Ezau, jak zareagoval Ezau. A možná si řekl, to je ten moment, kdy můžu udělat přesně to, co by udělal Bůh. Ten motiv se opakuje v Bibli na mnoha dalších místech. Je to motiv toho, jaký Bůh je doopravdy. Ježíš ve svém jednom z nejslavnějších podobenství o marnotratném synu vypráví přesně tenhle ten motiv, že ten syn, který otci prostě řekne, přeju si, aby si zemřel a odejde pryč celým svým dědictvím a se vrací zpátky a chce být pouze otrokem, protože nemá vůbec nic. Tak Ježíš vypráví v evangeliu, že otec ho spatřil už z veliké dálky. A plnou soucitem příběh ho padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Je to furt stejný motiv. Viděl to z dálky. Běží, zahrne ho obětím a polibkami. Tohle je to přijetí. Tohle je tvář Boží. A Josef v této situaci udělá přesně to samé. S pláčem vyhání všechny Egypťany pryč, všechny sluhy pryč. Egypťané si říkají, co se to děje, proč se to děje. A když všechny vyžené pryč a zůstane tam jenom Josef a jeho bratři, tu už se Josef nemohl déle přemáhat. Všichni ven křikl na svůj doprovod a tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dál poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli a donesl se to až do faránova paláce. Já jsem Josef, řekl Josef svým bratrům. Žije ještě můj otec? Bratři o neměli hrůzou, jak se ho lekli. Aby taky ne. Kdyby do nich si někdo říznul, nic by neteklo. Krev jim stuhla doslova v žilách. To je drama. Pravda, Mark Twain má pravdu, pravda je fantastičtější než fikce. Všichni stojí úplně v hrůze. Pojďte ke mně blíž, řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl, fakt jsem to já. Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta, kdybyste náhodou zapomněli, řeknu vám celou tu historku. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Ne, Josefe, to nechápeš úplně správně. To nebyl Bůh, to byli tvoji bratři a máš je tady před sebou a můžeš s nima udělat jednou proždy proces. Ne, Bůh byl se mnou celou tu dobu. Bůh mě poslal před vámi, abych zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velkým vysvobozením. Nebyl se to vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. Josefova víra tady dosáhne ohromné výše. Je to víra Boha, která prochází údolím stínu smrti. A samozřejmě po staletí se teologové snaží vyřešit tuhletu otázku, vztah naší volby a božích plánů. A možná pomůže, že později to Josef řekne trošku jinými slovy. Řekne později, to uvidíme za chvíličku, zamýšleli jste proti mě zlé věci, Bůh však zamýšlel to dobrému jinými slovy. Bůh dokáže vymáčknout dobro z každého zla, které se nám děje, nebo které proti nám někdo osnovuje. Bůh ždíma dobro ze zla. A Josef odolal pokušení pomsty. A to bylo víc než jenom, že jim dá pardon, že teda ok, tak vše to bude v pohodě. Toho je milost v pravém teologickém slova smyslu. A tak nakonec mu uvěří, nakonec je pošle pro svého otce, nakonec se celá ta rodina přestěhuje a ten příběh vypadá, že má neuvěřitelný konec. A Josef se takhle sledá nakonec se svým otcem. Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu stříc svému otci Izraelovi. Jakob měl v té době už používal o sobě jméno Izrael. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal. Je to pořád ten stejný motiv milosti. Dlouho plakal v jeho oběti. Izrael tehdy Josefovi řekl, teď mohu zemřít, vždyť vidím tvou tvář. Ty opravdu žiješ. To je příběh. A Jakub říká, teď už můžu zemřít. Už jako můj život už je jako na konci, už můžu klidně zemřít. Ale neví, že ještě má před sebou 17 let. A je to zajímavé pro nás proto, že Jakub měl s Josefem 17 let, než se Josef ocitl jako otrok v Egyptě. A Jakub má s Josefem ještě 17 let na konci svého života. To, co Jakub si myslel, že navždy, provždy jednou ztratil, že už se to nikdy nevrátí, tak Bůh mu zdvojnásobil na konci jeho života. Přesně mu zdvojnásobil tu délku života, který s Josefem má. Ale po 17 letech Jakub umírá a Josefovi bratři začínají mít strach. Říkají si, možná to všechno pozdržel, tu pomstu, kvůli svýmu tátovi. A možná teď, kolik je teď všem? Josefovi je skoro 60, jeho bratrům je 70 až 80. Jsou to staří lidi. A možná si říkají, teď nám to vrátí, teď nám to vrátí. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli. Vzkázali tedy Josefovi, tvůj otec nám před smrti přikázal. Toto řekněte Josefovi, prosím tě, odpust svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli. Prosíme tě tedy, odpust nám, služebníkům Boha, tvého otce, naše provinění. Mnoho slov, které říkají, které ve skutečnosti mohli říct do jedné věty. Máme strach, že se nám teď konečně pomstíš. Josef se při těch slovech rozplakal. Josefovi je skoro 60 a znovu se rozplakal. A řekl jim, nebojte se, copak mě máte za Boha? Já nejsem Bůh. Zamýšleli jste proti mně zlé věci. Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo to, co dnes vidíte. Aby byl zachráněn život mnoha lidí. Už se tedy nebojte. Postarám se o vás i vaše děti. Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Někteří židovští vykládáči si myslí, že Josefa nejvíc rozesmutnilo to, že z něho i po 17 letech mají pořád stále stejné obavy. Když budeme číst příběh Genesis jako celek, tak si všimneme zajímavé věci. Genesis je rámovaný, jako kniha je rámovaná dvěma příběhy odpuštění. Na začátku odpuštění, které Bůh dává Kainovi za zavraždění jeho bratra Abela a na konci odpuštění 10 bratrům, které dává Josef. Josef v tom příběhu nikdy neviděl Boží tvář a neslyšel jeho hlas a přesto se neustále choval v těch velice temných momentech, těch světlých momentech i těch vyzývavých momentech, jako někdo, kdo ví, že Bůh je s ním. A protože Bůh je laskavý a milosrdný, není divu, že Josef odráží na svém charakteru v těch nejvyhrocenějších momentech moment lásky a odpuštění, protože odpuštění není pro slabé povahy. Odpuštění dokážou pouze ti, kdo najdou odvahu věřit, že Bůh je s nimi i uprostřed toho zlého, co se jim stalo.
1: V dnešní závěrečné části Josefova příběhu si Lukáši řekl, že Bůh ždímá dobro ze zla. Provedl Josefa těžkými zkouškami až na konec jeho života. Nakolik je to i o charakteru člověka? Josef, kolikrát ten příběh mohl zvrátit, zahořknout, zatvrdit se, odmítnout něco? Nakolik je tam ta součinnost Božího dobrého záměru, toho, že ždímá to dobré ze zlého a zároveň toho lidského přitakání?
3: Na konci kázání říkám, že ta kniha Genesis, jak je napsaná, je ramována těmi příběhy odpuštění. Toho, že Bůh odpustil Kainovi a toho, že 10 bratrů se smířilo s Josefem, že jim Josef odpustil. A na tom příběhu vykladači, židovští vykladači se zhodují, je nejúžasnější to, že Josef se zachovává správně v těchto momentech navzdory tomu, že Boží tvář nevidí a Boží hlas neslyší, ale chová se, jako by Bůh byl s ním. A to je asi, proč je Josef tak strašně pozitivní postava a proč se s ním dokážeme identifikovat. My dokážeme zažívat těžké věci, máme mnohdy pocit, že Boha neslyšíme, nevnímáme, ale vidíme, že když se chováme jako, že Bůh je s námi, nakonec ten příběh může nabrat úplně jiné zvraty, než jsme čekali. A v tom ten příběh smíření a odpuštění je velice, velice silný.
1: Josefův příběh je dlouhý, je plný zvratů a přesto se v něm ztrácí takové ty roky, kdy se jakoby nic nedělo. Když je Josef v žaláři nebo když je někde jakoby v ústraní a pak jsou ty velké věci, velká rozhodnutí, velká svědectví. Jakou roli vlastně mají v našem životě ty roky, kdy se takzvaně nic neděje?
3: No, ono se tam ale děje, že Josef třeba ve vězení se o tu věznici stará tak dobře, že z něho udělali vlastně jako ze spoluvězně neoficiálního šéfa věznice. To znamená, že on věrně praktikuje svoje dary, které má, takže jako něco dělá a tomu dodá autoritu a důvěryhodnost, aby si šel sny těch dvou služebníků faraona, toho pekaře a číšníka, což nakonec vedlo k tomu, že tomu dodalo důvěryhodnost, aby byl předvedený před faraona. Takže ty roky vůbec nebyly bezvýznamný, právě protože v nich byl důvěryhodný, věrný, spolehlivý, mu dalo důvěryhodnost těch klíčových momentech, kde se ten příběh láme, aby byl oslovený. Pokud my vnímáme ty naše jakoby tiché roky, že jsou jako zbytečné, že jsou důležité jenom ty zlomy, nechápeme, že ty tiché roky, v nich vytváříme naši důvěryhodnost, aby ve zlomech jsme byli osloveni. A pokud toho nechápeme, tak nebudeme osloveni, bude oslovený ten, kdo to chápal.
1: Tolik tedy závěr série věnované starozákonnímu Josefovi. Celý seriál připravil, odučil a také zde komentoval Lukáš Targoš. Lukáši, děkuji.
3: Rád se stalo. Doufám, že vás tenhle příběh bavil. Starozákonní příběhy jsou fantastické příběhy k tomu, abychom v nich našli naději, poučení a instrukce i pro náš život o tisíce let později.
1: Od mikrofonu se také loučí Kateřina Hodecová. Za týden otevřeme nové téma. Mějte se hezky.

Desetidílný seriál o životě starozákonního Josefa se uzavřel. V rámci relace Překročit hranice nabídneme v pondělí od 9:30 čtyřdílný seriál s názvem Cesta.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Míříme k 6. hodině. Noční vysílání Rádia 7 se pomalu chýlí ke konci a tím i čas Kuby Lofítka za mikrofonem. Loučím se s vámi a přeji vám prožívání dnešního dne s nadějí a očekáváním Božího jednání ve vašich životech. Díky za vaši přízeň.

0: Šestá hodina je za námi a před námi ranní vysílání, kterým vás dnes bude provázet Andrea Audová. Rozvíjí se před námi nový den s datem 5. srpna. A my i v něm, nezávisle na okolnostech, chceme přinášet pokoj, naději, ale i pocit sounáležitosti a vědomí, že společně patříme do Boží rodiny. A tak jsem ráda, že to dnešní ráno trávíte s námi a že můžeme být součástí vašeho rána. Ten dnešní den je zajímavý mnoha věcmi a jednou z nich je i to, že právě 5. srpna roku 1914 byl v americkém Clevelandu uveden do provozu první elektrický semafor. No a od té doby řídí dopravu po celém světě a připomíná nám, že někdy je moudré zastavit, jindy vyčkat a jindy zase dostat zelenou a vykročit dál. No a i o tom budeme společně přemýšlet v našem prvním zastavení, kterým je jako vždy tichý čas. Co dalšího jsme pro vás připravili? V biblické úvaze bude pokračovat příběh Gedeona. Minule jsme stáli na prahu bitvy a dnes se podíváme na zvláštní zbraně, které Bůh svému lidu svěřil. Hliněné nádoby, pochodně a polnice. Po 7:30 vás pozveme k rannímu telefonátu a pozvání dostaneme na pobyt v tichu. Po 8. hodině budeme v pořadu Bible Guide pokračovat ve čtení proroka Ezechiela. Tentokrát otevřeme jeho 29. kapitolu. No a po 8:30 nabídne Petr Hůšť první díl nové série Krika s názvem Na čem záleží, který se zaměří na situace, kdy máme pocit, že nás někdo nebo něco dusí. V 9:30 si v pořadu Life Plus odpočineme u angličtiny i písně Styl, která mluví o pokoji uprostřed bouří života. V letošním roce uplynulo 430 let od revidovaného jednosvazkového vydání Bible Kralické a od kapesního vydání Nového zákona. Pořadu Řeka života proto z archivu vybíráme sérii věnovanou českým překladům Bible. První setkání Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým zní vysíláním po 10. hodině. Tolik tedy naše nabídka pořadu a já vám přeji příjemné, klidné ráno.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

0: Posloucháte Rádio 7.
1: A nás už jen jedna písnička dělí od prvního společného zastavení s Biblí a modlitbou. Chcete-li, nalistujte si se mnou 16. kapitolu Skutků.

Dnes společně otevřeme 16. kapitolu Skutků a budeme číst od 4. verše. Je to situace, kdy Pavel je na své druhé misijní cestě a spolu se Silasem a postupně se k ním přidal i Timoteus. Procházejí města, posilují sbory a církve rostou, všechno vypadá hezky. Od 4. verše se píše: Když pak procházeli města, předávali jim závazná rozhodnutí, na nich se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílili ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali Frigii a Galácii, protože jim Duch Svatý zabránil kázat slovo v Ázii. Když se přiblížili k misii, pokoušeli se jít do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy misii a dorazili do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: Přijď do Makedonie a pomoz nám. Jakmile Pavel přijal to vidění, i hned se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Je to zvláštní situace. Duch Svatý jim zabránil, dal jim tu červenou stopku kázat v Ázii. A za chvíli znovu chtěli jít do Bitinie a Duch Ježíšův jim opět dává červenou. Nedovolil jim to. Dvoje zavřené dveře. A přitom nedělali nic špatného, chtěli zvěstovat Krista, chtěli evangelizovat, ale Bůh přesto řekl ne. Možná někdy si myslíme, že když děláme dobrou věc, Bůh vždycky otevře dveře a podpoří nás. Ale tady je zavřel a dvakrát. Až teprve v Troadě přichází vidění. A najednou to všechno dává smysl. Ty dvě cesty předtím nebyly špatně, ale Pán Bůh je chtěl poslat jinam. A Pavel poslechne a přejde do Makedonie a tam vzniká evropský sbor, obrátí se Lidie a Evropou se začne šířit evangelium. A to proto, že

vlastně takovou jinou podobou, která říká, mám pro tebe něco lepšího. A Pavel se nesnažil vypáčit dveře, které Pán Bůh zavřel. Prostě šel dál, dokud nenašel ty správné, ty, které Bůh otevřel. Protože to Boží vedení není vždycky jen o otevřených dveří. Stejně důležité jsou i ty zavřené. Přiznám se, že jsem mnohokrát v životě byla v situaci, kdy mi Pán Bůh zavřel a docela to bolelo, docela jsem byla zklamaná, protože mi bylo jasné, že je to teď dobrá cesta pro mě a chtěla bych jít. Ale vždycky, když jsem se ohlédla zpátky, tak jsem musela uznat, že Pán Bůh to věděl líp, že viděl to, co já jsem ještě v té chvíli neviděla. A že to odmítnutí mě mělo chránit. A tak ti, Pane Bože, chceme dnes poděkovat za tvé vedení a za tvůj zájem o nás. Moc tě prosím, uč nás ti stále více rozumět a mít jasné vědomí toho, že ty tvé cesty jsou mnohem lepší než to, co bychom my sami naplánovali. Chceme jít s důvěrou v tvé vedení. Chceme se učit naslouchat tvým signálům. A chceme ti i svěřit ten dnešní den do rukou. Moc děkujeme, že jsi v tom s námi. A děkujeme, že nám rád nasloucháš. Amen.

Krátce po půl sedmé vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Andrea Audová. Dnes je středa 5. srpna a pokud jste se k nám přidali až nyní, připomínám, že v dnešní biblické úvaze budeme pokračovat v příběhu Gedeona. Minule jsme stáli na prahu bitvy a dnes se podíváme na zvláštní zbraně, které Bůh svému lidu svěřil. Hliněné nádoby, pochodně a polnice. Poslouchejte o 7:15 na Rádiu 7.

jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu. Tak už

řek, stále ještě doufám, že nejsem vzduch a hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu. Tak už víš, jak

okolo chodí a do klece mě znovu zvát. Zarytě, dráte si, chce ublížit mé duši. Není má klíč od života,

Tak už jen jedna píseň nás dělí od biblické úvahy Saši Štěpánovského, ve které budeme pokračovat v příběhu Gedeona. Teď ale ještě Míša Kadlecová s písní, ty mi dáváš mnohem víc.

Minule jsme viděli, milí přátelé, jak Bůh odpověděl na Gideonovi pochybnosti a nejistotu. Viděli jsme, jak mu zmenšil jeho už tak malou armádu na 300 mužů. A já jsem vám tvrdil, že čím méně zdrojů lidských máme k dispozici, tím větší může být Boží sláva. Ty Boží zdroje se můžou více projevit. Já vím, že z jednoho příběhu, z jednoho místa nejde udělat nějaká teorie nebo učení, ale vzpomeňte si, jak Ježíš, čteme v evangeliích, že z 5 chlebů a 2 ryb nasytil 5000 mužů kromě žen a dětí a zbylo 12 nůší. A když měli 7 chlebů, víte, kolik nasytil mužů? 4000. Čím víc měli chlebů, tím méně lidí bylo nasyceno. Co kdyby měli jenom jeden chléb? Mně z toho vyplývá, že by z toho šlo nasytit ještě mnohem větší dav. Zase mi to znovu připomíná, že čím méně toho máme v rukou z těch našich lidských sil, tím víc jako by Pán Bůh mohl zjevovat svoji moc, sílu a slávu. Bůh zbavil Gideona všech lidských opor a zároveň mu dal svoji podporu. Poslal ho v noci do tábora a říká mu, jestli se bojíš, a jakože se Gideon jistě bál, jestli se bojíš sám tam sestoupit do tábora Midianců, tak si vem služebníka, půru a poslouchej, co si budou vykládat. Potom se posilní tvé ruce a sestoupíš do tábora. No a tak se tam Gideon přiblížil s půrou a slyší ta hlídka, jak si vypráví, jak ten jeden říká druhýmu, že měl nějaký zvláštní sen a že se mu zdálo, že se valí pecen ječného chleba na midianský tábor až ke stanu a udeřil do něj, až spadl a převrátil ho vzůru nohama a ten stan se zhroutil. No a ten voják, ten přítel jeho, ten midianec mu říká, no tak to je jasný, to je meč izraelského muže Gideona, syna Joášova. Bůh mu vydal do rukou midiance i celý tábor. A jak tohle slyšel Gideon, který tam byl schovaný, tak prostě říká jo. Tam je prostě se poklonil, vrátil se a říká, chlapi, vstávejte, Bůh nám vydal midianský tábor do naší ruky. A tu malou jednotku 300 chlapů rozdělil na 3 jednotky postech, 3 oddíly. A dal jim fakt divný zbraně. Já nevím, jak se tímhle dá bojovat. Dal jim beraní rohy, prázdné džbány a uvnitř těch džbánů byly pochodně. A Gideon jim řekl, sledujte mě a dělejte to stejně jako já. To je dobrý vedoucí, vidíte, když tohle může říct, dívejte se na mě a dělejte to jako já. Myslím, že i apoštol Pavel takto se vyjadřoval prostě, že říkal, buďte mými následovníky tak, jako já následuji Krista. Sledujte mě, dělejte to jako já půjdu na kraj tábora a bude to tak, že co já udělám, tak to dělejte stejně, jo? Až zatroubím na beraní roh, já a všichni, kdo jsou se mnou, tak vy taky zatroubíte na beraní rohy okolo celého tábora a zavoláte za Hospodina a za Gideona. Teda mě to tady trošku tahá za uši. Za Hospodina, ok, v pořádku. A za Gideona, možná to bylo košer, možná potřebovali volat jméno toho svého vůdce, ale trošku se bojím, že tam, kde, teď když to převádím na naše životy, když my křesťané jdeme jako v životě za Ježíše a za Ježíšem a pak se tam ještě motá nějaký člověk, kterého příliš moc zdůrazňujeme, že to trošku smrdí průšvihem, že si můžeme udělat z nějakého člověka, i když je to třeba významný boží služebník, že si z něj můžeme nechtěně vytvořit modlu. Gideon přišel se stem mužů, kteří s ním byli na okraj tábora, na počátku prostřední hlídky, když postavili stráže. A teď si to představte, je noc, tam ty Midianci táboří s Amálekovci a najednou se kolem ze 3 stran, byly to 3 oddíly postech, najednou se do té noci ozve troubení na beraní rohy, děsný rány, jak rozbíjejí ty džbány a ti Izraelci do levé ruky uchopili pochodně, v pravý ruce měli ty beraní rohy a volali meč za Hospodina a za Gideona, jako, ne jako mečet, ale meč jako zbraň. Postavili se každý na své místo okolo tábora a celý tábor křičel a utíkali. A si to představte, 300 beraních rohů, já myslím, že, já nevím, jestli jste to někdy slyšeli, on je to docela rámus.
A teď se rozbíjí ty čbány a najednou se objevuje světlo. A mezi těmi nepřáteli nastal zmatek. A oni obrátili, tady je psáno, že Bůh to způsobil. Hospodin obrátil meč jednoho proti druhému v celém tom táboře a oni utíkali a zdrhali prostě pryč a byli svoláni izraelští muži také z pokolení Neftalí, Asher, z Manasesu a pronásledovali Midiance. A Gedeon poslal posly po Efraimském pohoří se slovy sestupte vstříc Midiáncům, obsaďte vody na Jordánu, ty brody, a ti Efraimci to tam obsadili a zajali dvě midiánská knížata Oréba, Zéba, které prostě popravili. A to je docela zvláštní bitva, vidíte. Nevím, jestli se mi to podaří vyjádřit, to, co bych rád vám předal, ale mně připadá, že tam je důležitá myšlenka i pro nás. Nový zákon říká, myslím, že to je někde v listu Korinským, tam Pavel píše o boží milosti a říká, a tenhle poklad, to boží, to, co nám Bůh daroval, tak my máme v hliněných nádobách, že jsme v podstatě hliněné nádoby, ale máme v sobě velký poklad. V této bitvě ty hliněné nádoby byly rozbity a to světlo zazářilo. Já nechci nějak křečovatě převádět to, co se tam tehdy stalo, nechci tomu dávat jiný výklad, než to má, ale dovolte, mě to připomíná jednu důležitou věc. Ten zvuk beraních rohů, mě to připomíná modlitbu a chválu, když zpíváme Bohu, když ho uctíváme, ne když máme dobrou náladu a chce se nám a je nám do skoku. Bible mluví o oběti chvály a je to mocná zbraň. A tam v té bitvě ty hliněné nádoby byly rozbity. Bůh nechce, aby jsme se rozbíjeli, ale boží vůle je, abychom vydali ty svoje životy, Pavel doslova píše v Římanům 12, abychom přinášeli svá těla v oběť živou, dávali Bohu na oltář ten svůj život, sami sebe, že to je ta pravá bohoslužba nebo služba Bohu milá, když sami sebe odevzdáváme Bohu k dispozici. Když nejdeme tím životem jako Bože, já to chci takhle a takhle to udělej a takhle, když byla jedna naše dcera malá, tak ona to vyjadřovala úplně excelentně slovy já chci to, co chci já. A písmo nás vede úplně k opačnému postoji, abychom chtěli to, co se Pánu Bohu líbí, to, co je jeho vůle, abychom jeho vůli hledali, tak jako ji hledal Gedeon, a abychom taky nehledali jenom těch svých věcí, jak píše Pavel, ale také ty věci, které slouží druhým, abychom tady žili pro druhé. Když mluvím o rozbití těch hliněných nádob, nemluvím prosím o nějaké sebedestrukci nezdravé, ale právě o tom vydat svůj život Pánu Bohu k dispozici, v podstatě říci Pane Ježíši, ne já, ale ty vládni v mém životě. Tak jak to píše Pavel, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A že tady jsem živej, tak žiji z moci Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne. To je ta cesta. To znamená být křesťanem. My křtíme teda dospělé nebo děti, které už sami se rozhodnou pro Krista, tak my říkáme, tím křtem člověče říkáš, já umírám sám sobě a já postávám s Kristem k novému životu. Já umírám s Kristem a postávám s Kristem k novému životu a křtem já říkám, ne já, ale ty Ježíši vládní v mém životě. A potom to boží světlo může zasářit skrze naše životy a v našich životech. Už jsme si to tady říkali. Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. A teď nekážu nějakou metodu, ale chvála, modlitba, vydanost Bohu může přinášet to boží světlo a boží nepřátelé, vidíte v tom příběhu, se tady pobyli navzájem a tak nějak Pán Bůh možná jedná i v tom duchovním světě s našimi nepřáteli. Star Bůh.

Tu dnešní biblickou úvahu si můžete poslechnout ještě jednou, a to dnes ve 15:45. No a zítra nás čeká Gedeon popáté a Saša Štěpánovský ten zítřejší díl nazval Na stará kolena.

7 hodin dozněla píseň Camily a Petauer na Rádiu 7 a i tato píseň klade důraz na boží vedení a na to, že se to musíme učit a že ty boží cesty jsou lepší než ty, které bychom si sami vymysleli. Před námi, ta naše cesta ranním vysíláním vede dál a dalším zastavením je ranní telefonát, který bude obsahovat pozvání na pobyt v tichu. A jak takový pobyt může vypadat a proč je tento typ stále populárnější, to se dozvíte o 7:30. No a po 8 hodině nás čeká další zastavení v proroku Ezechielovi a také první díl série pořadu Klika. Jsme moc rádi, že jste si za společníka vybrali Rádio 7. Jsme moc rádi, že jste s námi.

udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň

možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

Kladu si ruku na ústa a vyznávám, že ty jsi Bůh. Podávám se ti, Bože, můj stvořiteli. Tak toto byla starší píseň Dany Pechánkové. No a bylo to i vlastně pozvání na ranní telefonát, který nás pozve na pobyt v tichu. Naším hostem po telefonních linkách bude Iveta Mesiarová, a to o 7:30.

Tak toto byla kapela Adorare a teď si dáme kapelu Adonai a píseň Vytrváme. Je to zároveň název nového alba Vytrváme. A k tomuto albu kapela Adonai aktuálně vydává videotutoriály k jednotlivým nástrojům, které můžete nalézt na YouTube kanále kapely. Tak pokud hrajete na nějakou akustickou kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, bicí nebo klavír, můžete se jednotlivé skladby naučit pomocí videí. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com.

o té boží zvěsti, o tom, jak se Bůh na nás dívá, a to navzdory našim pocitům, zpívala Miriam Chovancová. No a nás už dělí jenom jedna písnička od ranního telefonátu. Dnes si budeme s Ivetou Mesiarovou povídat o pobytu v tichu. Tak zůstaňte s námi. Kam dnes?

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7. Občas si potřebujeme dobít baterky a někdy k tomu stačí obyčejné ticho. Právě to nabízejí pobyty v tichu. Jak taková stišení vypadají, přiblíží Iveta Mesiarová, která za tímto projektem stojí. Dobré ráno, Iveto, vítejte ve vysílání.
4: Přeji krásné ráno.
3: Krásné ráno i vám. Iveto, když se řekne pobyt v tichu, tak co si pod tím máme představit?
4: Pobyt v tichu je akce, na které se močí. Možná někteří z vás slyšeli o pobytech ve tmě, kdy se člověk někam zavře na pár dní, kde nic nevidí. A na pobytech v tichu vidíme, ale nemluvíme. Prostě vědomě zachováváme ticho. Ono to zní možná zvláštně, ale člověk si na to velmi rychle zvykne a často se mu pak z toho ticha ani nechce vracet. Setkat se můžete s různými pobyty v tichu, ty, které organizuji já, tak ty jsou pohybové. To znamená, že chodíme po českých a slovenských horách a močíme a jsou to buď to jednodenní výlety, třeba někam do Krkonoš, nebo víkendové pobyty v tichu, například v slovenské Malé Fatře. A vždy je to v menší skupince, tak zhruba do 10 lidí.
3: A co vás přivedlo k té myšlence založit tento projekt Pobyt v tichu?
4: Na pobyty v tichu sama jezdím už přes 10 let, buď to na takové skupinové meditační akce, kde se sejde klidně i 40-50 lidí, nebo pak i sama do klášterů. A chyběla mi varianta, která by byla možná víc pohybová, venkovní, v takový komornější skupince lidí a která by byla úplně pro všechny, bez ohledu na vyznání nebo filozofii. Tak proto jsem takovou akci vytvořila. Profesně se z části věnuji pohybu a vím, jak nám v běžném životě chybí. Takže mi dávalo smysl propojit to všechno, co nám dělá dobře, do konceptu právě pohybových pobytů v tichu, kdy trávíme čas v přírodě.
3: A tak pojďme od začátku, když člověk na takový pobyt přijede, tak co ho čeká, jak takový pobyt probíhá?
4: Většinou jde o prodloužený víkend od čtvrtka do neděle. Ticho začíná první večer a končí pak v neděli po snídani. A opravdu těch několik dní vůbec nepromluvíme. To ale neznamená, že se například nemůžeme smát. Naopak smíchu tam bývá možná až překvapivě hodně. V podstatě jen místo slov spolu komunikujeme různým posunkama, pohledem, úsměvem, nebo si případně občas něco napíšeme na bloček. Součástí tady těch vícedenních pobytů je i program, který je dobrovolný, takže se účastníci můžou zapojit. Většinou jdeme na někam na výlet do přírody, vykoupat se, hrajeme v tichu například i deskovky, nebo večer posedíme u ohně, pustíme si večerníček podobně. Takže asi zhruba takhle jsou ty víkendové pobyty v tichu. Tam možná ještě zmíním, taková zajímavá část přichází pak v neděli ráno, kdy to ticho končí. A po několika dnech se lidi opět uslyší a můžou pak dobrovolně sdílet, co během pobytu prožili. A bývá to někdy hodně překvapivé, i vtipné, hluboké, takové upřímné, tak to mám moc ráda. A komu by se ten víkendový pobyt zdálo jako možná příliš velké sousto, tak se může účastnit jednodenních výletů v tichu. Tam je to jednodušší, sejdeme se na domluveném místě, společně vyrazíme na trasu jako zhruba 15-20 kilometrů někde hezky přírodou a v podstatě celý den kráčíme v tichu a na konci se opět v tichu rozloučíme.
3: Mě ještě zajímá, je to třeba organizační pokyny, kam se půjde nebo jak se bude jíst, tak to taky dáváte na kartičkách?
4: Částečně. Samozřejmě, že všechno se uchazeči, nebo teda účastníci dozvědí přes e-mail, který jakoby posílám dopředu, předtím, než ten pobyt začne. A jinak na začátku pobytu je vždycky rozprava, kde si všechno řekneme, ale už pak během těch pobytů tak máme normálně klasickou psací tabuli, kde je přesně všechno napsané, třeba když jdeme na výlet, v kolik je sraz, co si vzít sebou, jaká to bude trasa a podobně.
3: Iveto, v čem si myslíte, že je to lepší být v tichu ve skupině, než jít sám do hor a být v tichu tak nějak přirozeně?
4: Já si nejsem jistá, jestli bych řekla, že to je lepší. Mluví teda sama za sebe, já potřebuji obojí. A potřebuji i to individuální samotné ticho a pak i ve skupině. A co se týče toho skupinového, tak tam je to asi podobné, jako když jste na koncertě. Jo, že ano, můžete si tu hudbu poslouchat i sami doma a z toho určitý prožitek, ale když jste ve skupině lidí, která vlastně sdílí to samé, tak ono se to násobí, ten prožitek, nebo se tak jako amplifikuje až. Takže já jsem zastáncem obojího.
3: Děkuji. A proč si myslíte, že to ticho má stále vlastně větší význam v té současné době?
4: Já myslím, že je ticho takové nedostatkové zboží v dnešní době. Jo? Že všichni toho máme hodně, hodně pracujeme, spoustu povinností a ne úplně vždycky čas a prostor tak úplně vypnout nebo na sebe. Takže to si myslím, že je v podstatě takový jako návrat k přirozenosti, kdy to asi takhle bylo vždycky, že večer se tak člověk jako usebral a měl tu chvilku klidu pro sebe. No a když se vám ji nedostává, tak on se to umí nastřádat, ta potřeba, a pak je fajn třeba vyrazit takhle někam na organizovanou akci.
3: Může na takovou akci přijet i někdo, kdo s tichem nemá vůbec žádné zkušenosti, nebo pro koho jsou vlastně ty pobyty vhodné?
4: Určitě. Za mě jsou pobyty v tichu vhodné pro každého, kdo je tomu otevřený a chce si to vyzkoušet a souzní to s ním, jako cítí, že je to něco, co by chtěl zažít. Konkrétně pak u těch mých pobytů byla to třeba, aby to byl někdo, kdo zvládne ujít zhruba 10-20 kilometrů pěšky. Není určitě potřeba mít žádnou předchozí zkušenost s pobyty v tichu nebo s meditací, nebo u mě ani být nějaký ultraturista. A ty pobyty jsou v podstatě pro všechny lidi, jako u mě se střídají lidi různých profesí a věků, rozpěli klidně od 20 do 60. A většinou ty lidi spojuje to, že si prostě chtějí dopřát chvíli klidu, mají rádi přírodu, pohyb a vědí, že je fajn trošku pečovat o tu svoji hlavu i tělo.
3: Takže se nedá říct, že je to vhodnější pro introverty a extrovertům vstup zakázán?
4: A nedá, naopak. Já mám zpětnou vazbu, že si to pochvalují jak introverti i extroverti. Ono introvertům vyhovuje to, že jsou mezi lidmi, aniž by cítili tlak na nějakou nucenou konverzaci. A extroverti pak zase sdílejí, že pro ně to bylo velice osvěžující na chvíli obrátit pozornost víc sami k sobě a často jsou pak i překvapení, jak jim to udělalo dobře a jsou na sebe i pyšní, že zvládli celý víkend nemluvit.
3: Přemýšlím ještě o tom, že v tom tichu se možná někdy překvapíme, možná se otevřou nějaké dveře, které nás překvapí. A možná třeba i zaskočí, tak umíte i s tímto pracovat? Je nějaká vlastně návaznost potom?
4: Pracujeme s tím tak, že samozřejmě já jako organizátor tam funguji jako i taková vrba, kdyby bylo potřeba něco řešit. Dopředu si řekneme, jak vlastně tady ty situace ideálně zvládat. Ono stačí často přesměrovat pozornost na něco jiného, začít dělat něco rukama a podobně, ale samozřejmě, kdyby se něco takového dělo, tak tam jsem já jako záchranná spojka. Možná ještě zmíním, pro koho ty pobyty nejsou. Já bych je nedoporučila lidem, kteří si právě procházejí možná závažnějšími psychickými obtížemi, protože nejsem terapeut a na pobytu není odborná psychologická péče. Takže v takové situaci bych asi šla spíš cestou možná těch jednodenních výletů a ten dlouhodobější několikadenní pobyt v tichu bych zatím odložila.
3: Dobře, pojďme už na závěrečnou otázku. Teď prakticky, tak nějaké termíny, kde si mohou najít posluchači informace, přihlášky a tak dál.
4: Termíny všech pobytů a výletů v tichu najdete na webové stránce pobytvtichu.cz, všechno dohromady. A na výlet se můžete přidat například v půlce září, víkendový pobyt je tam pak vypsaný na listopad. A teď momentálně ladím kalendář na rok 2027, takže by se brzy na webu měly objevit termíny pro celý příští rok. Případně se tam můžete i přihlásit o odběr novinek do mailu, ať vám to rovnou přistane. No a pokud by posluchače cokoliv zajímalo k pobytům v tichu, tak na webu najdete i můj e-mail, stačí napsat a moc ráda se s vámi spojím a třeba si spolu někdy zamočíme.
3: U mikrofonu s námi byla a pobyt v tichu představila Iveta Mesiárová. Ivetu, moc děkujeme, že jste byla s námi ve vysílání a přejeme vám, ať se vám pobyty daří.
4: Děkuji moc krát, mějte se hezky.
3: Mějte se taky hezky.

jsi můj směr, ty jsi můj cíl, zpívala kapela Nad čarou. Dnes je 5. srpna a my si připomínáme mimo jiné to, že právě dnes v roku 1914 byl zprovozněn první elektrický semafor a stalo se to v americkém Clevelandu. No a mně se moc líbí ta semaforová symbolika, protože málo kdo z nás se raduje z červené, většinou nás zdržuje. Ale přitom to zastavení může někdy být právě tím, co nám zachrání život. Myslím, že je to podobné i v našem životě. Ne každé zavřené dveře jsou trestem a ne každé zdržení je chyba, je to špatně. Někdy nás Bůh zastaví právě proto, aby nás dovedl bezpečně k cíli nebo dál, aby otevřel možná lepší dveře, nebo proto, aby nás chránil.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: Odbyla 8. hodina, je středa 5. srpna a ranním vysíláním vás dál ráda provází Andrea Audová. No a co je před námi? Za okamžik otevřeme společně 29. kapitolu proroka Ezechiela v pořadu Bible Guide. Po 8:30 potom začne nová série pořadu Klika. Petr Hůžce bude věnovat tomu, jak poznat, že se ve vztazích nebo okolnostech začínáme dusit, ano, a nabídne nám i nějaké první kroky ke změně. A v 9:30 nás Elsa Rendl pozve k další lekci angličtiny. Tentokrát prostřednictvím písně Styl, která připomíná, že i uprostřed neklidu můžeme najít místo pokoje. Ještě předtím se také podíváme do kalendáře a připomeneme si několik zajímavostí spojených s dnešním datem. No a teď už se vracíme k proroku Ezechieli. Já jsem ráda, že to dnešní ráno trávíte s námi a přeji vám, ať se nese to dnešní ráno v klidném, pokojném, požehnaném duchu.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 29. kapitola. V této kapitole najdeme Boží rozsudek nad Egyptem, který se stane bezvýznamným královstvím. Tento úpadek Egypta začal již v době Novobabylonské říše, kterou založil Nabukadnezar, a byl dokončen v době Perské říše, kdy se Egypt stal její součástí. Čteme zde. Proto tak praví panovník Hospodin. Hle, dávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt. Ať si odnese jeho bohatství, ať rabuje a plení, aby odměnil své vojáky. Odměnou za jeho služby za to, co pro mě udělali, mu dávám Egypt. Praví panovník Hospodin. Bůh využil Babyloniany pro potrestání hříšných Egypťanů. To nás přivádí k otázce, jak Bůh plánuje zlo zničit a dokonce použít ve svém plánu spásy. Pokusme se projít znovu Boží plán. Víme, že ten měl Bůh ještě před stvořením. O tom čteme. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. Předsevzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Bůh se rozhodl proměnit stvořené v Boží. Stvoření je něco, co Bůh vytvořil. On ale chtěl něco víc. Chtěl, aby se stvoření stalo jím samým. K tomu dojde tak, že Bůh se stane stvořením, aby stvoření, které bude chtít, se mohlo stát součástí jeho samého. Stvoření lidé se tak stanou jeho vlastními dětmi. Ten příběh je plný zvratů a Boží moudrosti. Pojďme do něho nahlédnout. Bůh nejprve stvořil nebeské bytosti s možností svobodné volby. Většina se vybrala život pro Boha a s Bohem. Někteří ale svou volbou dali vzniknout zlu. Toto zlo se pak zmocnilo lidí, které Bůh později stvořil. Bůh vyhlásil, že trestem za zlo je smrt. Lidé se tak kvůli hříchu ocitli v moci smrti. Stalo se to podle slova, které Bůh řekl. Z toho stromu poznání nejes, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš. Celé lidstvo tak propadlo smrti. A nebyla cesta ven. Lidé patřili nejen smrti, ale i ďáblu. Jeho radu poslechli a učinili z něj svůj duchovní vzor, svého duchovního otce. Ale pozor, Bůh se stal člověkem. Ježíš byl lidský, ale nepatřil ďáblu, protože uposlechl Boha a ne rady ďábla. Nezasloužil si tedy smrt kvůli hříchu, žádný hřích totiž nespáchal. Podle zaslíbení si naopak zasluhoval život, a to podle slibu v Mojžíšově zákoně. V Levitiku čteme, zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Ale pozor, ďábel nemohl popřít svou přirozenost lháře a vraha. Neodolal a když měl možnost, tak Ježíše zabil. Tak ale porušil Boží slovo, že ten, kdo je dokonalý a plní všechny Boží příkazy, bude žít. Bůh proto spravedlivě zasáhl a vrátil Ježíši život. Ježíš vstal z mrtvých. Ale pozor, ukázalo se, že Ježíšova smrt měla skrytý význam. Bůh přijal Ježíšovu smrt jako dobrovolnou oběť za hříchy všech těch, kteří budou chtít přijmout. Ježíš se stal člověkem proto, aby mohl zemřít. Jako Bůh zemřít nemohl, ale zůstal zároveň Bohem, abychom věřili, že jeho smrt byla dobrovolná oběť. Jako Bůh měl jistě moc se zachránit. Ježíšova smrt tak osvobodila lidi z moci smrti a ďábla. Ďábel tak vlastně zabitím Krista osvobodil všechny hříšné. Zlo bylo poraženo zlem. A když lidé přijmou Kristovu smrt, tak dostanou také jeho život. Stejně jako spravedlivý Ježíš dostal od Boha zpět svůj život. Ale pozor! Ukázalo se, že ospravedlnění lidé nedostanou zpět svůj starý původní tělesný život. Spolu s ospravedlněním dostanou Kristův boží život. Tak se do stvoření dostalo semeno božího života. Boží DNA. Bůh tak smrtí splodil vlastní děti. Tak o tom čteme v listu Židům. Ten pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy. A tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. Bůh nejen zbavil ďábla moci, ale zároveň vložil do lidí svůj život. Tak splodil své vlastní děti, jak to čteme v Janově evangeliu. Těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu Rádia 7 nebo také na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

Kapela Blázny pro tebe zpívala píseň Křižovatky. No a vy možná také stojíte právě teď na nějaké křižovatce. Té skutečné nebo té symbolické, té životní. A někdy se může zdát, že všichni kolem nás dostali zelenou a jenom my stále stojíme na červené. Ale to, že dnes čekáme, to neznamená, že jsme sešli z cesty. Možná ta stopka je ochranou, anebo se otevírají jiné dveře, než jsme čekali. Každopádně, pokud právě cestujete, přeji vám pokojnou a klidnou a hlavně bezpečnou cestu.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Tak toto byla kapela Only His a my vám už za chvíli, tedy hned po písničce Jany Peštové, nabídneme první díl nové série Klika s názvem Na čem záleží. A ten se zaměří na situace, kdy máme pocit, že nás někdo nebo něco dusí. Tak pokud vás to zajímá, zaujalo, tak zůstaňte s námi. Teď ještě Jana Peštová.

Oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestách o

bytosti vyvyšováno shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Naše Klárka, naše dcera, měla absolventský koncert. Má za sebou druhý stupeň, to znamená 7 let na housle. Někdy ji to bavilo, jindy ji to trápilo, ale neskutečně se v posledních letech posunula. A teď přišel den D, kdy měla absolventský koncert. Ona je na střední škole, na střední pedagogické škole v Kroměříži. A tak jsme se rozhodli, že jedeme všichni na takzvaný absolvák. Tohle moje žena umí. A dala nás všechny dohromady, i když jsme ani nechtěli, nebo já jsem neviděl, jestli pojedu, klukům se nechtělo. Nakonec jsme se rozhodli, že jedeme všichni. Hezky jsme se oblékli a tak nějak vypadali jsme po dlouhé době moc dobře. Na absolventský koncert do Kroměříže přijal taky můj brácha Janek se svojí ženou Jarčou a druhá švagrová Evča z Polhanky. Musím říct, že Klárce se koncert neskutečně povedl. Dostala potom kytičky a fotili jsme se, zašli jsme na pizzu a na pivo a byla to úžasná událost, i taková jako rodinná událost. Jenom jsem další den přemýšlel nad tím, že některé děti chodí do školy, do hudebky, na trénink nějakého sportu velmi rády a jiné ne. Některé děti jsou zakřeknuté, pláčou, bolí je hlava nebo břicho. Proč? Protože se trápí ve škole, v kroužku, na hudebce. Trápí se často i proto, že je jejich učitel dusí, že se po nich vozí, že někdy ten učitel si svoje životní frustrace vybíjí na svých žácích. Určitě jste to zažili nebo jste o tom slyšeli, že jsou učitelé nebo trenéři nebo instruktoři, kteří dusí děti. Ale pozor! Ono to může být také naopak. Může to být tak, že rodiče dusí učitele. Při sebe menší nespokojenosti dětí rodiče naběhnou do školy a tak učitelé dnes berou antidepresiva, tlumí to skleničkou vína, jsou vyhořelí. A tak vítejte v dnešním pořadu Klika na téma Když vás někdo dusí. Genesis 16, 1 až 6. Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni Hagaru egyptskou 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi, mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile viděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraj odvětil, hle otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraj pokořovala, takže Hagar od ní uprchla. Asi znáte tenhle příběh. Abram, což znamená otec vznešenosti, no jo, otec vznešenosti, ale on byl bezdětný. A později mu Hospodin změnil jméno z Abrama na Abrahama, což znamená otec mnohých. Dokonce jakoby ho Hospodin ještě dorazil, když mu dal zaslíbení, že tolik, kolik je hvězd na nebi, tolik bude mít potomku. Takový z něho vyjde národ. Jenže Abram, později Abraham, prožíval bolest toho, že nemá děti a najednou ještě o to větší prožíval frustraci, protože Hospodin změnil jeho jméno a dal mu zaslíbení, že bude mít obrovskou rodinu. A jak se říká, když to nejde samo, tak tomu pomůžeme. Sára dává Abrahamovi svoji otrokyni Hagar. A je to zařízeno.
Hagar byla služka, podřízená, vyjadřovala úctu, ale když otěhotněla, tak Sáru ignorovala a nevážila si. V rámci našeho tématu dá se říct, že Hagar Sáru pěkně dusila. Ale on se vítr v našem příběhu tak trošku otáčí. Abram je alibista, nechce to řešit. Říká Sáře, své ženě, ať si ten problém vyřeší sama. A tak Sára začíná Hagar svoji otrokyni pokořovat. A dusí ji natolik, že Hagar utíká pryč. Genesis, 16. kapitola, 7. až 11. verš. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody. Nad pramenem při cestě do Šúru. A otázal se jí: Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila: prchám od své paní Sáraje. Hospodinův posel jí řekl: navrať se ke své paní a pokor se pod její ruku. Dále jí řekl: velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal: hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, to je slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Musím říct, že tenhle příběh jsem znal, ale když jsem ho nedávno četl, tak mě to dostalo. Dostalo mě to, kým je Hospodin a jak jedná. Hospodin má srdce pro utiskované, slyší Hagar. A Hospodin nezměnil pro Hagar její společenské, pracovní nebo vztahové postavení. To Hospodin nechává tak nějak stejné. Ale slyšel, když k němu v pokoření volala. Vnímal její bolest, její pokoření a skrze tuhle bolest a pokoření jí žehná. To je zvláštní, že požehnání do našeho života někdy může přijít skrze něco bolestného, pokořujícího. Ale to se nestává samo o sobě. My skrze bolest a pokoření můžeme zatrpknout, rezignovat, být plní hněvu, být plní frustrace, anebo můžeme volat k Hospodinu. A Hospodin požehnal Hagaře, protože v pokoření k němu volala. Dokonce její syn dostal jméno Izmael, to znamená Bůh slyší. Bůh nás slyší, když nás někdo dusí. Bůh nás slyší, když procházíme něčím těžkým a k němu voláme. Co tedy dělat, když nás někdo dusí? Máme si to nechat líbit, máme to strpět, nebo se máme bránit? Pokud se máme bránit, tak jak až moc asertivně se máme bránit? A co se týká toho, když nás někdo dusí, tak mě napadají tři věci. Hodnota, hranice a reflexe. Vysvětlím to. Hodnota, přijde mi důležité vědět, že máme svoji hodnotu. Že Pán Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Že nás má rád. Že je v nás něco božího, něco jedinečného, něco výjimečného. A že jsme Bohem milovaní, že jsme hodní lásky, že máme hodnotu. To potom může ovlivnit druhou věc, že si nastavíme hranice, co je přijatelné a nepřijatelné. Co je pro nás přijatelné v chování druhých vůči nám a co je nepřijatelné. Když řekneme, prosím tě, tohle pro mě je nepříjemné, nebo takhle se ke mně nechovej, nebo tohle je pro mě nepřijatelné. Nevím, jestli je to takhle jednoduché, ale říkal mi můj kamarád, že má kolegu v práci a ten má tchána a ten ho celý život dusil. Vždycky, když přijel k tchánovi na návštěvu, tak tchán ho dusil, pokořoval ho, buzeroval ho, poučoval ho a on se cítil jako hlupák. A tak zašel za tchánem, vzal si ho jenom bokem a říká, prosím tě, tcháne, takhle se mnou nejednej. Já bych tady v budoucnu chtěl ještě někdy přijet. A byl v šoku, že od té doby tchán změnil svoje jednání. Tak nevím, jestli v těch rodinných a sousedských a pracovních vztazích je to takhle jednoduché, ale někdy nevnímáme svoji hodnotu a na základě jí neumíme stanovit hranice. Pro mě osobně je to velká výzva, jak stanovovat hranice pro chování druhých vůči mě.
A to poslední bylo reflexe. Protože tak, jako mě může někdo dusit, tak můžu také já někoho dusit. Já jsem nedávno pracoval v nějakém týmu, kde vznikla nějaká zásadní koncepční změna a ta změna se udála bez projednání se mnou. A já jsem to nějak nerozchodil. A já jsem se choval slušně. Mluvil jsem slušně, nikoho jsem neobvinoval, ale emocionálně jsem ty lidi dusil. A musím říct, že jsem se choval jako magor. Dokonce jsem se styděl za svoje chování a musel jsem se omluvit. Protože to zlo není jenom za dveřmi. Ono je taky někdy v nás. Tak jako někdo jiný může dusit nás, tak my jsme schopni dusit někoho jiného. A to mi pomáhá pochopit, když já se s někým cítím špatně, tak si říkám, necítí se mnou také lidé podobně? Nedávno jsem s kamarádem cestoval na dlouhou cestu a on stále mluvil. A když já jsem něco začal povídat, tak on to ukončil tím, že do toho vstoupil, buď mi rychle poradil, anebo přišel zase ke svému tématu. A já jsem měl pocit, že mě ignoruje. A cítil jsem se nepříjemně, cítil jsem se nepřijatý, cítil jsem se, jako by to naše přátelství nefungovalo. A to mi pomohlo udělat si reflexi s přesvědčením. Já vím, že je důležité, když vám někdo naslouchá. A já jsem taky člověk, který často hodně mluví, dlouze mluví, nepustí lidi ke slovu. A tak přemýšlím nad tím tématem, když nás někdo dusí. Je těžké, když zažíváme, že nás někdo v životě dusí, ale to mi také umožňuje citlivost na mě samotného v tom, jestli já nedusím lidi okolo sebe. Mám pro nás opět cvičení pro příští týden. Cvičení není tohle splň a máš odkliknuto, máš dobrou známku, ale cvičení je to, že to můžeme oskoušet, tohle téma. Teď nemyslím někoho dusit, ale něco se v rámci toho tématu učit. Zkusme se podívat na to, jestli nás někdo dusí, jakou máme hodnotu a jak to ovlivňuje další naše jednání. Pro mě v celém tomhle zamyšlení bylo nejsilnější a nejhezčí vidět, že Hagar se narodil Izmael. To znamená, Bůh slyší. Bůh slyšel Hagar, když k němu volala ve svém pokoření. Pán Bůh někdy nezmění všechny situace okolo nás, ale změní to, že když v pokoření k němu voláme, tak on nám skrze tuhle bolest, tohle pokoření může požehnat. A to je z dnešního zamyšlení všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně.

První díl série Na čem záleží je za námi a ten dnešní díl s názvem Když vás někdo dusí si můžete poslechnout ještě ve čtvrtek v 19.45. A za týden nás čeká téma Hlas mě vede.

Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem pánu. Efeským 3, 10 až 11.

Je tady 9. hodina a den s datem 5. srpna už začíná být pořádně teplý. A my jsme rádi, že i v těchto letních teplých dnech ladíte Rádio 7. U mikrofonu je s vámi Andrea Audová. No a před námi je nahlédnutí do historie, tedy do našeho rádiového kalendária, kde si mimo jiné připomeneme, že právě dnes se narodil člověk, který pronesl legendární větu "Malý krok pro člověka, ale velký skok nebo velký krok pro lidstvo." No a třeba také autorku nejslavnější české kuchařky. To ale až za chvíli v kalendáriu. O 9:30 nás potom čeká pravidelná lekce angličtiny v pořadu Live Plus, kde si připomeneme nejen několik nových anglických frází, ale také povzbuzení ukryté v písni Styl. No a po 10. hodině potom otevřeme první díl archivní série Řeka života, která nás zavede k historii českých překladů Bible. Hostem bude církevní historik Jiří Sladký. Jsem ráda, že jste si za společníka pro to dnešní ráno nebo rozvíjející se dopoledne vybrali právě Rádio 7. Jsme rádi, že vám můžeme být na blízku.

Filmové jméno Kristián najdeme u dnešního data, tedy 5. srpna v kalendáři. Latinsky toto jméno zní Christianus a znamená prostě křesťan. U nás toto jméno asi nejvíce proslavil nezapomenutelný Oldřich Nový ve stejnojmenné situační komedii. Staročeský kalendář ještě připomíná křišťana, který je jen velmi starobylou českou podobou již zmíněného Kristiána. Jméno Kristián je také spojen s autorem literárního klenotu z 10. století latinské svatováclavské legendy. Kristián byl syn Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Narodil se prý přesně v den zavraždění knížete Václava, tedy 28. září. Jeho původní jméno prý znělo Strachkvas a byl prvním známým přemyslovcem, který byl určen pro duchovní dráhu. Působil v Řežně, kde sepsal své hlavní dílo, legendu nazvanou Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, takzvanou Kristiánovu legendu. Kristián, nebo chcete-li Strachkvas, se tak na sklonku prvního tisíciletí stal naším prvním kronikářem. V České republice je asi přibližně 3,5 tisíce mužů, nebo možná i spíše chlapců, mladíků, protože toto jméno je stále více oblíbené v posledních letech. A my všem Kristiánům přejeme dnes krásný svátkový den. Přejeme vám, ať prožíváte ten dnešní den možná o trochu víc, že jste milovaní, že jste vyvolení, že patříte Kristu a ten vás nedá.

0: Tak poučení nebo i inspiraci z historie nabízí naše rádiové kalendárium, které otevřeme hned po písni Jindry Černohorského.
1: Je lehčí mlčet a s davem jít, než pozvednout hlas,

0: Kalendárium.
1: Pojďme teď společně nahlédnout do kalendária s datem 5. srpna. V roce 1912 se narodil Abbé Pierre, francouzský katolický kněz a zakladatel Emauzního hnutí. Za druhé světové války pomáhal francouzským židům uprchnout do Švýcarska. Celý svůj život zasvětil především péči o bezdomovce. Založil Emauské hnutí, které po celém světě provozuje domovy určené potřebným lidem. V roce 2005 se umístil na třetí příčce v anketě o největšího Francouze za státníkem Charlesem de Gaullem a přírodovědcem Louisem Pasteurem. Abbé Pierre volal potom, aby se jeho církev znovu stala evangelijní. Jedině tak je možné smíření mezi všemi křesťany.

slovenský baptistický kazatel a evangelista. Narodil se v rodině známého kazatele Jána Kryšky. S rodiči cestoval po Slovensku podle toho, kde působil otec jako kazatel. V 80. letech se usadili v Bratislavě, kde Tomáš vystudoval evangelickou teologii. V roce 1989 byl zvolen kazatelem v Lučenci. Byl duchovním pěveckého souboru JAS a v letech 1997 až 2000 také předsedou Rady Bratrské jednoty baptistů na Slovensku. V roce 2005 se stal kazatelem baptistického sboru Viera v Bratislavě, kde působil až do své smrti. Tomáš byl stejně jako jeho otec charismatický kazatel, velmi vnímavý v kontaktu s lidmi. Spolu s manželkou Ester se věnovali manželským párům a na Slovensku i v Česku vybudovali velmi účinnou síť seminářů pro manželské páry. Člověk je tak zdravý, jak jsou zdravé jeho vztahy, říká Tomáš Kryška. Srpna roku 1845 umírá Magdaléna Dobromila Retigová, česká spisovatelka a buditelka. Dnes je známá především jako autorka knihy Domácí kuchařka. Do svých 18 let neuměla česky. Díky manželství s českým buditelem Janem Aloisem Retigem se z ní stala vlastenecky orientovaná buditelka. V Litomyšli, kde žila, se úspěšně věnovala vlastenecké činnosti, organizování společenského života a povzbuzování žen. A touto osobností ukončíme to dnešní kalendárium s datem 5. srpna.

Když kolem burácí život, hledáme často místo utišení pro svou duši. Právě o něm zpívá píseň, kterou použijeme nejen pro povzbuzení, ale i pro osvojení několika užitečných anglických frází v pořadu Life Plus. Ale to až za chvíli, až po písni Be Gracious, která vychází z Žalmu 51.

Pořad Life Plus uzavřel naši dnešní lekci angličtiny a ranní vysílání se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli jeho součástí. A pokud byste nám chtěli napsat, odkud nás posloucháte, nebo snad který pořad vás dnes nejvíce oslovil, budeme moc rádi. Psát můžete na adresu radio7@radio7.cz. Za chvíli vám nabídneme potom pořad Řeka života. Letos si připomínáme 430 let od revidovaného jednosvazkového vydání Bible Kralické. Právě proto se dnes vrátíme k rozhovoru s církevním historikem Jiřím Sladkým o českých překladech Bible a jejich významu pro naši historii i naši víru. Od mikrofonu se loučí Andrea Audová. Přeji vám pokojný den a ať vás Bůh provází na každém kroku. A tady je ještě píseň Styl.

cítíš. Toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš. Toužím vylít slova svoje duší tvých a pak zemřít, nebo možná poprvé žít.

to mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život,

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Vítejte u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se vám snažíme představovat lidi, ať už historické osobnosti nebo naše současníky, kteří svojí vírou zapůsobili na své okolí. V jejich životech víra opravdu hrála klíčovou roli a to samozřejmě směřovalo potom jejich slova i skutky. V letošním roce slavíme 400 let od posledního revidovaného vydání Bible Kralické. A to je veliké výročí, které nemůžeme v tomto pořadu opomenout. A tak budeme mluvit samozřejmě o této knize knih, ale také o mnoha lidech, kteří se kolem ní pohybovali. Víme, že Bible sama má mnoho autorů. K těm už se asi z historického hlediska nevrátíme, ale vrátíme se k těm, kteří se alespoň na té české Bibli a jejich překladech podíleli. O tom všem budu hovořit se svým pravidelným hostem, magistrem Jiřím Sladkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak tedy, Bible. Co se dá k Bibli říct, k české Bibli, k tomu dnešnímu tématu?
2: No, tak ono tady v úvodu zaznělo, že Bible má mnoho autorů. No, abych snad na úvod trošičku se pokusil ten výrok lehce poopravit. Domnívám se, že Bible má jenom jednoho autora. Tím autorem je Duch Svatý. Ale Bible má mnoho pisatelů, tak snad jenom takhle na úvod. My obvykle samozřejmě tvrdíme a věříme, že Bible je Božím slovem, že je inspirovaná tedy Duchem Svatým. Tady je vždycky ta otázka, jaká míra té inspirace to je a k čemu se tedy věřící člověk přiklání. Můžeme nalézt v různých církvích přístup k Bibli víceméně historicko-kritický, tedy kde to Boží slovo je někde hluboko schované pod tím nánosem toho lidského psaní a lidských dějin, lidských názorů, lidského vzdělání. Můžeme najít opačný přístup, to je přístup třeba, kterému říkáme verbální inspirace, kde zase ti věřící věří, že každé to slovíčko je tím konkrétním inspirovaným Božím slovem. A pak je takový třetí přístup, mně osobně třeba je nejbližší, je to přístup evangelikální, kdy nehovoříme o verbální inspiraci, ale hovoříme o osobní inspiraci každého pisatele. To znamená jednu jedinou věc. Ano, Bible je od začátku až do konce Božím slovem, ale každý ten autor prožíval tu osobní inspiraci, která mu byla dána od Pána Boha a Pán Bůh přeci jen, a to nám říká tato třetí teorie, lidi nevyužívá jako stroje, že by jim diktoval přesně slovo od slova, ale právě používá jejich rozhled, používá jejich vzdělání, používá jejich, řekněme, sloh nebo formu, ale naplňuje je Duchem Svatým a vede tuto formu. Tedy domnívám se, že ta osobní inspirace nám říká, že tedy ta formální stránka textu patří člověku, kdežto ta obsahová stránka textu patří Bohu. Ale nechtěl jsem snad ani na úvod tolik hovořit o tom, jak je to ve vztahu Bible a Boží slovo, ale zkusme se tedy podívat na Bibli trošku zvnějšku. My totiž budeme asi tento rok spíše hovořit více o knize, o tom, jakým způsobem ovlivňovala třeba myšlení lidí, jakým způsobem zasahovala i do lidských dějin, do kultury, do umění. A tak když se podíváme na tu Bibli zvenčí, tak obvykle před námi leží jedna kniha. Ta jedna kniha, to není žádná samozřejmost, protože ta kniha má obvykle přes 1000 stran. A tato jedna kniha se skládá z mnoha dalších a dalších knih. Těch knih je celkem 66 a 2/3 tady zabírá starý zákon a 1/3 nový zákon. Ale co je potřeba říci, ona to není jedna kniha, ale ona je to v podstatě celá knihovna. I to slovo Biblia znamená knihy. Teprve vlastně až někdy ve středověku se z toho množného čísla Biblia stalo číslo jednotné Bible. Ale znamená to knihy nebo knihovna. Dříve to nebyl vůbec nějaký celek, nějaký kodex, ale byly to jednotlivé spisy, které byly psány zvlášť třeba na papíru nebo potom tedy později na pergamenu. A ovšem teďka, když máme před sebou tedy různé ty svitky, různé ty spisy, tak se můžeme zase ptát, nebo si může někdo položit tu otázku, a jak to, že najednou máme všechny ty spisy v jednom svazku, a jak to, že tam patří zrovna tyhle ty spisy a ne ty ostatní. Protože bylo napsáno celá řada dalších náboženských a duchovních knih skoro ze stejné doby, které do toho kánonu Bible nebyly zařazeny. Co tedy vlastně tvoří tu jednotu Bible? Proč tam ty ostatní knížky, ta ostatní evangelia, třeba Evangelium Tomášovo, Evangelium Petrovo, proč tam nebyly do toho kánonu zařazeno? Jak spolu tedy ty knihy souvisí? No, my tedy víme, že ty knížky, biblické knihy, vznikaly v různých dobách. Zajímalo by-li někoho to časové rozpětí, tak je to řádově asi 1500 let. Ty nejstarší texty ovšem mají svoje kořeny od dnešní doby počítáno asi 5000 let, tedy 3000 let před naším letopočtem. Víme, že tedy Bibli psali lidé různě vzdělaní, v různém prostředí dobovém, což samozřejmě můžeme na jednotlivých knihách rozpoznat a je to tam patrné, ale nás už to neruší, nám už to nevadí, protože my víme, jak jsme říkali na začátku, že jde o tu formální stránku textu, takže je možná i nějaké to přepsání, třeba nějaká ta hrubka, to vůbec ale nenarušuje tu obsahovou stránku Božího slova. A přece, když jsou tam ty rozdíly, přece vyznáváme, že Bible je kniha jednotná, že Bible je kniha v té jednotnosti úplně naprosto jedinečná a výjimečná. Bibli lidé přijímají, často ji tedy odmítají, Bibli lidé vyhledávají, pro Bibli se lidé nechávali upalovat. No a nebo to vidíme okolo sebe, že před nároky Božího slova, nároky Bible, lidé dost často právě spíš utíkají. Ale přesto ten vliv Bible, jak uvidíme v těch dalších vyprávěních, pronikal úplně všude, úplně do všeho. Můžeme dokonce říci, že Boží slovo, ač to dneska tak nevypadá, přesto je základem veškeré naší, tady dejme tomu euroamerické kultury, protože Bible měla vliv na ústavu, na spisovný jazyk, na řeč, na právo. Teď prosím, ať někdo zase si nemyslí, že tady opomíním tu stránku Božího slova, ale na začátku jsme řekli, že se nám jde o ten pohled zvnějšku, nikoliv o ten pohled vnitřní. Takže nehodnoťme tu náboženskou stránku, ten vliv a tu moc Božího slova, ale skutečně bavme se teď opravdu o tom, o té vnější stránce, o tom, co Bible tedy přinesla obecně do té celé společnosti. Má vliv na ústavu, na literaturu, ale na umění, na hudbu, obrovský vliv, na sochařství a nejenom vliv, paradoxně potom díky tomu to umění například může být tím prostředkem k zvěstování Božího slova a jistě dost lidí bylo k Bohu přivedeno třeba skrze umění, které je postavené na Božím slově. Takže Bible má vliv na sociální učení, Bible má vliv na výchovu dětí, výchovu lidí. Ale pořád jsme se nedostali k té jednotě. Jak je možné, že tedy od těch určitých knih Bible, nebo tedy ten kánon Bible, Božího slova, získal takový odstup třeba od těch apokryfů nebo od těch třeba těch dalších evangelií, o kterých jsem hovořil. Jak je to možné, když na první pohled by se mohlo zdát, že ty ostatní spisy jsou nábožensky úplně stejně hodnotné jako texty Bible? Je to proto, že na rozdíl, a ono to už zde vlastně v určitých náznacích zaznělo, je to proto, že na rozdíl od těch ostatních náboženských spisů Bible je opravdu tím jedinečným Božím slovem. Žádný z těch spisů nemá tu obsahovou stránku takovou, jako má Bible. Žádný z těch spisů, ano, to jsou díla lidských duchů, jak po formální, tak po obsahové stránce. Ano, může se tam zračit zkušenost s Bohem, ale dost často se právě tady v těch apokryfních spisech spíš zračí taková snaha dodat opravdovost těm Ježíšovým příběhům. Takže jestliže v evangelii máme třeba zmínky o Ježíšově dětství jenom velice skromné, tuším, že vlastně akorát 12-letý Ježíš v chrámu, tak v těch apokryfních evangeliích už jsou tam veliké zázraky od narození. Ježíš koná skoro pohádkové zázraky, je to celé napsáno. Dneska bychom řekli tak trošku propagandisticky pro křesťanství. Tedy tam už není ten obsah toho Božího slova, tam už je ta lidská touha zvěrohodnit křesťanství v těch, dejme tomu, kdy ty spisy vznikaly v tom druhém století v době pronásledování křesťanů. Takže tady někde je ten obrovský rozdíl. V Bibli prostě vše, na rozdíl od těch ostatních spisů, vše ukazuje k Bohu. Středem Bible není člověk, středem Bible je Bůh. Bůh, který jedná, Bůh, který tuhle tu zvěst zachovává, Bůh, který do téhleté zvěsti doprostřed takhle staví člověka, Bůh, který ho opečovává, opatruje, ale také trestá, když člověk tedy přestoupí jeho nařízení.
1: Kdo a kdy tedy ustanovil biblický kánon?
2: Tak biblický kánon byl ustanoven, tuším, že starý zákon to bylo v 90. letech našeho letopočtu v Jamnii. A celá Bible, tuším, že to bylo na prvním koncilu v Niceji v roce 325. Ale to všechno bylo ustanoveno právě na základě zjevení Ducha Svatého, na základě ptání se, to, jestli tedy Duch Svatý opravdu tyto texty inspiroval nebo ne. A všichni ti, kteří okolo toho stáli, samozřejmě v tom Duchu Svatém rozhodovali, jestli ten kánon má být takto tedy ustanoven v této podobě nebo ne. Není to ale úplně jednoznačné. Pozor, my totiž hovoříme ještě o takzvaných deuterokanonických knihách a je zde veliký rozdíl mezi kánonem Bible, dejme tomu nekatolickým nebo protestantským, a kánonem Bible římskokatolickým. Římskokatolická Bible vkládá ještě mezi starý a nový zákon takzvané deuterokanonické knihy, neboli knihy druhotně kanonické, které v prostředí protestantském jsou považovány za nekanonické a říká se jim knihy apokryfní. Kniha Judit, kniha Tobit, 151. žálm a další sem patří. Knihy moudrosti, kniha Sirach, tuším taky.
1: Ano. A tyto knihy deuterokanonické...
2: Ježíše Siracha, tak pardon. Sirachy.
1: Deuterokanonické knihy byly dodány na jiném koncilu později.
2: Ne, právě že ne, ty deuterokanonické knihy nebyly nijak dodány později. Ono tady jde o to, z jakého kanonu se vychází. Vycházím-li z řecké Septuaginty, tedy z řeckého překladu starého zákona pořízeného, já nevím, ve druhém, třetím století před naším letopočtem, tak tam byly zařazeny právě i tyhle ty apokryfní knihy. Tenhle ten řecký překlad starého zákona je pak předlohou pro všechny ty ostatní překlady, především tedy pro latinskou vulgátu, která vznikla z díla tedy svatého Jeronýma ve 4. století našeho letopočtu. Ty texty už tam zůstaly. Ty texty znal i Hus, protože i on měl k dispozici tuto předlohu. Ty texty se objevují i v kázáních táborských kněží, protože i oni mají tuhletu deuterokanonickou předlohu. Domnívám se, že teprve kritické zkoumání Bible přišlo na to, že tyhle ty spisy byly druhotně přiřazeny k tomu řeckému překladu starého zákona a že v původní hebrejské Bibli tyto texty prostě nejsou kanonické.
1: Když se mluví o tom, že se někde sešel koncil, který pod vlivem Ducha Svatého, což se těžko popisuje a vysvětluje, tedy učinil nějaký závěr, co pod tím slovem koncil vlastně máme chápat? Kdo to byl koncil?
2: Tak koncil bylo shromáždění všech těch, kteří k tomu měli nějakým způsobem právo promluvit, nebo kteří byli takto postaveni Bohem.
1: Tedy nějaké autority v církvi?
2: Ano, autority biskupové. Samozřejmě, že biskupové už v této době, ale vždyť nemusíme hledat někde daleko. Podívejme se na první ekumenický koncil, který proběhl v prvním století a máme o něm záznamy ve Skutcích apoštolských, je to takzvaný Jeruzalémský koncil, kde se mělo jednat o pohanech a mělo se jednat o tom, jestli pohané musí přijmout obřízku nebo stačí jenom křest a jestli musí dodržovat Mojžíšův zákon, anebo jestli prostě pro pohany je ten Mojžíšův zákon již volný. No a tam se sešly takzvané sloupy církve a sloupy církve v té době byly apoštolové. Takže se tam hovoří především o Petrovi a Pavlovi, protože to byl spor těch dvou, ale je tam Petr, Pavel, Jan, Ondřej, opravdu takovéhle sloupy církve. V této tradici všech 7 ekumenických koncilů v prvním tisíciletí bylo konáno s tím, že se sešli všichni biskupové všech církví, protože zde platí stará zásada, že biskup je hlavou jakoby samostatné církve, nebo ta stará zásada, kde je biskup, tam je církev, tedy opravdu ty hlavy těch místních církví. To samozřejmě bylo možné tedy jenom do toho roku 1054, kdy se rozešla západní církev s východní církví, poněvadž papež se začal už předtím v těch staletích, to papežství se začalo nadřazovat a odporovalo to právě tomu koncilnímu principu nebo pozdějšímu i konciliarismu, kdy jsou si všichni prostě rovní. Takže v tom momentě prostě opravdu ekumenických je opravdu jen těch prvních 7 koncilů, kde tedy také církev tvořila pravověří.

0: realizovat ale na Bibli v českém prostředí, tedy ty její české překlady. Než se k ním dostaneme, než se dostaneme k tomu prvnímu, můžeme alespoň stručně říct opravdu z té hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, jak následovaly po sobě ty překlady, do kterých jazyků byla Bible překládána, ze kterých potom vznikl ten první český?
1: Ono je to úplně jednoduché a úplně naprosto stručné pro tuhle tu dobu, protože my se zde skutečně nemůžeme zabývat dějinama hebrejské židovské Bible. To je úplně jiný směr, to je hnutí masoretářů v 8. století a všechny ty jazykové textové úpravy, to bychom se museli dotknout hebrejštiny, výkladu těch jednotlivých písmen a tak dále, tou si symbolikou. Tím to je ale jiný směr. Ten směr křesťanský je veskrze opravdu velice jednoduchý. Zde už existovaly, tuším tedy, jestli si dobře vzpomínám, už snad ve 2. století našeho letopočtu už museli kolovat nějaké latinské překlady. Velice hrubé, velice neumělé a jenom pouze překlady, tedy částí Bible. Tyhle ty překlady možná právě měl k dispozici svatý Jeroným a ten ve 4. století přeložil Bibli možná právě z těch útržků, ale jistě měl k dispozici tu Septuagintu, nikoli v ten hebrejský text, a přeložil Bibli do latiny. Od toho 4. století ten latinský text, takzvaná tedy Vulgáta, je skutečně základní normou západní Bible, Biblí, která se celkem nekriticky šíří tedy do všech západních zemí, Biblí, ze které tedy všechny ty překlady vychází. Vulgáta je stěžejním překladem pro celou středověkou církev, pro celý středověk až do roku 1533, kdy Erasmus Rotterdamský vydal řecký nový zákon. Pak to najednou se začalo jako bádat úplně jinak. Šlo se k těm původním jazykům.
0: Takže Vulgáta byla podkladem i pro ten první slovanský překlad?
1: Tady samozřejmě je otázka, jestli to byla Vulgáta, tady vůbec není důvod v podstatě pro tu Vulgátu, protože my víme, že Cyril a Metoděj přišli z úplně jiného prostředí a rozhodně ne z prostředí, kde by se tedy používala a četla latinská Bible. Takže domnívám se, že podkladem pro jejich překlady spíš byla Septuaginta, a to tedy podkladem pro ale překlad žalmu. My nevíme a nemáme tu jistotu, že by Cyril přeložil celou Bibli. My víme, že přeložil žalmy. A tam snad tedy by to byla ta Septuaginta, nebo zcela s určitostí, ono v podstatě nic jiného nebylo. A potom tedy přeložil Evangelia a Skutky apoštolské a tam je samozřejmě otázka, jakou tu předlohu tedy měl k dispozici, ale pořád si říkám, určitě to byla nějaká zase řecká předloha. Tam k tomu měli blíž. Přeci jen pravda je ta, že byzantská církev stále zachovávala, do dneška zachovává řecká církev tuhle tu starou tradici východní řeckou postavenou právě na těch textech, které jsou v tvrdí se tedy, že nový zákon byl původně napsán řecky, tedy v těchto textech, které byly snad původně napsány opravdu řecky, ale to se zde dostáváme na velice složitou půdu, protože jsou jiní badatelé, jako například biblista a teolog Tres Montant, který tvrdí, že tedy nový zákon nebyl napsán řecky, ale byl původně napsán snad hebrejsky nebo snad tedy nějakou hovorovou hebrejštinou, kterou se tam tehdy mluvilo.
0: Jsme tady v 9. století, v době Cyrila a Metoděje a jejich překladu žalmů. Jak dlouho se udržel tento překlad, nebo jak dlouho se používal, k čemu sloužil?
1: No tak životnost

0: toho překladu pro pozdější staletí byla docela důležitá, ale projevovala se jenom právě třeba v těch glosách, v těch staroslovenských českých nadpisech nad těmi latinskými texty vulgáty. Tedy on ten samotný staroslovenský překlad zas až jako takový velký význam pro nás nemá, protože víme dobře, že Cyrila Metoděje tedy pozval kníže Rostislav a on tedy prvně žádal papeže, ten mu nevyhověl, protože samozřejmě neměl kněze nebo učitele, kteří by uměli slovansky, anebo nechtěl, aby se tady kázalo slovansky. To je také možné. A tak nakonec mu vyhověl Michal III., což byl byzantský císař, a patriarcha Focius, což byla duchovní hlava pravoslavné, nebo tedy východní byzantské církve. Oni sem tedy přišli v tom roce 863. V roce 870 už umírá kníže Rastislav, nastupuje Svatopluk a je známo, že ti Metodějovi žáci byli vyhnáni. Byli vyhnáni i ze svojí Biblí za Svatopluka a tedy ten vliv, jistě zde ty opisy zůstaly třeba v klášteřích, ale víceméně tak nějak byly trpěny, protože jsme se opravdu dostali pod ten vliv franské tedy kultury, pod ten vliv římské církve s tím, že nastoupili kněží frankořímští s latinskou vulgátou a takový Václav, svatý Václav, který teda zemřel v roce 935, dejme tomu o pár desítek let později, než je ta doba, o které teď hovoříme, tak už stál plně, tedy plně pod vlivem latinské vulgáty.
1: Jak dlouho se ta latina udržela, nebo jinak, kdy vznikly další snahy, nebo byly další snahy o překlad do té staroslovenštiny, nebo...
0: No, hovořili jsme tady před chvíli tedy o těch staroslovenských, nebo případně českých už glosách, které se objevují v Biblích, řekněme tedy v tom 10., 11. a 12. století. Tedy už někdy v této době můžeme tvrdit, že jde o takové první zpochybnění tedy toho latinského textu, nebo zpochybnění univerzálnosti toho latinského textu pro země koruny české. Ty glosy, ty české glosy se objevovaly tedy nejprve právě v souvislosti s ženskými kláštery, protože v ženských klášterech byl to především klášter, tedy jeden z těch našich nejznámějších svatojířských a tam mimo jiné tedy ten nejstarší evangeliář právě pochází z toho svatojířského kláštera, tak tam ty ženy, že jo, sloužily různé pobožnosti, no ale nebyly vzdělány v latině. Uměli jenom češtinu. A tak bylo potřeba nějakým způsobem jim ty latinské texty Bible zprostředkovat. A tak se učinilo to, že došlo k, nejenom k těm glosám, to jsou tedy ty takové ty mezířádkové překlady Bible, jen pro zajímavost tedy ty glosy, tam také je dobré zmínit to, že je tam krásně vidět, jak se utváří český jazyk a že tedy vedle těch glos starých, staroslovenských, které nejsou vyloženě české, tak už se tam objevují opravdu vyloženě česká slovíčka. Ještě je to takový myšmaš trošku, ale už ta čeština se tam tedy začíná probojovat. To je důležité právě z toho důvodu, že budeme za chvíli hovořit o ryze českém překladu. Takže zatím máme před sebou glosy a to je takový překlad, dejme tomu takový slova, staroslovensko-český. Ještě to není úplně ono. Ale pozor, zase pořád nešlo o překlad celé Bible. Pořád šlo o překlad těch takzvaného denního čtení, se tomu říká lekcio, tedy o překlad těch čtení určených k těm svátkům a bohoslužbám. Říkáme tomu možná nepřesně evangeliář, a tedy to jsou čtení na každou neděli, především evangelií. Ty evangeliáře se v liturgických církvích používají dodnes. Já sám ho mám každou neděli v ruce, takže mi to nepřijde nic zvláštního, ale jsou to právě evangeliáře používané už 1000 let. Jo, takže ty texty se tak v různých cyklech různě obměňují a je to tak, že vlastně za celé ty 3 roky by se mělo přečíst v těch cyklech vlastně celé to evangelium, téměř celé evangelium. No, takže byly to překlady těch evangeliářů, žaltářů, protože žalmy samozřejmě byly potřeba také k těm pobožnostem. A potom tedy je potřeba ještě ovšem říci, že tyhle ty texty, ty první české glosáře, můžeme-li to takto říct, nebo evangeliáře, ale úplně nejpřesněji tedy lekcionáře. Tyto první glosované lekcionáře se ale nedoznali nějakého velkého rozšíření. Pořád jsou to překlady, v uvozovkách překlady, omezené jen na ty klášterní bohoslužby. Ten obyčejný věřící člověk stále nemá v rukách vůbec nic a stále stojí pod vlivem toho latinského čtení a latinské bohoslužby. Takže
1: Které
0: absolutně vůbec nerozuměl, maximálně byly daná určitá gesta třeba při těch mších, kdy třeba poznal, že se zvonilo, že jo, při proměňování už v té době, tak poznal, že se má klanět svátosti oltářní. Ne, náhodou z tomu lidi začali říkat svátost oltářní, protože se to týkalo oltáře kněze a jich ne. To je posměšný název ze středověku, jen pro zajímavost. Svátost oltářní, tomu se tak jako posmívali, až se to tedy vžilo. Takže pořád jsou ty lidé opravdu pod vlivem latiny, to znamená, že vzhledem k tomu, že latina byla jazykem učenců, a to bez výhrad, tak ta Bible nebyla ještě zvěstována v té době v nějakém obecném měřítku tady v našem království, určitě ne.

0: V dnešním pořadu mluvíme o Bibli a teď už speciálně o české Bibli. Kdy se dá mluvit tedy o prvním českém překladu?
1: No, ono se snad ani nedá vyloženě mluvit o prvním českém překladu jako celku, protože když se řekne první český překlad, asi si představíme jednotné dílo, možná něco ve smyslu třeba Vulgáty, dílo jednoho muže, nebo ve smyslu Luterova překladu Bible, dílo jednoho muže, udělané prostě pokud možno v nepřerušovaném nějakém pracovním období úseku. My nemůžeme hovořit vyloženě o prvním překladu, ale můžeme hovořit tedy o takzvané první recenzi české Bible. V podstatě jenom předešlu recenze proto, protože je to kompilát. Kompilát daný dohromady v 80. letech 14. století. Kompilát, ve kterém se samozřejmě objevují ty staré glosáře a ty glosy a ty skoro prehistorické staroslověnsko-české překlady. To samozřejmě ta cesta k této první recenzi Bible mohla být otevřena teprve až s nástupem Václava IV. Protože se uvolnila doba, my jsme zde hovořili mnohokrát o Husových předchůdcích. Ano, to je ta doba té první generace těch českých učenců na Karlově univerzitě. To je ta doba Husových předchůdců, opravného hnutí na univerzitě. Doba, kdy tedy mistr Jan Hus teprve možná chodí na některou z těch úplně nejnižších škol. A teprve v této době se mění situace a teprve v této době se uvolňuje cesta k překladům Bible. Můžeme říci, že postupně z Bible proniká z klášterů mezi tedy vyšší kruhy světské, tedy prvně mezi šlechtu, protože kdo si ji mohl dovolit v té době koupit, byl opravdu jenom šlechtic. Ta práce na Bibli trvala několik let a pokud byla iluminovaná, tak i třeba 7 let. Pokud byla obyčejná, tak 2 roky zhruba, ale to znamenalo 2 roky toho písaře platit a živit. 2 roky byl jakoby zaměstnancem objednavatele té Bible. Tedy Bible se opravdu mohla, nebo ty texty, ona se spíš se šířily, ty jednotlivé texty se mohly šířit skutečně ze začátku, tedy jenom mezi šlechtu. No, ale žaltáře, evangeliáře začaly pronikat, tedy ty kratší texty pronikat mezi to vzdělanější obyvatelstvo celkem už volně, postupně také mezi lid. Ale mezi lid zde již právě zásluhou Husových předchůdců a tedy později také mistra Jana Husa. Samozřejmě tady jenom pro zajímavost, když se třeba v roce 1381 vdává Václava sestra Anna z anglického krále Richarda, tak si sebou odváží lekcionář, a to je latinský lekcionář s německým a s českým překladem. Takže toto už má prostě běžně k dispozici. Tady je potřeba zmínit, že takovým impulzem pro také pro překlad české Bible v této době, nebo pro ten ucelený překlad Bible, pro ten celek, tak tím impulzem nebyla jenom touha reformátorů, českých reformátorů po české Bibli, ale byla to i taková určitá konkurence ze strany němčiny, protože samozřejmě ty první překlady byly do němčiny, nikoliv do češtiny. A díky tomu, že do němčiny se ty překlady, dejme tomu, no, jakž takž tolerovali, tak tam byla ta cesta k tomu, že když můžou mít ty Němci svoji Bibli, proč bychom ji nemohli mít i my v češtině. Ten první německý překlad, jenom pro zajímavost, je už snad někdy za vlády Karla IV. Vznikl. Je to překlad básníka Heinricha von Müngern a ten přeložil, přebásnil žalmy do němčiny. Sklidil za to obrovskou kritiku teda v té době. Ale to je doba Karlova. A v době Václavově Karel IV. Tomu moc nepřál, jo, těmto překladům, jenom pro zajímavost. On znal latinsky a on se trvával skutečně v tomto smyslu na té pozici té latiny a latinské Bible. Ale Václav IV. Dostal darem v roce 1389 při své druhé svatbě s Žofí Bavorskou, tak dostal darem velice významný překlad německý, takzvanou Rotlevovu Bibli, což byla tedy Bible bohatého, nebo jejím zadavatelem byl bohatý měšťan Martin Rotlev, německý patrici, a tedy ta Bible zůstala nedokončená, byl přeložen pouze Starý zákon a tento Starý zákon tento bohatý patrici věnoval při té příležitosti druhé svatby Václavu IV. A tady je potřeba říct, to byl možná také důležitý impuls, protože samozřejmě nejde jenom o to hotové dílo, my si to nemůžeme takto představovat, my dneska vidíme, protože jde všechno hrozně rychle, tak vidíme hotové dílo, tady někdo vydal Bibli a teď tady je a teď na to budeme reagovat. Ona ta první recenze paradoxně mohla nebo vznikla ve stejné době, jako byla vydána ta Rotlevova Bible. To se přece rozkřiklo, že ten Rotlev v té Praze zadal takovouhle velikou zakázku a přece tu práci musel zadat o nějakou dobu dopředu, nebo možná tu Bibli dokončil a využil toho, že zrovna je ta svatba, a dal mu ji Václavovi darem. To se prostě vědělo, že se na té německé Bibli pracuje. Takže ta touha Čechů po té české Bibli prostě nevznikla až po vydání toho Starého zákona Rotlevova, ale už právě v průběhu té práce na tom Rotlevově překladu. V každém případě tedy ten Rotlevův překlad posílil tu touhu Čechů po vlastní Bibli v češtině, ale tedy už ne po nějakých těch kusech, už ne po nějakých těch jednotlivých spisech, jednotlivých knihách, ale touhu Čechů po Bibli jako po celku. No a to se podařilo tedy, jak říkám, šlo o to mít českou Bibli, to se skutečně podařilo v 80. letech 14. století, kdy tedy ty jednotlivé překlady Bible byly zrevidovány, kdy byly sebrány a kdy teda vznikla takzvaná první recenze české Bible. To je pracovní název, oni tomu tak neříkali. To je název, který vymyslel tedy obrozenec Josef Dobrovský. A z této první recenze vznikla celá řada opisů. Ta Bible se velice hojně a pilně opisovala na přelomu tedy toho 14. 15. století a zachovaly se některé Bible do dnešní doby, které tedy obsahují ten text té první recenze. Nejznámější je takzvaná Bible Leskovecko-Drážďanská, která ale už neexistuje, protože ona, my už ji nemáme k dispozici, protože za první světové války zhořela v Lovani v Belgii, kam byla zapůjčena na výstavu a vlastně z této Leskovecko-Drážďanské Bible zůstaly tedy jen fotografie a asi 1/3 zachovaná toho textu. Další taková zachovaná Bible, která zde musí být zmíněna, je tedy Bible Litoměřicko-Třeboňská, ta už je pozdější, ta je z roku 1411 až 19. Je to tedy Bible vycházející opis z té první recenze a ta je takzvaná zmrzlíková. A tuto Bibli zmiňuji právě proto, že tahle ta nádherná iluminovaná Bible kterou pořídil bohatý a mocný muž, královský mincmistr a oblíbenec Václava IV. Petr Zmrzlík, je a taky mimo jiné přítel a ochránce mistra Jana Husa, tak tato slavná Zmrzlíkova Bible je opravdu tím skutečně důstojným českým protějškem té německé Rotlevovy Bible. Protože tady se to podařilo. Ono totiž nejde o protějšek jenom po té stránce obsahové, po stránce překladu, ale jde i o tu vnější úpravu té Bible. Čím reprezentativnější, tím slavnější ta kniha prostě v té době byla. Čím nákladnější, čím vyzdobenější, tím věhlasnější se ten výtisk nebo ta redakce té Bible

0: Když se mluví o českých překladech Bible, tak nemůžeme minout samotného mistra Jana Husa. Ten se podílel na revizi taky. Jak?
1: Tak mistr Jan Hus pracoval mimo jiné tedy na Bibli. Ano, podílel se na té druhé recenzi české Bible. On je sám přímo autorem této druhé recenze. On ale tak nějak v tu práci na chvíli přerušil, pracoval na té recenzi, řekněme, ve dvou takových etapách životních. Na té první části pracoval do roku, tuším, 1406 a to se mu podařilo přeložit tedy Nový zákon, Žaltář, knihu Kazatel a tuším, že ještě spisy, nebo další ještě drobné spisy. To se nám zachovalo v takzvaném Mikulovském sborníku. Pak tu práci na tom českém překladu přerušil, protože byl zaměstnán jinými povinnostmi, především svým zápasem s církví. A vlastně se k té práci na té druhé recenzi české Bible vrátil až, musel opustit Prahu, až v tom roce zhruba 1413 a tu druhou recenzi tedy dokončil. A tady se tedy tvrdí, že možná, že dokončili na Kozím Hrádku a možná, že právě ve styku s lidmi si mistr Jan Hus stále hlouběji uvědomoval tu obecnou touhu lidí, českých lidí, teda po novém, čtivém a možná věřícím překladu Bible. Prostě po aktuálním překladu Bible. Ta první recenze nebyla příliš srozumitelná. Možná, kdyby si to chtěli posluchači nějakým způsobem představit, domnívám se, že ta první recenze byla asi tak těm Husovým současníkům srozumitelná, asi tak jako dnešním současníkům text Kralické Bible. Prostě mladí, i když nechci se dotknout Bible Kralické, to bych si nikdy nedovolil, přesto je mi naprosto jasné, že nové překlady jsou potřeba, vycházejí a že je potřeba promlouvat k lidem aktuálním, novým způsobem, novým jazykem, že Bibli Kralické dneska mladí lidé vůbec nerozumí. A tak nějak nerozuměli v ty Husovy současníci právě té první recenzi, protože když jsme zde říkali, že ta první recenze obsahuje ty staroslověnské glosy. Ty už Hus věděl a snad i někde psal, že to je už příliš zastaralá verze Bible, teď většina těch překladů třeba pochází skutečně z toho 10. století a ono uběhlo 400 let, asi tak jako uběhlo 400 let od té Bible Kralické k dnešku a také ji nerozumíme. Takže to skutečně byly důvody, proč Hus je autorem druhé recenze, chcete-li druhého překladu české Bible.
0: Mistr Jan je stěžejní postavou jak českých církevních dějin, tak tedy zásadní postavou i ve vývoji české Bible, jak jsme tady teď slyšeli. Můžeme se chvilku zastavit vůbec u jeho vztahu k písmu svatému, k Bibli?
1: Než se zlehka tedy jenom pustím do toho Husova vztahu k Biblii, snad bych jenom na okraj, abychom se přidrželi té původní myšlenky, bavíme se o té formě, o té vnější stránce Božího slova Bible, že tedy Hus hlavně ten hlavní přínos pro ten jeho překlad není to, že ten překlad je moderní nebo na Husovu dobu moderní a čtivý, ale on hlavně zjednodušil pravopis. O to tady šlo. On nahradil ty spřežky nabodeníčkem krátkým a dlouhým, tedy diakritickým pravopisem a najednou ten text Bible mohl vycházet v malých vydáních, v malých knihách. Ano, nemáme před sebou ještě knihti, maximálně deskotisk. A ten je nedokonalý. Ale takže se knihy opisují. Ale ten opis toho Husova překladu přece už trval mnohem kratší dobu, díky tomu, že se ten text, že mistr Jan Hus ten text modernizoval a zkrátil, a díky tomu ten opis toho textu nebyl tak drahý a už si ho mohl dovolit, pokud to nebyl iluminovaný rukopis, už si ho mohl dovolit i někdo, kdo si ho předtím třeba dovolit nemohl. Takže Hus má v tomhle tom, v té takové té technické věci, nahrazení toho pravopisu tím pravopisem moderním, má v tomhle tom obrovskou zásluhu, ač si to možná neuvědomil, ale obrovskou zásluhu na šíření české Bible, nejenom toho jeho překladu, protože od té doby Husité toto používají, ten moderní pravopis.
0: A ty spřežky opravdu hrály takovou roli v té délce.
1: Domnívám se, že mohli hrát i čtvrtinu textu klidně. Když si to posluchač, ať si to představí, že ať si napíše text klidně, vizuálně na řádek stejným písmem, anebo na počítači, to je lepší, a ať píše místo š dvě s, místo dlouhých a krátkých, nebo místo dlouhých samohlásek dvě, takže dvě i, dvě u, dvě a, ať si zkusí napsat jednu větu a uvidí, že to je opravdu čtvrtina textu. Tedy ty Bible se skutečně zdrcly do malých, nechci říct kapesních vydání, to ne, ale do běžných velikostí, jaké už známe. Dneska už to nebyly ty veliké, 10-20-kilové těžké iluminované rukopisy. Tady k Husovi snad kriticky ještě jednu věc, ale to za to nemůže, to bylo běžné, pořídil ten překlad z latiny. Pořád ještě stále
0: to
1: nemá
0: k dispozici.
1: Ano, ještě to není z původních jazyků, ještě nemá k dispozici tu řečtinu a hebrejštinu, nebo tedy ty jazyky, ano, ale ne ty překlady, ne ta kritická původní vydání. Ale mistr Jan Hus, možná, že je nejpovolanější osoba k překladu Bible, protože, nebo k revizi, k recenzi, druhé, k recenzi Bible, protože Písmo svaté je mu, jak on sám říká, zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má myslet v noci i ve dne. Boží slovo, tedy Písmo svaté, je mu tou nejvyšší autoritou. To znamená, že Boží slovo, Písmo, stojí nad církví, stojí nad teologií, stojí nad věroukou, nad morálkou věřících. Boží slovo stojí nad vším. To je absolutní autorita, nespochybnitelná pro mistra Jana Husa. Ano, tomu právě jeho odpůrci vyčítali, tedy říkajíce, že jen samo písmo za soudce chce mít. Ale Písmo svaté je Husovým měřítkem. Měřítkem, které klade především na sebe, ale měřítkem, podle kterého posuzuje i ty ostatní, většinou nehodné kněze. A tak snad úplně na závěr jeden citát mistra Jana Husa, kde on sám tedy takto hovoří o Písmu svatém. Vyznávám, že nechci ničemu, jako víře prostě ke spasení nutné věřiti, nic držeti, kázati nebo tvrditi, o čem nemám dokladu, že to praví písmo a že tomu jako víře jest věřiti. Tak pokorně přikládám víru písmu svatému.
0: Tolik tedy v dnešním pořadu k Bibli, knize, která, jak jsme slyšeli, ovlivňovala už naše dávné předky v životě víry, v životě s Kristem. Povídala jsem si s magistrem Jiřím Sladkým, děkuji vám za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit na další setkání.
0: To rozhodně bude záhy, protože v tomto tématu budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, přejeme vám klidný den a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

pořadu Řeka života jsme se vrátili k sérii rozhovorů, které vznikly už před lety. Za týden se s Jiřím Sladkým zaměříme na revizi Bible v 15. století, práci husitských kněží nebo i na první impulzy k překladu Nového zákona Janem Blahoslavem.

Bylo 11 hodin, máme středu, která nese datum 5. srpna. K mikrofonu Rádia 7 usedá Broňa Procházková. Před námi den s teplotami, řekněme, ideálními k praní prádla. Než to pověsíte na sušák, tak můžete sbírat. Máme opravdu horký den, tak opatrujte sebe i své blízké. Do hodiny před námi pojďme vstoupit s přehledem, tedy přesněji přehledem pořadů. V životě i v evangelizaci můžeme narazit na bariéru nedůvěry, která je nezasloužená, říká teolog a publicista Dan Drápal, host reprízovaného pořadu Hláska. Jak se s touto bariérou vyrovnávat? Jak budovat důvěru? Ke společnému hledání odpovědí jste zváni 15 minut po 11. Kazatel Miloš Scholz patří mezi výrazné osobnosti české církve. Do jeho života, ve kterém měl dlouho na prvním místě tenis, nahlédneme prostřednictvím knihy Jak život šel, kterou napsal jeho syn Miloš Scholz mladší. Ve 12.15 se vydáme do Brna, kde vyrůstal v rodině Krejčího. Největší osvoboditel Izraele si o sobě myslel, že neumí mluvit. Příběh Mojžíše je o tom, že Bůh si nevybírá připravené, ale připravuje ty, které si vybral. Od hořícího keře až na práh zaslíbené země se vydáme po 13. hodině, kdy začíná repríza Klíčového slova s dalším portrétem slavné biblické postavy. A se 14. hodinou žezlo hudebního redaktora předáváme vám, posluchačům. Až do 15. hrajeme písničky na přání.

0: Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.
1: Jednou jsme se slíbili, že budem spolu na pořád.

Nezasloužená nedůvěra může být bariérou v mezilidských vztazích i ve snaze seznámit druhé s osobou Ježíše Krista a zprávou Evangelia. Hlouběji se do tématu důvěry a nedůvěry ponoří za pár minut pořad Hláska, v rámci kterého saháme v letních měsících do archivu.

0: Po týdnu vás opět vítám u dalšího dílu Hlásky, pořadu a podcastu Rádia 7 zaměřeném na téma Evangelia, dobré zprávy o Ježíši Kristu a jejím kontextu pro náš každodenní život. Jedním z pilířů funkčních mezilidských vztahů je důvěra. Každý z nás působíme na druhé lidi více či méně důvěryhodně. Nejen o tom, proč je důvěryhodnost důležitá v naší snaze žít a předávat evangelium druhým, ale také proč se v dnešní době ocitá vzájemná důvěra v krizi, si dnes budu povídat s Danem Drápalem. Vítej v Hlásce.
1: Děkuji za pozvání.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Dan je boží dítě a boží služebník, pro mnohé znám jako teolog, publicista, překladatel nebo také zakladatel a emeritní senior církve Křesťanská společenství. Čím žije Dan Drápal dnes?
1: Čím žiju? Mám radost z vnoučat, mám radost z přátel. Pokud jde o nějakou činnost, tak píšu knížky, biblické studie, odpovídám na dotazy, které mě chodí po internetu, vedu rozhovory s lidmi, kteří se na mě obrátí s radou o pomoc. Zkrátka, život je dobrodružný a hodně mě baví.
0: Děkuju. Chceme společně otevřít téma důvěry či nedůvěry, potažmo důvěryhodnosti či nedůvěryhodnosti. Nejprve bych ale rád nechal posluchače nahlédnout do tvého života. Slyšeli jsme teď pár aktualit, když bychom se ale podívali více dozadu. Kdy se pro tebe stala zpráva Evangelia relevantní a Ježíš někým blízkým, osobním, komu ses vědomně otevřel?
1: Tak to se stalo koncem 70. let, kdy jsem vlastně už jsem měl vystudovanou teologii a byl jsem vikářem v anglické církvi. Ale do té doby jsem neměl osobní živý vztah s Pánem Ježíšem a to přišlo až, já jsem si to teda přesně nezapsal, tak nevím, jestli to bylo v prosinci 1978 nebo v lednu 1979, ale nikdy v té době. Ale za to si pamatuju velice živě, co se stalo. Tedy jsem pod tlakem okolností a pod tlakem, řekl bych, Ducha Svatého, si jednou v kuchyni klekl a prosil jsem Pána Ježíše, aby vstoupil do mého rozbitého života, aby se mě ujal a přijal jsem to, co pro mě udělal. A v té době, když přímo při té modlitbě jsem neprožíval něco emocionálního, nějaký silný emocionální prožitek, tak se stalo něco podstatného. Já jsem jednak navázal ten osobní vztah s Pánem Ježíšem a jednak jsem si všiml, že Bible najednou ke mně mluví úplně jinak než do té doby. A vlastně od té doby jsem s ním chodil, udělal jsem řadu chyb, přijal jsem hodně boží milosti a je to tak až do dneška a jak říkám, život mě baví pořád.
0: Téma tvého vztahu s Ježíšem ještě více rozvineme, ale ještě předtím si zkusme popsat výchozí bod. Mohl bys zkusit vlastními slovy objasnit pojmy důvěryhodnost, potažmo důvěra? Co znamená být důvěryhodným a jak se projevuje důvěra?
1: Tak je nutno říct, že důvěra v pravém slova smyslu je věcí zkušenosti. Prostě o důvěře do jisté míry, říkám do jisté míry a pak to se k tomu dostaneme, se dá říct, že je dána vlastně jednáním toho člověka, ke kterému tu důvěru máme. Že je věcí teda zkušenosti a my si ji nemůžeme nějak jako nahonit, když nás ten člověk zklame, jo, prostě tak, kdybychom chtěli mít k němu důvěru, tak ji nemáme. Bych dal konkrétní příklad, dejme tomu, někdo si od nás půjčí auto a nabourá ho, tak podruhý už mu ho nepůjčím a on řekne třeba, jsi mě to neodpustil. Já říkám, ne, já jsem ti odpustil, ale nemám k tobě důvěru jako k řidičovi.

0: evangelizaci. Dám takový příklad. Dokud jsem bydlel v Praze, tak na stanici metra Palackého náměstí, přes kterou jsem často cestoval do centra, tak tam prodával nový prostor, to byly takové noviny, které slouží bezdomovcům, jistý pan Jonáš, a já jsem s ním vždycky zastavil na kus řeči a koupil jsem si od něho ten nový prostor a povídali jsme a dal jsem mu vždycky víc, jako než to stálo. Jo. A jednou jsem ho pozval do sboru a on říkal, ne, tam já nepůjdu, já to znám tady to, já tady tyhle ty lidi znám. Přitom bylo úplně jasný, že je nezná, ale prostě má a priorní nedůvěru a nevím, jestli je to na základě toho, co mu řekli jeho přátelé třeba nebo tak. Jo. A bylo mě to líto, protože jako já jsem mu to teda neřekl, ale myslel jsem si, víš, jako kdybych neznal Pána Ježíše, tak bych ti takhle nesnažil se pomoct. Jo. Spousta lidí udělala tuto zkušenost, takže asi nejsem, asi řada lidí, kteří poslouchá tento pořad, tak možná měli podobnou zkušenost, že si narazili nad bariéru nedůvěry, která byla nezasloužená. A to je něco, co mě trápí, protože mám za to, že té nedůvěry je strašně moc a že to souvisí, že tady není v podstatě nějaký podstatný rozdíl mezi křesťany, tady mezi církvemi a světem. No. Řekl bych, že ve světě té nedůvěry ještě více, vlastně vláda nám lže a noviny nám lžou a té nám lže a tak dále. A samozřejmě do jisté míry je to pravda, jako najdou se žurnalisté, kteří lžou, najdou se politici, kteří lžou, ale problém je ten paušální odsudek, který vlastně nedává šanci. No. A když potom člověk žije v té absolutní nedůvěře vůči všem a vůči všemu, tak je to vlastně velice smutný život. Jo? Prostě jako lze pak mít vůbec přátelé, lze pak doufat něco dobrého, má cenu se snažit o něco a mnoho lidé si odpovídá nemá. Jo? Prostě já se do jisté míry okrajově teďka už jako angažuju v politice a mnohým křesťanům to hrozně vadí, jakože že se snažím jako nějak ovlivnit třeba nějakou politickou stranu nebo situaci prostě v zemi, protože mají za to, že křesťané by to vůbec neměli dělat, protože je to přece všechno lež a všechno je nepravda a tak dále. Ale pokud zaujmete ke světu tady ten postoj, tak taky ten svět vás nebude chtít poslouchat, protože proč by poslouchal lidi, kteří ho jenom odsuzují?
1: Věřím, že pokud jde o žití a předávání dobré zprávy evangelia, důvěryhodnost je jedním ze základních pilířů charakteru křesťana. Zazněl ten zcela konkrétní příběh o tom, jak ses potkával s tím panem Jonášem. Stalo se ti někdy naopak, že by někdo zmínil, že tvoje důvěryhodnost byla jedním z impulzů, která daného člověka vedla k ochotě promýšlet evangelium a pozvání na cestu za Ježíšem?
0: No tady bych řekl, já jsem jako velice překvapen tou proměnou, protože ještě v těch 90. letech jsem se setkával hodně s odsudky. Jo. A prostě tehdy Dan Drápal bylo špinavé slovo a když jsem si třeba snašel jako na internetu v začínajícím, když jsem zadal Dan Drápal, tak tam bylo většinou jako nějaký pomluvy nebo nějaký prostě negativní hodnocení. A teďka v těch posledních 5 letech zhruba dostávám velice moc reakcí od lidí, kteří říkají, Dane, ty jsi hluboce ovlivnil můj život a jako pokud mi to přijde přes Facebook, tak si to ukládám, tak možná, že jednou moje děti, až mě po smrti, tak se tam dočtou. A často jsem tím zaskočen, protože mnohdy jsou to lidi, pro který jsem tak zase moc toho neudělal. Jo? Ale fakt je ten, že se mě to stává a to si ukládám jenom asi tak, jako dejme tomu třetinu těch jako děkovných mailů, který dostanu v reakci na ty články a mám pocit, že si to nezasloužím až, jako jo, prostě, že. Ale je to tak, jako že je to takový kontrast proti tomu, co jsem zakoušel v počátku, kdy jsme začínali, tak jako to byla sama tolik pomluv a tolik jaký nepřátelství. A jsem rád, že jsme neopláceli stejnou mincí a teďka po letech jako vlastně se to obrátilo a já jsem čekal, že se to obrátí až na druhé straně nebe. Jo. Jako nečekal jsem, že v tomto čase, skoro mě to zneklidňuje, že v tomto čase mám tolik příznivců.

0: Jezdců. Prostě jako si říkám, jestli to není tím, že se chci líbit lidem, ale doufám, že ne.
1: Nejen z tvého článku na webu Křesťan Dnes o nedůvěře je patrné, že jako lidé, zejména v kontextu České republiky, prožíváme krizi důvěry. Zaujalo mě tvrzení, že nedůvěra často nevyplývá z objektivní skutečnosti, ale je čímsi duchovním. Jak tomu rozumět?
0: No, podívejme se na to, jak se nám daří stále lépe. Jo, od pádu komunismu materiálně se nám daří stále lépe. Teďka máme léky na nemoci, které dříve byly neléčitelné. A to nemyslím teďka jenom na Českou republiku, na celý svět. Tuším, že předloni poprvé počet lidí trpících nadváhou převýšil počet lidí hladovějících. To je celosvětově. Jo. A přitom, přestože se nám materiálně daří stále lépe, tak vnitřně lidé jsou stále nespokojenější. Stále, řekl bych dokonce, tak jak zahořklejší. Chybí jakákoliv vděčnost. Já nejsem nějaký eurohujer, nějaký totální příznivec Evropské unie. Nicméně fakt je ten, že 75 let žijeme v míru. Jako díky tomu uspořádání, který tady je. A obávám se, že lidi si to nedocenují, že je málo vděčnosti. A ta vděčnost neznamená, že budeme tvrdit, jako, že nejsou problémy, jako, jak u nás, tak v Evropské unii, tak celosvětově. Ano, jsou vážné problémy. Je spousta věcí, které by bylo potřeba změnit a se kterými se nemůžeme smířit a nemůžeme spokojit. Nicméně spousta lidí jako nevidí vůbec to pozitivní. A my jako křesťané nemusíme hájit tento svět, jo, prostě ten svět skutečně ve zlém leží. Nicméně na druhé straně bychom měli mít více vděčnosti a pokud jako nás ovládne ta nevděčnost, tak to znamená, že otevíráme dveře také jakési duchovní mocnosti nedůvěry, která je taková jaksi všeobsahující a která vlastně bere lidem chuť do života a radost.
1: Posloucháte pořad a podcast Hláska. S hostem Danem Drápalem dnes hovoříme o důvěře, důvěryhodnosti, ale také o krizi důvěry. Nedůvěra, jak už zaznělo, může být důsledkem třeba odhalené lži. Jaké vidíš další původce nebo spouštěče nedůvěry a jaké to tedy má dopady na vztahy ve společnosti i v církvi?
0: Tak my můžeme vidět na tom celosvětovém dění, jak je teďka živá taková otázka toho zneužívání dětí kněžími, zejména katolickými. Můžeme vidět pády různých evangelikálních celebrit v Americe a samozřejmě tyto věci skutečně vyvolávají velkou nedůvěru u lidí, kteří se dosud s křesťany a s evangeliem nesetkali. To je potřeba vidět. Jak na to jako křesťané máme reagovat? Tak především je důležité vědět, že jediným divákem, který má právo a schopnost nás spravedlivě posoudit, je Bůh sám. Bůh ví, jak je to doopravdy. Vezměme si, jak k té nedůvěře přispívá technologický rozvoj. Teďka by bylo myslitelné, že by někdo napodobil můj hlas naprosto dokonalé počítačově a nechal by mě říkat věci, které jsem nikdy neřekl. A normální člověk nemá sebe menší šanci na to přijít, jakože je to fake. A já jako vedu své čtenáře k tomu, aby počítali s tím, že ať vidějí jakýkoliv video, jakoukoliv videonahrávku nebo slyší nějakou audionahrávku, že si dnes nemohou být jisti, jestli je to plod umělé inteligence nebo jestli se to opravdu stalo. A to si myslím, že v tomhletom ohledu my jdeme do velice nebezpečných let celosvětově jako civilizace. A pokud chceme jako křesťané obstát, tak musíme vidět, jak jsem zmiňoval to, že Bůh je jediný, který ví, jak to jde doopravdy. A v písmu je takový krásný verš, život náš je spolu s Kristem skryt v Bohu. Jo, prostě ta naše skutečná identita, to, kdo opravdu jsme, co jsme udělali nebo neudělali, co jsme řekli nebo neřekli, to Bůh ví a to je pro nás rozhodující. Mohou nás zastudit na této zemi, ale máme Otce v nebesích a to je naše naděje.
1: Nedůvěra tedy vychází z různých lží, zranění, problémů, které si sami navzájem v těch mezilidských vztazích vytváříme. Je na nedůvěru nějaký lék? Zahojí všechno čas?
0: No, když řekneš, zahojí všechno čas, tak to vypadá jako, že nedůvěra byla nějaké zranění, což tak jako bývalo, nebývá to tak vždycky. Já mám za to, že člověk si může uvědomit, jak moc ho ta nedůvěra sformovala, jak hluboko pronikla. A samozřejmě, když se vám stane nějaká věc, že vás někdo jako ošklivě pomluví, tak se vás to dotkne. To je pochopitelná reakce a křesťan není člověk, který by prostě se mohl tvářit jako, že se ho nic nedotýká, že všechno přijímá se stoickým klidem. Ano, prostě pokud mě někdo pomluví, zvláště pokud je někdo, koho jsem považoval za přítele, tak to bolí. Ale my se můžeme rozhodnout, že tuto věc sice jako budeme vést patrnosti, ne proto, abychom ji nutně připomínali, ale protože se hlad stala a my si nemůžeme nařídit, že na to zapomeneme. Ale současně uděláme rozhodnutí, že se tady tou zkušeností nenecháme určit ve vztahu k jiným lidem. Dám příklad, co se mně skutečně stalo, to je docela legrace. Dokud jsem ještě bydlel v Praze, tak jsem jezdil do Jeseníku vlastně každý měsíc a jednou jsem vzal stopaře a on mě vyprávěl jako takový příběh, že je hokejista, hraje za klub v Karlsruhe v Německu a že měli soustřední v Popradu a někdo mu ukradl doklady a on teďka se vrací do Německa, jako nemá vlastně nic, nemá peníze, aby prostě nějak obnovil tu svoji existenci občanskou a vypadalo to velmi věrohodně a já většinou se nenechám jako obalomutit, ale teďka jsem se nechal a ještě jsem zajel domů a dal jsem mu 150 euro, aby měl na vlak do Karlsruhe. Když odjel, tak jsem sedl k počítači a zjistil jsem, že žádný takový klub neexistuje. Jo. Tak samozřejmě to v člověku vyvolá nedůvěru, jo, prostě. Můj táta, dokud žil, tak nebral stopaře, protože mu když si někdo ukradl foťák v autě nějaký stopař a to byl pro tátu důvod, jako doživotně už nebrat stopaře. No, asi 2 měsíce po této zkušenosti jsem kázal v CB v Písku a vracím se do Prahy a zase stopař a téměř identický příklad, akorát, že to bylo v Českých Budějovicích a ne v Popradě a tak jsme se dali do řeči a já jsem říkal, no, to víš, určitě ti budu věřit. Jako. No, koupil jsem mu bagetu a pití, aby neměl žízeň a hlad. A on mě říkal, že je podnikatel z Opavy a teďka jmenoval různý věci, co dělá různý lidi. Já jsem doma sedl k počítači a zjistil jsem, že to všechno skutečně je pravda. Jo, prostě, že jsem tady toho člověka zřejmě podezíral zbytečně na základě té předchozí zkušenosti. Že jo. Ale těch zkušeností je tolik. Když jsem jel sem do Brna, tak včera mě taky jeden člověk zkasíroval o stovku s nějakou story, která byla, já si myslím, že byla totálně vymyšlená. Nedal jsem mu tolik, co chtěl, tak on se obrátil na další lidi v tom kupé a jeden pán se na mě podívá a říkal, mám mu dát, jako jo. Já jsem říkal, to je na vás, jako nemusíte mě následovat. Jo, on mu dal, jako... A jako myslím si, že ten člověk jako skutečně ještě možná v tom vlaku zkasíroval ještě několik dalších lidí. Jo. Ale v Biblii je psáno, prosícímu tebe dej a od toho, kdo by chtěl vypůjčit, od tebe neodvracuj se. To jsem se naučil ještě kralicky a já první žádost jako vždycky dám, jo, prostě, pokud to není nějaká nesmyslná žádost. Jo. Ale po druhé tomu člověku už nedám a řeknu, podívej se, ty jsi mě to nevrátil, sliboval si, že to vrátíš, takže udělal jsem špatnou zkušenost. A mohl bych ti pomoci jedině za předpokladu, že by si vedl velice přísné účetnictví, jako ho vedu já. Psal si tam všechny příjmy a všechny vydání a pak to se mnou probral. Pokud to seš tomu ochotnej, tak já ti pomůžu dostat se z toho stavu, ve který seš. Za celý můj život to udělala jenom jedna žena. A ti to velice pomohlo, myslím, že jí to zachránilo střechu nad hlavou. Tady to většina lidí odmítne, protože oni chtějí si rozhodovat sami. Jo. Já se jim za to nedivím, ale není potřeba, když už jsem toho člověka poznal jako nedůvěryhodného, jak si ho podporovat, protože tím mu vlastně nepomůžu.
1: O nedůvěře napsal článek na web Křesťan Dnes také pastor Tomáš Korčák. K otázce obnovy důvěry připojil tuto myšlenku. Cituji, nesmíme zahořknout a mít vůči druhému předznamenání. Je to cesta?
0: Určitě, já jsem za Tomáše moc rád, jako trošku se pochválím, jako ten článek poslal mě, já jsem ho poslal do Křesťana Dnes, protože mě připadá vynikající a ještě další se tam snad objeví, jak to skutečně ze života, je to pravdivý a skutečně je třeba, nakonec jsem to jako naznačoval, dát si pozor na to, aby jednotlivá zkušenost ve mně nepodnítila prostě takovou jako absolutní, totální nedůvěru vůči komukoliv, protože od této nedůvěry vede cesta k zahořklosti. Jo, a to už je něco, co člověku hodně, hodně ubližuje.
1: Když jsem řešení krize důvěry probíral s umělou inteligencí, vypadlo z ní v závěru toto. Pamatujte, že otevřená komunikace, empatie a snaha pochopit druhou stranu jsou klíčové pro řešení krize důvěry. Stačí to? Nechybí tam něco? Zaznělo otevřená komunikace, empatie a snaha pochopit druhou stranu.
0: Tak určitě to pomůže všechno tady tohleto, jo. Ale jestli to pomůže každému, to si nejsem jistý, jo. Prostě jako mám za to, že mnozí lidé, kteří už se dostali do té fáze zahořklosti, takže jim pomůže skutečně jenom obrácení k Bohu a jako úplně přenastavení toho dosavadního přemýšlení, jo. Což není úplně jednoduchý, protože pokud člověk jako má v sobě tu nedůvěru, tak může při obrácení prožít ten zázrak, že ta nedůvěra rázem zmizí a ten člověk začne mít jaksi lidi rád, ale taky se může stát, že předtím jste měli nedůvěřivýho pohana, teďka máte nedůvěřivýho křesťana. Jo. A my potřebujeme, že to je ta proměna naší mysli, jak se o tom píše v 12. kapitole Římanům, jo. Prostě obnovte se proměnou své mysli. Jo. A to potřebujeme a to je celoživotní úkol. Něco se podaří skutečně zázračně, se to člověk zbaví, ale já třeba pamatuju na jednu sestru, která už je po smrti, která byla nesmírně lakomá a když se obrátila, tak se stala nesmírně štědrou a stalo se to vlastně jakoby součástí toho obrácení. Jako, prostě, že to nebylo jako dlouhodobý proces, u někoho je to dlouhodobý proces, u ní to bylo ráz na ráz. Jo. Ale to není tak vždy. Jo. Podobně je to právě si myslím i s tou nedůvěrou, jo, že někomu se to podaří se toho zbavit přímo při obrácení. A třeba protože si uvědomí, že Bůh by nám rád věřil a že jsme ho mnohokrát zklamali a činíme z toho pokání, že jo, prostě a nabudeme nový vztah k Bohu. Jo. A u někoho to trvá prostě dlouho. No.
1: Když se tímto vrátím skoro k tomu začátku, tak musel si Ježíš budovat tvoji důvěru v něj, nebo to šlo od začátku vaší společné cesty automaticky?
0: Tak já mám za to, že než jsem se obrátil, tak jsem Ježíše bral jako silnou osobnost, nikoli jako spasitele, jo, prostě. A když jsem se potom obrátil, tak vlastně nemohu říct, jako že bych k němu předtím měl nedůvěru, jo, prostě myslel jsem se o něm, že třeba se jako nějaký ty věci jsou jako stylizovaný, že to třeba se nestalo úplně tak, jo, měl jsem problém se zázraky, jako spousta lidí, ale že bych jako přímo v té otázce důvěry, nedůvěry prožil nějaký dramatickou změnu, to ne, u mě to byly jiné věci, jo, ale u někoho to může být právě tohleto.
1: V závěru už bych se tě chtěl zeptat na poslední konkrétní věc. Co může udělat církev, aby se znovu stala důvěryhodnou, pokud v očích společnosti není? A co případně může pro budování důvěry ve vztazích udělat každý z nás?
0: Já mám za to, že církev jako obecně to těžko změní. To by musela ovládat celosvětový média, ale pak už by zase k ní svět neměl důvěru z jiných důvodů. Jo, prostě. Ale tady to veřejné mínění utváří média, nikoli ten reálný stav té církve. Takže tam si myslím, že ta církev mnoho udělat nemůže. Ale jednotlivci udělat mohou, protože mohou řešit jednotlivé případy. Jo? Prostě mohou se omluvit a mohou se pokusit nějaké věci vysvětlit, které byly třeba s nedorozuměním. Takže jednotlivci ty mohou pro to obnovení důvěry udělat hodně. To nakonec Tomáš Korčák v tom článku taky zmiňuje, tam jak ty lidi, kteří mu byli, no, jeden ten pán, který byl strašně nedůvěřivý, jako ovlivnil zase někdo jiný, který řekl, máš důvod, skutečně zklamali tě někdy ty Korčákovi, jo. Takže my tady můžeme být těmi katalyzátory důvěry nebo katalyzátory toho, že člověk aspoň začne přemýšlet jinak než doposavat. Jo? Ale zase nemyslíme si, že k nám všichni lidé pojmou důvěru, i kdy budeme svatí. Jo? Prostě to se asi nestane.
1: Vyměřený čas pro dnešní rozhovor je u konce. Děkuji, Dane, za ochotu otevřít toto téma. Díky za všechny myšlenky a podněty. Loučím se s tebou a přeji ti, aby se ti dařilo budovat důvěru ve tvých vztazích.
0: Děkuju a přeju nápodobně. Kéž Rádio 7 je důvěryhodné a kéž, i když narazíte na nepřátelství, tak se s tím vyrovnáte božím způsobem.
1: Loučím se také s vámi, kteří jste doputovali až na konec dnešní hlásky. Chcete-li s námi zůstat v kontaktu, vyhledejte pořad Hláska v audioarchivu Rádia 7 nebo navštivte náš instagramový profil Pořad Hláska. Máte-li nějaký dotaz nebo třeba tip na hosta, ozvěte se nám.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Výzva být katalyzátory důvěry uzavírá archivní vydání pořadu Hláska z roku 2024. Hostem Kuby Lofítka byl teolog a publicista Dan Drápal.

Od 12. hodiny nás dělí necelá čtvrthodinka, ve 12 pozvání k modlitbě, ve 12.15 pak poslechu životního příběhu Miloše Šolce staršího, jak je zachycený v knize Jak život šel.

1. Janova 4.12. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

Znělka půlí den. Do druhé poloviny středy 5. srpna vstoupíme, pravda, s vysokými teplotami, ale i s přáním, ať je vám s Rádiem 7 příjemně a ať hluboko uvnitř máte pohodu, kterou nesebere vůbec nic. Vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Program nabídne za čtvrt hodiny čtení na pokračování z knihy Jak život šel a v jedno klíčové slovo o Mojžíšovi, této významné postavě Bible. Poledne znamená na těchto vlnách i pozvání k polední modlitbě. O prázdninách jsou v plném proudu různé dětské tábory, příměšťáky, pobyty mladých, tak právě tímto směrem bych ráda zaměřila polední modlitbu. A zvu, přidejte se v prosbách za novou generaci. Náš nebeský Otče, tak se společně modlíme za děti této země, prosíme, chraň je, opatruj je. Prosíme za zdar všech těch táborů a letních akcí pro děti a dospívající. Modlíme se za ty, co to vedou. Dej jim moudrost k dětem, citlivost vůči tomu, co potřebují, a obnovuj jejich síly. A děkujeme, že do toho jdou. Prosíme, ať rostou ve zkušenostech, jak děti vést, ať rostou v charakteru, kterým mají na ty děti vliv. A modlíme se za posilu odolnosti nové generace. I té tělesné, i psychické. Prosíme, ať jsou silní nadějí. Ať se vytrvale chytají toho, co obstojí. Ať je neoslepí sociální sítě. Ať je neoslepí ztráta směru s dění kolem. Ať je to generace víry. Ať je to generace víry v Krista. Ať k nim Ježíšovo slovo a příběh promlouvá a formuje je. Modlíme se za děti a mladé. Žehnáme jim. Žehnáme je. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Minule jsme se seznámili s hlavní postavou knihy Jak život šel, kterou budeme po několik týdnů otevírat v pravidelném čtení na pokračování. Miloš Scholz starší s láskou vzpomíná na svého otce Krejčího a maminku, která byla tahounem rodiny a své děti provázela modlitbami. Miloš vyrůstal v Brně ve velmi chudých poměrech. Prožíval život venkovského kluka se všemi dobrodružstvími a nebezpečími. Jednou se dokonce málem utopil. Život mu zachránil jeho starší bratr Josef. V 5 letech se poprvé setkal s tenisovým míčkem a toto setkání bylo osudové. Po 6 letech je z Miloše sběrač tenisových míčků a později se tenis stal jeho životní náplní. Čte Pavel Hromádka.

Pokud si vzpomínám, byl jsem posedlý siláckým duchem. Od nejútlejšího mládí jsem stále s chlapci zápasil. Myslím, že v mém dětství nebylo dne, abych z hochy nezápasil. Stejně velcí, stejně staří po několika hmatech leželi na lopatkách, více pro strach z mé síly, než z mé převahy. Toto se mnou rostlo a nepominulo. Neopustilo mne to, ani když jsem později začal s tenisem. Desetiletý venkovský chlapec, dá se říci každým coulem pravý kluk, prost všeho strachu. Žádný strom mu nebyl tak tlustý, aby po něm nevylezl, žádný smrk tak vysoký, aby nepohladil jeho něžnou špičku, která nově vyrazila v nebetyčné výši. Se svými dvěma staršími bratry jsem patřil k nejodvážnějším cvičencům Sokola. Nejraději jsem měl, když mne házeli do vzduchu. Když parta kluků chtěla zkusit skočit z mostu do vody, byl jsem průkopník. Vždycky jsem chtěl být první, ať se jednalo o běh, přeplavání řeky nebo vyšplhání na nejvyšší strom s vybráním hnízda veverek. Na brněnské riviéře byl jeden silák, který si naložil na svá ramena pyramidu poskládanou ze tří chlapců, na kterých byli další dva a nakonec jeden. Miloš byl samozřejmě nahoře. Silák s nimi dovedl ujít až 50 kroků ke skákacímu prknu, potom se předklonil a skočil šipku. Všichni pak za velkého smíchu postupně padali do vody. Někdy to bylo s velkým hubováním, jindy zabouřlivého potlesku okolo stojících. Kolik skákajících prken bylo takto zničeno. Ano, vidím to, jako by to bylo včera. Dokonce, jako by to bylo dnes. Řeka byla zamrzlá a já se na ní kloužu bosý. Nikdo nikde nebyl a já to zkoušel, až jsem byl najednou uprostřed řeky. Ale za chvíli jsem již nebyl sám. Ach, to byla krása. Led byl tenký, kluků více bosých než obutých a ti bosí přímo cítí, jak jim pod nohama proudí voda. Led někdy praskal a začínal být posetý hvězdami. A bylo to neuvěřitelné, led se pod chodidly prohýbal, jako by byl gumový, a to bylo to nejhezčí. Kluci si někdy dodali odvahu, dali si ruce přes ramena, běhali po vlnícím se ledu, až přišlo to, co zákonitě přijít muselo. Kluci sice měli výdrž, ale led to nevydržel. Najednou se ozvalo něco, jako když číše od vína zazvoní o zem a několik kluků bylo po krk ve vodě, naštěstí jen po krk. Doma se to neobešlo bez láteření a výprasku, ale rodiče byli a zůstanou rodiči, kluci byli a zůstanou kluky. Kluci nevědí, jak křehký je život, kolik nebezpečí číhá na každém kroku. To bylo v letech 1915 až 1921, kdy se přihodila řada takových a podobných příhod, kterých bylo v mládí plno. Musím však dodat, že došlo i k případům, že se z nás některý utopil. Smrt ale na nás nepůsobila hrůzostrašně. Jen nářek rodičů, zvláště matek, nás dojímal i děsil. To, co píši, není z důvodu, abych si hrál na spisovatele, ale protože mne k tomu vede Duch Svatý. Toužím potom, abych sloužil k víře těm, kteří mají touhu setkat se s Pánem Ježíšem Kristem jako osobním spasitelem. Zásahy Boží do mého života nebyly bez bolesti. Ze zkušenosti musím říci, že všecko dobré a slavné v mém životě bylo zpočátku tvrdé, bolestné až k zoufání. Byl jsem tvrdým venkovským klukem. Naše dětské hry byly kopiemi hrdinských činů statečných mužů. Byli jsme odvážní, rvali jsme se do krve, žádný nechtěl prohrát. Každý z nás chtěl být hrdina bez bázně a hany. Bylo mi 5 nebo 6 let, kdy došlo k výraznému vstupu Boží prozřetelnosti do mého života. Brzo z jara, když odešly ledy, vyklouzl jsem po obědě z domu a rovnou k řece. Kraje byly ještě zamrzlé, ale bosému rošťáčkovi to nic neříkalo. Pod nohama praskal led, dále od břehu led už nebyl vůbec. Nohy červenaly v ledově chladné řece. Všichni lidé by si měli uvědomit, že ledová voda je dárcem zdraví. Kdo se nebojí ledové vody, uchová si zdraví.
Ovšem nic se nesmí přehánět, všeho s mírou. Hupnout do studené vody a potom hned ven, než údy začnou tuhnout ledovou křečí.

až tak velké vejce uvidí. Daleko široko nebylo človíčka. Jen uprostřed řeky stála loď. My jsme takové lodi říkali koráb. A na ní muž, který ručně tahal z řeky písek. Muž se pojednou zastavil a podíval se na mou ruku, která uctivě držela a nesla vejce. Pojednou tento muž zvolal: to je vejce naší kačeny, to vejce ztratila naše kačena. To mě nešlo na rozum a mou hlavou prolétla myšlenka, že ten člověk lže a že mě chce o vejce připravit. To vejce musí vidět maminka, proběhlo mou hlavou. Ten muž určitě lže a když on lže, mohu lhát taky. Tak jsem zvolal: ne, to mě dala maminka na svačinu. A jako správný kluk jsem vzal nohy na ramena a dal se na útěk v naději, že než chlapčisko přirazí s lodí ku břehu, budu už ve vesnici. Jenomže nastojte, najednou sebou něco pláclo do vody, pleskot byl mohutný, obrátil jsem se směrem k lodi a ta byla prázdná. Muž z lodě mohutnými tempy plaval ku břehu. Přidal jsem do běhu, seč jsem mohl a doufal, že mu uteču, ale neutekl. Zakrátko jsem za sebou uslyšel dusot těžkých bot plných vody a už mne vzal něžně vejce z malé ruky a plác, dokonalá facka skončila přímo na mém pravém uchu. Byl to pocit, jako by na mě padl dům a zalehl mne. Viděl jsem tisíce hvězd kroužících nade mnou, pode mnou, všecko se mnou točilo, zarazil se mi dech. Zvláštním půdem sebezáchovy jsem utíkal bez dechu, až jsem upadl nějakých 50 metrů od místa činu. Když jsem se probral, popadl jsem znovu dech a zjistil, že daleko široko nikdo není. Přemýšlel jsem, co se vlastně stalo. Trvalo chvíli, než jsem byl schopen vstát a jako voják z prohrané bitvy jsem se ubíral k domovu. Šel jsem pomalu domů a pojednou jsem spozoroval, že mi něco teplého stéká po tváři a bradě. Byla to krev. Bubínek pravého ucha byl proražen. Několik let mě potom z ucha teklo a hodně jsem si vytrpěl. Teprve ve 12 letech jsem vyrozuměl Boží moudré řeči, péči a lásce, která zatím to neštěstím vyšla.

V 18 letech jsem položil svůj život k nohám svého spasitele. V 19 letech jsem šel k odvodu. Ta zlá, veliká, dobře míněná facka mě zachránila před vojenskou službou. Nemusel jsem na vojnu. Tehdy jsem byl nesen první láskou. Znal jsem Boží zákon nezabiješ. Byl jsem rozhodnut nevzít do ruky zbraň. Byl jsem zásadním stoupencem stanoviska Božího slova u nás v Jednotě bratrské, reprezentovaného Petrem Chelčickým, neodpírat zlému. Raději se nechat zabít, než zabíjet. Tak mne facka, i když velmi bolestná, zachránila před vojenskou službou a přinesla po mém obrácení nejhlubší a nejtrvalejší radost mého života. Verš Římanům 8:28, který říká, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, se stal hlubokým přesvědčením mého následování Pána Ježíše Krista.

Skončila první světová válka. Strašná válka, jaké prý předtím nikdy nebylo. Vojáci se vrátili domů. Celá naše rodina válku přežila ve zdraví, i když jsme užili hladu více než nasycení. Na mamince bylo, aby rozumně hospodařila, a ona to s boží pomocí svedla. I náš tatínek se vrátil a já vzpomínám, jak nám hladovým krájel takové krajíce chleba, že jsme svá hladová ústa ani dostatečně otevřít nemohli. To ale dělal, když maminka nebyla doma. Blaženě se přitom usmíval, jako by říkal, kdo ví, zda budeme zítra živí a dosti má den na svých starostech. Toto na nás kluky platilo. Táta byl u nás dlouho hrdina. Až jsme dospěli, tak se to změnilo. Poznali jsme, že naši rodinu spravuje žena královna. Spravovala ji dobře. Celá rodina se nakonec vydala jejími šlépějemi, které byly šlépějemi

Pána Ježíše Krista. Po válce začalo být postupně všude rušno, přišla konjunktura, životní úroveň rychle stoupala a mnozí byli povzneseni k blahobytu. Kdo chtěl, práci našel. Bydleli jsme v Jundrově a začali jsme žít radostným životem. Maminka byla vždy zdravá, veselá, jako zpívající skřivánek. Tatínek byl vynikající krejčí. Lidé pracovali, měli touhu se dobře oblékat, tatínek poctivě pracoval, závod kvetl. Jeho věhlasnost ho učinila vyhledávaným mistrem široko daleko. Malá dílna se třemi tovaryši postupně nestačila, práce bylo aspoň pro tucet tovaryšů a otec začal uvažovat o zakoupení dílny větší. Opatřil si dílnu na Dornichu, živé ulici v Brně. Brzy měl několik tovaryšů navíc a také pomocnice. Ale přišel rok 1921, který se nesmazatelně zapsal do historie naší rodiny. Z dopuštění Božího padla na naši rodinu pohroma. Tatínek byl družné povahy a tak chodil do hospody. Kamarádů z mokré čtvrti přibývalo a ti si vyprávěli, že mistr Scholz je kavalír. Všecko v hospodě šlo na jeho účet. Pilo se. A postupně se pilo více, než pracovalo. Matinka to neprohlédla, aby zjednala nápravu, a tatínek nakonec propadl alkoholu. Zákazníci si začali stěžovat, že nemají hotové zakázky. V hospodě se pilo i za látky, které si přinesli na ušití nových obleků. Otec dokonce přestal platit nájem pronajatého domku. Tak přišel veliký krach. Z krátkého blahobytu vzešel nakonec rozsudek. Vše prodat, aby se zaplatili pohledávky a vystěhovat. Všecko, co zbylo, přišlo tedy na buben. Došlo k tomu, že jsme byli soudně vystěhováni z rodinného domku v Jundrově a ocitli se na dlažbě. Před zraky nás, pěti dětí, se otevřelo nikdy nevídané panoráma neznámého života. Mně bylo tehdy 10 let a události, která rodinu potkala, jsem pochopitelně nerozuměl. Jen oči matinky svědčily o hrozné změně, protože nepřestávali plakat. Ona bývala vždy zdravá, veselá, jako zpívající skřivánek. Nyní byla zrazená, opuštěná žena, vzpomínající na to, že dříve také žila. Její zlatá, dobrá a laskavá ústa přestala mluvit. A mluvila jen to nejnutnější. Bez této události však nikdo nemůže rozumět mému životnímu poslání a neochvějné lásce a věrnosti Pána Ježíše Krista, mého spasitele a vykupitele. Pokojný rodinný život do mých 10 let byl opravdu nádherný, až na několik mimořádných klukovských prožitků běžných v životě venkovských kluků a děvčat. Prostě byl to život jako v pohádce. A myslím, že popěvek Nikdy se nenavrátí pohádka mládí, ze všech pohádek ta nejhezčí, nám líčí pravdu o mládí. Ale hlubiny této pravdy nikdo nemůže prožít tak hluboce jako zdravé děti venkova, které si v doslovné nahotě a hladu vůbec svoji chudobu neuvědomovali. Prostě měli se rádi, vzájemně si pomáhali. Když někdy neměl jeden, dal mu ten druhý. Ráno jsme se pohašteřili, roztrhali často košile, kalhoty, ale odpoledne jsme se už dělili o to, co jsme měli a pochutnávali si na tom, co jsme ulovili, našli nebo natrhali. Byl jednou jeden kazatel, byl to moudrý muž a ten říkal: dětinství a mladost jest marnost. Nebo si povzdechl a řekl: marnost nad marnostmi a všecko marnost. Kniha Kazatel, 11. kapitola, 10. verš a 12. kapitola, 8. verš. Ale co to vlastně ta marnost je?

Odehrálo se to asi den či dva před soudním vystěhováním. Byl parný červencový den. Schylovalo se k večeru. Tatínek v zoufalství odešel z domu. Zůstali jsme s matinkou doma. Čas ubíhal a tatínek se nevracel. Matka, v předtuše nejhoršího, poslala nejstarší dceru do komína k místu sebevrahů. Komín ležel vedle Jundrova a na jeho okraji byla, jak se nám dětem tehdy jevila, mohutná přehrada s mlýnem a splav, pod kterým mnoho nešťastníků skončilo své životy. Sestra v předtuše velkého neštěstí běžela, co jí nohy stačily, a z dálky spatřila ve večerním šeru nad splavem otcovu postavu. Začala volat, co jí síly stačily: tatínku, tatínku. Její hlas působil jako hlas anděla z nebe. Otec ustupoval od splavu a Helenka mu skočila do náruče a ruku v ruce šli domů. Tak byly zpřetrhány provazy satana, jimiž tatínka už táhl do vírů, které se točily za mlýnskými koli. Boží podivuhodné záměry v ponížení. Toto byl druhý zásah Boží prozřetelné milosti v mém životě. Byla to režie výchovné péče v naší rodině. Pán Bůh musel naši rodinu napřed provést naprostou ztraceností, aby ji nakonec spasil a uvedl celou do svého království. Příběh se odehrál tak drasticky a neuvěřitelně, že nestačí slova ani výmluvnost k vylíčení toho, co Pán Bůh ze své veliké otcovské lásky musel dopustit, aby se človíček stal v Pánu Ježíši Kristu člověkem. K pochopení Boží lásky, moudrosti a myšlení o pokoji ze strany Boží s každým člověkem potřebuje každý člověk bez výjimky čisté srdce. Jen ono může vidět Pána Boha svatého, dokonalého, velkého, vševědoucího, všemohoucího. Nemá-li člověk očištěné srdce krví beránka Božího, nemůže vidět, nemůže věřit, nemůže žít v Pánu Ježíši Kristu plným životem syna nebo dcery Boží. A pořád i tobě platí, co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš. Janovo evangelium, 13. kapitola, 7. verš. Blahoslavený člověk, který se dožil toho svého potom. Teprve nyní tomu rozumím a jsem vděčný za to, že to bylo takové, jaké to bylo. Jen zázračná moudrost a moc Boží mohla naplánovat takový život, jaký jsem žil, dění, které jsem prožil a z milosti Boží přežil. Vím, že jsem vše přežil jen ve svém Pánu, který mi byl vždy po mé pravici. Dal mi vidět mnohé neviditelné, slyšet mnohé neslyšitelné a nechal mne jít jako Petra po vlnách, v bouřích, vichřicích. A když jsem už tonul a volal, vždycky mě jeho mocná, milosti plná ruka vyprostila z propasti.

Dnes se mi to vše zdá přímo neskutečné, ale byl jednou jeden den, na který nikdy nezapomenu. Nábytek byl složen v městském skladišti pod určitým číslem s asi 6měsíční lhůtou, po které se musel odvést nebo prodat. Byl to veškerý náš majetek, až na několik kusů peřin a skromného nádobí, což jsme si vzali do azylu. Pamatuji si dodnes dopad té zoufalé tragédie. Před domem zastavil koňský potah. Dva městští zřízenci v docela slušných městských uniformách sestoupili, dali matce soudní příkaz k vystěhování. Vůz se pak postupně nakládal až do nejvyššího možného vrcholku a odjel. My jsme se pak vydali na dlouhou cestu a nevěděli, co nás čeká. Matinka měla zlé tušení, že nás čeká hrůzné překvapení. Nesla velkou nůši peřin, v každé ruce tašky s nádobím. Já nesl v obou rukách tašky plné různých potřeb. Nevím proč, ale šli jsme bosí. Šli jsme z Jundrova po prašné silnici do Žabovřesk. Zpočátku to ještě šlo, ale pak přišla rozpálená kamenná dlažba. Ještě dnes mě pálí nohy. Šli jsme s matkou, šli jsme pomalu. Chvíli jsem šel vedle matky, chvíli za ní a opět vedle ní. Pamatuji si, že se nám oběma potily nohy od dlaždic, které byly rozpálené červencovým sluncem. Bylo poledne. Šli jsme vedle sebe mlčky. Nikdo z nás se nezmohl na slovo. Nepamatuji si, že bychom si asi na 4 kilometry dlouhé pouti odpočinuli. Nevím, ale vůbec bych se nedivil, kdyby matka celou cestu proplakala v tiché bolesti a hrůze životního zklamání. Strašné zoufalství, strašná bída, strašná hanba, strašný stud. To z nás učinilo obry. Hlavy skloněné k zemi, záda ohnutá pod břemeny. Matinka nepronesla ani slovo nářku. Já zarytě mlčel, jako němá tažná mula. Došli jsme na jediný záběr až na Kounicovu, nyní Lidickou, potom Leninovu, nyní zase Kounicovu ulici, civilní baráky číslo 2. Tam matinka odevzdala nějaký papír. Správce ukázal na 2 postele. Jako 7členná rodina jsme dostali 2 železné postele v prostoru 4x3 metry. Když jsme se do azylu nastěhovali, bylo mi 10 let. Když jsme se z tohoto pozemského pekla vystěhovali, bylo mi 22. Jak jsme tam mohli žít 12 let, to mi bude celý život záhadou. A kdybych měl vylíčit vše, co jsem během těchto 12 let viděl, slyšel a prožil, málo kdo by uvěřil. Zde, v doupěti lidské bídy, na dně lidské společnosti, začala naše cesta za poznáním člověka i Pána Boha.

Tak to zpívá Filip Mana. Víte, jaké jméno najdeme u dnešního data v kalendáři? Úryvek písničky, myslím, napoví.

Poznali jste? Svátek dnes slaví Kristián v Čechách, věru slavné filmové jméno, které asi nejvíce proslavil nezapomenutelný Oldřich Nový ve stejnojmenné situační komedii. Latinsky toto jméno zní Christianus a znamená prostě křesťan. Staročeský kalendář pak připomíná křišťana, který je jen velmi starobylou českou obdobou již zmíněného Kristiána.

Největší osvoboditel Izraele si o sobě myslel, že neumí mluvit. Příběh Mojžíše je o tom, že Bůh si nevybírá připravené, ale připravuje ty, které si vybral. Od hořícího keře až na práh zaslíbené země se vydáme po 13. hodině s klíčovým slovem.

Se 13. hodinou vás ve středu 5. srpna z Rádia 7 zdraví Broňa Procházková a přeji příjemný poslech reprízy pořadu Klíčové slovo.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém si v takovém volném cyklu představujeme ty nejznámější biblické postavy. Někdy totiž v Bibli mineme to, jací ti lidé jsou, soustředíme se na nějaké výkony nebo boží zásahy, zázraky, ale za vším tím skutečně stojí lidé, kteří prožívají svoje reálné zápasy, možná i o to, aby poznali Boha takového, jaký skutečně je. A tak dnes u mikrofonu moc ráda vítám Jirku Procházku. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jiří je vedoucí misijní stanice Bratrské jednoty baptistů v Brně. Konkrétně má zodpovědnost tedy za tu práci v Medlánkách. To je jedna z brněnských částí. Naším tématem dnes bude Mojžíš. Jirko, když jsem ti dala seznam postav, o kterých přemýšlím, tak si z toho Mojžíše celkem neomylně vybral. Proč?
2: No, asi to bude v tom, že se možná nejvíc vidím v jeho zápasech. Byť on je veliký vůdce, je to veliká postava, za kterou já se prostě nepovažuju, ale jako právě v tom jeho zápase, v tom jeho hledání a v tom jeho takovém nějakém neustálém upíjení, to tam je slyšet z té postavy v tom jeho zápase, tak v tom se hodně vidím a myslím si, že hodně lidí v podstatě. No.
1: A v čem podle tebe je ten jeho hlavní životní zápas?
2: Myslím si, že je to asi nejvíc v tom setrvat nebo zůstat věrný tomu úkolu, ke kterému ho Pán Bůh povolal, možná dokopal. Já z toho mám takové rozporuplné pocity, protože si myslím, že on skutečně byl významná postava, řekli bychom úspěšná, a máme takovou tendenci si myslet, že úspěšné postavy nemají žádné zápasy, ale on evidentně ty zápasy měl a měl to těžké.
1: Mně se na Mojžíšovi líbí, že je to opravdu jedna z mála biblických postav, jejíž život sledujeme doslova od narození až do smrti. A to bylo nějakých 120 let, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano.
1: Takže 120 let zmapovaných v životě jednoho člověka se všemi jeho zápasy, jak říkáš. Tak pojďme si načrtnout, jaký ten život Mojžíše byl. Co tedy zažil?
2: Zažil narození do takových podmínek, kdy to bylo velmi těžké pro ten izraelský lid, protože zrovna to byla doba, kdy ten faraon, egyptský král, chtěl jaksi eliminovat početní růst toho národa, protože oni se velmi množili, a tak nařídil, aby vlastně všichni děti mužského pohlaví, všichni chlapci, aby byli hozeni do Nilu, aby byli prostě utopeni, zabiti.
1: Já tě do toho skočím, to musím ještě předznamenat, že to byla vlastně doba, kdy Izraelci tedy byli jako otroci.
2: Byli jako otroci, protože oni se tam dostali za velkého hladu ještě jako 12 synů Jákoba. Josef, jeden z nich, to je jiný příběh, ale prostě se tam dostali. Josef božím vedením se dostal do Egypta, ale zachránil vlastně i Egypt a zachránil před hladem i ty své bratry, tu svoji rodinu, která se rozrostla v početný národ. Ale protože se tak rozrostla, tak ten král z nich dostal strach a chtěl je eliminovat.
1: Ale u Mojžíše se mu to nepodařilo.
2: U Mojžíše se mu to nepodařilo, protože ten příběh vlastně začíná, a to je krásné, příběhem jeho rodičů, maminky, tatínka, kteří, tam je v Bibli napsaný, viděli, že je krásný. Což je velice, velice hezké vyjádření.
1: Ona ne všechna miminka jsou krásná.
2: Ona všechna miminka jsou krásná, ale myslím si, že v tom je vyjádřeno to, že oni si prostě neuměli představit zabít. Byť to byl královský příkaz, tak prostě tady bylo něco mnohem důležitější. To je příkaz života, daný asi každému člověku Bohem. A oni si prostě to neuměli představit. Takže konali, jednali a jednali s velkou vírou. Ona vlastně ho dala do té ošatky, do takového nějaký
1: košičku.
2: Ano, propletený košiček vymazaný smolou, že jo, aby to plavalo. Já jsem si jako řekl, to je vlastně jak plaváček, že jo, známe tu pohádku, takže to byl takový plaváček, ale to nebylo náhodné, ona to dala na konkrétní místo, kde očekávala, že potká, nebo že ho tam najde ta egyptská princezna, což se skutečně stalo. Navíc tam prostě v rákosí poblíž hlídkovala jeho sestra Miriam, to se pak dozvíme její jméno, a vlastně přiběhla, když ona ho vytáhla a ujala se toho chlapce, i ta faraonova dcera, ta princezna vlastně, viděla asi, že je krásný, zželelo se jí, byť znala, musela určitě znát ten příkaz, tak se ho prostě ujala, projevila tady nějaké milosrdenství, ale ta sestra naběhla a hned navrhla, hele, já ti seženu kojnou, jo, a byla to přímo jeho maminka, takže vlastně zázračným způsobem on zůstal ty první roky, písmo říká, než byl odstaven, ve své rodině vlastně s maminkou, s tatínkem.
1: Takže nasál takovéto DNA.
2: Nasál určitě DNA, ale kdy je dítě odstaveno? Dneska je to, řekněme, od půl roku, jestli to tehdy byly 3 roky, myslím si, že 3-4 roky maximálně, ale určitě v té době někdy už musel putovat do královského paláce. Takže to období nasávání rodiny a vlastně to, že je jako Izraelita, bylo relativně krátké z celého toho života.
1: Z těchto dob asi o Mojžíšovi už potom moc nic nevíme. Víme, že vyrůstal v tom královském paláci.
2: Vyrůstal v královském paláci. Písmo říká, že byl vychován ve vší moudrosti egyptské. Vlastně byl de facto v postavení prince královského dítěte. Takže určitě dostal vzdělání, určitě dostal vojenský, zřejmě i politický výcvik. Takže to byl muž jako připravený zaujmout pozici, řekněme, ve státní funkci. Takové pěkné hnízdečko.
1: Ale pak se to zlomilo.
2: Pak se to zlomilo a to je právě zajímavé. Když mu bylo asi 40 let, tak písmo říká, že on vyšel, aby se podíval, jak se daří jeho bratřím. A to znamená, že on byť měl vlastně úspěšný život z toho lidského pohledu, byl zabezpečený, měl dobré postavení, tak v jeho životě, v jeho srdci bylo, ale já patřím někam, já tady úplně nepatřím, tady semka, kde teďka jsou. A to nám vlastně říká ta věta, že se šel podívat, jak se daří jeho bratřím. No a viděl, že se jim daří velmi špatně. Konkrétně vlastně to bylo v situaci, kdy dozorce zrovna tam mlátil nějakého izraelského otroka. Takže on prostě konal, rozhlédl se, čteme v písmu, že se rozhlédl, a když tam nikdo nebyl, žádný svědek, tak prostě toho dozorce zabil dokonce. Zabil, zahrabal do písku. Zamest stopy.
1: To je hrozně zvláštní zvrat vlastně, protože...
2: Je to evidentně zvláštní zvrat. Myslím si, že to ani ten Mojžíš nečekal.
1: Že překvapil sám sebe?
2: Myslím si, že překvapil sám sebe. Vlastně z toho příběhu potom vidíme, ono to pokračovalo tak, že druhý den byla podobná situace, ale hádali se tam nebo prali se tam 2 Izraelci a on je chtěl nějak napomenout nebo spíš pomoct, proč se tady hádáte, a on zjistil, že vlastně...
1: Se to ví,
2: protože oni mu řekli, hele, kdo tě nad námi ustanovil soudcem, jo, jako co vlastně je tobě do našeho sporu. Prostě ho nebrali, brali ho možná jako nějakýho Egypťana. Asi tak možná i vypadal, nevíme, jestli byl asi holený, jako jak Egypťany byli. Takže on vlastně si to uvědomil, že se to ví, a bylo mu jasné, že je to otázka času, než se to dozví faraon. Písmo říká, že ho skutečně chtěl dát zabít, takže on vlastně volil mezi...
1: Faraon Mojžíše chtěl dát zabít?
2: Faraon chtěl dát Mojžíše zabít.
1: Za tu vraždu?
2: Za tu vraždu, ano.
1: No to mě zůstává rozum stát přece, jestli Mojžíš byl z té královské rodiny, oni měli právo veta, ne? Nad mnoha lidmi. Notabene ti Židé byli otroci.
2: To je pravda, ale on tam zabil egyptského dozorce. A faraon to musel bezpečně vědět, že ten Mojžíš je z hebrejských dětí.
1: Takže je jasné, že pochopil.
2: Takže
1: že
2: si myslím, že tam jako je tahle linie toho příběhu a Mojžíš prostě volil útěk. To znamená, on vlastně vyšel se podívat, jak se daří Izraelcům. Zjistil, že se jim daří strašně, ale připletl se do takové zápletky, jehož výsledkem bylo to, že vlastně, dneska bychom řekli, to celé pokazil a musel utéct.
1: A utíká na poušť.
2: Utíká na poušť, utíká na východ do země Midianu a tam se někde posadil u studny. Myslím si, že sám musel zvažovat, co bude. Je to prostě, jak když je člověk psanec, že jo, tak se rozhodne utéct, uteče co nejdřív může a pak začne řešit, co teprv. A tam se stala zase taková situace, nebo biblický příběh nám vlastně říká a myslím si, že i odhaluje tu postavu Mojžíše, protože tam nastala situace, že tam ženy šly čerpat vodu pro své stáda, ale přišli tam jiní pastýři, chlapi. Chlapi jsou silnější, že jo, proč toho nevyužít? Takže jako vždy se jali odhánět ty ženy, aby prostě byli první. No a tady je zajímavé, že Mojžíš, ač mu do toho vůbec jako nic nebylo, už jeden průšvih životní měl, kvůli němu byl teď na útěku a on najednou zase tady prostě se jme té situace a prostě vidí bezpráví a prostě nenechá to tak a ochránil ty ženy a vlastně napojil ty stáda.
1: To je zajímavé, že v sobě měl nějakou tu touhu po tom, aby věci byly správně.
2: Myslím si, že to ukazuje na jeho charakter, který prostě v něm byl. To prostě v něm bylo.
1: No a co se stalo u té studny? Obhájil ty ženy?
2: Obhájil ty ženy. Tentokrát, jak jsem říkal, nepochopitelně se zapletl do další šlamastiky. Se mu to vyplatilo, protože ženy to řekly otci, byl to midiánský kněz Reuel nebo jiné jméno Jitro a on hned řekl, no co, proč jste ho nepřivedli? Takže Mojžíš se vlastně dostal do rodiny toho Jitra, začal u něho vlastně sloužit, pracovat, pást ovce, vzal si jednu z jeho dcer, no a měli potomky.
1: Má v tomhle příběhu nějakou roli to, že to byl midiánský kněz, ta krajina Midianu?
2: Nevím, jestli to má nějakou roli. Z toho velkého božího příběhu určitě ano. Protože ten Midian byl vlastně rovněž potomek Abrahama. Byl to syn Ketury, jak čteme. Vlastně, když zemřela Sára, tak Mojžíš měl potom ještě ženu Ketúru a ještě jednu ženu, to jsem teď zapomněl. Ale z té Ketury bylo několik synů. Jeden z těch synů je Midián a čteme, že vlastně to bylo poté, co se už narodil ten zaslíbený syn Izák, Abrahamův syn, tak on je ještě za života Izáka všechny poslal pryč s tučným jaksi dědictvím, prostě je vyplatil, ale poslal je pryč z té země, aby tu zaslíbenou zemi podle božího zaslíbení dostal Izák a jeho potomstvo. Takže v podstatě vzdálený příbuzný. Byť si myslím, že o tom nevím, jak moc o tom věděl. Asi ano, protože je to napsaný v Mojžíšově knize, kterou napsal a tak s tím určitě musel mít nějaké povědomí.
1: Mně se moc líbí na příběhu Mojžíše a vůbec po tom slavném výjití Izraelců z Egypta, teď trošku předbíhám, kolik je tam symbolů? Mm-hmm. Je třeba ty čtyřicítky, říkali jsme, že Mojžíš se dožil 120 let, 40 let byl v Egyptě, teď byl 40 let na poušti.
2: Ano.
1: A potom tedy se vydává zpátky do Egypta. Ale ta čtyřicítka, plnost. Já myslím, že vlastně ve finále ani nejde moc o to, jestli to bylo 39 nebo 45, ale že z toho vlastně máme vyčíst tu plnost té životní etapy, že se určitě prostě něco završilo. Co se naučil Mojžíš tedy na té poušti?
2: Myslím si, že se naučil to, že jednou něco přehnal. To byla ta první plnost, ta první čtyřicítka. Ono mimochodem 40 let, to už je v životě muže taková opravdu plnost jakási, to už, já říkám, definitivně skončila puberta, nebo měla by.
3: A už je to i skutečně z hlediska dědictví a pojmenování v hebrejštině. Syn, prostě ten 40-letý už syn, který byl, měl právo přijmout plně to dědictví, jo? Takže už jako fakt jako hotový chlap. A tady on jako najednou zklamal. Tady prostě žil dalších 40 let, rodinný život, měl práci, nebyl v tom pěkném místečku v té velké říši v Egyptě, který mu vlastně bylo zaslíbeno. A co se naučil? Asi brát život tak, jak je. Nicméně si myslím, že v něm něco muselo být, protože pak právě došlo k tomu zjevení.
1: Zjevení si necháme po písničce, kdy budeme pokračovat v líčení života slavného starozákonního Mojžíše.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu zkoumáme život Mojžíše a mým milým hostem za mikrofonem je Jirka Procházka, vedoucí misijní stanice Bratrské jednoty baptistů v Brně Medlánkách. Jirko, my jsme v předchozím vstupu skončili u zjevení, kterého se Mojžíšovi dostalo. Já myslím, že všichni bychom chtěli takové zjevení. O co tam tedy šlo? Co se stalo?
2: Mojžíš pásel ovce svého tchána. A najednou něco uviděl. Uviděl prostě hořící keř, což možná nebylo až tak neobvyklé, prostě v poušti sluníčko pálí.
1: Čas od času něco chytne.
2: Nicméně ten, a písmo to tak přímo říká, že ten keř hořel, ale nebyl tím ohněm tráven, čili jakoby ne a ne zhořet. Představme si to jako, když vidíme zelené listy, ale oni jsou pořád zelené, nehnědnou, nemizí tím ohněm, není, ten oheň to nestráví, prostě zůstává ten keř jakoby pořád čerstvý, ač je v ohni. No a to už samo o sobě je jako samozřejmě veliké zjevení, veliký úkaz, který každého asi jako nutně chytne a zaujme. Mojžíš odbočil z cesty, tam píšeme, čteme přímo v tom příběhu a šel se na to podívat a vlastně v tom zazněl hlas zuj si sandály nebo zuj si prostě boty, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Pro něho to bylo něco překvapivého. Myslím si, že v tom zjevení, a to už podotýkám spíš do toho, vkládám, ne, že bychom to v tom příběhu přímo vyčetli, ale myslím si, že v jeho životě muselo být nějaké očekávání, které právě když uviděl ten úkaz, že se to prostě v tu chvíli stalo. On viděl zajímavý úkaz, ale najednou dochází k tomu setkání s Hospodinem, s Bohem. Prostě není tam jenom to zjevení, to vidění, ale ozve se tam i ten Boží hlas.
1: To je zajímavé, ozve se hlas a Mojžíš hned ví, že je to hlas Boží.
2: Nejsem si jistý, jestli to hned věděl, protože se vlastně na to také ptal. On poslouchal, to je v Exodu v 3. kapitole a vlastně Pán Bůh ho

0: si tomu všemu rozuměl, ale každopádně víme, že se ptá na jméno. Mojžíš se ptá toho pána Boha, hele, kdo vlastně jsi, jo, až já přijdu k těm Izraelcům, tak co mám vlastně říct? Jako, mám říct, jako, že se ke mně stal nějaký hlas? Jo, jak to mám vysvětlit? A tam je takový ten zajímavé představení pána Boha, kdy pán Bůh říká, jsem, který jsem, nebo se to překládá jako budu, který budu. Prostě já jsem ten jsoucí. Takže tam určitým způsobem zjevuje to jméno, až je to jméno zvláštní.
1: To je zajímavé, co říkáš, že Mojžíš měl obrovský intenzivní zážitek, naprosto výjimečný. Slyší, co má dělat, ale vlastně v situaci, kdy tomu nemůže rozumět, protože to hlavní se teprve stane.
0: Ano, přesně tak. Myslím si ale, že se to nějakým způsobem potkává s tím, co bylo v jeho srdci. Když jsme si říkali, že v těch 40 letech se zajímal o to, jak se daří těm jeho lidem, tak evidentně to bylo v jeho srdci. Nějak to dopadlo, špatně musel utéct, jo. A 40 let byl v Midianu, ale muselo to být v jeho srdci, protože najednou on se potkává s pánem Bohem, naprosto úžasné zjevení, a pán Bůh tam vlastně, jak bychom to řekli, se dotýká nebo míří přesně do toho, čím to začalo, jak se daří těm jeho bratrům, a dává mu úkol. A víme, že to pro Mojžíše bylo těžké, vlastně nepředstavitelné. V té třetí kapitole to je takový rozhovor až dohadování, protože Mojžíš se vzpíral tomu úkolu, vlastně se to skončilo až jakoby jeho vymlouváním. On byl vzdělaný. Řekli jsme si na začátku, že byl vzdělaný ve vší egyptské moudrosti. Ale on tady říká, hele, ale já neumím mluvit, já přece nemůžu přijít před faraona. On evidentně v tom musel být vychováván, jak jsem říkal, myslím si, že se mu dostalo vojenského i politického vzdělání, takže taková ta společenská záležitost, musel to vědět, tady tyhle ty věci.
1: No a přesto už byl tady 40 let na poušti.
0: Přesně, ta, už byl jenom s těma ovcema. Jo, jo. Takže vymlouvá se a říká, hele, já do toho nejdu, pane Bože, já pošli někoho jiného. Moc se mi tam líbí jeho věta, kterou říká, kdo jsem já, abych šel před faraona. Tam prostě jednoznačně, a to si myslím, že v tom se můžeme každý najít, když stojíme před nějakým úkolem, tak si říkáme, hele, kdo jsem já, jako řeknu vedoucímu, hele, pošli někoho jiného. Vyber si někoho jiného. Řeknu svému šéfovi, dej to radši někomu jinému.
1: No nicméně pán Bůh se odbít nedal. Ale zase je tam krásné, že on vlastně na všechny ty Mojžíšovy námitky dává nějakou odpověď nebo má vstřícný krok, který mi ho podpoří, aby teda šel. Když říká, že neumí mluvit, tak mu tam říká...
0: Posílám tvého bratra Árona, což se skutečně potom stalo v tom příběhu, víme. Prostě pán Bůh nějak inicioval, prostě, nebo to Árona nějak napadlo, asi o tom ani nevěděl, že ho posílá pán Bůh, prostě ho napadlo, že by se mohl jít podívat, nějak se dozvěděl, že teda ten Mojžíš je někde na tom východě. Takže skutečně Áron mu šel naproti. Ano, pán Bůh říkal, posílám ti bratra Árona, ten bude tvými ústy. Jinými slovy, na ty jeho obavy relevantně odpovídá a dává řešení, konkrétní řešení, jako ty nebudeš v tom sám, dám ti tady pomocníka tvýho bratra, ten bude mluvit. Ten bude především mluvit k těm Izraelcům. Když se tam ptá vlastně, jak mi uvěří, on se ptá, jaké znamení, což je zase legitimní dotaz, protože že jo, přijde tady po 40 letech, nikdo ho neviděl a jako řekne, tam mě jako někdo řekl, že vám mám pomoct, jo. No, asi by to dopadlo stejně jako při tom prvním pokusu. Tak prostě pán Bůh mu dává znamení, říká, jednak je tam to znamení s tou rukou, odbádá ruku za oděv, a když ji vytáhne, tak je jako bílá, jako sníh, je malomocný, když ji dá zase zpátky, tak je zase zdravá. Pak vlastně použije to, co má Mojžíš v ruce, má tam pasteleckou hůl a on řekne, hoď ji na zem, on ji hodí na zem. A stane se z něho had, Mojžíš se lekne, utíká, a teď vlastně pán Bůh mu říká, vem toho hada ale nevím ho, jak bychom

0: čekali někde za krk, že jo, ať nás nekousne, vem ho za ocas, což se nedělá prostě zádem. Vezme ho za ocas a stane se zase hadem. Takže on dostal... Holý, pardon. Had se stal holý. Takže on dostal i konkrétní, řekli bychom, znamení, aby mu ti Izraelci mohli uvěřit.
1: To je hrozně zvláštní, že vlastně všichni v té chvíli potřebovali být přesvědčení. Mojžíš sám, že tedy do toho vůbec má jít. Ti Egypťani, aby propustili Židy, ale i ti Židi měli být přesvědčení v tom, aby uvěřili Mojžíšovi.
0: Ano, ano.
1: A Bůh prostě musel přesvědčit úplně všechny, aby se to dalo do pohybu.
0: Ano, ano.
1: Tak co? Mojžíš nechal se přesvědčit?
0: No, vlastně nenechal. A to je takový moment, který mě vlastně na tom strašně zaráží, překvapuje a vlastně i povzbuzuje, i když to zní zvláštně. Mojžíš bezesporu byl vybaven k tomu úkolu, přesto se na něho necítil a přesto ho odmítl, ale jak si řekla, Pán Bůh se odmítnout nenechá. Takže vlastně nakonec toho Mojžíše, nechci říct, přesvědčí, ale řekl bych nakonec, Mojžíš neochotně souhlasí.
1: Sice neochotně, možná bázlivě a taky, co si budeme namlouvat, měl čeho se bát.
0: Ano.
1: Ale nakonec se tedy vydává s manželkou a myslím jedním synem tehdy na cestu. Ale na té cestě se taky stane něco zvláštního.
0: Tam se stane další paradox. Bible je občas a ty příběhy jsou plný paradoxů. Takže tady máme situaci, Pán Bůh ho posílá k úkolu do Egypta. Ještě ho musí přesvědčit. A když už ho konečně přesvědčí a když už konečně jde, tak najednou ho tam potká u potoka. Se s ním tam začne prát nějaký posel, čteme. My čteme, že to byl Hospodin a že vlastně chtěl dát Mojžíše, že chtěl Mojžíše zabít. A je zvláštní, Bible to nevysvětluje nějak podrobně. Evidentně Sipora, manželka, je ta dcera Reuela, musela vědět, co se děje, protože čteme, že ona vzala kamenný nůž a obřezala toho syna, protože ti Židé se měli obřezávat, takže ona obřezala předkošku svého syna. Ještě tam řekla takovou zvláštní větu, si muž, je to spečetěno krví, si ženich, je to spečetěno krví. A v tu chvíli čteme, že vlastně Pán Bůh toho Mojžíše nechal.
1: Jaké proto máš vysvětlení? Co to znamená?
0: Nevím, co to znamená. Přiznám se, že to opravdu nevím, ale takhle, nemám proto nějaké teologické vysvětlení. Ale myslím si, že to ukazuje na to, že my jsme plně závislí na Pánu Bohu. A že musíme plně respektovat jeho pravidla, to, jak on to chce, a že on je prostě absolutním pánem. On Mojžíše povzbuzoval, přesvědčoval, dával mu vybavení, možná mu tady dal určitou lekci, kterou možná Mojžíš ještě potřeboval. Asi bych to přirovnal, jak když Ježíš, že jo, apoštol Petr, přední z apoštolů z 12, když ho vlastně Petr zrazuje od té předpovědi utrpení, jo, buď toho uchráněn, pane, když Ježíš mluví o svém ukřižování, tak Ježíš odsekne Petrovi a řekne mu, jdi mi z cesty, satane, jo, tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Možná je to něco takového, kdy my potřebujeme takovouhle lekci.
1: No rozhodně to vyřešila Sipora tím svým zásahem. Jakou roli hraje obřízka v tom vztahu k Hospodinu? Protože Izraelci se tím odlišovali od okolních národů.
0: Ano. Bylo to znamení, že vlastně je to vyvolený národ, že patří Hospodinu.
1: Trošku zvláštní znamení.
0: Je to zvláštní znamení, ale bylo to dáno, vlastně je to už od Abrahama. Abraham byl obřezán jako dospělý muž. A vlastně on dostal tady toto nařízení, že potom měl své syny a jejich potomci měli být obřezáni. 8. dne chlapci po narození měli být obřezáni.
1: Takže to, že teď Mojžíš se šel s neobřezaným synem, ano. Vlastně to byla ta překážka.
0: Přesně tak.
2: kráčet s tím.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu si s Jiřím Procházkou ze stanice, misijní stanice Brněnského sboru Bratrské jednoty baptistů v Medlánkách povídám o Mojžíšovi. A my jsme už došli do situace, kdy se Mojžíš vrací do Egypta, aby se postavil, tak jak ho Pán Bůh poslal, před faraona a začal vyjednávat o odchodu Izraelců z Egypta. To i z dnešního úhlu pohledu je tak tristní, přece se faraon nezbaví mnoha set tisíc otroků jenom proto, že tam přijde nějaký Mojžíš.
2: Určitě to byl těžký úkol. Je to, jak kdybychom si dneska představili, že má někdo jít dojednat, nevím, jestli můžu jmenovat, ale prostě tam na východ do Moskvy s jedním pánem, aby ukončil nějakou válku tady na Ukrajině. Byla naprosto nepředstavitelná situace a asi k tomu bychom to mohli přirovnat. Takže ano, byl to těžký úkol, nicméně tady je, zase nám to něco ukazuje o Mojžíšovi. On prostě šel a konal. I tento nelehký úkol. Napřed měl teda obtíž, nebo jeho první zápas byl přesvědčit i samotné Izraelce. A až potom vlastně došlo k tomu, že šel k tomu faraonovi s Áronem, že jo? A pak vlastně tam máme celý ten příběh o přesvědčování faraona skrze 10 egyptských ran, skrze které vlastně Pán Bůh soudil faraona a ten jeho vzdor vůči tomu jeho příkazu, aby propustil ten lid.
1: Dopadlo to tak, to asi víme, že farao skutečně ustoupil, ale ustoupil až pod obrovským tlakem okolností. Vrcholem těch zkoušek vlastně ano. Bylo úmrtí všech prvorozených.
2: Včetně jeho syna.
1: Tam mají Izraelci dělat na provrácní ochranu takový zvláštní ano. úkon, že mají potřít veřeje vlastních dveří krví beránka.
2: Ano.
1: Proč to?
2: Byl to roční beránek, který měl být zabit. A vlastně ten beránek měl takový, řekněme, dvojí význam. On byl zabit a ta krev, kterou ten beránek ztratil život, ztratil krev, ta byla použita jako znamení potřít ty dveře, jak si řekla. Protože když přicházel anděl z houbce, jak je nazýván v Bibli, a pobíjel v Egyptě všechno prvorozené, tak minul ty obydlí, které byly právě, kde bylo tady toto znamení krve. Proto se tomu říká vlastně slavnost pominutí, Passover, to je ta pascha nebo pesach, čili Velikonoce, první Velikonoce, které vlastně připomínají právě tady tuto poslední událost, tu desátou egyptskou ránu, kdy anděl pobil všechno prvorozené, ale vynechal přitom domy Izraelců. A oni vlastně potom toho beránka zároveň slavili takzvanou slavnost beránka, kdy vlastně si ho upekli a vlastně měli dopředu slavit to, že odcházejí z Egypta.
1: To je hezké, že slavili dopředu.
2: To je takové strašně zajímavé, zase nám to ukazuje něco na víru, vůbec na ten náš vztah s Pánem Bohem, který dost často nám jakoby něco říká a takhle to bude. A my to jakoby nevidíme, ale Pán Bůh říká, ale takhle to je. Věřte tomu, já jsem.
1: Jsem, který jsem.
2: Ano.
1: No, Izraelci se opravdu vydávají na cestu. Já jsem si říkala, tomu muselo být už jenom organizačně obrovské dílo, když se zvedne několik set lidí a vydá se na pochod. Nicméně farao tedy se nevzdává, protože teď už je i osobně velmi raněn, přišel o syna a všechno se to přetavuje do jakési nenávisti a touhy po pomstě a vydává se za Izraelci. Jak může nedohonit tak pomalý průvod, který má několik set lidí?
2: On je nakonec dohodil, vydal se s vozy, že jo, s válečnými vozy, taženými koňmi, takže byl rychlejší, navíc to byla armáda organizovaná. Ten zástup to bylo 600 tisíc mužů, kromě žen a dětí, takže prostě možná 2 miliony lidí pěších.
1: Ano, těch Izraelců.
2: Mm-hmm. On je skutečně nakonec dohonil, ale my tam čteme, že tam začal jednat Pán Bůh. Tam byl boží anděl, který se postavil vlastně mezi to faraonovo vojsko a mezi Izrael. Čteme tam, že třeba v noci jedním byl světlem, pro Izraelce byl jakoby světlem, ale pro tu egyptskou armádu byl jakoby tmou, čili neprůchodnou překážkou. Takže Pán Bůh tam prostě nadpřirozeně a mocně jednal. Nicméně došli na okraj moře Izraelci. A tam další cesta nebyla. Tady je zase zvláštní to, že pochopitelně lidé dostali strach, to je zcela pochopitelné, a řekli, tady končí cesta, tady je moře a za náma je to faraonovo vojsko, všichni tady zahyneme. Mojžíš je pozbuzuje a říká, nebojte se, neboť dneska tady Pán Bůh učiní něco, co jste ještě neviděli, něco, co ještě prostě svět neviděl.
1: A jak to věděl?
2: To nevíme. My to tam nečteme přímo, že by mu to Pán Bůh jakoby řekl, ale z kontextu vidíme, že vždycky na mnoha místech je napsaný Hospodin řekl Mojžíšovi, jo, a pak Mojžíš říkal nebo něco dělal. Takže myslím si, že mu to nějakým způsobem Bůh musel zjevit. Obecně si myslím, že hodně Mojžíš musel být v takovém tom trvalém, řekněme, kontaktu s Pánem Bohem, vztahu, kontaktu. Protože to prostě řekl tady tohleto, jo. A čteme, že Mojžíš se modlil a Pán Bůh mu najednou prostě říká, proč tady se modlíš, vstaň, konej, vztáhni ruku. Mojžíš stáhl ruku a najednou se prostě Pán Bůh, tam čteme, že Pán Bůh přivedl vítr nebo hnal vítr a vysušil to rákosové moře a Izraelci mohli přejít suchou nohou prostě po dně toho moře. Když se o to samé pokusili Egypťané, egyptské vojsko, tak to už byli Izraelci na druhé straně a Pán Bůh vlastně zase řekl Mojžíšovi, vstáhni berlu. Ne, to bylo, když přecházeli tam, tak vztáhni berlu a potom, když už tam šlo to egyptské vojsko, tak vztáhni ruku. A ty vody se zase vrátily a vlastně celé to faraonovo vojsko se utopilo.
1: Možná je to úplný detail, ale nevíš, jak dlouhá trasa tím mořem to byla?
2: To nevím. Předpokládám, že to bylo několik kilometrů nebo minimálně vyšší stovky metrů. Rozhodně to bylo taková, řekněme, délka, že se tam utopilo celé faraonovo vojsko, čítající 600 vozů.
1: Já si někdy při čtení Bible říkám, že my, jak to je zhuštěné, ty příběhy, tak to někdy čteme, že máme pocit, že se ty věci dějí okamžitě. Hmm. Ale vlastně nám unikají nějaké detaily, ve kterých je potom zřejmé, kolik to ty lidi muselo stát. A zrovna třeba u toho přechodu Rudým mořem, ty si to vlastně říkal, Mojžíš vztáhl berlu a začal vát vítr. Ale v Bibli je napsáno, že vál celou noc.
2: Ano.
1: A oni se opravdu celou noc dívali na to, jak se rozestupuje pomalinku to moře. Že to nebylo takové to šup. A jdeme,
2: ano.
1: Ale čekáme, díváme se a za námi jsou pořád ti faraonoví vojáci.
2: Za nimi pořád byli faraonoví vojáci a byl tam pořád také ten anděl, který je tam vlastně nepustil dál, takže Pán Bůh vlastně se o ten lid jako staral celou dobu a ano, já třeba nevím, jestli oni v tu noc spali. Asi ne úplně všichni, ale umím si představit, že většina spala. Že prostě tam večer viděla moře a ráno najednou viděli, že tam to moře není.
1: Takže měli ten krátký vjem. No tak sláva, jsou na druhé straně, za sebou už nemají tu armádu, ano. Takže teď už všechno dobré.
2: Zdánlivě, vyráží na další cestu. Nicméně první taková překážka je, když jim dojde voda, dojdou do místa, kde prostě nemají vodu a začínají reptat.
1: I na té druhé straně byla poušť?
2: I na té druhé straně byla poušť, ano. A tam je, já teďka si nepamatuju přesně to pořadí, ale tam bylo, říká se tomu Mara to místo, reptání, tam právě Izraelci reptali, že neměli vodu. A ta Pán Bůh vlastně řekl takovým zvláštním způsobem, že má Mojžíš vzít dřevo a hodit ho do té vody. Tam byla nějaká teda voda, ale byla hořká. Tak to je, Mara je hořká. A ta voda zesládla, oni se mohli napít. A potom se dostali do místo zvané Elim a tam bylo, čteme, 70 palem, čili nějaká oáza, jak dneska říkáme, tam byla voda, tam se mohli napít. Pak tam bylo další místo, kde zase neměli vodu, nebyla tam ani žádná oáza a tam zase reptali, zase si stěžovali Mojžíšovi, tomu vedoucímu, proč si nás vyvedl, abychom tady všichni zahynuli. A několikrát čteme, právě v tomhle místě to čteme, ale na několika mnoha místech dalších, Mojžíš upěnlivě volal k Hospodinu.
1: Protože reptali a protože ho to vyčerpávalo.
2: Protože ho to vyčerpávalo, ale myslím si, že i hledal to řešení na modlitbě. Na tom upěnlivém volání hledal to řešení a Pán Bůh to řešení dal, řekl prostě, že má udeřit tou holí do skály a vyšla voda. A vlastně všichni se mohli, měli vodu, měli život, mohli se napít. Potom stejným způsobem, že jo, co jídlo. Asi měli nějaké jídlo, to bylo to nekvašené těsto, co sebou si vzali. To došlo, takže Pán Bůh se o ně postaral, dal jim manu, mohli sbírat každé ráno manu. Prostě postaral se o jejich jídlo, to pak čteme v tom příběhu celých 40 let, než došli do zaslíbené země, že vlastně je Pán Bůh takhle tímhle způsobem živil.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Když se člověk podívá na mapu, tak ta vzdálenost, kterou ušli, ta nebyla nějak extra dlouhá na to, aby tedy došli do zaslíbené země, ale oni tam opravdu zůstali dalších 40 let. Ano. Zase ta čtyřicítka, zase ano. Ten symbol plnosti. Proč to reptání je tím důvodem?
2: Vlastně ano, ale ne primárně. Ne hlavně. Ona ta cesta do té zaslíbené země odhadem mohla trvat, nebo tehdejší kupecké karavany, řekněme, ji zvládly, dejme tomu, za nějaký 2-3 týdny. Pěšky z velbloudu, pomalou chůzí, ale za 2-3 týdny tam mohly být. Nicméně my čteme, že Pán Bůh vlastně vedl, tak jak řekl Mojžíšovi, tak vedl celý ten národ na ten Choreb, na to místo setkání, kde se poprvé s Mojžíšem setkal Pán Bůh a vlastně ho povolal do toho úkolu, tak je vedl tam a tam vlastně došlo k takovému dalšímu zjevení, velkému zjevení, ale tentokrát už nejenom pro Mojžíše, ale pro celý ten národ, protože tam Mojžíš měl vystoupit nahoru, všichni měli čekat dole pod horou, já to zkracuju, jo, ale tam bylo důležitý moment, protože Izrael dostal desatero přikázání, dostal zákon, jak má žít, takové směrovky pro to, aby jaký vlastně mají mít vztah s tím Pánem Bohem, který je vyvádí z té egyptské země. No a ty se ptala, jak to bylo dál, tak oni potom dál měli jít do té zaslíbené země, což skutečně šli, ale tam blízko Kádeš Barneji, což bylo, řekněme, na jih od toho Kenánu, tam se zastavili a tam Mojžíš vyslal zvědy do té zaslíbené země, aby ji prozkoumali. Oni ji prozkoumali, donesli dobré zprávy, ale také takové rozporuplné zprávy, strastiplné. Ty dobré zprávy je, že to skutečně je dobrá země, donesli tam hrozen, čteme, že dva museli nést ten hrozen, ale také tam, že jsou tam prostě obři a že tam je silné národy a že je nemůžeme pobít. Prostě Izraelci měli zkušenost s tím, že byli vyvedeni vlastně z velké mocnosti, z Egypta, zázračným způsobem vyvedeni. Teď jim Pán Bůh říká, běžte tam do té zaslíbené země. A zvědové se zase dívají, řekněme, na z té lidské perspektivy, co vidí před očima. Nekoukají na to, že jim to říká Pán Bůh. To je asi taková naše tendence, prostě dívat se na to, co je před očima.
1: A to byl důvod, proč na té poušti pak zůstali 40
2: ano, let? Protože vlastně došlo k tomu, že z těch 12 zvědů, dva, Jozue a Káleb, povzbuzovali lid, řekli, pojďme tam, Hospodin bude s námi, Hospodin za nás bude bojovat. Ale těch 10 zvědů, tam převážil ten strach a vlastně pohanili tu zemi, právě čteme, že oni pohanili tu zemi a všichni se začali více bát, více naslouchali tady těm negativním zprávám, než tomu povzbuzení k víře, důvěře a řekli, že tam nejdou.
1: Když to vezmeme jako obraz, tak možná se z toho dá velmi lehce vyčíst, že ne Pán Bůh nás trestá za něco, ale vlastně my si svojí nevírou způsobíme to, že nám pak některá trápení trvají v životě roky, nebo některé nepohodlí a nedocházíme té plnosti, ke které jsme původně mířili.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Takže se vracejí na poušť. A na poušti to, na tom malém území to opravdu bylo tak, že to pořád křižovali sem tam kolem dokola.
2: Ano, oni tam, my čteme, že vlastně Pán Bůh je vedl, což de facto znamenalo, že dlouho byli na jednom místě, ale čteme, že když se ten oblak, ten anděl Hospodinů zvedl, tak to byl pokyn, že se mají někam přemístit. Takže si takhle, jak říkáš, křížem krážem se různě přemístěvali, nicméně byli pořád na té poušti, nešli dál, nepokračovali dál k té zaslíbené zemi. A to trvalo 40 let. Ten trest spočíval v tom, že vlastně Pán Bůh řekl, že ti, kteří mu nevěřili, že nevejdou do té zaslíbené země. Takže skutečně, dokud celá ta generace těch dospělých, těch, kteří zažili to otroctví a i zázračné vyvedení, ale prostě nedokázali věřit, tak zůstali na té poušti, až jejich děti potom šli dál, pokračovali.
1: Ale Mojžíš věřil a taky nedošel do zaslíbené země.
2: To je strašně zajímavé. Já jsem vzpomenul ten první případ, nebo první část toho příběhu, kdy vyvedl vodu ze skály. K té situaci došlo ještě jednou, oni zase reptali. A Pán Bůh vlastně mu říká, že má vzít hůl a vyvést vodu ze skály. A my tam čteme, že Mojžíš prostě udeřil do skály a pak se rozkřičel na ty Izraelce, kdo jsem já, abych vám dal vodu. Asi bych to přirovnal k tomu, že mu prostě už ruply nervy, nebo prostě už toho bylo i na něj moc. Byl to jenom člověk. A čteme, že takové zvláštní hodnocení, Pán Bůh říká, že protože nedosvědčili s Áronem jeho svatost, takže nevejdou do zaslíbené země.
1: Jak tomu jde rozumět?
2: Těžko. Myslím si, že my máme takovou tendenci tomu rozumět, tak Pán Bůh jako potrestal Mojžíše. Jo, jako tak hele, tady jsi to jako nezvládl, tak nic, máš smůlu. Myslím si ale, že to můžeme číst také tak, že Pán Bůh je velice schovývavý a ví prostě, co člověk zvládne. Pán Bůh evidentně věděl, kde jsou Mojžíšovy meze, ale dopředu připravuje to řešení, připravuje nástupce. To znamená, on jakoby říkal, už je toho na tebe dost, ale mě to nevadí, ten úkol bude pokračovat. Ty splníš svůj úkol a ten tvůj úkol končí, že je dovedeš na hranice té zaslíbené země. Protože možná už teď nedokážeš, už nejsi v takovém stavu, abys dosvědčil mou svatost. Takže chci tím říct, nemusíme to nutně brát tak negativně jako nějaký trest, že Pán Bůh prostě, že nesplňujeme jeho měřítka, ale spíš jako to, že Pán Bůh s náma koná a ví, co s náma může konat.
1: Mojžíš umírá a jestli se nepletu, tak se dívá na tu zaslíbenou zemi z nějakého kopce.
2: To byl kopec Nebo a ano, skutečně on se tam prostě mohl zahlédnout tu zaslíbenou zemi a vlastně potom, brzy potom čteme, že Mojžíš umírá. Takže všechno, co mu Pán Bůh řekl, ta dějová linie se naplnila. ale tohle je konkrétně v té poslední páté knize Mojžíšové, ale my tam máme i tu Mojžíšovu píseň, i zprávu o jeho smrti a pohřbu potom. Toto evidentně nemohl napsat on, když už byl po smrti, ale máme tam prostě v rámci té písně a těch výpovědí, máme tam i to, co on dostal jako zjevení, jako řekneme to poslední zjevení, co dostal od Pána Boha. A to je strašně zvláštní, protože Pán Bůh mu vlastně říká, že ten Izrael odpadne. Celý ten Mojžíšův zákon, to, že dostali desatero, že dostali soubor nařízení, jak se mají chovat, jak mají žít, že si mají vyvolit život. Tam bylo ta hora požehnání a prokletí. Že jo? To všecko oni dostali, dozvěděli se a jsou tam povzbuzováni, vyber si život. A přesto na sklonku života vlastně Mojžíš se dozvídá od Pána Boha, ale oni to nezvládnou. Oni ode mě odpadnou a já je prostě to ponese, to bude mít nějaký důsledky. Vždycky jsem si říkal, jaký to muselo být pro Mojžíše, jak se mu muselo umírat. A z lidského pohledu, z lidského hlediska to můžeme brát jako, že to bylo strašně depresivní nebo smutný. Ale právě u té Mojžíšové písně, kterou on tam složil, tak vlastně Pán Bůh říká, napiš tady tu píseň, napiš to těm lidem, aby oni si to mohli přečíst, aby se to dozvěděli. Takže v tom jakoby smutném oznámení je něco pozitivního. Prostě Pán Bůh tady počítá s obnovou a to skutečně v tom zjevení také bylo. Nejenom to, že odpadnou, ale že budou obnoveni. A vlastně to nejdůležitější, to jsem zapomněl zmínit, důležité zjevení, že Mojžíš sám říká, že Pán Bůh pošle, vyvolí proroka, říká jako jsem já, mezi vámi prostě povolá proroka. A to se tam mluví, potom i v prorocích se mluví dále o tomto proroku a to už byl pojem, který vlastně přímo ukazoval na Pána Ježíše Krista.
1: Jirko, my jsme skoro v závěru našeho pořadu. Když se díváš zpětně na Mojžíše, já vím, ty jsi na začátku říkal, že tě inspirují jeho zápasy, takové to, kdo jsem já, abych se do nějaké role, situace, úkolu postavil. Co podle tebe se Mojžíš musel o Bohu během svého života opravdu naučit?
2: Myslím si, že se musel naučit to, že Pán Bůh ví o něm, ví o jeho potížích, trablech, ví, co je v jeho srdci. Myslím si, že když Mojžíš se zajímal, jak to je s jeho lidem, potom šel do toho Midiánu. Evidentně v něm muselo něco být, protože se mu Pán Bůh zjevil. Prostě Pán Bůh ví, co se v člověku děje a dává se mu poznat, jak čteme v listu Židům, že se odměňuje těm, kteří v něho věří, tak se jim dává poznat. A to si myslím, že musel poznat Mojžíš. Dále musel poznat to, že ne vždycky víme, jak ty věci budou. I s těmi úkoly, které jsou před náma. Prostě to nevíme. Spíš to nevíme, byť si můžeme něco představovat, ale a nějak dejme tomu plánovat, ale vždycky tam narazíme na nějakou bariéru a Pán Bůh prostě jedná, Pán Bůh doplňuje. To je další věc, kterou se musel naučit poznat. Myslím si, že musel poznat i to, že skutečně Pán Bůh chce být člověku blízko, protože zase taková zvláštní situace, když oni dostali zákon, tomu jsme se vůbec jako nevěnovali, ale když vlastně si poprvé zřešili to, že si udělali to zlaté tele, že jo, Mojžíš byl dlouho na té hoře a oni furt čekali, byli netrpěliví, tak prostě Aaron už to nevydržel, lid ho přesvědčil, udělali zlaté tele. Prostě modlu služba a tam prostě Bůh sám řekl Mojžíšovi, běž za nimi, poslal je. Pak tam doslužil k tomu, on rozbil ty desky, ale začal se přimlouvat, protože Pán Bůh řekl, já je zlikviduju a z tebe udělám nový národ, ale Mojžíš se přimlouval, Mojžíš byl přímluvce. A zrovna tady v této situaci je to zajímavé, 33. kapitola 2. knihy Mojžíšovi. Tam čteme potom o tom, jak Mojžíš se vlastně modlí a je před Hospodinem a žádá ho o to, aby mu dal poznat jeho slávu, aby mu dal poznat jeho tvář. Takže něco i v takto vypjatých situacích, kdy Mojžíš se přimlouvá, tak poznává, že Bůh je někdo, kdo je velice, velice blízký.
1: Tolik Jirka Procházka, host dnešního pořadu věnovaného Mojžíšovi. Moc děkuju. Děkuju za to, co jsi s námi dnes sdílel o této nevšední postavě. Přeju ti spoustu další inspirace z Bible.
2: Děkuji.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase příště. Naslyšenou.

Krátce po 14. hodině vám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková, průvodce vysíláním ve středu 5. srpna. Odpolední program začne písničkami na přání. Před nimi ale pojďme vyhlédnout na pořady dnešního odpoledne. Jakými slovy a s jakými tématy lákají k poslechu? V minulém setkání s Gedeonem v biblické úvaze jsme stanuli na pokraji bitvy a tentokrát to vypukne. Jakou roli hrají hliněné nádoby, můžete zkoumat s pastorem Sašou Štěpánovským v 15 hodin a 15 minut. Porovnání Mojžíše a Ježíše přináší 3. kapitola listu Židům v Bibli, ze které čteme v 15:45. Věřím v Ducha Svatého, vyznávají křesťané ve starocírkevním vyznání víry. O této osobě Boží Trojice bude od 16. hodiny mluvit v dalším dílu pořadu Základy pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková. Na pobyt v tichosti pozve repríza ranního telefonátu o 16:30. V Pohovce představíme slovenskou zpěvačku Janu Zibalovou i její debutové album Blízkost. Jak vnímá vzdálenost od Boha, jaký postoj má ke chválám a proč jí v životě stojí za to obětovat Bohu nejen komfort, více se dozvíte v 17 hodin v Pohovce. A ještě polechtejme začátek večerního vysílání. V 18 hodin je tu Bible Guide, kde otevřeme 29. kapitolu proroka Ezechiela. Jednu písničku posílám od Jeremyho Kempa a po ní písničky na přání.

Vybrat si písničku, nechat si zahrát podle svého, tak přesně toto je pozvání této hodiny vám, posluchačům. Až do 15. můžete si nechat zahrát sobě pro radost, někomu z vašich blízkých můžete vybrat song, který máte oblíbený, nebo na který jste si zrovna vzpomněli, možná který vám přináší nějaké vzpomínky. Jakkoliv, pište, volejte, rádi budeme hrát podle vás. Připomenu telefon 515 535 485. Připomenu i číslo pro SMSky a WhatsApp 608 566 773. A připomínám i náš facebookový messenger, popřípadě e-mail studio@radio7.cz.

To byl Jiří Suchý. Nejen, že je léto letoucí, ale ono je i léto horoucí. Tak teď mířím ke všem starším ročníkům i nemocným lidem, pro které je horko velkou zátěží. A chci ujistit, že na vás myslíme, že vám přejeme hojný odpočinek, hodně pijte, nezapomeňte pít. No a přejeme, ať to brzy přejde, ta horka. A posíláme písničku.

Pravidelná posluchačka Iva vybírá písničku Idě Ježíš, idě. A komu ji posílá? Já myslím, že dotyční ví. Mileně, Radce, Mílovi i všem, co poslouchají, zní tato písnička.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání. Tak by mě zajímalo, kde nás posloucháte, jestli doma nebo na cestách. U jedněch posluchačích vím, že nás poslouchají na cestách, a to směrem na Slovensko, na Campfest. Jejich přání mám tady v pořadníku, napřed je tu ale přání pro Emílii. Ráda udělám radost bratry Pospíšilovými.

To byla má soukromá bonusová písnička pro Emílii jako přání do dnešního odpoledne. Dobrý den, píše Jiřina. Prosím, zahrajte nám i všem moderátorům v rádiu písničku Na cestu od Adonai Vytrváme. Jedeme teď s manželem na dovolenou na Slovensko na Campfest. Tak ať ta cesta dobře ubíhá.

Kapela Adonai je jako písnička, se kterou jsme mířili na Slovensko na Camp Fest. Camp Fest se koná ve dnech 6. až 8. srpna v Naranči v Královej Lehotě. Tak ať tento open air hudební festival vyjde, ať je všechno je, jak má být. S tou další písničkou zamíříme na Vsetín, také na festival na United. S Pavlem jsem před chvílí mluvila přes telefon a on mi připomněl, že festival United je tu za 15 dní a jednu hodinu. Už necelou začíná. Na festivalu United se můžete potkat i s Rádiem 7, s moderátory Rádia 7, pokud zamíříte do parku, do altánu Rádia 7 na rozhovory. Tak si pojďme udělat takové mírné opáčko, teď cituji Pavla, a pojďme připomenout loňskou hymnu. A zvláště by nás Pavel rád upozornil na ta slova, kde Ben Drápal zpívá: Nevzdáš se mě, ať jsem na jakémkoliv dně. Tak všem, co se chystají na Vsetín. A nejen jim.

Kapela Azimut, písnička Přijatý a loňská hymna festivalu United. Zdravím, když máme takové tropy, tak prosím o zahrání reggae verze Here I Am to Worship od Christafari a budu se cítit jakože na pláži, píše Petr. No tak ještě to mochýto k tomu.

Další splněné přání za námi. Zdravím všechny posluchače a do sedmičky prosím o písničku Dios es bueno, píše Jiří, a já ráda tuto písničku, která ve svém názvu má to, že Bůh je dobrý, ráda ji plním, ráda posílám.

Bůh je dobrý, Bůh je vždy dobrý. Nic mi nebude chybět, když jsi se mnou a v těžkých chvílích, neopustíš mě. Jeho věrnost trvá na věky. Bůh je dobrý. Tak to bylo další splněné přání a pojďme rychle na další, ať to všechno stihneme. I jako osvěžení do horka může působit písnička. Tou a další bude od Lauryn Daigle Thank God I Do, kde se mimo jiné zpívá: nevím, kým bych byl, kdybych tě neznal. Asi bych spadla z okraje. Nevím, kam bych šla, kdybys mě někdy pustil, ale drž mě ve svých rukou. Lauryn Daigle zpívá jako výběr od Míly.

Je moc dobře, že kolem sebe máme ty, kterým poslat písničku je prostě radost. Je tu poslední přání této hodiny a bude to takové finále. Já děkuji všem, co se do té dnešní hodiny přidali. Mám tu potvrzeno, že nás posloucháte naprosto legálně doma, posloucháte nás i na cestách směrem na dovolenou a posloucháte nás i při papírovém tvoření. Radka vybírá písničku pro Esterku, vybírá Míšu Kadlecovou. A jak říkám, opravdu je moc dobře, že kolem sebe máme ty, kterým poslat písničku. Je radost. Další taková příležitost je tu opět zítra po 14. hodině.

Ze středy 5. srpna uplynula 15. hodina. U mikrofonu je Broňa Procházková v odpoledním vysílání, které za 15 minut nabídne úvahu Saši Štěpánovského o hliněných nádobách a Gedeonovi. Ve 3:15 pak čteme z Bible 3. kapitolu z listu Židům z Nového zákona a se 16. hodinou jsou tu základy, ve kterých Štěpánka Palůchníková přiblíží osobnost Ducha Svatého. Ve vysílání ještě chvíli podržím tu atmosféru z písničky Míši Kadlecové, kde se zpívalo, že je vyvýšený Ježíš, že je oslavený, milující do krajnosti. Ten, který pro lásku šel dál, nezalekl se bariér, nezalekl se toho, čeho jsou lidé schopni, a tak prošel zdí, prošel smrt, pak prošel zdí a přišel s přáním pokoj vám. K tomuto Bohu, k tomuto Ježíši teď zvuk modlitby, abychom se modlili, abychom se spojili v modlitbě za Ukrajinu a za místa, kde probíhá válka, kde probíhá násilí, kde je lidem těžko a kde je potřeba volat o ten pokoj. Chvála tobě, Kriste, čím jsi prošel. Děkuji, co v tobě máme. Děkuji za pokoj, který přinášíš ty. Ne jako svět může dát, ty dáváš. Děkuji. Jsi Bůh, který vidí a slyší, bedlivě pozoruješ lidi a pohnutky jejich srdcí. Jsi Bůh milostivý a jsi Bůh i svatý. Miluješ právo a spravedlnost. Ve tvých rukou je soud. Tak prosíme za ty, kteří trpí válkou, ať je obejme milost a pomoc a útěcha a naděje. Prosíme, ať jsou od moci odstaveni ti, co živí válku, co je jim jedno nějaká spravedlnost, ať jsou jim nastaveny hranice, ať jsou nastaveny hranice agresy. Prosíme za konec války na Ukrajině a trvalý spravedlivý mír. Modlíme se také za pokoj pro Blízký východ, za obnovu řádu a práva v Súdánu. A prosíme i za nás, ať ve svém okolí pomůžeme s čím můžeme, ať nemáme tvrdé srdce. Modlíme se i za bratry a sestry, kteří jsou pronásledováni pro tvé jméno. Chraň je. Amen.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Nebe si hrmí, se zdá se, pod nohou zem se chvěje, ztracení jsou blíž spáse.

V minulém setkání s Gedeonem v zamyšlení Saši Štěpánovského jsme stanuli na pokraji bitvy. Tentokrát to vypukne.

Minule jsme viděli, milí přátelé, jak Bůh odpověděl na Gedeonovy pochybnosti a nejistotu. Viděli jsme, jak mu zmenšil jeho už tak malou armádu na 300 mužů. A já jsem vám tvrdil, že čím méně zdrojů lidských máme k dispozici, tím větší může být Boží sláva. Ty Boží zdroje se můžou více projevit. Já vím, že z jednoho příběhu, z jednoho místa nejde udělat nějaká teorie nebo učení, ale vzpomeňte si, jak Ježíš, čteme v evangeliích, že z 5 chlebů a 2 ryb nasytil 5000 mužů kromě žen a dětí a zbylo 12 nůší. A když měli 7 chlebů, víte, kolik nasytil mužů? 4000. Čím víc měli chlebů, tím méně lidí bylo nasyceno. Co kdyby měli jenom jeden chléb? Mně z toho vyplývá, že by z toho šlo nasytit ještě mnohem větší dav. Zase mi to znovu připomíná, že čím méně toho máme v rukou z těch našich lidských sil, tím víc jako by Pán Bůh mohl zjevovat svoji moc, sílu a slávu. Bůh zbavil Gedeona všech lidských opor a zároveň mu dal svoji podporu. Poslal ho v noci do tábora a říká mu, jestli se bojíš, a jakože se Gedeon jistě bál, jestli se bojíš sám tam sestoupit do tábora Midianců, tak si vem služebníka, půru a poslouchej, co si budou vykládat. Potom se posilní tvé ruce a sestoupíš do tábora. No a tak se tam Gedeon přiblížil s půrou a slyší ta hlídka, jak si vypráví, jak ten jeden říká druhýmu, že měl nějaký zvláštní sen a že se mu zdálo, že se valí pecen ječného chleba na midianský tábor až ke stanu a udeřil do něj, až spadl a převrátil vzůru nohama a ten stan se zhroutil. No a ten voják, ten přítel jeho, ten Midianec mu říká, no tak to je jasný, to je meč izraelského muže Gedeona, syna Joášova. Bůh mu vydal do rukou Midiance i celý tábor. A jak tohle slyšel Gedeon, který tam byl schovaný, tak prostě říká jo. Tam je prostě se poklonil, vrátil se a říká, chlapi, vstávejte, Bůh nám vydal midianský tábor do naší ruky. A tu malou jednotku 300 chlapů rozdělil na 3 jednotky postech, 3 oddíly. A dal jim fakt divný zbraně. Já nevím, jak se tímhle dá bojovat. Dal jim beraní rohy, prázdné džbány a uvnitř těch džbánů byly pochodně. A Gedeon jim řekl, sledujte mě a dělejte to stejně jako já. To je dobrý vedoucí, vidíte, když tohle může říct, dívejte se na mě a dělejte to jako já. Myslím, že i apoštol Pavel takto se vyjadřoval prostě, že říkal, buďte mými následovníky tak, jako já následuji Krista. Sledujte mě, dělejte to jako já půjdu na kraj tábora a bude to tak, že co já udělám, tak to dělejte stejně, jo? Až zatroubím na beraní roh, já a všichni, kdo jsou se mnou, tak vy taky zatroubíte na beraní rohy okolo celého tábora a zavoláte za Hospodina a za Gedeona. Teda mě to tady trošku tahá za uši. Za Hospodina, ok, v pořádku. A za Gedeona, možná to bylo košer, možná potřebovali volat jméno toho svého vůdce, ale trošku se bojím, že tam, kde, teď když to převádím na naše životy, když my křesťané jdeme jako v životě za Ježíše a za Ježíšem a pak se tam ještě motá nějaký člověk, kterého příliš moc zdůrazňujeme, že to trošku smrdí průšvihem, že si můžeme udělat z nějakého člověka, i když je to třeba významný boží služebník, že si z něj můžeme nechtěně vytvořit modlu. Gedeon přišel se stem mužů, kteří s ním byli na okraj tábora, na počátku prostřední hlídky, když postavili stráže. A teď si to představte, je noc, tam ty Midianci táboří s Amálekovci a najednou se kolem ze 3 stran, byly to 3 oddíly postech, najednou se do té noci ozve troubení na beraní rohy, děsný rány, jak rozbíjejí ty džbány a ti Izraelci do levé ruky uchopili pochodně, v pravý ruce měli ty beraní rohy a volali meč za Hospodina a za Gedeona, jako, ne jako mečet, ale meč jako zbraň. Postavili se každý na své místo okolo tábora a celý tábor křičel a utíkali. A si to představte, 300 beraních rohů, já myslím, že, já nevím, jestli jste to někdy slyšeli, on je to docela rámus.
A teď se rozbíjí ty džbány a najednou se objevuje světlo. A mezi těmi nepřáteli nastal zmatek. A oni obrátili, tady je psáno, že Bůh to způsobil, Hospodin obrátil meč jednoho proti druhému v celém tom táboře a oni utíkali a zdrhali prostě pryč a byli svoláni izraelští muži také z pokolení Neftalí, Asher, z Manasesu a pronásledovali Midiance. A Gedeon poslal posly po Efraimském pohoří se slovy: sestupte vstříc Midiáncům, obsaďte vody na Jordánu, ty brody, a ti Efraimci to tam obsadili a zajali dvě midiánská knížata, Oréba, Zeba, které prostě popravili. A to je docela zvláštní bitva, vidíte. Nevím, jestli se mi to podaří vyjádřit, to, co bych rád vám předal, ale mně připadá, že tam je důležitá myšlenka i pro nás. Nový zákon říká, myslím, že to je někde v listu Korinským, tam Pavel píše o boží milosti a říká, a tenhle poklad, to boží, to, co nám Bůh daroval, tak my máme v hliněných nádobách, že jsme v podstatě hliněné nádoby, ale máme v sobě velký poklad. V této bitvě ty hliněné nádoby byly rozbity a to světlo zazářilo. Já nechci nějak křečovatě převádět to, co se tam tehdy stalo, nechci tomu dávat jiný výklad, než to má, ale dovolte, mě to připomíná jednu důležitou věc. Ten zvuk beraních rohů, mě to připomíná modlitbu a chválu, když zpíváme Bohu, když ho uctíváme, ne když máme dobrou náladu a chce se nám a je nám do skoku. Bible mluví o oběti chvály a je to mocná zbraň. A tam v té bitvě ty hliněné nádoby byly rozbity. Bůh nechce, aby jsme se rozbíjeli, ale boží vůle je, abychom vydali ty svoje životy, Pavel doslova píše v Římanům 12, abychom přinášeli svá těla v oběť živou, dávali Bohu na oltář ten svůj život, sami sebe, že to je ta pravá bohoslužba nebo služba Bohu milá, když sami sebe odevzdáváme Bohu k dispozici. Když nejdeme tím životem jako Bože, já to chci takhle a takhle to udělej a takhle, když byla jedna naše dcera malá, tak ona to vyjadřovala úplně excelentně slovy: já chci to, co chci já. A písmo nás vede úplně k opačnému postoji, abychom chtěli to, co se Pánu Bohu líbí, to, co je jeho vůle, abychom jeho vůli hledali, tak jako ji hledal Gedeon, a abychom taky nehledali jenom těch svých věcí, jak píše Pavel, ale také ty věci, které slouží druhým, abychom tady žili pro druhé. Když mluvím o rozbití těch hliněných nádob, nemluvím prosím o nějaké sebedestrukci nezdravé,

pro Krista, tak my říkáme, tím křtem člověče říkáš, já umírám sám sobě a já postávám s Kristem k novému životu. Já umírám s Kristem a postávám s Kristem k novému životu a křtem já říkám, ne já, ale ty Ježíši vládní v mém životě. A potom to boží světlo může zasářit skrze naše životy a v našich životech. Už jsme si to tady říkali. Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. A teď nekážu nějakou metodu, ale chvála, modlitba, vydanost Bohu může přinášet to boží světlo a boží nepřátelé, vidíte, v tom příběhu se tady pobyli navzájem a tak nějak Pán Bůh možná jedná i v tom duchovním světě s našimi nepřáteli. Stař Bůh.

0: Zamyšlení připravil Saša Štěpánovský. Série o Gedeonovi pokračuje zítra ráno v 6.45, v opakování pak v 15.15 odpoledne.
1: Ako vysoko je nebo nad zemou.

0: Kalendárium.
1: Jen dvě jména zmíním v krátkém ohlédnutí proti proudu času. Člověk je tak zdravý, jako jsou zdravé jeho vztahy, prohlašoval Tomáš Kryška, slovenský baptistický kazatel a evangelista. Narodil se v rodině známého kazatele Jána Kryšky. S rodiči cestoval po Slovensku podle toho, kde působil otec jako kazatel. V 80. letech se usadili v Bratislavě, kde Tomáš vystudoval evangelickou teologii. V roce 1989 byl zvolen kazatelem v Lučenci, byl duchovním pěveckého sboru JAS a v letech 1997 až 2000 předsedou rady BJB na Slovensku. V roce 2005 se stal kazatelem baptistického sboru Viera v Bratislavě, kde působil až do své smrti. Tomáš byl stejně jako jeho otec charismatický kazatel, velmi vnímavý v kontaktu s lidmi. Spolu s manželkou Ester se věnovali manželským párům a na Slovensku i v Česku vybudovali velmi účinnou síť seminářů pro manželské páry. Tomáš Kryška se narodil 5. srpna roku 1962. O 50 let starší byl francouzský katolický kněz, zakladatel emauského hnutí Abbé Pierre. Za druhé světové války pomáhal francouzským židům uprchnout do Švýcarska. Celý svůj život zasvětil především péči o bezdomovce. Založil emauské hnutí, které po celém světě provozuje domovy určené potřebným lidem. V roce 2005 se umístil na třetí příčce v anketě o největšího Francouze, a to za státníkem Charlesem de Gaullem a přírodovědcem Louisem Pasteurem. Abbé Pierre volal potom, aby se jeho církev znovu stala evangelijní. Jedině tak je možné smíření mezi všemi křesťany. Abbé Pierre se narodil roku 1912.

Se 3/4 na 4 otevíráme stránky Bible, a to v místě, které se nachází ve 3. kapitole listu Židům v Novém zákoně.

A proto, moji svatí bratři, společníci v nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Krista Ježíše, který byl věrný tomu, jenž ho ustanovil, tak jako Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. On si ovšem zaslouží větší slávu než Mojžíš, tak jako má větší čest stavitel než sám dům. Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh. Ano, Mojžíš byl jako služebník věrný v celém Božím domě, aby dosvědčil to, co mělo být řečeno později. Ale Kristus byl jakožto syn věrný nad svým domem a jeho dům jsme my. Pokud si až dokonce udržíme tu smělou důvěru a neochvějnou naději, kterou se chlubíme. Proto jak říká Duch Svatý, dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře v den pokušení na poušti. Vaši otcové mne dráždili a pokoušeli. Co dovedu, sledovali po 40 let. Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy řekl, srdce těch lidí jen stále bloudí. Mé cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem tenkrát odpřísáhl. Do mého odpočinku nikdy nevkročí. Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte. Dokud ještě platí ono dnes, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky, pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce. Jak říká, dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře. Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit? Nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšli z Egypta? Kdo jej roztrpčoval po celých 40 let? Kdo jiný než ti hříšníci jejich těla padla na poušti? A komu odpřísáhl, že nevkročí do jeho odpočinku? Přece těm, kdo odmítali poslechnout. Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře.

0: Ze středy 5. srpna uplynula 16. hodina. Příjemný poslech vám přeje Broňa Procházková. Výhled do hodiny před námi ukazujeme na pořady Základy za chvíli. O 16:30 pak reprízujeme ranní telefonát, se kterým jsme představili Pobyty v tichu, a v 17:00 začíná hudební týdeník Pohovka s albem Jany Zibalové Blízkost. Krásné odpoledne s Rádiem 7. O jedné z osob Boží Trojice bude nyní mluvit pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková.
1: Základy. Dnes se setkáváme nad tématem Duch svatý. V knize Chatrč autor představuje Ducha svatého jako postavu jménem Sarája. Jemnou, éterickou ženu asijského vzhledu. Pro někoho je to obraz krásný a oslovující, pro jiného možná znepokojivý nebo dokonce pohoršující. Duch svatý jako osoba a ještě k tomu žena? Není to příliš odvážné? Možná se autor nechal inspirovat biblickými jazyky. V hebrejštině je totiž Duchu svatému přiřazován ženský rod. To nám může pomoci rozšířit naše vnímání a uvědomit si, že Bůh přesahuje naše lidské kategorie, včetně těch, které se týkají pohlaví nebo podoby. Každé zobrazení je jen pokusem přiblížit nevyjádřitelné. O Duchu svatém se výslovně dočítáme především na stránkách Nového zákona. Sám Ježíš o něm mluví, představuje ho svým učedníkům a zaslibuje jeho příchod. Duch pak přichází mocným způsobem při letnicích, kdy ho učedníci zakoušejí velmi konkrétně, jako sílu, která proměňuje, dává odvahu a otevírá nové porozumění. Jaká je ale naše vlastní zkušenost s Duchem svatým? Máme s ním osobní zkušenost? Nebo spíše tápeme a nevíme, co si o něm myslet? Někdy může být Duch svatý pro nás nejméně uchopitelnou osobou Trojice. Není tak snadné si ho představit, oslovit ho nebo popsat jeho působení. Přesto ve společném starocírkevním vyznání víry jasně vyznáváme. Věřím v Ducha svatého. Ježíš sám ho nazývá přímluvcem, tím, kterého Otec pošle, aby byl s námi. V Janově evangeliu čteme, že Duch připomíná, co Ježíš říkal, učí nás, osvěcuje a vede. Není tedy vzdálený ani neosobní, ale velmi blízký a aktivní. Samotné slovo duch v nás často vyvolává představu něčeho nehmotného, neuchopitelného. Duch vane kam chce. Nelze ho spoutat ani přesně vymezit. Někteří teologové mluví o duchu jako o energii mezi Otcem a Synem, jako o proudu lásky, který mezi nimi proudí. Tento obraz může být inspirativní, ale není úplný. Duch svatý totiž není jen jakousi silou nebo vánkem, je plnohodnotnou osobou Trojice, stejně jako Otec a Syn. To, jak o Duchu svatém přemýšlíme, jak o něm mluvíme a zda se k němu obracíme v modlitbě, je do značné míry ovlivněno prostředím, ve kterém jsme vyrůstali. V některých církevních tradicích je duch spíše v pozadí, zastíněn důrazem na Krista. Jinde je mu naopak přisuzována velmi výrazná, někdy až dominantní role. Otázka, kým Duch svatý je a jaké místo má v našem životě i v teologii, provází církev od jejich počátku. Už raná církev vedla živé debaty o jeho podstatě a jeho působení. A možná tyto otázky zůstávají otevřené dodnes, protože duch vane kam chce, ale vždy ruku v ruce s Kristem. Tak se nechme duchem vést, proměňovat, překvapovat, aby na nás byl více a více vidět Kristus.
0: Ducha svatého se snažila přiblížit pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková. V příštím týdnu se v pořadu Základy zaměří v premiéře v úterý v 9:30 dopoledne na modlitbu.
2: Přijď svatý duchu a stvoř

Synka si z mě vyvolil a z kamenného srdca masité urobil. Já jsem boží děcko, v Kristu zmožu všecko, celá moja duša na něho spolíhá, spolíhá. A včil jsem šťastný

0: za nic na světě ho nedáme.
1: Posloucháte vysílání, které je plně hrazené z dobrovolných darů. Díky za vaši podporu, díky, že ji zvážíte. Vysílat můžeme díky vám.

V dnešním ranním telefonátu měla Andrea Audová na drátě Ivetu Mesiarovou, která představila Pobyty v tichu. O 16:30 dostane prostor repríza jejich hovoru.

0: Občas si potřebujeme dobít baterky a někdy k tomu stačí obyčejné ticho. Právě to nabízejí pobyty v tichu. Jak taková stišení vypadají, přiblíží Iveta Mesiarová, která za tímto projektem stojí. Dobré ráno, Iveto, vítejte ve vysílání.
1: Přeji krásné ráno.
0: Krásné ráno i vám. Iveto, když se řekne pobyt v tichu, tak co si pod tím máme představit?
1: Pobyt v tichu je akce, na které se močí. Možná někteří z vás slyšeli o pobytech ve tmě, kdy se člověk někam zavře na pár dní, kde nic nevidí. A na pobytech v tichu vidíme, ale nemluvíme. Vědomě zachováváme ticho. Ono to zní možná zvláštně, ale člověk si na to velice rychle zvykne a často se mu pak z toho ticha ani nechce vracet. Setkat se můžete s různými pobyty v tichu, ty, které organizuji já, tak ty jsou pohybové, to znamená, že chodíme po českých a slovenských horách a močíme a jsou to buď to jednodenní výlety, třeba někam do Krkonoš, nebo víkendové pobyty v tichu, například v slovenské Malé Fatře. A vždy je to v menší skupince, tak zhruba do 10 lidí.
0: A co vás přivedlo k té myšlence založit tento projekt Pobyt v tichu?
1: Na pobyty v tichu sama jezdím už přes 10 let, buď to na takové skupinové meditační akce, kde se sejde klidně i 40-50 lidí, nebo pak i sama do klášterů. A chyběla mi varianta, která by byla možná víc pohybová, venkovní, takový komornější skupince lidí a která by byla úplně pro všechny, bez ohledu na vyznání nebo filozofii. Tak proto jsem takovou akci vytvořila. Profesně se z části věnují pohybu a vím, jak nám v běžném životě chybí, takže mi dávalo smysl propojit to všechno, co nám dělá dobře do konceptu právě pohybových pobytů v tichu, kdy trávíme čas v přírodě.
0: A tak pojďme od začátku, když člověk na takový pobyt přijede, tak co ho čeká, jak takový pobyt probíhá?
1: Většinou jde o prodloužený víkend od čtvrtka do neděle. Ticho začíná první večer a končí pak v neděli po snídani. A opravdu těch několik dní vůbec nepromluvíme. To ale neznamená, že se například nemůžeme smát. Naopak smíchu tam bývá možná až překvapivě hodně. Místo slov spolu komunikujeme různým posunkama, pohledem, úsměvem, nebo si případně občas něco napíšeme na bloček. A součástí tady těch vícedenních pobytů je i program, který je dobrovolný, takže se účastníci můžou zapojit. Většinou jdeme na někam na výlet do přírody, vykoupat se, hrajeme v tichu například i deskovky, nebo večer posedíme u ohně, pustíme si večerníček podobně. Takže asi zhruba takhle jsou ty víkendové pobyty v tichu. Tam možná ještě zmíním, taková zajímavá část přichází pak v neděli ráno, kdy to ticho končí. Po několika dnech se lidi opět uslyší a můžou pak dobrovolně sdílet, co během pobytu prožili. Bývá to někdy hodně překvapivé, i vtipné, hluboké a takové upřímné, tak to mám moc ráda. A komu by se ten víkendový pobyt zdálo jako možná příliš velké sousto, tak se může účastnit jednodenních výletů v tichu. Tam je to jednodušší. Sejdeme se na domluveném místě, společně vyrazíme na trasu jako zhruba 15-20 kilometrů někde hezky přírodou a v podstatě celý den kráčíme v tichu a na konci se opět v tichu rozloučíme.
0: Mě ještě zajímá i co třeba organizační pokyny, kam se půjde nebo jak se bude jíst, tak to taky dáváte na kartičkách.
1: Částečně, samozřejmě, že všechno se účastníci dozvědí přes e-mail, který posílám dopředu, předtím, než ten pobyt začne. A jinak na začátku pobytu je vždycky rozprava, kde si všechno řekneme, ale už pak během těch pobytů máme normálně klasickou psací tabuli, kde je přesně všechno napsané, třeba když jdeme na výlet, v kolik je sraz, co si vzít sebou, jaká to bude trasa a podobně.
0: Iveto, v čem si myslíte, že je to lepší být v tichu ve skupině, než jít sám do hor a být v tichu tak nějak přirozeně?
1: Já si nejsem jistá, jestli bych řekla, že to je lepší. Mluvím teda sama za sebe, já potřebuji obojí. Potřebuji i to individuální samotné ticho a pak i ve skupině. Se týče toho skupinového, tak tam je to asi podobné, jako když jste na koncertě. Že ano, můžete si tu hudbu poslouchat i sami doma a bez toho určitý prožitek, ale když jste ve skupině lidí, která vlastně sdílí to samé, tak ono se to násobí, ten prožitek, nebo se tak jako amplifikuje až. Takže já jsem zastáncem obojího.
0: Děkuji. Proč si myslíte, že to ticho má stále vlastně větší význam v té současné době?
1: Já myslím, že je ticho takové nedostatkové zboží v dnešní době, že všichni toho máme hodně, hodně pracujeme, spoustu povinností a ne úplně vždycky čas a prostor tak úplně vypnout nebo na sebe. Takže to si myslím, že je v podstatě takový návrat k přirozenosti, kdy to asi takhle bylo vždycky, že večer se tak člověk usebral a měl tu chvilku klidu pro sebe. No a když se vám ji nedostává, tak on se to umí nastřádat, ta potřeba, a pak je fajn třeba vyrazit takhle někam na organizovanou akci.
0: Může na takovou akci přijet i někdo, kdo s tichem nemá vůbec žádné zkušenosti, nebo pro koho jsou vlastně ty pobyty vhodné?
1: Určitě. Za mě jsou pobyty v tichu vhodné pro každého, kdo je tomu otevřený a chce si to vyzkoušet. Souzní to s ním, jako cítí, že je to něco, co by chtěl zažít. Konkrétně pak u těch mých pobytů byla potřeba, aby to byl někdo, kdo zvládne ujít zhruba 10-20 kilometrů pěšky. Není určitě potřeba mít žádnou předchozí zkušenost s pobyty v tichu nebo s meditací, nebo u mě ani být nějaký ultraturista. Ty pobyty jsou v podstatě pro všechny lidi, jako u mě se střídají lidi různých profesí a věků, rozpěli klidně od 20 do 60. A většinou ty lidi spojuje to, že si prostě chtějí dopřát chvíli klidu, mají rádi přírodu, pohyb a vědí, že je fajn trošku pečovat o tu svoji hlavu i tělo.
0: Takže se nedá říct, že je to vhodnější pro introverty a extrovertům vstup zakázán?
1: A nedá, naopak já mám zpětnou vazbu, že si to pochvalují jak introverti i extroverti. Ono introvertům vyhovuje to, že jsou mezi lidmi, aniž by cítili tlak na nějakou nucenou konverzaci. A extroverti pak zase sdílejí, že pro ně to bylo velice osvěžující na chvíli obrátit pozornost víc sami k sobě a často jsou pak i překvapení, jak jim to udělalo dobře a jsou na sebe i pyšní, že zvládli celý víkend nemluvit.
0: Přemýšlím ještě o tom, že v tom tichu se možná někdy překvapíme, možná se otevřou nějaké dveře, které nás překvapí a možná třeba i zaskočí, tak umíte i s tímto pracovat? Je nějaká vlastně návaznost potom?
1: Pracujeme s tím tak, že samozřejmě já jako organizátor tam funguji jako i taková vrba, kdyby bylo potřeba něco řešit. Dopředu si řekneme, jak vlastně tady ty situace ideálně zvládat. Ono stačí často přesměrovat pozornost na něco jiného, začít dělat něco rukama a podobně, ale samozřejmě, kdyby se něco takového dělo, tak tam jsem já jako záchranná spojka. Možná ještě zmíním, pro koho ty pobyty nejsou. Já bych je nedoporučila lidem, kteří si právě procházejí možná závažnějšími psychickými obtížemi, protože nejsem terapeut a na pobytu není odborná psychologická péče, takže v takové situaci bych asi šla spíš cestou možná těch jednodenních výletů a ten dlouhodobější několikadenní pobyt v tichu bych zatím odložila.
0: Dobře, pojďme už na závěrečnou otázku, teď prakticky, tak nějaké termíny, kde si mohou najít posluchači informace, přihlášky a tak dál.
1: Termíny všech pobytů a výletů v tichu najdete na webové stránce pobytvtichu.cz, všechno dohromady. A na výlet se můžete přidat například v půlce září, víkendový pobyt je tam pak vypsaný na listopad. A teď momentálně ladím kalendář na rok 2027, takže by se brzy na webu měly objevit termíny pro celý příští rok. Případně se tam můžete i přihlásit o odběr novinek do mailu, ať vám to rovnou přistane. No a pokud by posluchače cokoliv zajímalo k pobytům v tichu, tak na webu najdete i můj e-mail, stačí napsat a moc ráda se s vámi spojím a třeba si spolu někdy zamočíme.
0: U mikrofonu s námi byla a pobyt v tichu představila Iveta Mesiárová. Ivetu, moc děkujeme, že jste byla s námi ve vysílání a přejeme vám, ať se vám pobyty daří.
1: Děkuji moc krát, mějte se hezky.
0: Mějte se taky hezky.

Středeční odpoledne se blíží k 17. hodině a sník pozvání si pohovět s pohovkou. V hudebním týdeníku Pohovka představíme slovenskou zpěvačku Janu Zibalovou a její debutové album Blízkost. Jak Jana vnímá vzdálenost od Boha? Jaký postoj má ke chvalám? A proč jí v životě stojí za to obětovat Bohu nejen komfort? Více v 17 hodin. Příjemný poslech a vydařený večer vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Naslyšenou.

0: Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a pěkný středeční večer přeje Aneta Lofítková. Máme 18 hodin a to znamená, že startuje Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 29. kapitola. V této kapitole najdeme boží rozsudek nad Egyptem, který se stane bezvýznamným královstvím. Tento úpadek Egypta začal již v době Novobabylonské říše, kterou založil Nabukadnezar, a byl dokončen v době Perské říše, kdy se Egypt stal její součástí. Čteme zde. Proto tak praví panovník Hospodin. Hle, dávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt. Ať si odnese jeho bohatství, ať rabuje a plení, aby odměnil své vojáky. Odměnou za jeho služby za to, co pro mě udělali, mu dávám Egypt, praví panovník Hospodin. Bůh využil Babyloniany pro potrestání hříšných Egypťanů. To nás přivádí k otázce, jak Bůh plánuje zlo zničit a dokonce použít ve svém plánu spásy. Pokusme se projít znovu boží plán. Víme, že ten měl Bůh ještě před stvořením. O tom čteme. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhoní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. Přece vzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Bůh se rozhodl proměnit stvořené v boží. Stvoření je něco, co Bůh vytvořil. On ale chtěl něco víc. Chtěl, aby se stvoření stalo jím samým. K tomu dojde tak, že Bůh se stane stvořením, aby stvoření, které bude chtít, se mohlo stát součástí jeho samého. Stvoření lidé se tak stanou jeho vlastními dětmi. Ten příběh je plný zvratů a boží moudrosti. Pojďme do něho nahlédnout. Bůh nejprve stvořil nebeské bytosti s možností svobodné volby. Většina si vybrala život pro Boha a s Bohem. Někteří ale svou volbou dali vzniknout zlu. Toto zlo se pak zmocnilo lidí, které Bůh později stvořil. Bůh vyhlásil, že trestem za zlo je smrt. Lidé se tak kvůli hříchu ocitli v moci smrti. Stalo se to podle slova, které Bůh řekl. Z toho stromu poznání nejes, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Celé lidstvo tak propadlo smrti. A nebyla cesta ven. Lidé patřili nejen smrti, ale i ďáblu. Jeho radu poslechli a učinili z něj svůj duchovní vzor, svého duchovního otce. Ale pozor, Bůh se stal člověkem. Ježíš byl lidský, ale nepatřil ďáblu, protože uposlechl Boha a ne rady ďábla. Nezasloužil si tedy smrt kvůli hříchu, žádný hřích totiž nespáchal. Podle zaslíbení si naopak zasluhoval život, a to podle slibu v Mojžíšově zákoně. V Levitiku čteme, zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Ale pozor, ďábel nemohl popřít svou přirozenost lháře a vraha. Neodolal a když měl možnost, tak Ježíše zabil. Tak ale porušil boží slovo, že ten, kdo je dokonalý a plní všechny boží příkazy, bude žít. Bůh proto spravedlivě zasáhl a vrátil Ježíši život. Ježíš vstal z mrtvých. Ale pozor, ukázalo se, že Ježíšova smrt měla skrytý význam. Bůh přijal Ježíšovu smrt jako dobrovolnou oběť za hříchy všech těch, kteří budou chtít přijmout. Ježíš se stal člověkem proto, aby mohl zemřít. Jako Bůh zemřít nemohl, ale zůstal zároveň Bohem, abychom věřili, že jeho smrt byla dobrovolná oběť. Jako Bůh měl jistě moc se zachránit. Ježíšova smrt tak osvobodila lidi z moci smrti a ďábla. Ďábel tak vlastně zabitím Krista osvobodil všechny hříšné. Zlo bylo poraženo zlem. A když lidé přijmou Kristovu smrt, tak dostanou také jeho život. Stejně jako spravedlivý Ježíš dostal od Boha zpět svůj život. Ale pozor! Ukázalo se, že ospravedlnění lidé nedostanou zpět svůj starý původní tělesný život. Spolu s ospravedlněním dostanou Kristův boží život. Tak se do stvoření dostalo semeno božího života. Boží DNA. Bůh tak smrtí splodil vlastní děti. Tak o tom čteme v listu Židům. Ten pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy. A tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. Bůh nejen zbavil ďábla moci, ale zároveň vložil do lidí svůj život. Tak splodil své vlastní děti, jak to čteme v Janově evangeliu. Těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.

Na Bible Guide se můžete těšit zase zítra, a to buď v 8 anebo 18 hodin. Spolu s Jiřím Zdráhalem budeme pokračovat v knize proroka Ezechiela. No a my se teď pojďme podívat na to, jaké další pořady jsou před námi.

Poctivé práce je většinou vidět, ale mohou nastat situace, kdy se naše práce musí měřit. Zvláště v IT sektoru dochází k různým optimalizacím a je třeba monitorovat pracovní vytížení pracovníků. Jak ve sledování v práci působí AI, hovoří Průsečíky s Mariánem Možuchou po 6:30. Dnes se v Kanafásku vydáme k moři. Zní to jako idylka, ale bohužel to moc vydařený výlet nebude. Víc už vám ale neprozradím. Poslouchejte příběh Radka Daniela z knihy Povídá se povídá v 19:15. V jakém stavu je česká ekumena, tedy spolupráce různých církví, a co české církvi v tomto směru chybí? Poslední část rozhovoru Vojty Barota s Petrem Rausem přináší praktické příklady vedení v ekumenickém prostředí. Pořad 3D Talk je připraven v 19 hodin 45 minut. V době velkého soužení, kdy má zemi ovládnout antikrist, vystoupí na scénu dva neobyčejní boží svědkové. Jak bude jejich mise probíhat, budeme sledovat v knize Zjevení při dnešním studiu písma. Relace Světem Bible je připravena ve 20:15. Poušť se stane sadem, je jedno z proroctví týkající se příchodu Mesiáše a pouště. Poušť byla cestou z otroctví do zaslíbené země, útočištěm i nebezpečným místem naprostého spoléhání na Hospodina, místem první lásky mezi Pánem a jeho lidem. Co znamená poušť v duchovním smyslu pro nás a co se můžeme naučit z biblické symboliky pouště, můžete zkoumat v pořadu Kudy kam s Danou Kéningovou po 9. večerní. Polka se u nás bere jako ryze český a taky lidový tanec. Český je, ale vznikl díky dobovým událostem v Polsku a taky na základě jednoho polského lidového tance ve 30. letech 19. století, tedy přibližně v době, kdy se narodil Bedřich Smetana. A protože i sám slavný skladatel byl v mládí aktivní tanečník, složil za svůj život spolek poměrně hodně. Právě jim bude věnované další koncertino v 10 večer. Kazatel Miloš Scholz patří mezi výrazné osobnosti české církve. Do jeho života, ve kterém měl dlouho na prvním místě tenis, nahlédneme prostřednictvím knihy Jak život šel, kterou napsal jeho syn Miloš Scholz mladší. Od 23 hodin 15 minut se vydáme do Brna, kde vyrůstal v rodině Krejčího.

jak David tančit, jak Pavel víno mít, jak sila zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha, jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozjení, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtíží,

co můžu, jak Marie chci dát. A nesilvi tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

Tohle byla zpěvačka Emma Nissen, kterou vystřídá ještě jedna chvála a po ní už se na vás těší Průsečíky. Tentokrát s tématem monitoring práce.

0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Technologie postupně prostupují celou naší kulturou, naším životem a mnohé jsou nastavené tak, aby nás nějakým způsobem sledovali, kontrolovali, usměrňovali, dávali podněty. A právě o tom, jak nás umělá inteligence

0: Premiéra dalších průsečíků se na vás těší v úterý v 11.15.
1: U tebe jsem v bezpečí.

Je za námi 19 hodin a ladíte Rádio 7 a jeho středeční vysílání, na kterém za malou chvilku, a to konkrétně za 15 minut, začne pořad pro děti. Tak vás na něj zvu, ať se určitě připojíte. Teď už kapela Lift Up.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Tohle byl Forest Frank a jeho píseň o pokoře a vrátit se k základním hodnotám. Nás čeká ještě jedna česká píseň jedné české zpěvačky a po ní už se na vás těší Kanafásek.

Ahoj děti, říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Každý jezdec ale ví, že skrotit velkého koně není jen tak. Vyžaduje to sílu, rozhodnost a pevnou ruku na uzdě. Věděli jste, že jednoho takového neposlušného koně musíme krotit každý den, i když doma žádné zvíře nemáme? Je to naše touha dělat věci hned. Když takovému netrpělivému koníkovi povolíme uzdu a necháme ho splašeně cválat, může to dopadnout hodně špatně. Příběh o takové touze dvou holek je z knihy Povídá se povídá. Napsal ho Radek Daniel a čte Marcela Dýrová.

Dovolená u moře s rodiči. To bude paráda. Tereska a Šárka už se nemohou dočkat. Do odjezdu zbývá poslední den. Všechno už mají připravené, věci zapakované v kufrech, auto naleštěné, až zrak přechází. Dokonce i babička z Horního Bolíkova je tu. Přijela hlídat nejmladšího brášku, který s ním ještě nemůže, protože na tak dalekou cestu je moc malý. Zbývá tedy jediné. Zamávat a tradá! Prázdniny zítra začínají. Děvčata hoří nedočkavostí. Hrají si před domem na písku, ale v myšlenkách se již prohánějí po písčitých plážích. Představují si tu nádheru. V uších jim to šumí, šplouchá a klokotá, slaný vítr jim ovívá tvář a radci se jim chechtají nad hlavou. Já myslím, že moře je 20krát větší než naše přehrada, přemýšlí nahlas Tereska. Ba ne, moře je 100krát větší a k tomu je ještě slané a krásně modré, opravuje ji Šárka. 100krát? To není možné, kroutí Tereska udiveně hlavou. Něco tak obrovského si ani nedokážu představit. Však to brzy uvidíš a přesvědčíš se na vlastní oči, řekla Šárka a vyklopila z kyblíku další bábovičku. To bude žůžo, až spolu na pláži postavíme pískový hrad, radovala se Tereska. Viděla to v živých barvách. Vysoké pískové věže a chodby, střížky z mušliček, vodní příkopy, už aby tam byly. V očích ji samou radostí plápolají nezbedné plamínky. S vervou se pustí do další bábovičky. Děvčátka chvíli mlčí, chvíli si povídají a chvíli zase sní o plážích a nepředstavitelně velkém moři. Najednou to ale Teresku přestalo bavit. S povzdechem odhodí lopatku a kouká nepřítomně před sebe. Veliké červené třešně, co rostou na stromě za domem, ji úplně omámily. Je, jakou na ně dostala neodolatelnou chuť. Už včera je mlsně okukovala. Táta jí sice slíbil, že až večer přijde, třešně otrhá a zítra si je vezmou na cestu. Jenomže komu by se chtělo čekat tak dlouho? Tereska na ně dostala chuť právě teď. Šárko, jde se. Pomůžeš mi trhat třešně. Podržíš žebřík a já vylezu nahoru. Seznamuje ji se svým plánem. Třešně trhat nesmíme. Táta to přece zakázal, protestuje Šárka. Třesky plesky, táta se to nedozví. Odsekne a už se žene do zahrady. Jestli spadneš, bude mela, uvidíš. Teresku ale už nic nemůže zastavit. Té touze se prostě nedá odolat. Šplhá do koruny stromů a myslí jen a jen na třešně. Jak jsou veliké a krásné. Nejdřív si dala dvě za ucho a jednu do pusy. Byla šťavnatá a sladká. Takovou pochoutku si přece nemůže nechat ujít, to dá rozum. Tereska trhá jako zběsilá. Tričko se utěšeně plní lahodnými korálky. Drž pevně žebřík, lezu dolů! Křikla na sestřičku a už se sunula opatrně níž. Šlo to pomalu a velmi špatně. Dolů to jde vždycky hůř a když má člověk tričko třešněmi nacpané k prasknutí, darmo mluvit. Koruna stromů se ve větru pohupovala jako plachetnice a Teresce se zatočila hlava. Mohla se držet jen jednou rukou. Zdálo se, že jí nožky moc nenesou. Strach jí svíral bříško. Chytla se větve pevněji, opřela se o ni, ta se zakymácela a chrup! Tereska se dole rozplácla, jak široká, tak dlouhá. Chvíli bylo ticho. Tereska ležela nehybně na zemi a Šárka vytřeštěně zírala na sestřinu pokroucenou ruku. Najednou se oběma ale vrátil hlas. Za hradou se rozlehl huronský křik.
Terezčin nářek se mísil s Šárčiným křikem o pomoc. Babi, babi, Terezka spadla ze stromu, má něco s rukou, honem, honem. Babička tu byla jedna, dvě a začala hned hubovat. Holky nezbedný, člověk, aby vás nepustil celý den z očí, chvíli vás nehlídám a neštěstí je hotové. Pak zase odběhla, aby zavolala sanitku. Houkačka ohlásila příjezd pana doktora, který plačící Terezku prohlédl, naložil na nosítka a odvezl do nemocnice. Domů se vrátil až večer s rukou v sádře. Z jejího výrazu bylo poznat, že své neposlušnosti velmi lituje. Tatínek s maminkou jí ani nic nevyčítali. Nebylo také proč. Terezka se za svoji neposlušnost vytrestala sama. Svojí bílou ozdobou si může být jista po celý zbytek prázdnin. Dovolená u moře se jí rozplynula před očima jako krásný sen. Plakala bolestí i žalem. Namísto dovádění v moři bude trčet celých 14 dní s babičkou a malým Jirkou doma. Neuvidí pláž ani racky, nezjistí, zda je voda v moři opravdu slaná. A to jen kvůli tomu, že nedokázala odolat své chuti. Dobrodružství s třešněmi vyšlo Terezce zkrátka pěkně draho.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídač te každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Zpěvák Antoine Bradford ve své písni Lux zpíval: když nevidím, co je přede mnou a já nevidím, co je zatím, pane, vím, že každý krok vedeš, táhne mě hlouběji, hlouběji do světla. Tak jsem opustil svou nejistotu a chytil tě za ruku, protože s tebou můžu chodit po rozbouřených mořích a vlny mě bezpečně přivedou na pevninu.

Ještě předtím, než k vám pošlu 3D Talk, tak vám posílám písničku od zpěvačky Lauren Daigle, píseň s názvem Back to Me. Navraťte se ke mně, trpělivě na vás čekám.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí stále Petr Raus, bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Vítám tě zpátky, Petře.
2: Ahoj.
1: Budeme pokračovat v našem povídání o tom, jak být lídrem v ekumenickém prostředí. Pojďme teď přejít k takovému praktickému, k té praktické části, jak na to. A na začátek se zeptám, jak můžeme budovat důvěru mezi lidmi, kteří možná mají vlastně nějaké předsudky, předpoklady, mají rozdílné tradice, zkušenosti, nebo i jazyk teologický?
2: Musíme se znát, musíme být přáteli. To je předpoklad. V praktickém životě se často stává, že člověk spadne do takové spolupráce, do takových povinností, tak pak je potřeba to přátelství budovat sice následně, ale rychle. Skamarádit se s těmi lidmi. Zblížit se, abychom si mohli dobře rozumět. To si myslím, že je docela důležitá věc. Je dobré znát věrouku té druhé strany. Věrouku té druhé strany. Abych nežil ze svých vlastních představ. Typické je to ve vztahu protestantů k římské církvi, kdy my si ji malujeme barvami lidové zbožnosti 19. století, leckdy to už je úplně mimo. A přece to v našich představách žije. Tady je třeba být opatrný a jít po faktech. Skutečně znát, co je věrouka té druhé církve. Nestavět na dojmech a na názorech. Názory to je příliš málo, je potřeba znalost.
1: Jaké principy toho leadershipu fungují v tom ekumenickém týmu jinak než v jedné konkrétní církvi?
2: V ekumenickém prostředí musím mít vždycky na paměti, že se setkávám jenom s některými lidmi. Že? Většinou to je tak, že se setkávám s vedoucími těch jednotlivých denominací nebo jednotlivých sborů. Ale pokud se sejdu s představiteli denominací a chci se na něčem domlouvat a narazíme na něco, co by přesahovalo nebo bylo hraniční vzhledem k věrouce té denominace, tak ten představitel teď nemůže říct ano nebo ne, nemůže to posunout sám, nemůže rozhodnout, nemůže vůbec nic v tu chvíli. Takže zatímco ve vlastním prostředí se mohu domluvit, že teď teda něco změníme, třeba ve staršovstvu se sejdem, vždycky se to dělalo nějak, ale teď se domluvíme, že to budeme dělat jinak, tak to v tom ekumenickém prostředí absolutně nejde. Ti lidé k tomu nemají mandát. Čili pokud chci něco měnit a něco posouvat, tak jediné, co mohu, vyvolat diskusi v té druhé denominaci a kdyby oni sami dospěli k názoru, že něco změní, tak to změní a teď ono to v církvi trvá dlouho a možná můj nástupce už z toho potom bude profitovat. Prostě jde to pomaličku, ale nedá se to zlomit. Prostě ti lidé nemají mandát měnit věci. Musíme pracovat s tím, co je.
1: Asi důležité je i nějaké to prostředí, kde se lidé nebojí říct, tady to vidím jinak, tady jsme rozdílní. Jak zdravě možná vytvořit takové prostředí?
2: To je právě ta otázka přátelství. Já jsem si velmi cenil situace. Já dřív, než jsem se dostal do řídícího výboru, tak jsem dlouho pracoval v ekumenické komisi Ekumenické rady církví, což bylo takové zvláštní společenství lidí. Úkolem té ekumenické komise bylo zkoumat, co dělá Ekumenická rada církví a navrhovat, co by měla dělat jinak a lépe. Ono to moc nešlo, ale bylo to zajímavé, leco jsme tam prodiskutovali. Tu komisi tehdy vedl David Tonzar z husitské církve, husitský biskup, a on měl vazby, přátelské vazby na kasteláně z zámku Loučeň. Takže my jsme občas měli výjezdní zasedání na zámku Loučeň, kde jsme, teda tam byl takový penzion zámecký, kde jsme byli ubytovaní, neformální setkání. Tam byl čas se projít po parku, mluvili jsme o spoustě věcí mimo naši agendu. A skutečně to budovalo přátelské, blízké vztahy a tomu vlastnímu jednání nad věcmi, které byly naším úkolem, to neskutečně pomáhalo. Čiže každá takováhle věc, možnost společného života, pomůže. Nakonec proto Pán Ježíš žil s učedníky ve dne v noci, že jo? Byli si blízko. Bez toho to nejde.
1: Co když se pak objeví nějaký konflikt nebo nezhoda?
2: Stává se. Není to snadné, protože jsou konflikty, které se dají prodiskutovat a řešit, a jsou konflikty, které se v tom ekumenickém prostředí prodiskutovat a řešit nedají. To jsou třeba osobnostní problémy. V ekumenickém prostředí jako takovém vlastně nejde dělat pastorace. Ta patří do té denominace, do sboru, do toho vlastního domovského prostředí každého. V tom ekumenickém už se takové věci musí trošku přecházet, přehlédnout, vyhýbat se jim, protože to není řešitelné. Já jsem si uvědomoval nevyslovenou věc, ale myslím si, že velmi, velmi živou, že ta ekuména měla strach zvolit do nějaké funkce představitele některých denominací nejmenovaných. Podle mého přesvědčení to vyrůstalo z představ nebo iluzí, které často nebyly reálné, ale tak, jak to u nás u lidí chodí, nosíme si je z minulosti a trvá to dlouho a dlouho, než se změní ty naše představy, jakkoliv realita už je někde úplně jinde. A to bránilo tomu společenství, aby některé denominace byly zastoupeny v těch formálních funkcích. Myslím si, že tohle to chce čas. Čas, že to posune. Ale nedá se o tom v tom ekumenickém prostředí vlastně mluvit. To se nedá otevřít, protože tam nejsou argumenty, není možnost, jak to prodiskutovat, to by vyvolalo jenom konflikt. To se možná dá řešit opatrným jednáním s jednotlivými lidmi, takové ty zkoušky posunout tu jejich představu o té, které denominaci, že už to hold je jinak v reálu, že se čas posunul, že se věci změnily. Teď mluvím o denominaci, ale ono to platí i o osobnostech. Ten člověk není takový, jak si myslíš, můžeme čekat, že bude užitečný, že to zvládne. Ale to jsou velmi, velmi citlivé věci a v ekumenickém prostředí je potřeba větší opatrnosti, protože se potkáváme málo, občas jenom, žijeme v těch svých denominacích, takže je to citlivé prostředí. V tomto směru je to citlivé prostředí.
1: A jak pak můžeme vést ten dialog, ten samotný dialog, aby to nebylo jenom nějaká diplomatická zdvořilost, ale skutečné hledání té boží vůle?
2: Protože jsme přátelé, protože jsme si vědomi svých slabostí a těm se i v té diskusi umíme vyhnout, těch problematických bodů, kterým je třeba se vyhýbat, je maličko. To jsou drobnosti. Není problém se jim vyhnout.
1: Ale rádi se k ním vracíme, že?
2: Svádí nás to. A tomu je třeba se bránit. Ale to platí nejenom v ekuméně, to platí i ve sboru. Takové to pošťuchování, které v podstatě vede ke zlému, to je nebezpečná věc.
1: Napadá ti něco, co může evangelikální prostředí, ze kterého oba pocházíme, nabídnout tomu ekumenickému dialogu nebo možná i katolickému prostředí?
2: Řekl bych, že vztah k písmu v tom evangelikálním prostředí, v prostředí zdravého evangelikalismu, teď nemyslím fundamentální evangelikalismus, ten je naopak velmi zavádějící a rizikový. Ale kde jde o ten zdravý evangelikalismus, který prostě bere Bibli vážně, bere vážně Pána Boha a bere vážně život, hledá soulad tady všech těch věcí a kde to dokáže přenést i do praktického života, tak tam si myslím, že to může být obohacení všem ostatním denominacím. Myslím si ale, že římská církev vlastně těmihle principy žije. Aspoň ona je obrovská, takže v některých částech. Nakonec, jak připomínal profesor Vokoun v jedné své nedávné knize, Martin Luther, když přichází se svými reformačními myšlenkami, tak v zásadě říká jenom, připomíná církvi tehdejší, že vedle té scholastické tradice, která tehdy byla dominantní, existuje ještě i tradice mnišská a že ta by vlastně měla platit pro všechny. Tohle to je reformace, že jo? Připomenout něco, co v té církvi tehdy žilo, jenom to bylo zastrčené v koutě. Tedy to nebyly žádné novinky a tak to platí dodnes. Ty věci v církvi žijí, jde jenom o to na ně nezapomínat a brát je vážně.
1: Jak myslíš, že by vypadalo české křesťanství, kdybychom se naučili lépe vést společně?
2: Toto je těžká věc, protože život vlastně to kdyby, historie to kdyby nezná. Těžko říct, jak by to vypadalo. Možná ten náš poklad, to, co můžeme dát druhým, je, že to neumíme dělat ty velké věci. Že děláme věci v malém. A můžeme tím obohacovat ty, kteří dokážou mít mnoha tisícové sbory a dělat obrovské akce a spolupráci na světové úrovni. Já myslím, že nemají dělat všichni všechno. Držme se toho, co umíme. Umíme dělat malé věci, umíme sloužit v malých společenstvích, nakonec ono z těch malých to velké musí vyrůst. Pokud se to dělá opačně, tak to většinou moc nevydrží.
1: Jakou vlastnost by podle tebe měl mít každý vedoucí, který chce sloužit v ekumenickém prostředí?
2: Já si myslím, že to platí pro každé prostředí. Ta ekumena jenom víc zvýrazní, že nejdou dělat věci hned, že je třeba opatrnosti a že opravdu ten vedoucí je jenom služebníkem. Ale to platí všude, i když na tom domácím fóru je to třeba méně vidět. Pokora, velmi důležitá věc, ale pokora nutně vyžaduje sebevědomí. Kdo není sebevědomý, neumí být, nemůže být pokorný. Takže my potřebujeme, a naši otcové na to zapomínali, vedli církev k utápnutosti. My potřebujeme být zdravě sebevědomí, vědět, že jsme Kristovi a že on nám dává hodnotu a že nepotřebujeme se s nikým předhánět a dokazovat si cokoliv. To prostě jsou nepodstatné věci. Pán Bůh nás drží a proto my jdeme, potřebujeme mu naslouchat, potřebujeme se učit, nevystačíme si s názory a s pocity, to je nestabilní. A navíc tam, kde nemáme znalosti, kde vycházíme jenom ze zkušenosti a z pocitu, tak třeba dokážeme dobře žít v prostředí, které se nemění. Ale jakmile se něco zásadního změní, tak najednou zkušenosti přestanou platit. A pocity, které vyrostly z toho, co bylo, už nás povedou na cestí, protože věci, podmínky, okolnosti budou jiné. Takže my potřebujeme znalosti, které nám umožní promýšlet věci, dotahovat, předpokládat, co můžeme očekávat.
1: Moudřejší člověk se učí z chyb ostatních. Je nějaká chyba, kterou si ty třeba na začátku dělal při spolupráci s lidmi z jiného církevního prostředí, ze které my bychom se mohli poučit?
2: Moje hlava už je děravá, já už tak těžko vzpomínám, co bylo na začátku. Možná to bývalo, ale to už dávno předtím, než jsem nastoupil do církevní služby, spíš v mládí. Sice jsem měl tu průpravu dvojího zázemí církevního z dětství, ale přeci jenom, zvlášť v takovém tom věku teenagerovském, jsem byl přesvědčen o tom, že ty názory naše jsou ty nejlepší a leckdy jsem se snažil přesvědčovat druhé. Já jsem byl hodně v kontaktu třeba s Bratrskou jednotou baptistů, protože jako naše mládež jsme byli s nimi v kontaktu, že nebo jsem se potkával i s některými jinými denominacemi a tam člověk bojoval za pravdu toho vlastního názoru, než pochopil, že to jsou všechno jenom různé stránky jedné a téže věci a že na těch formálních věcech ale opravdu nezáleží. Na konkrétní věc už takhle si asi nevzpomenu.
1: Na závěr jsem se chtěl zeptat, co bys poradil křesťanskému vedoucímu, který má možná obavu spolupracovat s lidmi z jiné denominace nebo ještě neměl tu zkušenost a vstupuje teď do situace, kdy tu zkušenost bude mít?
2: Začít tam chodit jako normální člen, jako normální návštěvník jejich bohoslužeb. Naučit se, přečíst si o nich něco, naučit se, proč dělají to, co dělají, tak, jak to dělají, zapadnout do toho života. Mně v tomto směru obrovsky prospělo, že jsem mnoho let dělal pro Český rozhlas přenosy bohoslužeb. Jako dramaturg a jako režisér. To znamená, já jsem se účastnil bohoslužeb mnoha denominací. Dřív, než jsem přišel do Ekumenické rady církví. Naučil jsem se liturgii některých těch, že jo, římskou liturgii znám, husickou liturgii znám. Dovedu si ji zaspívat s těmi lidmi a vím, proč tam říkají to, co říkají. A to hrozně pomůže. A seznámit se s přáteli, se s konkrétními lidmi.
1: Díky moc, Petře, to je dnes všechno. A tím zakončíme naše povídání o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Díky za to, že jsi tady byl se mnou.
2: Já děkuju.
1: A od mikrofonu se loučím. Já, Vojta.

S premiérou dalšího 3D talku se setkejte v úterý v 8:30. Tématem bude vedení dětí. Dvacátá hodina je za námi a ve středu 5. srpna jste na vlnách Rádia 7 spolu s Anetou Lufíčkou za mikrofonem. Za zhruba 15 minut nás čeká Světem Bible, tak ještě předtím vám posílám několik písní. Začneme například kapelou City House Music a jejich písní Vždy jsi se mnou. Tak si pojďme společně uvědomit, jak vlastně pro nás důležitá ta boží blízkost, boží přítomnost, to vědomí, že Bůh je s námi vždy a všude.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

konečném davu krásy tvé se ztrácí oči mé a tu svou snahu blíž ti být před tebou nechám snít a v nekonečném davu

A tak dnes, než světla pohasnou, chci zažít lásku tvou.

0: V pořadu Světem Bible se spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem přeneseme do proroctví z 11. kapitoly knihy Zjevení. Objevíme, jak velkou sílu a odolnost dává Stvořitel lidem, které posílá splnit konkrétní úkol. Proto nikdo z nás nemusí propadat strachu z budoucnosti, pokud kráčí po boku toho, který má nad každým lidským osudem 100% kontrolu. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí přátelé, posledně jsme spolu vstoupili do 11. kapitoly knihy Zjevení. Přečetli jsme si z ní pouze první dva verše. Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl, vstaň, změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců. Náš vyučující v těchto pořadech, doktor McGee, jehož úvahy zde zpracováváme do českého jazyka, nám poznamenal k tomu minule, že někteří lidé soudí, že když se Izrael zmocnil Jeruzaléma, takže skončil ten čas pohanů. Ale ve skutečnosti je Jeruzalém pošlapáván od pohanů dosud. Všechny možné rasy lidí a všechny možné náboženské skupiny, které s židovstvím nemají nic společného, si tu nastavili svoje chrámy, mešity a svoje různá svatá místa, ale židovský chrám, Hospodinův chrám, zde zatím nemá své místo. Ale až přijde období velkého soužení, tedy ta jeho poslední část, o které si tu čteme, pak času pohanů bude zbývat už jen 42 měsíců. A to je přesně 3,5 roku, čili polovina celého období velkého soužení. Kdykoliv si všimnete, že se začíná něco vyměřovat, ať ve Starém zákoně či v Novém, je to signálem, že Bůh se chystá jednat s izraelským národem. Boží chrám vymezuje svaté místo. Svaté místo to je doslovná interpretace tohoto textu. Boží chrám nás v duchu přenáší na půdu Starého zákona, protože církvi žádný chrám není dán. Církev je dnes sama chrámem. Nebo tedy přesněji řečeno věřící jsou chrámem Ducha Svatého, tedy nejde jen o nějakou zvláštně zdobenou budovu. Efeským 2, 21 a 22 nás uvádí na pravou míru. V něm, tedy v Kristu, je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Oltář v chrámě, o němž je tu v našem textu Zjevení 11 zmínka, představuje zlatý oltář, který znázorňuje modlitby svatých, protože oltář ke spalování obětí nebyl umístěn v chrámě samotném, ale venku, na nádvoří. Dokonce podle toho, co tu ve Zjevení čteme, mají být změřeni anebo spočítáni i ti, kteří se v chrámě modlí. Apoštol Jan dostává pokyn, aby vstal a změřil nejen svaté místo a oltář, ale i ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech, řecky ebale, doslovně vyvrz, vyhoď a neměř. Z toho měření je tedy vyloučeno všechno, co nepatří k vlastní budově chrámu. To se vztahuje i na oltář pro spalování obětí a také na velké měděné umyvadlo, které stálo venku. Protože obětní oltář býval před obrazem Kristova kříže, mohlo by to naznačovat, že evangelium o Kristově kříži bude i při té těžké, krátké krizi všem lidem stále ještě dostupné. Plocha, kde tento oltář stojí, nemá být měřena. Bude ještě k dispozici. Protože je dán pohanům, v některých překladech dán národům. Dává se na vědomí, že ačkoliv tato doba dosud patří pohanům, jejich vláda je vymezena na 42 měsíců. 42 měsíců je časový úsek 3,5 roku, které odpovídají druhé polovině velkého soužení, jak jsme si už řekli. A stejný údaj se opakuje zanedlouho ve zjevení 13 v 5. verši. A bylo jí, té šelmě, dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. To je tedy druhá polovina Antikristova panování zde na zemi. Zmínka o ní je i ve zjevení 12:14. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde, ukryta před hadem, byla zachována při životě rok a 2 roky a polovinu roku. A nebo kralicky, kde by ji živili do času a časů a do půl času, čili dohromady 3,5 roku. Rovněž prorok Daniel přejímá tuto měrovou jednotku času. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího, Daniel 7:25. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Opět se tu tedy objevuje vyjádření čas a časy a polovina času, což sečteno znamená 3,5 roku. Prorok Daniel doplňuje ještě jeden zajímavý časový údaj, 12. kapitola 11. verš. Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne 1290 dní. 1290 dní je 3,5 roku. A tentýž prorok Daniel připojuje ještě další zmínku, která se pojí s naším textem knihy Zjevení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu. A v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas, a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. Daniel 9:27. Velké soužení je zde rozděleno na dvě stejně dlouhé části. Týden u Daniele všude znamená 7 let a tato 7letá etapa je Danielův 70. týden.

Ale dám je dvěma svědkům, kteří již budou prorokovati 1260 dnů. Oblečeni soudce v pytle. Zjevení 11, 3. verš. Je spousta rozdílných názorů, pokud jde o totožnost těchto dvou svědků. Jsou nám představeni bez sebemenšího bližšího náznaku, kdo vlastně jsou. Godet poznamenává, patří mezi nejúžasnější postavy celé knihy. Kdyby identifikace, čili přesné určení totožnosti těchto dvou svědků, mělo zásadní význam pro pochopení knihy, myslím, že by nám jejich osoby byly nějak blíže popsány. Senzacechtiví kazatelé se s oblibou soustředují právě na místa tohoto typu. Řeknou vám, co mluvilo o něch sedm hromů, třeba že apoštol Jan byl upozorněn, aby nám to nezapisoval, a on uposlechl, a jsou ochotni vám povědět také jména těchto dvou svědků, o nichž ovšem písmo nic bližšího nepraví. Někteří zastánci historického pohledu na knihu Zjevení v těchto dvou vidí muže, jako byl Jan Hus, papež Silvestr, Waldenson, případně za nimi vidí dokonce Nový a Starý zákon jako dva svědky, a tak bychom mohli chvíli pokračovat. Je zřejmé, že z tohoto zorného úhlu byste mohli vyrukovat celkem s čímkoliv, k čemu vás vede vaše fantazie, ukázněná snad maličkou trochou logiky. Ani lidé

dva identifikovat. Je totiž možné, že jsou to dva zcela neznámí svědci, kteří v minulosti neexistovali, nebo tedy alespoň se na naší biblické scéně prostě objevují poprvé. Nicméně ti dva svědci jsou z řad lidí. To dozajista vyplývá z jejich popisu. Jsou dva, což je zákonem požadovaný počet svědků pro důležité věci. 5. Mojžíšova 17.6. verš nám říká: ten, kdo má umřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka. A pán Ježíš řekl totéž pro dobu církve. Matouš 18.16. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Písmo vždycky vyžadovalo, aby předtím, než se jakákoliv důležitá záležitost rozhodla, vydali svědectví alespoň dva lidé. A tihle dva, o nich si tu čteme v knize Zjevení v 11. kapitole, budou prorokovat 1260 dní. Významnou charakteristikou není totožnost těch dvou svědků, ale časový interval, v němž vystoupí. Je to z kraje druhé poloviny velkého soužení? Ano, zdá se, že ta první čtvrtina druhé poloviny je případnější vzhledem k textu, protože oba mohou svědčit jen do té doby, než se objeví šelma. Pak jsou umučeni, jak uvidíme v našem dalším společném čtení.

Tiť jsou dvě olivy a dva svícnové stojící před obličejem Boha vší země. Jimž to jestliže by kdo chtěl ubližovati, oheň vyjde z úst jejich a z žíře nepřáteli jejich. A kdož by koli jim škoditi chtěl, takť musí zabit býti. Podle stařičkého kralického překladu Zjevení 11, verše 4 a 5. Všechno zde má spojitost se starým zákonem. Dva olivovníky nám okamžitě připomenou vidění proroka Zachariáše, 4. kapitola. Dva svícny představovali Jozua a Zorobábele v tomto vidění Zachariáše. Tito dva muži byli Duchem svatým zmocněni čelit nepřekonatelným těžkostem. Vysvětlení najdeme ve slovech nemocí ani silou, čili ani rozumem, ani silou svalů, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4:6. Ti dva svědkové v knize Zjevení v 11. kapitole jsou světli před mocnostmi tmy. Je jim udělena zázračná moc snést oheň z nebe. Jsou naplněni Duchem svatým. Oba jsou nesmrtelní a zcela odolní proti všem útokům, dokud jejich poslání nebude ukončeno. Jak povzbuzující to je vědět, že všichni boží lidé jsou vlastně nesmrtelní, dokud Bůh skrze ně nevykoná svůj záměr. Když jsem prodělával několik operací nádoru a měl jsem i jiné tělesné problémy, přiznám se, že moje víra dosti zeslábla, vzpomíná náš stařec. Byly chvíle, kdy jsem přemýšlel, zda to vůbec vydržím. Ale modlil jsem se a požádal i jiné lidi, aby se za mě modlili, abych byl ještě schopen dokončit natočení našich vysílaných pořadů Through the Bible, v češtině Světem Bible. A Bůh mě vyslyšel. Tolik vzpomínka našeho starého učitele. Skutečnost, že všichni boží lidé

jsou nesmrtelní, dokud Bůh jejich prostřednictvím něco koná, je i pro dnešek překrásná a potěšující. A když skrze vás splní svůj úmysl, pak si vás vezme ze země k sobě samému. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování. A mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. Ekumenický překlad 6. verše v 11. kapitole Zjevení. Dvěma svědkům je tedy dána dosti veliká moc. V jejich moci je zavlažování země deštěm, nebo tedy naopak zastavení té vláhy. A mohou také proměnit vody v krev. Bez pochyby nám tím připomínají Eliáše a Mojžíše. Právě tento verš dal podnět některým významným vykladačům písma, aby se při uvažování o totožnosti těchto dvou svědků rozhodli pro Eliáše, který kdysi zařídil, aby nepršelo, a pro druhého, pro Mojžíše, který přivolal pohromy na Egypt. Možná k tomu mají dobrý důvod, ale ať o těchto dvou svědcích řeknete cokoliv, vždycky to zůstane jen jako dohad, jen jako teorie. Mají moc být zemi, anebo sužovat zemi. Tutéž moc bude mít při svém návratu Kristus. To uvidíme později ve Zjevení 19.15. A dále mají moc všemi možnými pohromami či každou ranou působit tyto věci. To je vyjádření, které nám připomene egyptské rány za doby Mojžíše, ale zde je těchto ran dohromady mnohem víc a také zasahují mnohonásobně větší území než jenom Egypt. Kdykoliv budou chtít, to odkrývá velikou důvěru, jakou má Bůh v tyto své věrné služebníky. Mně a tobě zřejmě Bůh do této míry důvěřovat nemůže. Některým z nás nemůže svěřit peníze, mně zase nemohl pověřit příliš mnoha dalšími úkoly, aktualizuje čtené slovo náš učitel. Prostě nemůže vkládat moc do rukou lidí s naprostou důvěrou, jakou projeví například těmto dvěma svědkům. A 7. verš, ekumenický překlad, až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Svědkové tedy po určitém čase svoje svědectví skončí. Uprostřed toho týdne, toho sedmiletí, začne sílit moc Antikrista, toho člověka hříchu. A jeho prvním činem bude obnovení jednotné říše. Pak, až ovládne celý svět, bez rozpaků přemůže a zničí i tyto naše dva svědky. V oné době mu to už bude dovoleno. Bude to však jen dočasné vítězství. Vítězství temnoty nad světlem. Vítězství zla nad spravedlností. Pekla nad nebem. Či dokonce zdánlivě to bude vítězství satana nad Bohem, neboť Bůh má v úmyslu dát satanovi na kratičko úplnou volnost. Pak bude vypadat, jako by zvítězil.

Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. 8. verš 11. kapitoly podle ekumenického překladu. Jak vidíme, těmto dvěma mužům, těm svědkům, dokonce není poskytnut ani slušný pohřeb. Ukazuje se surové, chladné barbarství posledních dnů. Pro jejich těla je zde použito slovo mrtvoli nebo dokonce mršiny. To v sobě obsahuje pohrdání a zášť, kterou bude svět chovat k těmto dvěma svědkům. Zacházejí s nimi pouze jako s mrtvým materiálem, či jako s mrtvými zvířaty. Veliké město je Jeruzalém, což je nezvratně potvrzeno smutným dodatkem, kde byl také ukřižován jejich pán. A 9. verš pokračuje: lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět 3,5 dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Když byl ukřižován Kristus, Pilát dovolil, aby je přátelé sňali jeho tělo a aby je s úctou pohřbili. V případě těchto dvou svědků to po dobu 3,5 dne nebude dovoleno. Televizní kamery budou přes satelit přenášet pohled na ně po celém světě, takže se lidé budou moci dívat na rysy jejich tváří. Patologická zvědavost bezbožné společnosti si bude pochutnávat na příležitosti zírat s jistou hrůzou na tato mrtvá těla. To je ta nejhorší urážka, jakou mohl mravně zkažený svět uštědřit mužům, kteří napomínali lidi světa a kteří jejich zlé počínání odsuzovali. Ano, brž ti, kteří již přebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se a dary budou posílat jedni druhým, nebo ti dva proroci trápili ty, kteří již přebývají na zemi. Kralický překlad jste poznali a pokud sledujete náš text očima ve vaší Bibli, jistě víte, že to byl 10. verš. Svět se zaraduje, až uslyší, že ti dva jsou mrtví. Smrt dvou svědků se stane příležitostí uspořádat na celé zemi velký oslavný karneval. Svět si osvojil filozofii: jsme, pijme a buďme veselí, protože zítra zemřeme. Doktor Newell popisuje tuto situaci takto: teď se vpravdě projevuje, jaké je lidské srdce. Nemístně veselé, ohavné, bláznivé, nelidské, ďábelské. Vždyť se raduje ze smrti druhých. A dokonce je tu vyjádření: navzájem si budou posílat dary. Budou to jakési ďáblovy Vánoce. Konec konců, moderní slavení Vánoc se čím dál víc vzdaluje Kristovu narození a stává se pohanštějším a pohanštějším. A jednoho dne bude docela antikřesťanské, pokud takové z větší části není už dnes, povídá náš doktor McGee. Ale po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života, přicházející od Boha. Postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Zjevení 11.11. Ekumenický překlad. Milí posluchači, pohled na tento verš si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokud vás tento pořad oslovujem, tak budeme vděční za vaše ohlasy, za vaše zprávy. Pokračovat budeme zase zítra ve 20.15.

Na poušti je krásné to, že někde skrývá studnu, říká Exupéryho Malý princ. A o poušti dnes bude řeč v pořadu Kudy kam. Příjemný poslech přeje Dana Kenningová. Poušť i suchopár se zazelená, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Je prorocké zaslíbení, které se vztahuje právě k poušti. Možná jste měli možnost navštívit Izrael na jaře v době dešťů. My jsme několik let bydleli ve Spojených státech v Idaho, kde je na jihu krajina podobná té v Izraeli. A na jaře se jinak pusté, suché kopce zazelenaly a byly plné barevných květů. Bylo vidět tenké pramínky vody, jak stékají po svahu dolů. A při tom pohledu se mi vždycky vybavilo právě to zaslíbení z proroka Izajáše o zelenající se poušti. Je to nadějný příslib, že i nehostinná vyprahlá krajina, která působí jako mrtvá, bude plná života. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izajáš 35, verš 6. Co znamená v Bibli pojem poušť nebo pustá krajina? Hebrejština má slov označujících takové místo víc. Může se jednat o stepní pastviny, kam byl vyháněn dobytek. Nebo o skutečnou poušť v našem slova smyslu, tedy místo bez vody a bez známek života, neplodná pustina. První zmínky o poušti jako nehostinné krajině najdeme v 1. Mojžíšově. Do pouště utíká Abrahamova otrokyně Hagar před Sárou a tam ji najde boží posel, postará se o ní a o jejího syna Izmaele. A Hagar pak pojmenuje to místo Bůh, který vidí. Asi nejdůležitější starozákonní příběh spojený s pouští je, jak jinak, než putování Izraelců z egyptského otroctví do země zaslíbené. Pojďme se na něj blíž podívat. V 2. Mojžíšově 3. kapitole čteme příběh o hořícím keři a setkání Mojžíše s Hospodinem. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce za step a přišel k boží hoře k Chorébu. Hora Choréb, nebo podle kralických Oréb, znamená pustý, prázdný. Tato hora leží v pohoří Sinaj, které má několik různých vrcholů. Je to nehostinný kraj, spíš než písčitá poušť, je to skalnatá, vyprahlá divočina s keři, kde jsou hadi, pavouci, ve dne strašné teplo a v noci může být docela zima. Není tam voda. V této nebezpečné krajině se setkává Hospodin s Mojžíšem, povolává ho a dává mu poznat své jméno. Já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě povolal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. 2. Mojžíšova 3. kapitola 12. až 14. verš. To je první velmi důležitá událost spojená s pouští. Hospodin povolává Mojžíše a dává mu poznat své jméno. Mojžíš se zdráhá, ale nakonec jde k faraonovi s žádostí, aby dovolil lidu odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a sloužit oběti Hospodinu. Ale, jak asi víme, farao lid nepustí. Má zatvrzelé srdce a vzdoruje Hospodinově vůli. Nakonec po 10. ráně, kterou je smrt všeho prvorozeného, včetně faraonova syna, svolí. Izraelci jsou ochráněni krví beránku, kterou natřeli na veřeje svých domů. Hodem beránka začíná jejich cesta z otroctví do svobody, která ale vede přes poušť. V 2. Mojžíšově 13. kapitole 17. až 18. verši se píše. Když farao lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. A tam na kraji pouště čeká první zkouška.
Faraonovo vojsko dostihne izraelský lid. Ten v tu chvíli vidí svou smrt. Ale Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin rozdělil vody moře a Izrael prošel suchou nohou. Jakmile na dno rozděleného moře vjela faraonova vojska, vody se nad nimi zavřely a všichni zahynuli. Takto mocně Bůh zlikvidoval nepřátele svého vyvoleného lidu. Mělo to pro ně být nejenom jasné znamení Boží moci, ale i povzbuzení na tu nesnadnou cestu, která je čekala. Na konci 14. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi čteme, že Izrael uvěřil Hospodinu. Velmi záhy ale přišly první pochybnosti o Boží věrnosti. Hned v 15. kapitole čteme, vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po 3 dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít? Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, když je hodil do vody, voda zesládla. Po této zkoušce došli do Elímu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem, a tam při vodách se utábořili. Není to krásné? Oáza v poušti, vodní prameny a údajně datlové palmy. Místo odpočinku a občerstvení. Na poušti se totiž člověk nechce a ani nemůže usadit nadlouho. Jak vidíme na příběhu Izraelců, je to cesta do pravého domova. Dalším místem je poušť Sín. Tam dorazí po 2 týdnech, co vyšli z Egypta. A mají hlad a reptají. Vzpomínají na ty známé plné hrnce masa v Egyptě a vyčítají Mojžíšovi a Áronovi. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A Hospodin odpovídá tak, že sešle chléb jako déšť z nebe. Izraelci se ptají, co to je? Manhů. A Mojžíš říká, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Údajně byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medový koláč. Manu dostávají každý den čerstvou, kromě 7. dne, dne odpočinku. Učí se důvěřovat, že Pán Bůh jim nezapomene každý den dát to, co potřebují. V okamžiku, kdy vkročí do zaslíbené země, mana ustane. Bůh je sytí něčím, co neznají, co neví, co to je a co si nejde uschovat. V poušti jsou zcela odkázáni na to, že jejich obživu zajistí Hospodin. A on to udělá tak, že nikdo neví, co je vlastně sytí. Je to prapodivné Boží jednání, které k poušti neodmyslitelně patří. Hospodin přikazuje, aby manou naplnili hliněnou nádobu, aby po všechna pokolení byl uchován ten zvláštní chléb, kterým je na poušti živil. A kromě toho jim Bůh dává také křepelky z nebe.

Sinajská poušť. To je další místo, kam se při putování pouští z Egypta do zaslíbené země dostal Izrael a bylo to po 3 měsících, co vyšli z Egypta. Dnes v pořadu Kudy kam putujeme pouštěmi v Bibli. Nahoře Sinaj dává Hospodin Mojžíšovi desky desatera a právě tady uzavírá s lidem smlouvu, dává jim zákon, podle kterého se mají řídit. A lid slibuje. Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov. 2. Mojžíšova 24, 7 až 8. Mojžíš pak odchází na vrchol hory, kde zůstává 40 dní a dostává další instrukce od Boha. Jenže mezi tím byl lid netrpělivý. Mojžíš se nevrací a lid přiměl Árona, aby udělal z egyptského zlata sochu telete, aby se měli čemu klanět a co uctívat. Chtěli nějakého hmatatelného, uchopitelného boha, kterého budou vidět. A to byl pořádný průšvih. Ještě ani neviděli desatero napsané Božím prstem na kamenné desky a už stačili porušit první přikázání. Když to Mojžíš uviděl, udeřil s deskami na zem a ty se roztříštily. Hospodin chtěl v hněvu lid zničit, ale slitoval se. Mojžíš se vrátil nahoru Sinaj a Hospodin mu dal nové desky. Pak vyrobili Izraelci podle Hospodinova příkazu stan setkávání. V 2. Mojžíšově 40. kapitole verš 34 až 38 čteme. Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Kdykoliv se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval ve dne nad příbytkem a v noci na něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích. Na Sinaji se zdrželi Izraelci celý rok. Poté, přes několik dalších míst těžkostí a vzdorů, přišli až do Páranské pouště. Odtud vyslal Mojžíš zvěry do země zaslíbené. A to byl ten kritický moment nevíry Izraelců, kteří viděli fyzicky Boží přítomnost celou dobu putování pouští a kteří zažili, že se o ně vždy postaral a vyvedli z Egypta, zničil faraona s celým vojskem. Když ale přišli zvědové a vyprávěli o obrech, lidé se začali bát. Jozue a Káleb je přesvědčovali, že přece, když je Hospodin dovedl až sem, když jim tuto zemi zaslíbil, tak se není čeho bát. On sám jim je dá. Ale lidé je chtěli ukamenovat. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal? 4. Mojžíšova 14.11. A chtěl lid zahubit, ale na Mojžíšovu přímluvu to neudělal. Ale řekl, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik vás všech bylo od 20letých výše, kdo jste proti mě reptali. Jedinou výjimkou byl Káleb a Jozue a muži, kteří pohaněli zemi zlými pomluvami, kteří podněcovali lid k reptání a pochybnostem, zemřeli zasaženi Hospodinem. Ani to nebylo všechno. Když se to lidé dozvěděli, bylo jim to líto a chtěli jít nahoru na pohoří, kam je Hospodin původně zavolal. Ale tentokrát je tam Hospodin nevolal. A Mojžíš varuje, že nebudou v bezpečí před nepřáteli, když tam půjdou své volně. Přesto lidé jdou. A přepadnou je Amálekovci a Kenánci a dopadne to špatně. Nejdřív lid nevěří Hospodinu a pak neposlouchá a své hlavě si dělá, co chce. To nemůže skončit dobře. I to je nebezpečí pouště. Nedostatek víry, který pokračuje neposlušností a své volí. Bohužel je to s lidmi jenom horší a horší. Opakovaně reptají proti Mojžíšově a Áronově autoritě
a Bůh musí s těmito vzbouřenci rázně skoncovat. Nejdřív je to 250 mužů a pak dokonce 14 700. Zdá se, že boží trpělivost má své meze a Bůh chce znovu s tím vzporným lidem skončit. Mojžíš se přimlouvá, aby to kvůli svému jménu Hospodin nedělal, že by tím jenom nahrál všem nepřátelům Izraele. Lid začíná svou pouť pouští, během které postupně umírá celá generace těch, kdo vyšli z egyptského otroctví, ale pro svou nevíru nevešli do zaslíbené země. Během těch 38 let zastavují celkem na 18 různých místech. Například ve 4. Mojžíšově 21. kapitole čteme o studni v Beéru. Hospodin řekl Mojžíšovi, zhromáždi lid a já jim dám vodu. Tehdy zpíval Izrael tuto píseň. Vytryskni studnice, zaspívejte o ní. Voda je v poušti vzácnost a Izrael tentokrát odpovídá správně, chválou a zpěvem, vděčností. To je i důležitý duchovní princip pro nás, když jsme v období duchovní vyprahlosti. O to více být vděční za jakýkoliv boží dotek, nasycení, znamení boží věrnosti. Připomínat si tyto vzácné boží dary stále znovu. A přesně k tomu vybízí i Hospodin Izrael na konci jeho 40letého putování. V 8. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země. Budeš jíst do syta a budeš dobrořečit Hospodinu svému Bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střes se však, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. Až se do syta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. V těchto slovech je několik důležitých principů o poušti, které jde převést i do našeho duchovního života. Poušť jako čas výchovy, cesta z otroctví do pravého domova, kdy je třeba nechat Bohem proměnit naše srdce, očistit od mentality otroka do myšlení Božího milovaného dítěte. Je to místo, kde je nedostatek, nebezpečí, nejistota, zkoušky a pokušení. Je to čas úplné závislosti na Pánu Bohu, že se vždy znovu postará, dá vodu i chléb, ochrání od nebezpečí divoké zvěře, nemocí, špatného počasí i nepřátel. Člověk je naprosto závislý na Božím vedení, protože v poušti lze snadno zabloudit. Nejde plánovat, ale žije se ze dne na den. V poušti se člověk nezabydluje, je to cesta, ale je třeba být pořád nachystaný k odchodu, kdy se Boží oblak zvedne a dá pokyn, že se jde dál. Riziko pouště je právě v tom, že místo důvěry budeme pochybovat o Boží dobrotě, věrnosti a péči. Místo toho, abychom Bohu víc důvěřovali a více k němu přimkli, náš strach poroste. Naše nespokojenost, reptání, vzdor bude upevňovat náš postoj rebelů vůči Božímu vedení přikázáním. Nebudeme chtít dál poslouchat, spoléhat se na Pána Boha,
Přejí se nám mana a budeme mít stejně zkreslené vzpomínky na otroctví v hříchu, jako měli Izraelci o plných hrncích masa v Egyptě. Naše víra utrpí a naše srdce se zatvrdí proti Bohu. To je nebezpečí pouště, které hrozí i nám, když se Bůh zdá daleko, když zažíváme období duchovní temnoty, prázdnoty, když procházíme něčím těžkým, ubývají nám síly, život není podle našich představ a nemůžeme si zajistit všechno sami. Musíme čekat, jak se o nás Pán Bůh postará. A on někdy jakoby s pomocí otálel. To hlavní, co nám může pomoct projít takovým obdobím, je víra. Vědomě se rozhodovat věřit v Boží zaslíbení, v Boží slovo, navzdory tomu, co vnímáme, co cítíme nebo necítíme. Věřit, že Bůh je dobrý, vždyť kvůli nám obětoval to nejdražší svého milovaného syna. A když to necítíme v srdci, musíme se toho držet alespoň hlavou. O klíčové roli víry jsou i verše z listu Židům 4. kapitoly. Střesme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. A ve verši 6, ve 4. kapitole čteme, že nevešli do odpočinutí pro svou neposlušnost. Znovu vidíme, že víra a poslušnost spolu souvisí. Stejně jako v situaci, kdy Izrael stál před zaslíbenou zemí, ale nejdřív nevěřil Bohu, že jim ji dá, a pak neposlechl a dělal si, co chtěl. A mnozí byli pobiti nepřáteli. O víře čteme také v 11. kapitole listu Židům. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 11. kapitola se někdy nazývá galerií víry. Jsou zde vyjmenováni všichni, kdo Bohu věřili navzdory viditelným okolnostem, které byly v rozporu s Božím zaslíbením. Ábel, Henoch, Noé, Abraham, Sára, Izák, Jákob, Josef, Mojžíšovi rodiče, Mojžíš, ale i Izraelci. Izraelští věřili a proto prošli rudým mořem jako po suché zemi. Proto před nimi padly hradby Jericha. A příklady pokračují. Co můžeme udělat proto, aby naše víra rostla? Myslím si, že je to právě ta vděčnost, kterou zdůrazňuje verš 1 v 5. Mojžíšově 8. kapitole, který jsme četli. Připomínej si, jak se Hospodin o tebe doposud staral. Vděčnost mění náš pohled na situaci. To další, co je důležité a pomáhá budovat víru, je chvála. Chválit Boha nejenom za to, co nám dává, ale pro to, jaký je. Posloucháte Rádio 7, pořad Kurikam. Dnes s Danou Kenningovou putujeme pouští. Před písničkou jsme vzpomínali na ten hlavní starozákonní příběh, kdy Bůh vyvedl Izrael z egyptského otroctví a vedl je přes poušť do zaslíbené země. Mluvili jsme o tom, co poušť znamená v duchovním smyslu. Zmínili jsme, že riziko pouště i v tom duchovním životě spočívá v pochybování, nedůvěře, reptání, vzdoru vůči Bohu. A její šance je právě v tom opačném, že naše víra bude protříbena, pročištěna a posílena. Budovat naši víru pomáhá vděčnost a chvála Boha za to, co dává. Ale i kdyby nedal to, o co prosíme a co si přejeme, chválíme ho proto, jaký je. A on se nemění, je stále s

pro lidské osídlení se stává útočištěm uprchlíků nebo zločinců, kteří utíkají před trestem nebo pronásledováním. Například Hagar nebo David, který utíká před Saulem do judské pouště. Eliáš odchází do pouště, když se dozvídá, že ho chce zabít královna Jezábel. Zároveň představa pouště vzbuzuje strach. Je sídlem různých nebezpečných tvorů a dokonce i démonů a zlých duchů. Pouště symbolem zpustošení, nezdaru a bídy. U proroka Ezechiele je vykreslen obraz soudu nad Izraelem kvůli jejich neposlušnosti a modloslužbě. Ezechiel 9.10. Z Jeruzaléma učiním hromadu kamení a z judských měst spustošený kraj bez obyvatel. Prorok Jeremiáš ukazuje, že člověk, který doufá v člověka a srdcem se odvrací od Hospodina, je jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro, bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Jeremiáš 17.6. A pokračuje opačným obrazem. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Na druhé straně se poušť může stát také útočištěm. Žalmista říká, daleko bych uletěl, pobýval bych v poušti, aby nalezl útočiště před nepřáteli. Prorok Jeremiáš utíká do pouště, aby byl pryč od lidí. Poušť tedy nemusí mít jenom negativní význam. S tím souvisí také obraz pouště pro vyjádření vztahu Hospodina s jeho lidem. Prorok Ezechiel ve 34. kapitole popisuje obraz, kdy Hospodin bude pastýřem svého lidu, protože kněží neumí být dobrými pastýři. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním ze země dravou zvěř, takže i na poušti budou moci bezpečně sídlit a spát v divočině. Boží přítomnost je bude chránit a žehnat jim. Prorok Ozeáš popisuje vztah Hospodina a Izraele jako vztah muže a nevěrné ženy, kterou Hospodin znovu a znovu chce získat svou láskou. V kapitole 2, verš 16 říká, proto jí přemluvím, uvedu jí na poušť, budu jí promlouvat k srdci. A kapitola končí slovy, zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Vzpomínáte si, jak jsme si u příběhu Izraele říkali, že putování pouští bylo časem naprosté závislosti na Hospodinu? Poušť je tedy v tomto smyslu příležitostí, kdy se máme oprostit od všeho, co nás odvádí od vztahu s Bohem, co nás pokouší, abychom vkládali svou důvěru jinam než v něho, co odvádí naši pozornost od našeho milého, našeho snoubence. Asi je to pro nás těžké si představit, že když procházíme časem duchovní vyprahlosti, necítíme Boží blízkost. Pán Bůh to vnímá jako čas námluv, prohloubení vztahu s ním. Chce, aby on se pro nás stal vším, co potřebujeme, po čem toužíme a co nás naplňuje. Je to zároveň zkouška, zda mu zůstaneme věrni i tehdy, když se bude zdát, že je daleko. Budeme se cítit prázdní, vyprahlí a sami. Na poušti nám Bůh prokazuje svou věrnost, že se o nás vždy postará, i když třeba jinak, než si přejeme. A zároveň máme i my prokázat svou věrnost jemu a jenom jemu jedinému. Podobně o tom píše i prorok Jeremiáš 2.2. Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak si za mnou chodila pouští zemí neosívanou. V žalmu 63 David, když pobýval v judské poušti, volal k Hospodinu. Bože, ty jsi Bůh můj. Hledám tě za Úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, vyprahlé, bezvodné zemi. Tvoje milosrdenství je lepší než život.

když propustil farao lid izraelský z Egypta, nevedl jich Bůh cestou, kteráž bližší byla, ale vedl Bůh lid cestou přes poušť. Hospodin pak předcházel je ve dne ve sloupu oblakovém, aby je vedl, v noci pak ve sloupu ohnivém, aby

Pokud jste si naladili Rádio 7 v tuto chvíli, posloucháte pořad Kudy kam. Dnes si povídáme o poušti v Bibli i o přeneseném významu v duchovním životě. Postupně jsme prošli různá místa ve Starém zákoně. Poušť jako nebezpečné místo, ale i jako útočiště. A především poušť jako obraz vztahu Hospodina s jeho lidem. Putování Izraele pouští je nejenom podle křesťanské teologie, ale i podle rabínských výkladů předobrazem vykoupení Božího lidu. Proto je příchod Mesiáše spojený s pouští a také s proměnou pouště. Izajáš 35. kapitola. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid boží. Nebude tam lev, dravá zvěř na ní nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne. Nýbrž půjdou tudy vykoupení. V Izajáši 41. kapitole v 8. verši je zaslíbení, že boží služebník, Mesiáš, bude povolán z odlehlých míst. A v Izajáši 32. kapitole verše 15 až 18 čteme. Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj. Spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje v bezpečných příbytcích. Vidíme obraz proměny pusté, vyprahlé krajiny, která není zdrojem života, neposkytuje obživu, je plná nebezpečí, na kvetoucí plodnou zahradu. Napadá vás, která zahrada to asi je? Myslím si, že to je odkaz na zahradu v Edenu. Neúrodná, suchá krajina bude s příchodem Mesiáše obnovena, bude v ní znovu proudit voda a přinášet život všemu stvoření. A jak se tato zaslíbení naplnila? Podívejme se do Nového zákona. Na začátku své služby po křtu v Jordánu odchází Pán Ježíš na poušť, kde se 40 dní postí. Vede ho tam Duch svatý, stejně jako Bůh v oblaku vedl Izraelce pouští. Těch 40 dní může mít různý význam. Může to být symbolika 40 let putování Izraele pouští, kde Izraelci pokušení vždycky nezvládli. Může to odkazovat na 40 dní, kdy byl Mojžíš na Sinaji a přijal zákon, desatero a instrukce ke stavbě stanu setkávání. Každopádně ta poušť na začátku Ježíšova veřejného vystoupení není náhodná. Jan Křtitel byl zaslíbeným hlasem volajícího na poušti Připravte cestu Páně, čteme o něm v Matoušovi například. O tom, že Mesiáš má přijít z pouště, svědčí i text z Matoušova evangelia 24. kapitoly 26. Když vám řeknou, hle, je na poušti, nevycházejte. Víme, že Pán Ježíš právě po těch 40 dnech na poušti byl zkoušen od ďábla. Bylo to strategické. Ježíš byl postem fyzicky oslaben a proto první, co mu ďábel nabízí, je, aby učinil z kamenů chleba a najedl se. Na to Ježíš cituje text z 5. Mojžíšovi, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Odkazuje na to, že Bůh se o svůj lid v poušti postaral a postará se i o něho. Nemusí si zajistit život svým způsobem. Další pokušení se týká zneužití Ježíšovi nadpřirozené moci, kterou má jako boží syn. Jsi-li syn boží? Podobná slova zazní, když visí na kříži. Jsi-li syn boží, sestup z kříže a zachraň sebe i nás. A v třetím pokušení se snaží ďábel dát Ježíši slávu a moc, která mu právem náleží, ale dřív než v čas, který určil Bůh.
protože nejdřív musí Mesiáš trpět a až pak bude oslaven a přijde jako pán. Ježíš na to odpoví, že jen Hospodinu se bude klanět a jen jeho poslouchat. Ruší tak vlastně první Adamův hřích, kdy si Adam zvolil vlastní vůli místo poslušnosti a úcty Hospodinu. Co z toho vyplývá pro nás? Jaké tři paralely můžeme vidět v našem duchovním životě? Myslím si, že pokušení, která přijdou v období duchovní vyprahlosti, jsou podobná. Místo naprostého spoléhání na Hospodina, snaha hledat vlastní způsob, jak se duchovně nasytit. Neochota jít cestou utrpení, oběti pro větší dobro na věčnosti. Zpochybňování naší identity Božích dětí. Když je Bůh milující otec, jak to, že tě nechává tak trpět? A místo skutečného podřízení se Boží vůli, poslušnosti z lásky, nám hrozí pokušení jít vlastní cestou. V Novém zákoně je poušť místem, kde přebývají i různí zlí duchové. Například v Matoušově evangeliu čteme ve 12. kapitole 43. verši. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí. V Lukášově evangeliu 8. kapitole v příběhu o osvobození posedlého čteme, že ten člověk byl často démonem hnán do pustých míst. S tím souvisí starozákonní praxe, kdy součástí oběti byl i takzvaný kozel Azázel, na kterého Áron vkládal ruce, vyznával nad ním všechny nepravosti Izraelců a pak ho vyhnali do pouště. Ve 3. Mojžíšově 16. kapitole 22. verši čteme: Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. To je symbolika pouště, která je nejenom v židovské náboženské tradici, ale i pro okolní národy ve starověku byla poušť mystickým místem, kde sídlili démoni a podivní tvorové. Možná o to větší význam může mít to, co už jsme si řekli, že příchod Mesiáše je spojen s proměnou pustiny na zemi plnou života. Příchod Mesiáše právě z pouště mě připomíná vyznání, že Ježíš sestoupil i do pekel. Bůh má moc nad celým světem a nic mu není skryto, vše je podřízeno jeho vládě. V Žalmu 29:8 žalmista zpívá: Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť kádeš. V poslední knize Bible ve Zjevení 12. kapitole čteme, že poušť je útočištěm pro ženu, která tady symbolizuje církev, která nachází bezpečí před rakem, aby ji nezničil.

Na závěr bych ráda zopakovala několik důležitých principů, které nám mohou pomoci v období duchovního sucha, když si připadáme, že jdeme pouští. Poušť je cesta, není to místo k zabydlování. Na poušti jsme zcela odkázáni na Boží zaopatření. A to je také účelem tohoto období. Naučit se spoléhat na Hospodina. Důvěřovat mu, že je věrný, že bude vždy s námi a dá nám všechno, co potřebujeme. Možná jinak, než si představujeme. V tomto čase je tříbena naše víra a rizikem pouště je, že propadneme pochybnostem, nevíře, budeme reptat, stěžovat si, obrátíme se proti Bohu a jeho cestě, kterou nás vede. Jediný způsob, jak poušť projít, je skrze pokoru a odevzdanost, uznání Boha jako našeho jediného pána. On pak proměňuje naše srdce a zbavuje je zatvrzelosti a pýchy, vzdoru a dává vyrůst nové důvěře a lásce. Je to čas očištění srdce a tříbení víry. V čase duchovní vyprahlosti, kdy se Bůh může zdát daleko, kdy nevnímáme jeho blízkost, si o to víc potřebujeme připomínat jeho věrnost, situace, kdy jsme zažili jeho jednání, prožili jeho dotek. Vděčnost a chvála nesmí chybět v naší pouštní výbavě. Je to jako kopání duchovních studní, kde můžeme čerpat. A konečně poušť jako symbol vztahu s Bohem. Vzdávat se sebe sama, všeho, co odvádí naši pozornost od jeho jediného. Znovu se zamilovat celým srdcem do svého milého. Bůh chce být naším jediným pánem, tím, koho milujeme víc než kohokoliv nebo cokoliv jiného. On jediný také může naplnit to místo v našem srdci, které nic na světě naplnit nedokáže. Tak nás stvořil. Potřebujeme Ducha Svatého. Skrze něho Bůh vlévá do našich srdcí lásku. Pán Bůh v nás skrze něj působí, i když si to třeba neuvědomujeme, necítíme to. Ale zpětně můžeme vidět změnu v našem myšlení. Ježíš odcházel na pustá místa, aby byl sám s Bohem, aby se modlil. Potřebujeme pravidelně místo a čas, kde budeme s Bohem sami, nerozptilování okolím. V určitém smyslu je vlastně celý náš život tady na zemi pouští, cestou do nebeského domova. Je to cesta, kde se rozhodujeme, zda si budeme držet svůj život pevně v rukou, nebo jej odevzdáme celé Bohu. Na této cestě je spousta nebezpečí. Často se cítíme prázdní, vyprahlí, útočí na nás zlo v různé podobě, selháváme v pokušení. Bůh nás ale neopouští, vede nás a proměňuje. Kde čerpat posilu na tu nesnadnou, neznámou a nejistou cestu? Tak jako Izraelci jedli na poušti něco, co neznali, sytili se denně tajemstvím, které nedokázali pochopit, ale které bylo na rtech jako plástve medu, podobně i nám dává Bůh nebeský chléb, kterým je sám Ježíš Kristus. Ve večeři páně přijímáme tajemství Kristova těla a prolité krve nevinného beránka. Večeře páně začíná slovy vzdal díky, eucharisteo. Obětování díků Bohu, dokonce i za chléb a kalich ukřižování a bolesti, právě to připravuje cestu, kde nám Bůh ukazuje plnost spásy, záchrany od zahořklosti, hněvu, od života ve vzdoru a všeho, co nás od něho vzdaluje. Bůh sám se nám dává skrze Ducha Svatého, aby v nás byl pramenem vody života. Hodně sil na cestu vám přeje a od mikrofonu se loučí Dana Kenningová. Těším se příští týden na další setkání v pořadu Kurikam, tentokrát na téma moře.

S Kudikám se potkejte zase za týden. Čeká nás symbolika biblických prostředí a tentokrát se zaměříme na moře. Před námi je teď píseň I Will Find You. Najdu tě přímo tady, kdy důvěra říká mým rukám, aby se pustili. Najdu tě přímo tady, kdy moje víra musí čelit neznámému. Přiblížím se, až si přímo tady.

Uběhla další hodina, a to konkrétně 10. Posloucháte Rádio 7 a vysílání vás provází Aneta Lofítková. Tahle hodinka bude patřit koncertínu. Tak vám přeju pěkný poslech.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém společně posloucháme klasickou hudbu. Schválně neříkám vážnou, protože v tomto žánru je mnoho skladeb a celých rozsáhlých děl, které vůbec nejsou vážné. Naopak přinášejí úsměv a někdy také, jak to bude ostatně i dnes, zvou k tanci. Pozvu vás totiž k poslechu nahrávky Polek Bedřicha Smetany. Polka vznikla někdy na počátku 30. let 19. století. To bylo Smetanovi nějakých 6 let. Vznikla prý z polského tance, ale hlavním impulzem pro její pojmenování byly velké sympatie Čechů k Polákům, kteří se na přelomu roku 1830 a 1831 vzbouřili proti ruské nadvládě. Povstání bylo potlačeno a ruská okupace upevněna, ale polka už zůstala ve velké oblibě a rychle zdomácněla a také se rychle šířila za hranice. Svou první polku napsal Smetana jako 16-letý, v té době sám vášnivý tanečník. Jmenuje se po jeho sestřenici Luize a je určená opravdu k tanci. Stejně jako druhá polka z tohoto období, Jiřinková, inspirovaná prostředím podzimních vlasteneckých jiřinkových plesů. K jejichž květinové výzdobě patřily neodlučně nejkrásnější květy podzimu, tedy jiřiny. Třetí ukázka má název Ze studentského života. Všechny dnešní ukázky uslyšíte v podání pianisty Petra Jiříkovského.

dnešní sváteční hodince věnované klasické hudbě posloucháme polky Bedřicha Smetany. Zazněly tři jeho vůbec první kompozice polek, jasně taneční. A nyní se přesuneme do dalšího Smetanova tvůrčího období. Polka S-dur z roku 1846 už prozrazuje pozdější typický způsob Smetanovy tematické práce. Z jednoho motivického jádra vyrůstá celá skladba. V této době napsal Smetana svou klavírní sonátu a i druhá část polky S-dur má charakter sonátového provedení. Chronologicky následující řada čtyř polek z přelomu 40. a 50. let 19. století je už jiného druhu. Polky byly nalezeny ve skladatelově pozůstalosti a prvního vydání se dočkali až roku 1904 v edici Umělecké besedy. Tyto polky dokládají vývoj Smetanova pojetí od tance k čistě koncertnímu útvaru, který s vlastním tanečním základem spojuje vlastně jen zachování základního rytmického pulzu.

Třetí stupeň Smetanova kompozičního zrání v kompozici polek představují cykly tři saloní polky opus 7 a tři poetické polky opus 8. Vzpomínky na Čechy ve formě polek opus 12 a 13. Vedoucí složkou je tu melodie. Rytmická podstata tance zůstává v pozadí. Přestože je zachován třídílný normální půdorys, pravidelná periodicita, pro tanec nezbytná, je záměrně narušovaná. Vzpomínky na Čechy ve formě polek vznikly za Smetanova působení ve Švédsku. Smetana se jimi hlásí ke svému vzoru Frédérico Chopinovi. Není náhoda, že se Smetanova vzpomínka na domov v období, kdy se věnoval převážně kompozici orchestrální s hrdinskými náměty, vtělila právě do klavíru a projevila se opět návratem k polce. Klavír byl od dětství Smetanovým nejvlastnějším nástrojem. My si teď v podání Jiřího Jiříkovského pustíme tři poetické polky opus 8, Esdur, G-mol a Asdur.

Hodinku strávenou poslechem Polek Bedřicha Smetany, které v roce 1997 nahrál ve studiu Matouš pianista Petr Jiříkovský, zakončíme dvěma polkami, které obejmou celé Smetanovo hudební zrání. Vzpomínkou na Plzeň a Betinou polkou. Od mikrofonu se s přáním pokojného dne loučí autorka dnešního pořadu Kateřina Hodecová.

Tohle byla hebrejsky mesiánská zpěvačka Sara Lieberman a tahle píseň vznikla na základě žalmů 24, 51 a 73 s cílem obnov moji radost ze spasení.

Vstoupili jsme do poslední hodiny středečního dne. Máme 11 hodin středu 5. srpna a vysíláním vás i tuto poslední hodinku bude provázet Aneta Lovítková. Za 15 minut nás čeká ještě jeden poslední pořad, a to čtení na pokračování. Tak vám to čekání s příjemným několika písněmi.

Minule jsme se seznámili s hlavní postavou knihy Jak život šel, kterou budeme po několik týdnů otevírat v pravidelném čtení na pokračování. Miloš Šolt starší s láskou vzpomíná na svého otce Krejčího a maminku, která byla tahounem rodiny. Miloš vyrůstal v Brně ve velmi chudých poměrech. Maminka děti provázela od malička svými modlitbami. Prožíval život venkovského kluka se všemi dobrodružstvími a nebezpečími. Jednou se dokonce málem utopil. Život mu zachránil jeho starší bratr Josef. V 5 letech se poprvé setkal s tenisovým míčkem a toto setkání bylo jakoby osudové. Po 6 letech je z Miloše sběrač tenisových míčků a později se tenis stal jeho životní náplní.

Pokud si vzpomínám, byl jsem posedlý siláckým duchem. Od nejútlejšího mládí jsem stále s chlapci zápasil. Myslím, že v mém dětství nebylo dne, abych z hochy nezápasil. Stejně velcí, stejně staří po několika hmatech leželi na lopatkách, více pro strach z mé síly, než z mé převahy. Toto se mnou rostlo a nepominulo. Neopustilo mne to, ani když jsem později začal s tenisem. Desetiletý venkovský chlapec, dá se říci každým coulem pravý kluk, prost všeho strachu. Žádný strom mu nebyl tak tlustý, aby po něm nevylezl, žádný smrk tak vysoký, aby nepohladil jeho něžnou špičku, která nově vyrazila v nebetyčné výši. Se svými dvěma staršími bratry jsem patřil k nejodvážnějším cvičencům Sokola. Nejraději jsem měl, když mne házeli do vzduchu. Když parta kluků chtěla zkusit skočit z mostu do vody, byl jsem průkopník. Vždycky jsem chtěl být první, ať se jednalo o běh, přeplavání řeky nebo vyšplhání na nejvyšší strom s vybráním hnízda veverek. Na brněnské riviéře byl jeden silák, který si naložil na svá ramena pyramidu poskládanou ze tří chlapců, na kterých byli další dva a nakonec jeden. Miloš byl samozřejmě nahoře. Silák s nimi dovedl ujít až 50 kroků ke skákacímu prknu, potom se předklonil a skočil šipku. Všichni pak za velkého smíchu postupně padali do vody. Někdy to bylo s velkým hubováním, jindy zabouřlivého potlesku okolo stojících. Kolik skákajících prken bylo takto zničeno. Ano, vidím to, jako by to bylo včera. Dokonce, jako by to bylo dnes. Řeka byla zamrzlá a já se na ní kloužu bosý. Nikdo nikde nebyl a já to zkoušel, až jsem byl najednou uprostřed řeky. Ale za chvíli jsem již nebyl sám. Ach, to byla krása. Led byl tenký, kluků více bosých než obutých a ti bosí přímo cítí, jak jim pod nohama proudí voda. Led někdy praskal a začínal být posetý hvězdami. A bylo to neuvěřitelné, led se pod chodidly prohýbal, jako by byl gumový, a to bylo to nejhezčí. Kluci si někdy dodali odvahu, dali si ruce přes ramena, běhali po vlnícím se ledu, až přišlo to, co zákonitě přijít muselo. Kluci sice měli výdrž, ale led to nevydržel. Najednou se ozvalo něco, jako když číše od vína zazvoní o zem a několik kluků bylo po krk ve vodě, naštěstí jen po krk. Doma se to neobešlo bez láteření a výprasku, ale rodiče byli a zůstanou rodiči, kluci byli a zůstanou kluky. Kluci nevědí, jak křehký je život, kolik nebezpečí číhá na každém kroku. To bylo v letech 1915 až 1921, kdy se přihodila řada takových a podobných příhod, kterých bylo v mládí plno. Musím však dodat, že došlo i k případům, že se z nás některý utopil. Smrt ale na nás nepůsobila hrůzostrašně. Jen nářek rodičů, zvláště matek, nás dojímal i děsil. To, co píši, není z důvodu, abych si hrál na spisovatele, ale protože mne k tomu vede Duch Svatý. Toužím potom, abych sloužil k víře těm, kteří mají touhu setkat se s Pánem Ježíšem Kristem jako osobním spasitelem. Zásahy Boží do mého života nebyly bez bolesti. Ze zkušenosti musím říci, že všecko dobré a slavné v mém životě bylo zpočátku tvrdé, bolestné až k zoufání. Byl jsem tvrdým venkovským klukem. Naše dětské hry byly kopiemi hrdinských činů statečných mužů. Byli jsme odvážní, rvali jsme se do krve, žádný nechtěl prohrát. Každý z nás chtěl být hrdina bez bázně a hany. Bylo mi 5 nebo 6 let, kdy došlo k výraznému vstupu Boží prozřetelnosti do mého života. Brzo z jara, když odešly ledy, vyklouzl jsem po obědě z domu a rovnou k řece. Kraje byly ještě zamrzlé, ale bosému rošťáčkovi to nic neříkalo. Pod nohama praskal led, dále od břehu led už nebyl vůbec. Nohy červenaly v ledově chladné řece. Všichni lidé by si měli uvědomit, že ledová voda je dárcem zdraví. Kdo se nebojí ledové vody, uchová si zdraví.
Ovšem nic se nesmí přehánět, všeho s mírou. Hupnout do studené vody a potom hned ven, než údy začnou tuhnout ledovou křečí. Tak jsem letěl mělkou vodou po pobřeží, až voda stříkala. Najednou jsem se zastavil a hleděl v úžasu do vody. A co jsem neviděl? V písku, ve vodě, vejce. Neobyčejné, ale veliké vejce. V životě jsem takové vejce neviděl. Schýbl jsem se pro ně, s obdivem jsem je pak držel v malé ruce a měl strach, aby mi vejce nevypadlo. Opatrně jsem vystoupil z řeky a zamířil k domovu. Vejce jsem nesl jako svátost a těšil jsem se, že bude mít maminka radost, až tak velké vejce uvidí. Daleko široko nebylo človíčka, jen uprostřed řeky stála loď. My jsme takové lodi říkali koráb. A na ní muž, který ručně tahal z řeky písek. Muž se pojednou zastavil a podíval se na mou ruku, která uctivě držela a nesla vejce. Pojednou tento muž zvolal: to je vejce naší kačeny. To vejce ztratila naše kačena. To mě nešlo na rozum. A mou hlavou prolétla myšlenka, že ten člověk lže a že mě chce o vejce připravit. To vejce musí vidět maminka, proběhlo mou hlavou. Ten muž určitě lže a když on lže, mohu lhát taky. Tak jsem zvolal: ne, to mě dala maminka na svačinu. A jako správný kluk jsem vzal nohy na ramena a dal se na útěk v naději, že než chlapčisko přirazí s lodí ku břehu, budu už ve vesnici. Jenomže nastojte, najednou sebou něco pláclo do vody, pleskot byl mohutný. Obrátil jsem se směrem k lodi a ta byla prázdná. Muž z lodě mohutnými tempy plaval ku břehu. Přidal jsem do běhu, seč jsem mohl a doufal, že mu uteču, ale neutekl. Zakrátko jsem za sebou uslyšel dusot těžkých bot plných vody a už mne vzal něžně vejce z malé ruky a plác, dokonalá facka skončila přímo na mém pravém uchu. Byl to pocit, jako by na mě padl dům a zalehl mne. Viděl jsem tisíce hvězd kroužících nade mnou, pode mnou, všecko se mnou točilo, zarazil se mi dech. Zvláštním pudem sebezáchovy jsem utíkal bez dechu, až jsem upadl nějakých 50 metrů od místa činu. Když jsem se probral, popadl jsem znovu dech a zjistil, že daleko široko nikdo není. Přemýšlel jsem, co se vlastně stalo. Trvalo chvíli, než jsem byl schopen vstát a jako voják z prohrané bitvy jsem se ubíral k domovu. Šel jsem pomalu domů a pojednou jsem spozoroval, že mi něco teplého stéká po tváři a bradě. Byla to krev. Bubínek pravého ucha byl proražen. Několik let mě potom z ucha teklo a hodně jsem si vytrpěl. Teprve ve 12 letech jsem vyrozuměl Boží moudré řeči, péči a lásce, která zatímto neštěstím vytrpěla.

V 18 letech jsem položil svůj život k nohám svého spasitele. V 19 letech jsem šel k odvodu. Ta zlá, veliká, dobře míněná facka mě zachránila před vojenskou službou. Nemusel jsem na vojnu. Tehdy jsem byl nesen první láskou. Znal jsem Boží zákon nezabiješ. Byl jsem rozhodnut nevzít do ruky zbraň. Byl jsem zásadním stoupencem stanoviska Božího slova u nás v Jednotě bratrské, reprezentovaného Petrem Chelčickým, neodpírat zlému. Raději se nechat zabít, než zabíjet. Tak mne facka, i když velmi bolestná, zachránila před vojenskou službou a přinesla po mém obrácení nejhlubší a nejtrvalejší radost mého života. Verš Římanům 8:28, který říká, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, se stal hlubokým přesvědčením mého následování Pána Ježíše Krista.

Skončila první světová válka. Strašná válka, jaké prý předtím nikdy nebylo. Vojáci se vrátili domů. Celá naše rodina válku přežila ve zdraví, i když jsme užili hladu více než nasycení. Na mamince bylo, aby rozumně hospodařila, a ona to s boží pomocí svedla. I náš tatínek se vrátil a já vzpomínám, jak nám hladovým krájel takové krajíce chleba, že jsme svá hladová ústa ani dostatečně otevřít nemohli. To ale dělal, když maminka nebyla doma. Blaženě se přitom usmíval, jako by říkal, kdo ví, zda budeme zítra živí a dosti má den na svých starostech. Toto na nás kluky platilo. Táta byl u nás dlouho hrdina. Až jsme dospěli, tak se to změnilo. Poznali jsme, že naši rodinu spravuje žena královna. Spravovala ji dobře. Celá rodina se nakonec vydala jejími šlépějemi, které byly šlépějemi Pána Ježíše Krista. Po válce začalo být postupně všude rušno. Přišla konjunktura, životní úroveň rychle stoupala a mnozí byli povzneseni k blahobytu. Kdo chtěl, práci našel. Bydleli jsme v Jundrově a začali jsme žít radostným životem. Maminka byla vždy zdravá, veselá, jako zpívající skřivánek. Tatínek byl vynikající krejčí. Lidé pracovali, měli touhu se dobře oblékat, tatínek poctivě pracoval, závod kvetl. Jeho věhlasnost ho učinila vyhledávaným mistrem široko daleko. Malá dílna se třemi tovaryši postupně nestačila, práce bylo aspoň pro tucet tovaryšů a otec začal uvažovat o zakoupení dílny větší. Opatřil si dílnu na Dornichu, živé ulici v Brně. Brzy měl několik tovaryšů navíc a také pomocnice. Ale přišel rok 1921, který se nesmazatelně zapsal do historie naší rodiny. Z dopuštění Božího padla na naši rodinu pohroma. Tatínek byl družné povahy a tak chodil do hospody. Kamarádů z mokré čtvrti přibývalo a ti si vyprávěli, že mistr Scholz je kavalír. Všecko v hospodě šlo na jeho účet. Pilo se. A postupně se pilo více, než pracovalo. Matinka to neprohlédla, aby zjednala nápravu, a tatínek nakonec propadl alkoholu. Zákazníci si začali stěžovat, že nemají hotové zakázky. V hospodě se pilo i

neznámého života. Mně bylo tehdy 10 let a události, která rodinu potkala, jsem pochopitelně nerozuměl. Jen oči matinky svědčily o hrozné změně, protože nepřestávali plakat. Ona bývala vždy zdravá, veselá, jako zpívající skřivánek. Nyní byla zrazená, opuštěná žena, vzpomínající na to, že dříve také žila. Její zlatá, dobrá a laskavá ústa přestala mluvit a mluvila jen to nejnutnější. Bez této události však nikdo nemůže rozumět mému životnímu poslání a neochvějné lásce a věrnosti Pána Ježíše Krista, mého Spasitele a Vykupitele. Pokojný rodinný život do mých 10 let byl opravdu nádherný, až na několik mimořádných klukovských prožitků běžných v životě venkovských kluků a děvčat. Prostě byl to život jako v pohádce. A myslím, že popěvek Nikdy se nenavrátí pohádka mládí, ze všech pohádek ta nejhezčí, nám líčí pravdu o mládí. Ale hlubiny této pravdy nikdo nemůže prožít tak hluboce jako zdravé děti venkova, které si v doslovné nahotě a hladu vůbec svoji chudobu neuvědomovali. Prostě měli se rádi, vzájemně si pomáhali. Když někdy neměl jeden, dal mu ten druhý. Ráno jsme se pohašteřili, roztrhali často košile, kalhoty, ale odpoledne jsme se už dělili o to, co jsme měli a pochutnávali si na tom, co jsme ulovili, našli nebo natrhali. Byl jednou jeden kazatel, byl to moudrý muž a ten říkal, dětinství a mladost jest marnost. Nebo si povzdechl a řekl, marnost nad marnostmi a všecko marnost. Kniha Kazatel, 11. kapitola, 10. verš a 12. kapitola, 8. verš. Ale co to vlastně ta marnost je?

Odehrálo se to asi den či dva před soudním vystěhováním. Byl parný červencový den. Schylovalo se k večeru. Tatínek v zoufalství odešel z domu. Zůstali jsme s matinkou doma. Čas ubíhal a tatínek se nevracel. Matka, v předtuše nejhoršího, poslala nejstarší dceru do komína k místu sebevrahů. Komín ležel vedle Jundrova a na jeho okraji byla, jak se nám dětem tehdy jevila, mohutná přehrada s mlýnem a splav, pod kterým mnoho nešťastníků skončilo své životy. Sestra v předtuše velkého neštěstí běžela, co jí nohy stačily, a z dálky spatřila ve večerním šeru nad splavem otcovu postavu. Začala volat, co jí síly stačily: tatínku, tatínku. Její hlas působil jako hlas anděla z nebe. Otec ustupoval od splavu a Helenka mu skočila do náruče a ruku v ruce šli domů. Tak byly zpřetrhány provazy satana, jimiž tatínka už táhl do vírů, které se točily za mlýnskými koly. Boží podivuhodné záměry v ponížení. Toto byl druhý zásah Boží prozřetelné milosti v mém životě. Byla to režie výchovné péče v naší rodině. Pán Bůh musel naši rodinu napřed provést naprostou ztraceností, aby ji nakonec spasil a uvedl celou do svého království. Příběh se odehrál tak drasticky a neuvěřitelně, že nestačí slova ani výmluvnost k vylíčení toho, co Pán Bůh ze své veliké otcovské lásky musel dopustit, aby se človíček stal v Pánu Ježíši Kristu člověkem. K pochopení Boží lásky, moudrosti a myšlení o pokoji ze strany Boží s každým člověkem potřebuje každý člověk bez výjimky čisté srdce. Jen ono může vidět Pána Boha svatého, dokonalého, velkého, vševědoucího, všemohoucího. Nemá-li člověk očištěné srdce krví beránka Božího, nemůže vidět, nemůže věřit, nemůže žít v Pánu Ježíši Kristu

plným životem syna nebo dcery Boží. A pořád i tobě platí, co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš. Janovo evangelium, 13. kapitola, 7. verš. Blahoslavený člověk, který se dožil toho svého potom. Teprve nyní tomu rozumím a jsem vděčný za to, že to bylo takové, jaké to bylo. Jen zázračná moudrost a moc Boží mohla naplánovat takový život, jaký jsem žil, dění, které jsem prožil a z milosti Boží přežil. Vím, že jsem vše přežil jen ve svém Pánu, který mi byl vždy po mé pravici. Dal mi vidět mnohé neviditelné, slyšet mnohé neslyšitelné a nechal mne jít jako Petra po vlnách, v bouřích, vichřicích. A když jsem už tonul a volal, vždycky mě jeho mocná, milosti plná ruka vyprostila z propasti.

Dnes se mi to vše zdá přímo neskutečné, ale byl jednou jeden den, na který nikdy nezapomenu. Nábytek byl složen v městském skladišti pod určitým číslem s asi 6měsíční lhůtou, po které se musel odvést nebo prodat. Byl to veškerý náš majetek, až na několik kusů peřin a skromného nádobí, což jsme si vzali do azylu. Pamatuji si dodnes dopad té zoufalé tragédie. Před domem zastavil koňský potah. Dva městští zřízenci v docela slušných městských uniformách sestoupili, dali matce soudní příkaz k vystěhování. Vůz se pak postupně nakládal až do nejvyššího možného vrcholku a odjel. My jsme se pak vydali na dlouhou cestu a nevěděli, co nás čeká. Matinka měla zlé tušení, že nás čeká hrůzné překvapení. Nesla velkou nůši peřin, v každé ruce tašky s nádobím. Já nesl v obou rukách tašky plné různých potřeb. Nevím proč, ale šli jsme bosí. Šli jsme z Jundrova po prašné silnici do Žabovřesk. Zpočátku to ještě šlo, ale pak přišla rozpálená kamenná dlažba. Ještě dnes mě pálí nohy. Šli jsme s matkou, šli jsme pomalu. Chvíli jsem šel vedle matky, chvíli za ní a opět vedle ní. Pamatuji si, že se nám oběma potily nohy od dlaždic, které byly rozpálené červencovým sluncem. Bylo poledne. Šli jsme vedle sebe mlčky. Nikdo z nás se nezmohl na slovo. Nepamatuji si, že bychom si asi na 4 kilometry dlouhé pouti odpočinuli. Nevím, ale vůbec bych se nedivil, kdyby matka celou cestu proplakala v tiché bolesti a hrůze životního zklamání. Strašné zoufalství, strašná bída, strašná hanba, strašný stud. To z nás učinilo obry. Hlavy skloněné k zemi, záda ohnutá pod břemeny. Matinka nepronesla ani slovo nářku. Já zarytě mlčel, jako němá tažná mula. Došli jsme na jediný záběr až na Kounicovu, nyní Lidickou, potom Leninovu, nyní zase Kounicovu ulici, civilní baráky číslo 2. Tam matinka odevzdala nějaký papír. Správce ukázal na dvě postele. Jako 7členná rodina jsme dostali 2 železné postele v prostoru 4x3 metry. Když jsme se do azylu nastěhovali, bylo mi 10 let. Když jsme se z tohoto pozemského pekla vystěhovali, bylo mi 22. Jak jsme tam mohli žít 12 let, to mi bude celý život záhadou. A kdybych měl vylíčit vše, co jsem během těchto 12 let viděl, slyšel a prožil, málo kdo by uvěřil. Zde, v doupěti lidské bídy, na dně lidské společnosti, začala naše cesta za poznáním člověka i Pána Boha.

Knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

Máme posledních několik minut do konce dne i do konce večerního vysílání Rádia 7, tak se s vámi chci rozloučit písní Spolehni se od kapely Adonai. A chci vám přát, ať opravdu i v tom dalším dni spoléháte plně na Pána Boha a jeho se držíte, protože on je opravdu ten jediný, na kterého se můžeme spolehnout, a to v jakýchkoliv situacích, při všem, co prožíváme. Přeju vám pokojnou a klidnou noc.

Za námi půlnoc, vstupujeme do čtvrtka, který ponese datum 6. srpna. Z horkého koláče předchozího dne noc ujídá teplo. Příjemný noční čas vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. A jako vždy v tomto čase, představme přehled pořadů. V době velkého soužení, kdy má zemi ovládnout antikrist, vystoupí na scénu dva neobyčejní boží svědkové. Jak bude jejich mise probíhat? Budeme sledovat v knize Zjevení při dnešním studiu písma. Relace Světem Bible je připravena na 1:15. Hledání boží vůle a boží povolání. To jsou nadčasové otázky, o kterých budeme už po třetí uvažovat v pokladech z archivu. Přidejte se k poslechu v 13:00. Kazatel Miloš Scholz patří mezi výrazné osobnosti české církve. Do jeho života, ve kterém měl dlouho na prvním místě tenis, nahlédneme prostřednictvím knihy Jak život šel, kterou napsal jeho syn Miloš Scholz mladší. Od 14:45 se vydáme do Brna, kde vyrůstal v rodině Krejčího. Boží řády a horlivost. To jsou další dva pilíře zbožnosti a životních opor našich předků. Právě k nim se vrací David Loula v knize České studny, ze které si čteme ve večeru pod lampou na Rádiu 7. K poslechu zveme na 13:00. Ve 4:15 průsečíky s Pavlem Kólem a Mariánem Možuchou o AI a monitoringu práce. Pět pak 3D Talk s tématem spolupráce českých církví. Host Vojty Barota Petr Raus přináší praktické příklady vedení v ekumenickém prostředí. A noční program završí o 17:30 Základy, kde Štěpánka Paluchníková přiblíží osobu Ducha Svatého.

0: pořadu Světem Bible se spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem přeneseme do proroctví z 11. kapitoly knihy Zjevení. Objevíme, jak velkou sílu a odolnost dává Stvořitel lidem, které posílá splnit konkrétní úkol. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí přátelé, posledně jsme spolu vstoupili do 11. kapitoly knihy Zjevení. Přečetli jsme si z ní pouze první dva verše. Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl, vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců. Náš vyučující v těchto pořadech, doktor McGee, jehož úvahy zde zpracováváme do českého jazyka, nám poznamenal k tomu minule, že někteří lidé soudí, že když se Izrael zmocnil Jeruzaléma, takže skončil ten čas pohanů. Ale ve skutečnosti je Jeruzalém pošlapáván od pohanů dosud. Všechny možné rasy lidí a všechny možné náboženské skupiny, které s židovstvím nemají nic společného, si tu nastavili svoje chrámy, mešity a svoje různá svatá místa, ale židovský chrám, Hospodinův chrám, zde zatím nemá své místo. Ale až přijde období velkého soužení, tedy ta jeho poslední část, o které si tu čteme, pak času pohanů bude zbývat už jen 42 měsíců. A to je přesně 3,5 roku, čili polovina celého období velkého soužení. Kdykoliv si všimnete, že se začíná něco vyměřovat, ať ve starém zákoně či v novém, je to signálem, že Bůh se chystá jednat s izraelským národem. Boží chrám vymezuje svaté místo. Svaté místo to je doslovná interpretace tohoto textu. Boží chrám nás v duchu přenáší na půdu starého zákona, protože církvi žádný chrám není dán. Církev je dnes sama chrámem. Nebo tedy přesně řečeno, věřící jsou chrámem Ducha Svatého, tedy nejde jen o nějakou zvláštně zdobenou budovu. Efeským 2, 21 a 22 nás uvádí na pravou míru. V něm, tedy v Kristu, je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Oltář v chrámě, o němž je tu v našem textu Zjevení 11 zmínka, představuje zlatý oltář, který znázorňuje modlitby svatých, protože oltář ke spalování obětí nebyl umístěn v chrámě samotném, ale venku, na nádvoří. Dokonce podle toho, co tu ve Zjevení čteme, mají být změřeni anebo spočítáni i ti, kteří se v chrámě modlí. Apoštol Jan dostává pokyn, aby vstal a změřil nejen svaté místo a oltář, ale i ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech, řecky ebale, doslovně vyvrz, vyhoď a neměř. Z toho měření je tedy vyloučeno všechno, co nepatří k vlastní budově chrámu. To se vztahuje i na oltář pro spalování obětí a také na velké měděné umyvadlo, které stálo venku. Protože obětní oltář býval před obrazem Kristova kříže, mohlo by to naznačovat, že evangelium o Kristově kříži bude i při té těžké, krátké krizi všem lidem stále ještě dostupné. Plocha, kde tento oltář stojí, nemá být měřena. Bude ještě k dispozici. Protože je dán pohanům, v některých překladech dán národům. Dává se na vědomí, že ačkoliv tato doba dosud patří pohanům, jejich vláda je vymezena na 42 měsíců. 42 měsíců je časový úsek 3,5 roku, které odpovídají druhé polovině velkého soužení, jak jsme si už řekli. A stejný údaj se opakuje zanedlouho ve zjevení 13 v 5. verši. A bylo jí, té šelmě, dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. To je tedy druhá polovina Antikristova panování zde na zemi. Zmínka o ní je i ve zjevení 12:14. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. A nebo kralicky, kde by ji živili do času a časů a do půl času, čili dohromady 3,5 roku. Rovněž prorok Daniel přejímá tuto měrovou jednotku času. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího, Daniel 7:25. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Opět se tu tedy objevuje vyjádření čas a časy a polovina času, což sečteno znamená 3,5 roku. Prorok Daniel doplňuje ještě jeden zajímavý časový údaj, 12. kapitola 11. verš. Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne 1290 dní. 1290 dní je 3,5 roku. A tentýž prorok Daniel připojuje ještě další zmínku, která se pojí s naším textem knihy Zjevení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu. A v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas, a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. Daniel 9:27. Velké soužení je zde rozděleno na dvě stejně dlouhé části. Týden u Daniele všude znamená 7 let a tato sedmiletá etapa je Danielův 70. týden. Ale dám je dvěma svědkům, kteříž budou prorokovati 1260 dnů. Oblečeni soudce v pytle. Zjevení 11, 3. verš. Je spousta rozdílných názorů, pokud jde o totožnost těchto dvou svědků. Jsou nám představeni bez sebemenšího bližšího náznaku, kdo vlastně jsou. Godet poznamenává, patří mezi nejúžasnější postavy celé knihy. Kdyby identifikace, čili přesné určení totožnosti těchto dvou svědků, mělo zásadní význam pro pochopení knihy, myslím, že by nám jejich osoby byly nějak blíže popsány. Senzacechtiví kazatelé se s oblibou soustředují právě na místa tohoto typu. Řeknou vám, co mluvilo o něch 7 hromů, třeba že apoštol Jan byl upozorněn, aby nám to nezapisoval, a on uposlechl, a jsou ochotni vám povědět také jména těchto dvou svědků, o nichž ovšem písmo nic bližšího nepraví. Někteří zastánci historického pohledu na knihu Zjevení v těchto dvou vidí muže, jako byl Jan Hus, papež Silvestr, Waldenson, případně za nimi vidí dokonce nový a starý zákon jako dva svědky, a tak bychom mohli chvíli pokračovat. Je zřejmé, že z tohoto zorného úhlu byste mohli vyrukovat celkem s čímkoliv, k čemu vás vede vaše fantazie, ukázněná snad maličkou trochou logiky. Ani lidé zastávající futuristické hledisko, k nimž patřím i já, odhaluje se náš učitel, nejsou zcela zajedno ve věci bližšího rozlišení těchto dvou svědků. Někdo tu vidí Enocha a Eliáše, někdo Mojžíše a Eliáše a tak různě. Každý k tomu má své zdůvodnění, protože u těchto postav zvláštním způsobem probíhalo ukončení jejich pozemského života. William Newell je v té věci rázný, vůbec se nepokouší tyhle dva identifikovat. Je totiž možné, že jsou to dva zcela neznámí svědci, kteří v minulosti neexistovali, nebo tedy alespoň se na naší biblické scéně prostě objevují poprvé. Nicméně ti dva svědci jsou z řad lidí, to dozajista vyplývá z jejich popisu. Jsou dva, což je zákonem požadovaný počet svědků pro důležité věci. 5. Mojžíšova 17. 6. verš nám říká, ten, kdo má umřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka. A pán Ježíš řekl totéž pro dobu církve. Matouš 18, 16. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Písmo vždycky vyžadovalo, aby předtím, než se jakákoliv důležitá záležitost rozhodla, vydali svědectví alespoň dva lidé. A tihle dva, o nich si tu čteme v knize Zjevení v 11. kapitole, budou prorokovat 1260 dní. Významnou charakteristikou není totožnost těch dvou svědků, ale časový interval, v němž vystoupí. Je to z kraje druhé poloviny velkého soužení? Ano, zdá se, že ta první čtvrtina druhé poloviny je případnější vzhledem k textu, protože oba mohou svědčit jen do té doby, než se objeví šelma. Pak jsou umučeni, jak uvidíme v našem dalším společném čtení.

Vtiť jsou dvě olivy a dva svícnové stojící před obličejem Boha vší země. Jimž to jestliže by kdo chtěl ubližovati, oheň vyjde z úst jejich a z žíře nepřáteli jejich. A kdož by koli jim škoditi chtěl, takť musí zabit býti. Podle stařičkého kralického překladu Zjevení 11,

duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4.6. Ti dva svědkové v knize Zjevení v 11. kapitole jsou světli před mocnostmi tmy. Je jim udělena zázračná moc snést oheň z nebe. Jsou naplněni Duchem Svatým. Oba jsou nesmrtelní a zcela odolní proti všem útokům, dokud jejich poslání nebude ukončeno. Jak povzbuzující to je vědět, že všichni boží lidé jsou vlastně nesmrtelní, dokud Bůh skrze ně nevykoná svůj záměr. Když jsem prodělával několik operací nádoru a měl jsem i jiné tělesné problémy, přiznám se, že moje víra dosti zeslábla, vzpomíná náš stařec. Byly chvíle, kdy jsem přemýšlel, zda to vůbec vydržím. Ale modlil jsem se a požádal i jiné lidi, aby se za mě modlili, abych byl ještě schopen dokončit natočení našich vysílaných pořadů Through the Bible, v češtině Světem Bible. A Bůh mě vyslyšel. Tolik vzpomínka našeho starého učitele. Skutečnost, že všichni boží lidé jsou nesmrtelní, dokud Bůh jejich prostřednictvím něco koná, je i pro dnešek překrásná a potěšující. A když skrze vás splní svůj úmysl, pak si vás vezme ze země k sobě samému. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování. A mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. Ekumenický překlad 6. verše v 11. kapitole Zjevení. Dvěma svědkům je tedy dána dosti veliká moc. V jejich moci je zavlažování země deštěm, nebo tedy naopak zastavení té vláhy. A mohou také proměnit vody v krev. Bez pochyby nám tím připomínají Eliáše a Mojžíše. Právě tento verš dal podnět některým významným vykladačům písma, aby se při uvažování o totožnosti těchto dvou svědků rozhodli pro Eliáše, který kdysi zařídil, aby nepršelo, a pro druhého, pro Mojžíše, který přivolal pohromy na Egypt. Možná k tomu mají dobrý důvod, ale ať o těchto dvou svědcích řeknete cokoliv, vždycky to zůstane jen jako dohad, jen jako teorie. Mají moc být zemi, nebo sužovat zemi. Tutéž moc bude mít při svém návratu Kristus. To uvidíme později ve Zjevení 19.15. A dále mají moc všemi možnými pohromami či každou ranou působit tyto věci. To je vyjádření, které nám připomene egyptské rány za doby Mojžíše, ale zde je těchto ran dohromady mnohem víc a také zasahují mnohonásobně větší území než jenom Egypt. Kdykoliv budou chtít, to odkrývá velikou důvěru, jakou má Bůh v tyto své věrné služebníky. Mně a tobě zřejmě Bůh do této míry důvěřovat nemůže. Některým z nás nemůže svěřit peníze, mně zase nemohl pověřit příliš mnoha dalšími úkoly, aktualizuje čtené slovo náš učitel. Prostě nemůže vkládat moc do rukou lidí s naprostou důvěrou, jakou projeví například těmto dvěma svědkům. A 7. verš, ekumenický překlad, až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Svědkové tedy po určitém čase svoje svědectví skončí. Uprostřed toho týdne, toho sedmiletí, začne sílit moc Antikrista, toho člověka hříchu.

Jeho prvním činem bude obnovení jednotné říše. Pak, až ovládne celý svět, bez rozpaků přemůže a zničí i tyto naše dva svědky. V oné době mu to už bude dovoleno. Bude to však jen dočasné vítězství. Vítězství temnoty nad světlem. Vítězství zla nad spravedlností. Pekla nad nebem. Či dokonce zdánlivě to bude vítězství satana nad Bohem. Neboť Bůh má v úmyslu dát satanovi na kratičko úplnou volnost. Pak bude vypadat, jako by zvítězil.

Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. 8. verš 11. kapitoly podle ekumenického překladu. Jak vidíme, těmto dvěma mužům, těm svědkům, dokonce není poskytnut ani slušný pohřeb. Ukazuje se surové, chladné barbarství posledních dnů. Pro jejich těla je zde použito slovo mrtvoli nebo dokonce mršiny. To v sobě obsahuje pohrdání a zášť, kterou bude svět chovat k těmto dvěma svědkům. Zacházejí s nimi pouze jako s mrtvým materiálem, či jako s mrtvými zvířaty. Veliké město je Jeruzalém, což je nezvratně potvrzeno smutným dodatkem, kde byl také ukřižován jejich pán. A 9. verš pokračuje: Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět 3,5 dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Když byl ukřižován Kristus, Pilát dovolil, aby je přátelé sňali jeho tělo a aby je s úctou pohřbili. V případě těchto dvou svědků to po dobu 3,5 dne nebude dovoleno. Televizní kamery budou přes satelit přenášet pohled na ně po celém světě, takže se lidé budou moci dívat na rysy jejich tváří. Patologická zvědavost bezbožné společnosti si bude pochutnávat na příležitosti zírat s jistou hrůzou na tato mrtvá těla. To je ta nejhorší urážka, jakou mohl mravně zkažený svět uštědřit mužům, kteří napomínali lidi světa a kteří jejich zlé počínání odsuzovali. Ano, brž ti, kteří již přebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se a dary budou posílat jedni druhým, nebo ti dva proroci trápili ty, kteří již přebývají na zemi. Kralický překlad jste poznali a pokud sledujete náš text očima ve vaší Bibli, jistě víte, že to byl 10. verš. Svět se zaraduje, až uslyší, že ti dva jsou mrtví. Smrt dvou svědků se stane příležitostí uspořádat na celé zemi velký oslavný karneval. Svět si osvojil filozofii: jesme, pijme a buďme veselí, protože zítra zemřeme. Doktor Newell popisuje tuto situaci takto: teď se vpravdě projevuje, jaké je lidské srdce. Nemístně veselé, ohavné, bláznivé, nelidské, ďábelské. Vždyť se raduje ze smrti druhých. A dokonce je tu vyjádření, navzájem si budou posílat dary. Budou to jakési ďáblovy Vánoce. Konec konců, moderní slavení Vánoc se čím dál víc vzdaluje Kristovu narození a stává se pohanštějším a pohanštějším. A jednoho dne bude docela antikřesťanské, pokud takové z větší části není už dnes, povídá náš doktor McGee. Ale po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života, přicházející od Boha. Postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Zjevení 11.11. ekumenický překlad. Milí posluchači, pohled na tento verš si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.

Pořadem Světem Bible, který vzniká na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho, provázel Pavel Vopalecký. A ještě dodejme informaci, že ono příště nastane v dnešním dni ve 20 hodin a 15 minut. Pokračovat budeme v knize Zjevení.

Hospodine, vlož do mne oheň svého ducha, vlož do mě moc svého slova, naplni mě, zpívala Sára Liberman. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, kde v jednu hodinu začínají poklady z archivu o Boží vůli.

Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Pro klik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte pořady TVR a Rádia 7.

Ze čtvrteční noci 6. srpna uplynula první hodina. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Vysílání bude v hodině před námi patřit pokladům z archivu. Tento díl o Boží vůli připravila Helena Brdečková.

Opět se otevírá pokladnice našeho rádia, která obsahuje rozmanité vzácnosti, jak se sluší a patří na každý pořádný poklad. V našem rozhlasovém archivu jsou poklady zvukové, nahrávky slova i hudby. Do třetice váze zvuk poslechu úvah o Boží vůli. Autorem těch dnešních je Petr Hajčiar, který o Boží vůli pro lidi přemýšlí z různých pohledů. V prvním příspěvku uvažuje nad otázkou, jak můžeme žít v souladu s Boží vůlí. Dobrý poslech vám přeje Helena Brdečková.

0: Život v souladu s Boží vůlí je stavbou, kterou každý křesťan během svého života buduje od základů až po střechu. Někomu se dílo daří více, jinému méně. Někdo vybuduje palác, jiný jen chudý, ve větru se kymácející příbytek. Na rozpoznání Boží vůle neexistuje jednotný plán. Je to umění, kterému se musíme stále učit. V minulém pořadu jsme položili základy života podle Boží vůle. To byly důvody, proč se o ně vůbec starat. Řekli jsme, že Bůh pro nás mnoho učinil, že nás chce vést a že hledání jeho vůle má mnohá zaslíbení. Pak jsme postavili opěrné zdi. To byly předpoklady pro život v souladu s Boží vůlí. Uvedli jsme dobrou paměť, zdravý rozum, ochotu k poslušnosti a duchovní růst. Na těchto zdech pak leží strop. To je ten skutečný život, který žijeme. Jak pevně stojí, zda nepraská a nekymácí se, ovšem závisí nejen na pevnosti obvodových zdí, ale také na jeho zatížení. Jsou v životě období, kdy všechno jde celkem hladce, kdy rozhodování nejsou příliš složitá, protože v celku dobře víme, jaká Boží vůle je. Někdy se ale dostáváme do situací, kdy ani podle svého nejlepšího rozumu, paměti, moudrosti a svědomí před Bohem prostě nevíme, kudy dál. Kdy všechny cesty se zdají stejně dobré. Jak v takových případech poznat Boží vůli? V prvním listu Korinským, 7. kapitole, Pavel odpovídá na otázku, zda se ženit či neženit. Jeho odpověď není jednoznačná. Ani jedna z možností není hříšná, obě jsou tedy dobré, ale přece je jedna z nich lepší. Pavel svůj výklad končí takto.
1: Kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe.
0: Jak najít tu lepší možnost? Jak zjistit Boží pohled na naši situaci? Příklad z listu Korinským naznačuje, že odpověď může přijít skrze člověka, který má v dané oblasti našeho života autoritu. I my máme své nadřízené, jejichž rada může rozuzlit náš problém. Nicméně jsou i rozhodování ryze osobního charakteru, kdy jedinou autoritou nad námi je sám Pán. Jakou životní dráhu si zvolit? Oženit se či provdat se? Nebo žít samostatně? A koho si vzít? Jaká profese? Jaké zaměstnání? Jaká služba v církvi? To jsou otázky, které nám nemůže zodpovědět nikdo menší než Bůh. Je-li rozpoznání Boží vůle v jistém smyslu uměním, pak nalezení té nejlepší z více dobrých možností je skutečným mistrovským kouskem. Ačkoliv není možné podat přesný recept, některé zásady takového hledání mohou být užitečné třeba i vám. Povězme si především, že při rozhodování bychom měli ctít svá předchozí rozhodnutí. Dnes stavíme na tom, pro co jsme se už dříve rozhodli. Dříve jsem se rozhodl, že se ožením, proto dnes musím jednat jako manžel. Rozhodl jsem se mít děti, proto dnes musím jednat jako otec. Bůh bere vážně naše dřívější volby, byť byly třeba i špatné, proto je musíme brát vážně i my. Mějme na paměti, že dnes se rozhodujeme pro dnešek. Máme pokušení dívat se nazpět a říkat, kdybych tak neudělal toto nebo tamto. Ale někdy si taky říkáme, kdyby na mě ti lidé nespáchali takové věci, neměl bych takové problémy. Bůh však může ty následky změnit. Je to jeho milost. On chce pracovat s naším skutečným životem takovým, jaký je dnes. Chce nás vést bez ohledu na to, jak daleko jsme se třeba dostali stranou z té nejlepší cesty. Každý den je nový, s minulostí nikdo nic nenadělá. Hledejme Boží vedení dnes, v těchto konkrétních podmínkách, ve kterých jsme, a ne v nějakých vysněných okolnostech. Když se rozhodujeme, hledáme Boží vůli pro nás osobně. Dojdeme-li k určitému závěru, neznamená to ještě, že je to automaticky nejlepší řešení i pro ostatní, byť by byli v podobné situaci. Ponechme jim svobodu, aby tutéž záležitost viděli jinak. Naše porozumění Boží vůli je vůbec nezavazuje ke stejnému názoru. Tak například dojdu-li k přesvědčení, že Bůh mě vede do manželství s konkrétním člověkem, nesmím ho tlačit k tomu, aby sdílel můj pohled. Pokud mi řekne, že Bůh mu dovolil vzít si kohokoliv, jen ne mě, musím to respektovat. Než přistoupíme k hledání Boží vůle, zkoumejme nejdřív náš vlastní duchovní stav. V jaké kondici se nacházím? Prožívám Boží lásku, která zahladzuje mé hříchy? Nebo jsem plný hněvu, smutku a výčitek? Řeknu vám teď důležité pravidlo. Neprožíváte-li pokoj s Bohem, nečiňte žádná důležitá rozhodnutí. Považte, že v dobách duchovní vyprahlosti, neklidu a nespokojenosti jsme spíše pod vlivem ďábla nežli Ducha Svatého. V takové situaci se nejdříve snažte získat zpět pokoj s Bohem a pak teprve pokračujte v rozhodování. Chceme-li poznat Boží vedení, musíme si vyhradit dostatečný čas pro stišení, třeba celý den nebo i víc, záleží to na závažnosti problému. Připravme si tušku a papír na poznámky. Začněme tak, že se pokusíme odstranit ze svého myšlení veškerý přebytečný hluk. Stišme se a soustřeďme se na Boha. Děkujme mu za jeho dobrotu, která se už v našem životě tolikrát projevila. Obraťme pozornost k sobě. Uvědomme si své hříchy, své starosti. Předložme Bohu argumenty pro i proti. Co si o tom všem asi myslí on? Co si myslí o mně? Jaký jsem? Jaké jsou mé silné a slabé stránky? Poté věnujme čas četbě písma. Ne proto, abychom z něj vyčetli odpověď na náš problém, ta tam není, ale abychom se přiblížili Bohu, abychom vstřebali jeho hodnoty a preference. Čtěme pomalu a třeba i několikrát tutéž pasáž. Jde o to, abychom se do Božího slova ponořili. A pak řekněme třeba toto. Bože, své situaci rozumím tak a tak. Soustřeďme se na přítomnost Ježíše Krista a naslouchejme. Naslouchejme Svatému Duchu, který bydlí hluboko v našem nitru. Naslouchejme tomu, co se odehrává v hlubinách naší osobnosti. Právě tam se může vynořit rada od Pána. Na povrch našeho vědomí pak probublá chuť vydat se určitým směrem. Pocítíme radost a pokoj při představě konkrétní volby. Tak nějak to může být. I při vší poctivosti se při hledání Boží vůle můžeme zmýlit. Je proto nutné, abychom své závěry podrobili důkladné zkoušce. Snad ani nemusím připomínat, že naše volba nesmí být v rozporu s písmem. Musíme však také vážit své motivy. Zjistíme-li, že jsme ve svém rozhodnutí vedeni touhou po pohodlí a majetku, po úctě a uznání druhých lidí nebo touhou pomoci, tak si můžeme být celkem jistí, že jsme se zmýlili. Jistě není možné mít absolutně čisté motivy, ale jde o to, co je hnací silou našeho rozhodnutí. Také bychom se měli poradit s druhými lidmi, ale pozor, nejde přitom o to, aby nám řekli, udělej to takhle, ale aby doplnili a opravili naše argumenty a aby nás povzbudili v našem vlastním naslouchání Bohu. Aby nám pomohli zkontrolovat, zda jsme se v něčem nezmýlili. Pokud naše volba v těchto zkouškách obstála, můžeme ji považovat za inspirovanou Duchem Svatým. Ale i tak musíme zůstat v pokoře. Vždyť nikdy si nemůžeme být zcela jisti, že jsme se nezmýlili. A vykročme ve víře. Ujištění přichází často až později. Nemyslím si, milí posluchači, že bych vám právě teď přidal nějaký zaručený postup, který musí vždy zafungovat. Může se stát, že ani upřímně hledající člověk žádnou odpověď nezaslechne. Jak je to možné? Jedno dobré pravidlo říká, že chybu máme hledat nejdříve u sebe. V nás samotných mohou být překážky, které nám brání slyšet Božího ducha. Co to může být? Nejčastější příčinou, proč neslyšíme Boží hlas, je prostě a jasně únava, vyčerpání, nevyspalost. V zdravém těle zdravý duch, říkávala generace sokolů a je na tom kus pravdy. Dalším blokem mohou být nesprávné názory. Bůh nás chce například poslat do manuální služby, ale my máme utkvělou představu, že služba může být jedině duševní. Klapky na očích nám tak brání vidět všechny alternativy, které se před námi otvírají. Příjem Božího hlasu mohou také rušit skryté emoce. Nahlédněme pod pokličku svého srdce, zda tam nebublá hněv nebo strach. Prozkoumejme, zda nás od Svatého Ducha neizoluje zatuchlý nános zármutku a malomyslnosti. V začátcích televizního vysílání se prý na obrazovkách občas objevoval nápis Porucha není ve vašem přijímači. Tak je to i s naším nasloucháním Bohu. Jestliže se ptáme a přitom neslyšíme žádnou odpověď, neznamená to automaticky chybu na naší straně. Bůh někdy mlčí, bolí to, ale nezbývá nám nic jiného než čekat. Potřebujeme velkou trpělivost, abychom si nenašli nějaké zkratkovité řešení. Vzpomeňme na krále Davida. Musel čekat 10 dlouhých let, než ho Bůh zbavil Saulova pronásledování. Během té doby se mu dvakrát naskytla příležitost Saula zabít, ale neudělal to. Počkal na Boha.

V relaci Pokladů z archivu vás dnes zveme k uvažování o tom, jakým způsobem lze nacházet cestu životem, abychom žili v souladu s božími záměry. Toto téma inspirovalo také Luboše Hlavsu k napsání písničky Už neprosím.

Téma Boží vůle v životě člověka vyvolává řadu otázek. Jakým způsobem se Bůh dotýká lidských životů? Povolává jednotlivé lidi k určité speciální životní cestě? Jak to dělá? Petr Hajčiar nás dál zve k přemýšlení o smyslu života a o Božím povolání. Ve dvou následujících úvahách se dává inspirovat příkladem Pána Ježíše Krista. Musel i Ježíš hledat své povolání v životě? Co se od něho můžeme naučit pro svůj život? Přeji vám užitečný poslech.

0: Přestože nás dnešní doba často klamně ujišťuje o tom, že smyslem života je dobře si užít, většina lidí pociťuje touhu něco v životě dokázat, někým se stát, aspoň něco málo tady na světě změnit k lepšímu. Nad svým pětiletým potomkem rodiče někdy kroutí hlavou, říkají si, co z tebe jednou bude. Desetiletý kluk se chce stát automechanikem a dcera třeba zpěvačkou. V 15 už jde ovšem do tuhého, neboť základní škola končí a je třeba se rozhodnout, co dál. Ve 20 nastoupí do své první práce, ve 30 přestoupí jinam a do důchodu vystřídá ještě několik dalších zaměstnání. V 60 pak je čas na hodnocení. Byl jsem mužem či ženou na svém místě? Nebo jsem se, jak se říká, minul povoláním? Kam jsem to dotáhl? Zůstala po mně tam, kde jsem byl, vůbec nějaká stopa? Nepromarnil jsem svůj život? Před 2000 lety kráčel po této zemi muž, který znal smysl svého života. Věděl, proč se narodil a jaký je jeho úkol. Své poslání tušil už jako chlapec a i když zpočátku následoval profesi svého otce, přišel čas, kdy ji opustil a věnoval se svému skutečnému povolání. Nebyl to snadný úkol, ale on se nedal ničím odradit, ani svými nepřáteli, ani příznivci. Věděl, co má vykonat a své pověření splnil. V jeho životě přišel okamžik, kdy mohl s čistým svědomím říci.
1: Dokonáno jest.
0: Jistě už víte, o kom mluvím. O Ježíši Kristu. Jak to dokázal? Kristus byl Boží syn, nebyl postižen hříchem, ať už v oblasti poznání, tak v oblasti rozhodování. Proto neměl pochybnosti o tom, k čemu ho Bůh povolal, a měl také dost síly, aby vytrval. V tom se s ním nemůžeme měřit. My asi nikdy nebudeme mít 100% jistotu v poznání našeho úkolu a nebudeme schopni jej beze zbytku naplnit. Budeme se mýlit a budeme chybovat. Ale nesmíme na své povolání rezignovat. I s námi má Bůh své plány. I nás volá do práce a chce, abychom v tomto světě něco udělali. I náš život má mít vyšší smysl, než jen urvat si z pomyslného společného koláče. Jak tedy rozpoznat své povolání? To je závažná otázka. Apoštol Pavel trval na tom, že každý příslušník církve má nějaké pověření, podobně jako každý orgán lidského těla má nějakou důležitou funkci. Nikdo proto nemůže být jaksi navíc zbytečný. Ve 4. kapitole listu Efeským píše:
1: Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele.
0: Jak se toto povolání událo? Jak poznali jedni, že jsou povoláni za proroky, zatímco jiní byli povoláni za učitele? Domnívám se, že jsou dva základní způsoby, jak Bůh volá člověka do služby. Jednak můžeme být povoláni přímo. Někdo se na nás obrátí s žádostí, abychom se do něčeho pustili. Tak povolával Pán Ježíš své učedníky.
1: Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu, pojď za mnou.
0: Druhý způsob je méně nápadný, ale možná, že jej Bůh používá častěji. Přečteme si verše 6 až 8 z 12. kapitoly listu Římanům.
1: Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
0: Jinými slovy se zde píše asi toto. Podívejte se každý sám na sebe. Všimněte si, k čemu máte obdarování. A to také dělejte. Někdy máme sklon přehlížet své vlastní schopnosti, když říkáme, že sami od sebe nejsme ničeho dobrého schopni. Ale to je jenom půl pravdy. Ano, bez Pána nejsme schopni udělat ani krok. Ale bez schopností, které máme nakonec zase jen od něho, bychom mu byli málo platní. Je pravda, že Ježíšovi učedníci byli většinou prostí a nevzdělaní. Ale je také pravda, že Pavel, kterého si Ježíš vyvolil pro misii mezi pohany, byl jedním z nejnadanějších a nejvzdělanějších židovských rabínů. Proto hledáme-li Boží povolání, hleďme také na schopnosti, které nám Bůh daroval. Uvědomme si rovněž, z čeho míváme radost. Zkusme si třeba napsat 10 různých věcí nebo činností, které nám působí potěšení. I to souvisí s povoláním. Bůh nás totiž asi nebude volat do služby, kterou bychom trvale konali s nechutí. Ostatně výsledky by podle toho také vypadaly. Pomocí nám může být také uvědomění si typu své osobnosti. Mám sklon k uzavírání se do sebe, nebo se cítím nejlépe ve společnosti druhých? Zajímají mě spíš fakta, anebo spoléhám na svou intuici? Jsou pro mě důležité vztahy s druhými, anebo abstraktní principy? Dělám nějakou věc pro její výsledek, anebo pro práci samou? To vše nám může pomoci zahlédnout, k čemu nás Bůh v životě volá. A ještě je k dispozici jedna zkouška. Žijeme v padlém světě a chodíme do nedokonalé církve. Vidíme, jak to kolem nás vypadá. Hřích proniká vším a všechno kazí. Ale ne každý vidí totéž. Ne každého trápí totéž. Na bídu kolem sebe nereagujeme všichni stejně, ale každý je znepokojen něčím jiným. A nyní se obloukem vracíme k úseku z listu Římanům, který jsme již citovali. Koho trápí, že lidé neslyší Boží hlas tak jako on, ten ať prorokuje. Kdo cítí nedostatek správného poznání, ten ať učí. Kdo vidí, že jsou věci, které je třeba udělat a které nikdo nedělá, ten ať slouží. Kdo je zasažen malomyslností a beznadějí ve svém okolí, ten ať povzbuzuje. Koho bolí, že jsou potřebné projekty, na něž ale schází peníze, ten ať dává. Kdo si láme hlavu tím, jak uspořádat věci, ten ať organizuje s horlivostí. Kdo se trápí společně s trpícími, ten ať jim pomáhá s radostí. A co já? Nevidím také já nějaké prázdné místo, které dosud nikdo neobsadil? Nějakou službu, která je potřebná, ale kde schází pracovní síla? Nenasvědčuje snad i moje povaha a mé schopnosti, protože tohle je to místo pro mě. Místo, na které právě mě volá Bůh. Uvedl jsem, že jsou dva základní způsoby, jak Bůh volá člověka k službě. Tyto způsoby se navzájem nevylučují, naopak, zpravidla se doplňují. To znamená, že když člověk obdrží přímé povolání, když mu například někdo řekne, pusť se do toho a toho, tak to pro něj nemusí být žádný velký šok. I když může být zpočátku zaskočen, hluboko vnitru cítí radost. Ano, právě to jsem přece vždycky chtěl dělat. Po něčem takovém jsem už dlouho toužil. Přímé povolání tak může být vlastně potvrzením toho, k čemu Bůh člověka už dlouho volal. Přímé povolání ale také může znamenat, že právě teď přišel ten správný čas uskutečnit své sny. Povšimněme si podrobněji, jak to bylo s povoláním Pána Ježíše. Onen hlas z nebe a holubice, která sestoupila na Ježíšovu hlavu, nepřinesly do Kristova života nic zcela nového, neočekávaného. Byl to spíše hlas, který řekl:
1: teď, právě teď nadešel čas uskutečnit to, co už dávno nosíš skryto v sobě. To, co o tobě bylo oznámeno tvé matce ještě dřív, než tě porodila. Co o tobě tví rodiče uslyšeli od Simeona, když tě jako nemluvně poprvé přinesli k oltáři. Co tě tak zajímalo, když jsi jako 12letý zůstal s učiteli v chrámu a diskutoval s nimi tak vášnivě, že jsi opustil i svou matku a otce. Tenkrát ještě nebyl ten správný čas, ale teď je zde.
0: Zanedlouho poté, jak už jsme dnes četli, Pán povolal učedníka Matouše. Jeho reakce je na první pohled těžko pochopitelná.
1: Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním.
0: Představte si, že by za vámi někdo přišel v pracovní době do dílny nebo kanceláře a řekl by vám: pojďte za mnou. Asi byste se spíše zděsili. Nemohu vidět, co se odehrávalo v Matoušově srdci, ale nezdá se mi, že by na Ježíšovu výzvu reagoval s nechutí a přemáháním. Možná, že už dlouho měl v srdci touhu po Mesiáši a po životě učedníka. Teď přišla ta chvíle a proto mohl vstát s radostí a ne s předstíranou poslušností. Je úžasné, když Pán některé lidi povolá tak zřetelným způsobem. Neměli bychom ale spoléhat na to, že takhle to musí být i s námi. Je nebezpečí, že bychom pak mohli strávit celý život čekáním na nějaké velké zavolání a přitom bychom neslyšeli, že Pán nás už celá léta volá jinými, jemnějšími způsoby. Třeba takovými, o jakých jsem dnes mluvil. Bůh stvořil mě i vás jedinečným způsobem tak, aby každý z nás mohl pro něj něco.

Úvahy, které posloucháte, jsou v archivu našeho rádia už 20 let a posuďte sami, zda jsou aktuální. Že otázka života podle Boží vůle není jen abstraktním tématem, dokládá i další písnička, kterou naspívala Cesta života z Českých Budějovic. Jde o live nahrávku, proto prosím omluvte sníženou kvalitu zvuku.

poslední dnešní nahrávce Slova, kterou vám pustím, Petr Hajčiar dál hovoří o potížích, se kterými se běžně potýkáme při hledání a naplňování Boží vůle.

0: V minulém pořadu jsme hovořili o tom, jak rozpoznat Boží povolání. Povolání do práce, povolání do služby. Řekli jsme, že Bůh povolává buď to přímo, kdy nám řekne jdi a pusť se do tamtoho. Druhý a možná častější způsob je, že Boží povolání můžeme zahlédnout, když se postavíme před zrcadlo a dobře se na sebe podíváme. Myslím to obrazně, jde o to, jak nás Bůh stvořil, jaké nám dal schopnosti a obdarování. Jde také o to, do čeho máme chuť, z čeho máme radost. Jde také o to, jak reagujeme na hřích kolem nás, co nám vadí, co nás nenechává v klidu. To všechno může ukazovat na to, jaké povolání od Boha máme. Pán Ježíš Kristus je vzorem člověka, který znal své povolání, uposlechl je a dotáhl až do konce. Na něm si též ukážeme, jaké obtíže na nás mohou číhat při hledání a naplňování svého povolání, na co je třeba si dát pozor a čeho se vyvarovat. K rozpoznání svého povolání je jistě potřeba, aby člověk nežil v izolaci od ostatních lidí. Kontakt s okolím nám pomáhá poznat sama sebe, když vidíme, jak na druhé lidi a na nejrůznější okolnosti reagujeme. Druzí lidé nám mohou poradit, Bůh si je může použít k tomu, aby nás někam poslal. Je dobré, když nás někdo jiný povzbuzuje, abychom ve svém povolání vytrvali. Druzí lidé však také mohou působit komplikace. Mohou na nás tlačit, abychom přijali povolání, které nám přisoudili oni sami. Opravdu klasický je příklad rodiče, který nutí své dítě k určité profesi. Já jsem učitel, můj otec byl učitel, tak ty musíš být také učitel. Kolikrát jsme se s tím už setkali, i když třeba ne na vlastní kůži. A je to chyba. Každý by měl být věrný svému vlastnímu povolání. Mohu se stát učitelem, ale ne proto, že si to otec nebo matka přeje, ale proto, že mě k tomu Bůh volá. Tento konflikt byl i v životě Pána Ježíše. Jeho otec byl tesařem a tak bylo samozřejmé, že i Ježíš se stane tesařem. Stal se, ale ne nadlouho. Jeho skutečné povolání totiž bylo úplně jiné. A když nadešla ta pravá chvíle, dokázal opustit řemeslo, které zdědil po otci, a vydat se po své vlastní cestě. Brzy poté musel Pán Ježíš podstoupit velké pokušení od samotného ďábla.
1: Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
0: Satan chtěl těmito pokušeními odvrátit Ježíše od jeho povolání, což se mu díky Bohu nepodařilo. Ježíš se mohl nasytit, mohl se proslavit jako divotvorec a mohl se stát pánem všech království na světě. Ale my bychom zůstali bez spasitele, bez naděje. Díky Bohu, že se tehdy Pán Ježíš nevzdal svého poslání. Pána Ježíše ovšem často mátli i jeho nejbližší. Nejen, že jim bylo zatěžko pochopit cestu kříže, po které šel jejich mistr, ale dokonce, když jim to jednou řekl na rovinu, ještě ho od ní zrazovali.
1: Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát.
0: Kristus v té chvíli věděl, že znovu čelí Satanově pokušení. Zůstal na své cestě. Kéž i my dokážeme stále jít po své cestě, i když se budeme setkávat s nepochopením a odporem. Třeba i od těch, od nichž bychom očekávali největší podporu. Je třeba říci, že ačkoliv to, jak vnímáme bídu světa nebo církve, nám může pomoci rozpoznat, k jakému úkolu nás Bůh volá, nemůžeme být otroky potřeb kolem nás. Co tím myslím? Na jedné straně jistě chceme v tomto světě změnit aspoň něco málo k lepšímu. A bylo by to divné povolání, které by nebylo k ničemu dobré. Na druhou stranu, potřeby, které kolem sebe vidíme, nám nesmí diktovat, že hned teď musíme udělat to a to. To by nebyla služba, ale zničující otročina. Je to Bůh, kdo povolává, nikoli momentální potřeby. Ano, naše služba má být velkodušná a štědrá. A přece je třeba někdy říci ne, abychom nezradili to, k čemu jsme povoláni především. Pán Ježíš také neuzdravil všechny nemocné, kteří byli v Judsku a Galileji, ačkoliv to jistě potřebovali. Nevyhověl všem žádostem, se kterými se na něj lidé obraceli.
1: Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli, všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel.
0: Zajímavý je v této souvislosti následující rozhovor.
1: A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ona řekla, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva.
0: Asi ani pro Ježíše to nebylo vždy jednoduché rozhodování. Na jedné straně jasné povolání, na straně druhé potřeby lidí kolem něj. Kéž i my máme vždy dostatek moudrosti, abychom věděli, jak v každé situaci jednat. Na cestě povolání nás může provázet i jiný druh obtíží. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu, píše Pavel Koloským. Proto bychom měli usilovat o to, abychom své povolání vykonávali co nejlépe, tak, abychom mohli mít před pánem čisté svědomí. Ale pozor, naší zodpovědností je dát pánu to nejlepší, co umíme, a nikoli, co od nás očekávají jiní lidé. A jen každý sám ví, zda dává pánu to nejlepší. Také je zde nebezpečí, že se staneme perfekcionisty, kteří v podstatě slouží především svým vlastním představám o dokonalosti. Takoví lidé přinášejí mnoho trápení nejen sobě, ale i těm, kteří s nimi žijí. Své povolání máme vykonávat v pravdě. Měli bychom pracovat pro pravdu, ne s ní manipulovat podle našich potřeb. Měli bychom bránit pravdu, ale pozor, i zde je nebezpečí. Neměli bychom se stát fanatickými fundamentalisty, kteří již neslyší nikoho jiného než sama sebe, kteří už neumějí naslouchat druhému, kteří sami všechno znají nejlépe a kteří se už od druhých nepotřebují nic učit. Povolání je třeba vykonávat trpělivě, vytrvale a důsledně. Nečekejme, že naše práce bude lehká, Ale pozor, to neznamená, že máme být, jak se dnes někdy říká, workaholiky, tedy lidmi, kteří dřou od rána až do večera, lidmi, pro které se jejich práce stala drogou. Díky Bohu za sobotu. Teď si možná říkáte, co má společného práce se sobotou. Právě. Bůh určil jeden den, kdy se nepracuje. Ačkoliv někteří trvají na tom, že to má být právě sobota, já myslím, že důležitější je princip, který za tím stojí. Po několika dnech práce se najednou nepracuje. Den pracovního klidu je tou nejlepší ochranou před nebezpečími souvisejícími s prací, tak jak jsem je před chvílí zmínil. Neschopnost říct ne, perfekcionismus, uzavření se do své pravdy, hektická aktivita. Den odpočinku nám každý týden připomíná, že jsme víc než jen dělníci, že jsme lidské bytosti patřící Bohu. Jsme Boží děti, jsme Kristovi přátelé a teprve pak jsme také jeho spolupracovníci. My jsme nejprve museli přijmout službu Ježíše Krista a teprve pak jsme schopni udělat také něco pro něj. On není na nás závislý, ale naše životy visí na jeho milosti.

Relace pokladů z archivu potřetí zaměřená na poznávání a naplňování Boží vůle pomalu končí. V závěru pro vás máme píseň, ve které kapela Blázny pro tebe vyspívává svoji zkušenost o životě prožívaném ve shodě s Boží vůlí. Na setkání zase příště se těší Helena Brnová.